Dozněl koncert G-dur pro dvě flétny, orchestr a basso continuo od Johanna Joachima Kvance. Na barokní příčné flétny hráli Jet Vance a Marion Moonen, soubor Muzika Antiqua Köln řídil Reinhard Gebel. Faunovo odpoledne, ikonické dílo francouzského impresionismu, napsal Claude Debussy již roku 1896 a je zároveň jednou z prvních skladeb tohoto stylu. Francouzský dirigent François Xavier Roth je známý hlavně jako zakladatel a umělecký vedoucí orchestru Le Siècle, který se věnuje hudbě 19. a počátku 20. století na dobové, většinou originální nástroje příslušné doby. Své zkušenosti Roth aplikuje i v práci s moderními orchestry, k nímž je často zván. Faunovo odpoledne, neboli preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé, zazní v podání Londýnského symfonického orchestru, který řídí François Xavier Roth.

Vyslechli jsme preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé Faunovo odpoledne, dílo Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Klavírní trio číslo 2 S-dur je jednou z posledních velkých skladeb France Schuberta. Svým rozsahem a čtyřvětým rozvrhem má téměř symfonické parametry. Nejznámější částí tria je baladická druhá věta, jejíž hlavní myšlenka, inspirovaná švédskou lidovou písní, se stala jedním z ústředních témat slavného filmu Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Tuto působivou melodii pak Schubert ještě nečekaně nechává zaznít ještě ve finální větě. Schubertovo druhé klavírní trio vyslechneme v interpretaci tří významných umělců věnujících se hře na historické nástroje, kterými jsou Daniel Sepec housle, Royal Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír. Nahrávka byla vydána roku 2016.

Doznělo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Jeho interprety byli Daniel Sepec housle, Roel Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír.

symfonickou báseň pro soprán a orchestr Luonnotar s podtitulem Dcera přírody aneb stvoření světa na text z finského národního eposu Kalevala zkomponoval Jean Sibelius během roku 1913 a patří k jeho nejosobitějším dílům. Text této symfonické básně pochází z první runy Kalevaly, která s poetickou obrazností vypráví o vzniku světa a narození hlavního kalevalského hrdiny, moudrého pěvce Väinämöinenä. Bohyně vzduchu Luonnotar, zvaná také jako Ilmatar, bloudila po 900 let, než porodila syna. Prosila o pomoc boha Ukko. V tom přiletěla kachna a hledala místo, kde by se uhnízdila. Všude bylo jen moře a tak Luonnotar vynořila z vody své koleno, kde kachna snesla 6 vajec ze zlata a jedno železné. Luonnotar se najednou pohnula a vejce se skutálela a rozbila. Její skořepiny se ale najednou přetvořily v nebe a zemi, ze žloutku se vytvořilo slunce a z bílku měsíc. Když byly země a nebe stvořeny, Luonnotar se narodil syn Väinämöinen. Premiéra tohoto díla se konala 10. září 1913 na festivalu v Gloucesteru v Anglii. Solový part zpívala slavná finská sopranistka Aino Acté, které také skladba byla věnována. V dnešním bloku zazní nahrávka z roku 1996. Solový part přednese norská sopranistka Solveig Kringleborn, Královskou filharmonii bude řídit Paavo Järvi.

To byla symfonická báseň se solovým sopránem Luonotar, dílo Jeana Sibelia. Solový part přednesla Solveig Kringelborn, Královskou filharmonii dirigoval Paavo Järvi. Na závěr našeho pořadu budeme opět věnovat pozornost dánskému dirigentovi Tomasu Dousgaardovi a švédskému komornímu orchestru. Dousgaard byl jeho šéfdirigentem po 20 let a za tu dobu pořídil celou řadu vynikajících nahrávek, zvláště symfonického repertoáru 19. století. Menší obsazení orchestru ve vrcholných symfonických dílech romantiků může působit nezvykle, ale v 19. století to bylo běžné a hudba díky němu získává na transparentnosti. Dousgaardova práce s orchestrem se velmi blíží stylu interpretace dirigentů orchestru s historickými nástroji. Projevuje se to v první řadě užitím vibráta pouze jako výrazového prostředku na vhodných místech, ne trvalé součásti hry, precizním frázováním i citlivou prací se změnami tempa neboli frázovou agogikou. Neznamená to ale, že by jeho interpretace byla nějak sterilní, naopak hýří nespoutanou energií a muzikalitou. Můžeme se o tom přesvědčit v jeho nahrávce symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, vydané roku 2007 švédskou firmou BIS. Dvořák tuto symfonii, která patří k jeho vrcholným dílům, napsal v krátkém čase pouhých 7 týdnů mezi 27. srpnem a 15. říjnem roku 1880 na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. K provedení ve Vídni nakonec nedošlo a tak se premiéra konala v Praze 25. března 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. Tak tedy Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur, švédský komorní orchestr řídí Tomas Dousgaard.

Dozněla symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Toto dílo zároveň ukončilo hudební blok, který pro vás sestavil a uváděl Petr Budín.

0: Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.
1: Snad si, milí posluchači, vzpomínáte, že jsme v posledním Dakápu probírali druh skladby jménem koncert a pouštěli jsme si koncerty pro solistu s orchestrem, které se drží klasického třívětého půdorysu se sonátovou formou v první větě, zpěvnou melodickou druhou větou a brilantní třetí větou. Dnes bych rád nabídl přehlídku těch nejbizarnějších koncertů, které se z klasické formy nějak vymaňují. Už Telemann neváhal dostat zcela ze hry orchestr. Solisty má ovšem hned 4 a všichni hrají na stejný nástroj, na housle.

Základním atributem koncertu je jistě přítomnost sólisty. Nuže vězte, že existuje řada koncertů, které sólistu nemají. Jsou to třeba koncerty pro orchestr. Sólistická role tam přechází z nástroje na nástroj, z jedné sekce na druhou. Nejslavnější koncerty pro orchestr pocházejí od Bartóka a Lutoslavského. Zvolme ten druhý, který se proslavil tím, že si ho štvavá protisocialistická vysílačka Svobodná Evropa zvolila jako znělku jednoho ze svých pořadů. Řídí sám Witold Lutoslavský.

To tedy byl Lutoslavského koncert bez sólisty. Řekli jsme, že sólistou v koncertu je vždy hráč na nějaký hudební nástroj. Inu nemusí. Reinhold Glier napsal koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Je dvouvětý, druhá věta nemá daleko k operetě, ale první věta je postavena na krásné široké kantiléně. Solistkou je Eileen Halsová.

To byl Glírův koncert pro koloraturní soprán a orchestr. Instrumentální solista byl nahrazen zpěvačkou. V původní roli tedy zůstal alespoň orchestr. Alfred Schnittke ovšem zbořil i toto pravidlo. Napsal koncert pro sbor. A aby nezůstal kámen na kameni, nemá 3, nýbrž 4 věty a trvá 3/4 hodiny. Interpretace díla představuje pro sbor nadlidský úkol.

Schnittke tedy rozbil stavbu koncertu na padrť. Ale i mezi koncerty, které jakž takž zachovávají protiklad solisty versus nějaký ansámbl, najdeme podivuhodné kombinace. Zdeněk Šesták napsal koncert pro housle, orchestr dechových nástrojů, harfu, čelestu, gong a tympány. Jeho hudební jazyk je vcelku klasický, takže bizarní sestava nástrojů zní nakonec docela přirozeně.

Mezi stěžejními díly české hudby 20. století pak najdeme velmi originální koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány Bohuslava Martinů. Jsou tu pěkně obrácené úlohy. Klavír a tympány mají spíše roli doprovodnou, funkci dvou solistů přebírají dva velké smyčcové orchestry sedící na pódiu proti sobě. A s tím je právě potíž. Před skladbou musí dojít na pódiu k mohutné přestavbě. Pokud je dílo zařazeno do prostřed programu, musí se kvůli němu vyhlásit zvláštní přestávka, aby všechny židle a všechny pulty mohly změnit místo. Po skladbě se zase vše dává na původní místa. Myslím, že je to jediný důvod, proč se skladba častěji nahrává, než hraje na pódiu. To už je ale úděl každého tvůrčího činu, který se nějak vymyká rutině.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering. Řídí Josef Vlach.

Překrásné vyznání lásky přináší báseň Widmung německého básníka Friedricha Rickerta, který ní oslovuje svou lásku mnoha výrazy od má duše, mé srdce, má rozkoši, má bolesti až k finálním můj strážný anděli, mé lepší já. A což teprve, když tento text zní v hudbě Roberta Schumana. Věnování z cyklu Myrty zpívá sopranistka Barbara Bony, hraje Vladimír Aškenázy.

Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních

různých tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak takzvaná tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho Svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Ivan Klánský zahraje mazurku pro klavír cis-moll op. 63 číslo 3 Friderika Chopina.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: A teď Mozartův Don Giovanni, jedna z nejčastěji inscenovaných oper na světě, která měla slavnou premiéru u nás ve Stavovském divadle v Praze v roce 1787. Vstoupíme do prvního dějství dvouaktové opery ve chvíli, kdy hrabě, toužící po mladičké nevěstě Cerlíně, zve svatebčany, aby si u něj dopřáli skvělou hostinu, kde poteče víno a bude tanec a zpěv a zábava. A sám si dopřeje svá potěšení, takže seznam jeho milostných dobrodružství bude na zítří delší alespoň o 10 dalších jmen. Toto je takzvaná šampaňská árie Dona Giovanniho. Česky se zpívalo Až rudé víno zbarví jim tváře. S hýralým Donem Giovannim je vídeňský rodák baritonista Bernd Weichl. Londýnský filharmonický orchestr vede George Scholty.
2: Questa fa preparar, su e trovi piazza qualche ragazza, te con quella cerchia menar,

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 417. Pro dvě kytary. Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Salieri, Sinfonia La Fiera di Venezia. Prague Sinfonia Orchestra řídí Christian Benda.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič Konsort.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje Concerto Vocale.

Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Prosmíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Víte, kdo vymyslel originální, de facto volnou formu klavírní fantazijní miniatury a nazval ji Nocturnem? Hudební badatelé jsou přesvědčeni, že poprvé tento termín pro své dílo použil irský klavírista a skladatel John Field, a to během svého pobytu v Rusku, kterého okouzlilo. Svá první tři nocturna vydal už v roce 1812. Celkem je autorem 18 nocturen. Je to úžasný barevný klavírní svět, do nějž nás teď nechá nahlédnout britský interpret Benjamin Frith, hrající Fieldovo Nocturno číslo 3 a Azdur.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Americká armáda třetí den v řadě útočila na Irán. Prezident Petr Pavel přijme v Lánech mladé politiky a političky. Liberecký zámek ode dneška nabízí prázdninový program. Počasí čekáme velkou oblačnost, postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů. Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Iránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Při pětihodinové misi podle něj armáda úspěšně zasáhla vojenské cíle po celém Iránu a podle velitelství tím dál oslabili iránskou schopnost útočit na komerční lodní dopravu. Byla to třetí noc, kdy americké síly podnikaly údery proti Teheránu a dnes večer ve 22 hodin českého času obnoví blokádu iránských přístavů, informovalo o tom CENTCOM. Prezident Petr Pavel s manželkou přijmou mladé politiky a političky. Setkají se s nimi dnes odpoledne na zámku v Lánech. Debaty se budou týkat toho, jak posílit zájem mladších generací o veřejné dění a zapojení do politiky.
4: Setkání v Lánech se zúčastní poslankyně a poslanci, starostky a starostové. Přijedou také zástupci mládežnických organizací, parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Kromě debat a představení jednotlivých organizací či nadací si hosté budou moct zámek taky prohlédnout. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Maďarský parlament schválil dodatek ústavy, který mimo jiné otevírá cestu k odvolání prezidenta Tomáše Šujoka. Právě on přitom musí novelu jako hlava státu ještě podepsat. Premiér Péter Maďar po dubnových volbách Šujoka opakovaně vyzýval k rezignaci a označoval ho za loutku bývalého režimu Viktora Orbána.
5: Prezident podle Maďára musí dodatek podepsat do 5 dnů.
6: Jsou jen dvě možnosti. Buď rezignuje a novelu podepíše předsedkyně parlamentu, nebo to podepíše sám.
5: Součástí dodatku je také vznik nového úřadu pro boj s korupcí nebo omezení mandátu poslanců na 12 let. Opoziční Fidesz hlasování bojkotoval, už dříve změny označil za konec demokracie. Novelu kritizovala také lidskoprávní organizace Helsinský výbor. Připustila ale, že po letech vlády Fidesu nemusí existovat jiné nástroje, jak obnovit fungování právního státu. Z Budapešti Bára Vránová, Český rozhlas.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyplatí bývalému řediteli Davidu Kostkovi celkem 6 milionů korun. Je to dvakrát víc, než dostal bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který vedl největší zdravotní pojišťovnu v zemi. Kostka rezignoval letos ke konci dubna. Český rozhlas už informoval, že má nárok na 3 milionové odchodné. Nově redakce získala pomocí informačního zákona Kostkovu smlouvu, podle které měl i 3 milionovou roční konkurenční doložku. A podle mluvčího pojišťovny ministerstva vnitra Martina Bačkovského nové vedení jedná úsporněji.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra již nebude u manažerských pozic sjednávat konkurenční doložky. Toto rozhodnutí se vztahuje samozřejmě také na současného generálního ředitele.
3: Kostka se k záležitosti vyjádřit odmítl a odkázal na tiskový odbor pojišťovny. V Liberci dnes začíná prázdninový program na městském zámku. Každé úterý od 20 hodin čeká návštěvníky v zámecké zahradě letní kino. Dnes večer uvidí snímek Mamma Mia. Na středy připravili organizátoři sérii koncertů. Soboty nabídnou tematické programy a komentované prohlídky interiéru. Kromě toho můžou lidé navštívit i výstavu Rudolf II. Ožívá. Program na zámku potrvá do konce srpna.
1: Počasí.
3: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti víceméně výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jeho východě ještě skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
8: Radioservis představuje
9: audioknihu Lukáše Balabána
8: Román pro pitomce.
9: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
8: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
9: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
8: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, ono se říká, že čas umí vyléčit opravdu leccos. Ale zajímat mě bude to, co čas dokáže změnit. Někdy 90 let promění nejrychlejší vlak v muzejní klenot, jindy 4 století zase promění zámek v romantickou zříceninu a někdy stačí pouhých 5 let, aby se jeden z nejvzácnějších obrazů evropské renesance znovu ukázal v plné kráse. A právě o čase budou následující minuty. Zastavíme se u slavné růžencové slavnosti Albrechta Dürera. Národní galerie v září tenhle obraz svěsí ze stěny, zahájí její mimořádně náročné restaurování. Společně nastoupíme do slovenské Strely, červeného expresu, který před 90 lety zvládl cestu z Bratislavy přes Brno do Prahy jenom za 4 hodiny a 18 minut. No a nakonec se vydáme i na Mladoboleslavsko, kde zase stavebníci vracejí život západnímu křídlu zámku Zvířetice. Společně s ním ožívá i příběh, který je starý více než 400 let. Když už je řeč o čase, tak si zpřesníme ještě ten dnešní ranní 6 minut po 6. Ze studia zdraví Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková. Navzdory tomu, co bylo řečeno o čase moudrého, tak hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti, řekl Ludwig van Beethoven, se kterým také začneme. Pak tu máme Vincenza Belliniho a nebo Jiřího Čarta. Dobré ráno.

0: Tohle byli Julien Lieber a Lorenzo Gatto a část sonáty pro housle a klavír S-dur Ludvíka van Beethovena.
1: Teď budeme mluvit o jednom z nejcennějších děl evropské renesance na našem území. Čeká ho totiž rozsáhlé restaurování. Národní galerie Praha na začátku září sejme z expozice ve Schwarzenberském paláci Dürerovu růžencovou slavnost.
0: Tu si návštěvníci mohou prohlédnout už jen do 31. srpna. Poté obraz zamíří do restaurátorského ateliéru, kde stráví až 5 let.
1: Jenom připomeneme, že oltářní obraz vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách roku 1506. Později se stal součástí sbírek císaře Rudolfa II. A od roku 1934 patří českému státu.
0: Podle Národní galerie jde o jedno z technologicky nejsložitějších děl, která se v českých sbírkách dochovala. Odborníci chtějí nejen odstranit následky nevhodných zásahů z 19. století.
1: Chtějí také získat nové poznatky o vzniku a stavu téhle světově proslulé malby. Ještě předtím, než bude minimálně 5 let ležet v restaurátorské dílně, zajděte se podívat do 31. srpna na růžencovou slavnost.

0: Dlouhými elegantními melodickými líniemi prosul Vincenzo Bellini. Koncert pro hoboj a orchestr S-dur je toho důkazem a nám hrál rozhlasový orchestr z Frankfurtu.
1: Dělníci v těchto dnech opravují zříceninu zámku Zvířetice na Mladoboleslavsku. Patří městu Bakov nad Jizerou, které je od roku 2014 postupně opravuje. No a letos se radnici podařilo sehnat na záchranné práce víc než 1,5 milionu korun.
0: Technici musí například zajistit západní renesanční palác, který stojí na místě původního hradu.
2: Vy jste na lešení, v ruce máte zednickou lžíci a co teďka zrovna děláte?
3: Na téhle stavbě v podstatě jde o konzervaci jakoby zdiva.
2: Stavař Jaroslav Jíša.
3: Nic se nedodělává, prostě se konzervuje. Potřebujeme podezřít věci, které hrozejí zřícením.
2: Jaký používáte stavební materiál?
3: Samozřejmě děláme z toho, co tady je. Kámen se používá. Používáme německý cihly, které jsou ze starých stodol a ze starých domů. Mimo to si děláme maltovinu, takže my si mícháme svý malty, máme recepty na to, jo, používáme vápno odleželý.
2: Martin Šanda je historik umění a popisuje, na jaké části zříceniny se pracuje.
4: To je v podstatě západní křídlo, které vzniklo v renesančním období na místě, kde už předtím zřejmě byla kuchyně hradní, v podstatě od vzniku hradu zřejmě, nebo od 14. století, a navazovali na to zřejmě nějaký kolny. A na tomhleto místě, tak prostě ve druhé polovině 16. století, vzniká reprezentativní křídlo, který vlastně navázalo na ten starší reprezentativní objekt, na ten starší palác.
2: Tento renesanční objekt vznikl později, než se postavil samotný hrad. Známe člověka, který ho postavil?
4: České kamenici v archivu mají papír a na tom je napsáno, že Petr Pacenauer do roku 1592 neodvedl poplatek ze soli, protože stavil věž na Zvířeticích.
2: Miloslav Hanzl a Stepan Architekt. Ano. Pane architekte, co se musí konkrétně udělat, když se koukneme třeba na celou zříceninu?
5: Když se podíváme na celou zříceninu, tak je vidět, že je potřeba udělat zajištění. A zajištění na, vlastně na všech objektech, které tady vidíme. Dělali jsme částečně blok na gotické hradbě.
2: Vedoucí projektu na záchranu Zvířetic je Vojtěch Dvořák.
6: Teď se soustředíme na renesanční křídlo, což je velikánský palác, a samozřejmě cílem je zajistit to celé.
2: Za město má na starosti koordinaci projektu Monika Halířová ze správního odboru radnice.
7: Velmi se vážíme toho, že nám i letos Ministerstvo kultury přispělo částkou 1,1 milionu korun. Celkové letošní náklady dosáhnou hodnoty přibližně 1,6 milionu korun a v příštím roce počítáme s investicí kolem 1,3 milionu korun.
2: Zvířetice jsou zřícenina renesančního zámku, přestavěného z původního gotického hradu, a to nad vesnicí Podhradí. Areál má na délku přes 80 metrů. Ze Zvířetice Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Martin Hroch, Michála Ambrózy a Dalibor Pimek nám hráli část sonáty pro flétnu a baso Continuo v tónině G-dur, je to hudba Jiřího Čarta.
1: My se pomalinku blížíme k 6:30, bude tady za 4 minutky a hned po zprávách podíváme se na vlak. Jezdil po železnici, ale vlastně vlak to není. V pravidelném provozu byl jenom 3 roky a přesto je dodnes světovým fenoménem a mluvím o slovenské strele. Podrobnosti za chvíli.

0: Joy in spite of everything. Asi něco jako radost navzdory všemu, radost navzdory všem okolnostem. Přesně takové, ať je vaše dnešní ráno. Radostné. Je 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Evropská komise včera schválila dalších 25 miliard korun pro Český národní plán obnovy. O v pořadí už šesté platbě informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosud komise Česku proplatila více než 163 miliard korun. Peníze z Evropské unie směřují třeba do zdravotnictví, digitální transformace, výzkumu a vzdělávání. Francouzi dnes slaví svátek dobytí Bastily. Vojenské přehlídky se dopoledne na pařížském bulváru Champs-Élysées zúčastní 8,5 tisíce vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel, 35 vrtulníků a 193 koní republikánské gardy. Tradiční přehlídky francouzských vojenských sil se zúčastní prezident Francie Emmanuel Macron i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V Česku přibývá nehod elektrokoloběžek. Letos už jich policisté řešili více než 400, loni to bylo za celý rok zhruba 800. Zhruba polovinu nehod zaviní sami jezdci a téměř třetina uživatelů elektrokoloběžek, kteří nehodu letos zavinili, byla pod vlivem alkoholu. Český pavilon na Světovém expu v Bělehradě bude příští rok zaměřený na kosmický průmysl. Rozhodla o tom vláda. A podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO chce Česko využít hlavně plánovaný let astronauta Aleše Svobody na mezinárodní vesmírnou stanici na konci příštího roku. Součástí expozice budou také české technologie z oblasti robotiky, laseru nebo leteckého průmyslu. A počasí bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32. A více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Teď ještě krátce telegraficky kulturní tipy pro dnešní den. Regionální muzeum v Teplicích zve na výstavu Tichá krajino. Představuje aktuální tvorbu pěti umělců a pedagogů z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
2: Na pražském výstavišti startuje festival pouličního divadla Za dveřmi. Až do neděle nabídne desítky představení českých i zahraničních souborů Pod širým nebem a Vstup je zdarma. A podrobněji o akci budeme mluvit po 8 hodině.
1: Prázdniny na zámku, to je zase název letního programu na zámku v Liberci. Do konce prázdnin bude nabízet pravidelné filmové projekce, koncerty, komentované prohlídky i výstavu s názvem Rudolf II. Ožívá.
2: A ještě jeden tip z Českého Krumlova. Tamní galerie Port 1560 zve na výstavu Cesta za světlem. Představí francouzskou krajinomalbu z let 1850 až 1930 i obrazy českého malíře Antonína Kytusyho.

0: Inspirace folklórem se otiskly v díle Vítězslava Nováka Jako ve slovácké světě. Tohle byla třetí část Zamilovaní a Jiří Bělohlávek dirigoval Pražskou komorní filharmonii.
1: A zrovna si s Danielou říkáme, jak krásně musí být na Slovácku teď, hlavně v létě, a takovou strelou bychom tam byli možná za chvilku. Mimochodem, umíte si vůbec představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny 18 minut?
0: Před 90 lety to možné bylo, a to díky červenému luxusnímu vozu právě slovenská Strela, na kterou, jak si Naďa odkazovala, měl luxusní interiéry a také inovativní pohon.
1: Dnes už tahle národní kulturní památka nejezdí. Lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety. A tehdy se s ní svezla i reportérka Michaela Vetešková.
2: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
3: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
4: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně. Líp jak v dnešních vlacích.
5: Strela svištěla po koleji. Půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce ji vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
2: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
3: Dokázal byste mi ten vagon nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
4: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah, takový béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
5: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků, a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
6: Vůz slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.

0: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gréger navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem.
1: Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš, sousedík.
2: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně střela se poprvé dostává do sedína v této podobě.
0: Josef Sousedík navrhl pro slovenskou strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
2: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
0: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená slovenská strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
3: To zázračně čilé a vždy pohotové svítání připravuje mé sny pro malé kapesní vydání.

0: Jiří Bulis, nezapomenutelný a nenapodobitelný. Tiché písně je album, které vyšlo v roce 1998. A my jsme v 6 hodin a 43 minuty doposlouchali píseň Svítání.
1: Kultovní černočerná komedie Zabiják Joe amerického dramatika Tracyho Letse. Ta patří k nejprovokativnějším hrám současného divadla. Drsný příběh z amerického Texasu spojuje černý humor, napětí, násilí a zároveň sleduje rodinu, která si kvůli penězům z pojistky najme nájemného vraha.
0: Z původně promyšleného plánu se ale stává série nečekaných zvratů a psychologických her. Hra měla premiéru v roce 1993 a získala si kultovní postavení díky nekompromisnímu humoru, ostrým dialogům a odvážnému pohledu na lidskou chamtivost a morální úpadek.
1: A právě dnes večer pro vás máme Zabijáka Joe u nás tady na Vltavě. Můžete poslouchat v režii Natálie Deákové. Ukázka je tady.
2: Takže... Neřekl byste nám, jak to celý probíhá?
3: Je to jednoduchý. Vy mi zaplatíte za službu, kterou já vám poskytnu.
2: Aha.
3: Vy mi řeknete, kde se dotyčná vyskytuje, její denní program a zvyky a já se podle toho zařídím. Nebudu vás obtěžovat detaily. Čím méně toho budete vědět, tím líp pro všechny.
2: To chápu, jasně.
3: Mám ovšem určitý pravidla, na kterých trvám.
2: Samozřejmě, jistě, jistě.
3: Jestli vás chytnou, nebo jestli budete s tím případem nějak spojovaný, za žádných okolností nesmíte prozradit mou totožnost a mou účast. Je to jasný?
2: No samozřejmě, jasný.
3: Kdybyste tohle pravidlo porušili, zabiju vás. Já nebo někdo jiný.
2: Já bych rozhodně...
3: Já nechci dělat zbytečný dusno nebo vás nějak strašit, ale tady jde o biznis a v téhle věci musí být mezi náma naprosto jasno.
2: Rozumím.
3: A vy?
4: Jo, rozumím.
3: Můj honorář je 25 000 dolarů v hotovosti a předem, bez výjimky.
0: Vražda jako rodinný obchod a humor černý až na dřeně. V 8 hodin večer si můžete poslechnout kultovní Tracy komedie, kultovní hru, či komedii rozhodně ne, Tracyho Letse, Zabiják Joe a s kým to bude?
1: Možná, že jste i z ukázky poznali Martina Fingra. Dál to budou ještě Ondřej Rychlý, Petra Špalková, Leoš Noha nebo Šárka Vaculíková. Nenechte si ujít u nás na Vltavě. Teď je 6:45. Hezké ráno.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V Sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: To byl po dvakrát ensemble Il Giardino Armonico, Telemann a Haydn, hudba, která nám zněla na Vltavě v naší ranní mozaice.
1: Proč dnes lidé pořád častěji žijí v odlišných verzích reality a jak vůbec vzniká konspirační myšlení? Tak i nad tím se teď zamyslí architektka Anna Beata Háblová.
2: Bezprecedentní vlna veder mě smetla do otupělých mrákot, během kterých se nedalo dělat nic jiného, než pít vodu s ledem a číst. Vrátila jsem se tak k objemné knize od Naomi Klein s názvem Dvojnice, která mě svými texty a interpretací současného světa smetla do mrákot ještě hlubších. Vyprávění začíná osobní zkušeností. Autorku si lidé léta pletli s jinou spisovatelkou, Naomi Wolf. Zatímco Klein se dlouhodobě věnuje kritice neoliberalismu, klimatické krizi a korporátní moci, Wolf se v posledních letech stala jednou z výrazných tváří konspiračních teorií, z nichž se ta nejznámější týkala pandemie covidu. Dvě ženy se stejným jménem se postupně staly symboly dvou odlišných způsobů, jak interpretovat současný svět. Právě z této záměny vyrostla otázka, co se stalo s veřejnou debatou, ve které lidé nevycházejí jen z odlišných názorů, ale z úplně jiných verzí reality. Naomi Klein tuto situaci popisuje metaforou světa za zrcadlem, který je stejně reálný jako ten před ním, jen existuje v jakési pokřivené podobě. Reálné problémy, jako jsou rostoucí nerovnosti, koncentrace ekonomické moci, selhávání institucí nebo nedůvěra vůči velkým technologickým společnostem, řeší obě strany. Jenže ve světě za zrcadlem se tyto reálné zkušenosti proměňují v příběhy o tajných spiknutích, všemocných elitách nebo skrytých plánech několika jednotlivců. Přerod někoho, kdo stál původně před zrcadlem, ale ocitl se za ním, bývá většinou pozvolný a vede k němu řada drobných kroků, z nichž každý se dokonce může zdát pochopitelný. Zlom nastává ve chvíli, kdy se konkrétní zkušenost zobecní. Z výroku tato instituce se v tomto případě mýlila, se stane přesvědčení, že instituce lžou vždy. Schopnost rozlišovat jednotlivé situace mizí a nahrazuje ji všeobecná nedůvěra. Právě tehdy se otvírá prostor pro nové a pokřivené autority. Klein tvrdí, že až příliš často se proti sobě staví dva extrémy. Na jedné straně stojí bezvýhradná důvěra v instituce, na druhé přesvědčení, že institucím nelze věřit vůbec. Klein se snaží ukázat, že existuje třetí cesta. Být kritický, aniž člověk sklouzne ke konspiračnímu myšlení. Tato myšlenka mi připadá velmi aktuální. V posledních letech se totiž ukazuje, že největším problémem západních demokracií není jen polarizace, ale skutečnost, že lidé stále častěji sdílejí odlišné informační světy. Nevedou spor o řešení téhož problému, ale vedou spor o to, co je vlastně skutečnost. Sociální sítě tento proces ještě urychlují. Algoritmy odměňují obsah, který vyvolává silné emoce, pobouření nebo pocit výlučného odhalení. Vznikají zvláštní spojenectví mezi skupinami, které by ještě před několika lety stály na opačných stranách politického spektra. Kritika farmaceutických firem se může propojit s krajní pravicí, alternativní spiritualitou nebo radikálním individualismem. A společným jmenovatelem se stává nedůvěra. Naomi Klein knihou Dvojnice připomíná, že kritické myšlení spočívá ve schopnosti rozlišovat mezi oprávněnou skepsí a svůdnou jednoduchostí. V době, kdy se každý může uzavřít do vlastního informačního vesmíru, je to dovednost, která se stává jednou z podmínek svobodné společnosti. Četbu Naomi Klein jsem několikrát proložila koupáním v rybníku. Jehož voda byla tak teplá, že by se k ní snad poprvé za celý můj život hodilo přirovnání voda jako kafe. A podobně nahnědle i vypadala. Doufám, že se v ní nepřemnožily synice a bude to ještě nějaký čas útočiště, kde se mdloby ze současného světa na chvíli rozplynou.
1: Lidé často nezdílejí jenom odlišné názory, ale i odlišné představy o skutečnosti. A architektku Annu Beatu Háblovou inspirovala k dnešní úvaze knížka Naomi Klein Dvojnice.
0: Do dosud nepřístupného podzemního kostela svatého ducha budou moci nahlédnout lidé v Dobrušce. My vám podrobnosti řekneme ve zprávách.

0: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, New Yorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna TASOV u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Dobré úterní ráno, teď je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Poslanci dnes projednají zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Tradiční vojenská přehlídka v Paříži vyzdvihne spojenectví s Ukrajinou. Odborníci dnes představí výsledky průzkumu podzemí kostela svatého Ducha v Dobrušce. A počasí očekáváme velkou oblačnost postupně s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 30 stupňů. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
4: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Resort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Nezletilí násilníci už by neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž plánuje oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
5: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
6: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
5: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
7: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
5: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obranyschopnosti.
8: Do vzduchu vzlétnou i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která 5. rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Lidé v Dobrušce dnes můžou nahlédnout do dosud nepřístupného podzemí kostela svatého Ducha. Od 6 hodin večer tam archeologové představí výsledky georadarového průzkumu, při kterém objevili vstupní šachtu, rozsáhlou pohřební komoru i stopy po starší stavbě kostela. Návštěvníci uvidí záběry z výzkumu a budou moci s odborníky o nových objevech diskutovat, říká vedoucí vlastivědného muzea v Dobrušce Pavla Žďárková.
9: Před 2 lety odborníci provedli nejprve georadarový průzkum a následně nedestruktivní výzkum objevených nepřístupných prostor. Byla objevena pohřební komora zřejmě rytíře Andreáše Neumana, Riglitz a Levensteinu, který tam má i náhrobní kámen ve zdi kostela, ale byly objeveny některé zdi, o kterých jsme netušili, a o vysvětlení celé té situace se nyní odborníci pokusí.
2: Počasí.
3: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky. Ojediněle i velmi silné, lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 30, na jižní Moravě pak až 32 stupňů. Více informací ze světa i z domova hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika. Za každou událostí se skrývá příběh. Někdy je to příběh lidský, jinde příběh píše třeba taková architektura a vždycky stojí za to ty příběhy objevovat. A tak se zastavíme třeba u dokumentu Heleny Třeštíkové, který si z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech odnesl diváckou cenu. Otevřeme dveře Krušnohorského divadla v Teplicích, podíváme se do míst, kam se jinak běžný návštěvník nedostane. No a nakonec zamíříme i do paláce u Stýblů na Václavském náměstí. Ještě si možná vzpomenete, že tam promítalo legendární kino Alfa. Dnes se znovu hledá budoucnost jedné z nejvýznamnějších pražských adres. Detaily řekneme za okamžik. Dnes máme 14. července na hodinách 6 minut po 7. A za celý tým zdraví a dobré ráno přejí Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková a také několik příběhů si necháme zaspívat v této hodině. Filip Žaruský, třeba árii Orfea z opery Orfeo Nicoli Porpora, nebo nám budou zpívat legendární Take Six, ale pro začátek smyčcový kvartet D-moll, část tedy skerco Alexandra Konstantinoviče Glazunova.

0: utrechtský smyčcový kvartet nám hrál část Glazunovova smyčcového kvartetu D-moll.
1: A my se teď zase budeme věnovat proměnám a potenciálu pražského Václavského náměstí. Jeho součástí je světově unikátní a taky stylově rozmanitý komplex pasáží. Vznikly společně s výstavbou obchodních paláců na počátku 20. století a dodnes v sobě skrývají značný potenciál tohoto veřejného prostoru.
0: Dnešní díl seriálu o hlavním pražském náměstí začneme s redaktorkou Alenou Rokosovou v pasáži Alfa, která prochází přízemím více než 30 let prázdného domu u Stýblů.
2: Funkcionalistický palác u Stýblů byl postavený v letech 1927 až 1929 podle architektů Jana Jarolíma a Ludvíka Kysely, který navrhl i obchodní domy Lind a Baťa v tomto bloku. Na rozdíl od nich je ale palác u Stýblů dokladem toho, že i na exponovaném Václavském náměstí zůstávají některé domy částečně prázdné a dlouhodobě nevyužité.
3: Základ všeho, ale to, co člověk na první pohled nevidí, jsou majetkoprávní vztahy. A ty se v tom 20. století mimochodem velmi radikálně měnily hned několikrát. Ten příběh paláce u Stýblů, jinak Alfa, známého, pokud já vím, tak tam jsou jako nedořešené spory v rámci restitucí, že to se nějakým způsobem vracelo, ale tím, že tam nejsou dovyjasněné ty vztahy mezi těmi jako restituenty, tak ta budova je prázdná, což jako je škoda pro náměstí, ale i pro ty majitele. Vemte si, kolik nájmu měsíčně je prodělaných tím, že tam nic není. Zase jako milovníci památek můžeme být rádi, že díky ten palác, díky tomu je zakonzervován. Což se týkalo mimochodem řady domů na Václavském náměstí. A naštěstí vlastně už jako jich je minimum. Možná to je dokonce už asi jedinej.
2: Říká architekt a urbanista Petr Kučera. Ve 30. letech přitom dům s monumentální fasádou a pásovými okny pulzoval životem. A díky reklamám na parapetních pásech zářil do noci jako obrovská lucerna. Aspoň tak mi to před časem popisovala architektka a pedagožka Michaela Brožová, se kterou jsme si tehdy ještě podstatně prázdnější než dnes pasáž Alfa prošli.
4: Stojí určitě za vidění ta krásná železobetonová klenba, vyplněná sklobetonovými tvarovkami. Ta klenba je nyní vyčištěná, takže sem proniká denní světlo. Pod klenbou je ochoz, kde kolem dokola pulzoval život známé taneční kavárny Bulvár, později přejmenované na kavárna Alfa.
2: Dnes je v podstatě celé přízemí plné, vidíme tu několik obchodů s oděvy, lokálními produkty českých designérů, směnárnu nebo prodejnu a brusírnu nožů. A také vývěsní štíty kina Alfa, zavřeného od roku 1994. Slavné kino v suterénu paláce fungovalo od konce 20. let a svého času bylo největším pražským biografem. Jeho 40. výročí v prosinci 1968 připomínaly i rozhlasové noviny.
5: Alfa začala filmem Zpívající blond, z jejího plátna poprvé zaznělo česky mluvené slovo, byl to elitní biograf, kde se konávaly vládní premiéry, svého času to bylo první širokouhlé kino v Praze a od července 1967 po půlročních adaptacích je to jediné 70mm kino v hlavním městě republiky.
2: Jen málo která evropská metropole se může pochlubit tak spletitou soustavou průchodů a pasáží, jakou má Praha a právě Václavské náměstí.
3: To je ten potenciál a řekl bych, že někde je proměněný více a někde téměř vůbec. Jo, málo. Je to zase daný tím, že ono navést lidi do toho vstupu do té pasáže není tak jednoduchý. Oni třeba neví, že to je pasáž, prostě to projdou kolem.
2: S Petrem Kučerou souhlasí i Monika Vlková, ředitelka Sdružení Nového města pražského, které koordinuje správu zdejšího veřejného prostoru.
6: Potenciál bezesporu je velký a záleží na tom, jak to kdo vlastně jako uchopí. Mně se třeba líbí, jakým způsobem se toho chápe Lucerna. Tam máte spoustu provozoven, které jsou pro ty místní. Jo. Ty nájmy tam nejsou vlastně nastaveny nějak jako vysoko právě proto, aby tam ty běžní obchodníci jako mohli být. Některé ty pasáže se trochu zvedají. Mně přijde třeba, že Alfa poslední dobu, jako kdyby ten koncept té Lucerny se trošku přelil i tam, že vlastně jsou tam i takové věci, jako že třeba vy si můžete na Václaváku naprosto fantasticky nechat nabrousit nože. Pražské pasáže jsou fantastický, některý zanikly, vy třeba Grossmanova pasáž, jo, kde se postavil hotel a postupně ta pasáž zanikla. Ostatně Luxor, ta jejich hlavní nákupní ulička je bývalá pasáž práce. Pasáž Jalta ještě funguje, i když zvláštní jako nabídkou, ale A je to všechno taky daný prostě tím trhem, no. Co sem chodí za lidi, co tady jakoby očekávají, nebo co se tady nakupuje.
1: Mimochodem ve stejném bloku jako Palác u Stýblů stojí dům a v něm bydlí slamer Anatol Svahilec. Právě za ním se vydáme v zítřejším díle našeho seriálu o proměnách pražského Václavského náměstí.
0: No ale už za pár minut se vydáme do Teplic, do tamního Krušnohorského divadla, které v sobě skrývá neuvěřitelné věci. Třeba se tam vejde i trabant, tedy do sklepů a do místností, kde se nachází i jevištní technika poháněná lidskou silou. Tak se tam podíváme poté, až nám dospívají Take Six.

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Filip Žarusky jako Orfeo ve stejnojmenné opeře Nikoly Porpory.
1: Budova Krušnohorského divadla v Teplicích teď v létě ožívá každou neděli. Procházejí se jí skupiny návštěvníků, kteří se chtějí o historii, ale i současnosti divadla dozvědět něco víc.
0: A zároveň nahlednou i tam, kam se běžně nedostanou, třeba na jeviště.
2: Je tady někdo, kdo by si chtěl zkusit, poněvadž technika tady není nástroj, ale je to všechno ruční, kdo by si chtěl vytáhnout oponu.
3: Chcete vytáhnout? Je to trošku náročnější, ale těch 200 kg tam necítíte naštěstí.
4: Umí,
3: tak pojďte.
2: Tady to tak. A buď nohou nebo dolů, teď si myslím, že musíte zkusit, kam to půjde. Jo. A on tam potom sjede závaží, tak se toho neděje. Já myslím, že dobrý.
4: Mohla bych to vzít, jo?
2: Jo, mohla byste, určitě.
4: Uškadé to.
2: No.
4: Jste si trochu zaposilovala.
5: No, ale krásný ješek. To je, říká Pipi, dlouhá punčocha, to jsem ještě nedělala, to mi půjde. Takže bych to brala. Lenka Němečková. A jsem z Prahy.
6: 12 mužů, kdy si pohánělo vlastními silami, propadlo s kulisami. To už teď nefunguje. O patro níž si lidé mohli ale prohlédnout původní stroj. Kulisy se nyní k jevišti dopravují výtahem, řekl průvodce Lukáš Sedlecký.
2: Od počátku vlastně zde fungoval výtah, je to rok 1924, takže ty technické záležitosti jsou poněkud lepšího charakteru než u těch starších divadel. Je to poměrně výtah velké kapacity. Říká se, že se tím převážel trabant.
6: Po vyhoření původní budovy se na stavbu té současné kvůli překročení rozpočtu lidé skládali ve sbírce, jako na Národní divadlo. A s ním má to Teplické společné i sedačky pro diváky.
2: V roce 86 to byla velká rekonstrukce Národního divadla, oni si dali nové. A tady se rovněž dělala rekonstrukce, takže v rámci úspornosti jsme dostali použitá sedadla z Národního divadla.
6: Návštěvníci nahlédli i do šatny, kterých jsou tady 3 patra, nebo viděli malou ukázku z 8000 kostýmů.
7: My jsme odmácháči staré splavy. Já jsem jmenuji Miroslav Denk. Ta manželka tady vlázní, tak jsme byli minulý týden na tom základním okruhu a dneska jsme chtěli udělat tu druhou polovičku, takže jsme vzládli celý divadlo.
6: Aha, co mu říkáte?
7: No, nádhera, líbí se nám to.
6: Je něco, co vás zaujalo, překvapilo?
7: Je nám spíš líto, že to nefunguje stála scéna, ale ten suterén a to přízemí je to nádherně opravený v tom 130. let, takže je úplně úžasný.
6: O nedělní prohlídky Krušnohorského divadla je velký zájem. Je proto dobré si včas místo na webu zarezervovat. Z Teplic Gabriela Hauptvoglová, Český rozhlas.

0: Jsme v milé společnosti kvartetu Davea Brubecka, který hraje skladbu The Duke. Je 7 hodin 30 minut, máme úterý 14. července.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Americká armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu, informovalo o tom velitelství amerických ozbrojených sil na síti X. Byla to třetí noc, kdy americké síly útočily proti Teheránu a dnes večer podle velitelství obnoví blokádu íránských přístavů. Mladí politici a političky z řad poslanců a starostů dnes zamíří do Lán. Odpoledne se na zámku setkají s prezidentem Petrem Pavlem a s první dámou. Budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Kandidátem hnutí ANO na primátora v Praze bude Jan Hušbauer, napsal to server iDnes.cz. Dosavadní místostarosta Prahy 4 nahradí v čele kandidátky pro říjnové volby Ondřeje Prokopa, který se všech funkcí vzdal kvůli nejasnostem okolo svých majetkových přiznání. Hušbauer už Prokopa koncem června nahradil v pražském zastupitelstvu a podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je na lídrově pražské kandidátky shoda, musí ho ale ještě schválit celorepublikový výbor. Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba také z Nizozemska, Srbska a nebo Německa. Festival potrvá do neděle. Počasí bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů a více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Pražský hrad, zámek v Klášterci nad Ohří, Alšova jihočeská galerie anebo Slovenský dům v Praze. Tohle všechno jsou naše cíle v následujících minutách. Ve Slovenském domě v Praze začíná výstava Cesta světla. Česká výtvarnice se slovenskými kořeny Romana Šimáňová představí svoje obrazy až do poloviny srpna.
2: Léto v Alšově jihočeské galerie začne v Hluboké nad Vltavou. Zámecká jízdárna nabídne výstavy věnované krajinomalbě středoevropského symbolismu a secese.
1: Klášterecké hudební prameny, takový název nese festival, který začíná na zámku v Klášterci nad Ohří. Do soboty nabídne koncerty klasické i populární hudby, taky filmové melodie nebo muzikál. A vystoupí třeba Jaroslav Svěcený nebo Cigáňsky Diabli.
2: A v Královské zahradě Pražského hradu dnes večer začíná Bohemia Jazz Fest. Festival nabídne koncerty pod širým nebem zdarma a v dalších dnech zamíří také do Plzně, Prachatic, Hluboké nad Vltavou a nebo do Brna.

0: Akamus s Bernhardem Forkem hrál část symfonie D-dur Pavla Vranického.
1: Diváckou cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získala režisérka Helena Třeštíková. Už mnohokrát to tady v uplynulých dnech padlo. Publikum v těsném hlasování zvolilo její časozběrný dokument, nazvaný prostě Bára Basiková.
0: Filmařka známou zpěvačku sledovala téměř 30 let a vznikl z toho svižný osobní i hudebně bohatý portrét. Při příležitosti tohoto ocenění mluvil s Helenou Třeštíkovou náš redaktor Tomáš Pilát.
1: Režisérka neskrývala radost a připomněla také mimořádně vřelé přijetí filmu při jeho světové premiéře ve velkém sále hotelu Thermal.
2: To je právě vždycky pro režiséra strašně zajímavý, když poprvé vidí film s publikem, protože najednou tam právě cítí ty ohlasy, o kterých dřív třeba jenom přemýšlel, jak na tohle to budou lidi reagovat, jestli se tady zasmějou a tak, a teď to najednou je živě. A mě to vlastně hrozně dojímalo, protože se tam jaksi potvrdily některé věci, o kterých jsme si ve střežně říkali, no tak tohle to snad bude fungovat a tady na tohle lidi nějak zareagujou, takže byl to krásný, byla jsem dojatá, Bára brečela, no a já jsem taky skoro brečela.
3: A třeba naopak, že byly bouřlivé reakce, smích v místech třeba, kde jste to nečekala, říkala jste si, aha, tak to je asi taky vtipné.
2: No tak tam byla taková asi největší reakce na to, když Bára říká, že si dala inzerát na Seznamku a že ti muže na Seznamce, že jsou strašný a odrbaný nátělníky, tak tam, myslím, docela publikum reagovalo živě. To mě skoro až překvapilo.
3: To je velmi štipný moment, kdy Bára Basiková říká, no ti muži, kteří byli v jejím věku, jsou prostě na mě staří.
2: No, prostě u Báry je strašně fajn a to platí po celou tu dlouhou dobu natáčení, že ona je opravdu upřímná, autentická, otevřená, že ona si nehraje na nic. Člověk to zná, že zejména teda lidi, kteří se pohybují v té branži jako ona, tak myslím, že mají hodně velkou tendenci se stylizovat nějak. A to ona ne, ona je úplně taková, jaká je.

0: Vaše respondentky předešlé, například Dáša Pecková, měla tu tendenci se stylizovat trošku?
1: No, myslím, že zrovna Dáša Pecková byla taky velmi otevřená a velmi upřímná. Taková divoká žena. Ale možná Jakub Špalek, že byl takovej trošku, přes tím jsem točila taky poměrně dlouho a že při tom natáčení pořád jsem měla pocit takového přece jenom jakoby skla mezi náma.
0: Jak moc myslíte na diváky, když tvoříte film?
1: No tak samozřejmě ten film člověk nedělá pro sebe, ale pro diváky, takže to je samozřejmě velmi taková stálá otázka, když sedíme ve střižně, jak tohle to vezmou lidi, co na tohle to řeknou lidi, jestli to není moc rychlý na to, aby to bylo srozumitelný, nebo jestli to někde se moc nevleče tady, aby se už zase přece jenom trochu nenudili, tak to je pořád, vlastně si to člověk nějak tak uvědomuje, ale samozřejmě, že když sedíte dlouho ve střižně, tak trošku člověk ztratí nadhled a přestane to vidět nějak tak nezaujatě, nebo já nevím, bych to řekla, prostě jste v tom příliš ponořený. My někdy děláme takovou věc, že stříháme a pak, když je možnost, tak třeba 14 dní si dáme od toho pauzu a potom vlastně novým okem, čerstvým zrakem to člověk zase najednou trošku vidí jinak.
0: Měla se třeba s Bárou Pasikovou nějaké dohady o tom, že jste říkala, to by tam mělo být, to se divákům bude líbit. Bára Pasiková říkala, to by tam podle mě být nemuselo a vy zase divákům by se to určitě líbilo.
1: No právě to je zajímavé, že vůbec nic takového nebylo. Že Bára byla naprosto v té střižně, když to viděla, tak všecko přijala. Jenom měla pocit, že někde něco musí malinko doříct. Malinko, jak si ještě doplnila ten konflikt s tím svým druhým mužem, že to všechno, co říkal, byla lež a klam. Ono to z toho tam samozřejmě vyplývá, protože údajná dcera nebyla dcera, ale milenka se ukáže. A ona jenom potřebovala ještě udělat takovou tečku, no, ale jinak nezasahovala vůbec.
0: Jaký je podle vás význam divácké ceny, nebo pro vás význam divácké ceny, a myslíte si, že může ovlivnit následnou návštěvnost filmu v kinech?
1: Divácká cena je samozřejmě strašně důležitá, protože film člověk dělá pro diváky. A pokud to diváci přijmou, tak to je vlastně veliká odměna, protože dělat, samozřejmě, kdyby člověk si to takhle definoval, dělám filmy pro diváky, tak to by mohlo sklouznout k určitý lacinosti, to samozřejmě bych nerada, ale pokud takový příběh, který dělám s plným vědomím závažnosti toho příběhu a opravdovosti, pokud zaujme, no tak to se nedá ničím zaplatit, to je prostě úžasný pocit.
2: Raduje se režisérka Helena Třeštíková z ceny diváků, kterou získala na Karlovarském filmovém festivalu za dokument Bára. Mimochodem, tenhle film bude v kinech v září.
3: A majstrštyk se podařil také archeologickému týmu z Nizozemí. V Egyptě odkryl 3000 let starou hrobku, tak my vám podrobnosti řekneme už za chvíli.

0: Magdalena Kožená si v roce 2017 odskočila k jazzu a s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers natočila desku Cole Porter.
1: A teď jedna novinka. No, jak se to vezme? Archeologové v Egyptě odkryli 3000 let starou hrobku, která může přinést nové poznatky o životě ve starověkých Thébách. Nález se podařil nizozemskému týmu z Univerzity v Leidenu v thébské nekropoli, která je nedaleko dnešního Luxoru.
0: Hrobka patřila muži jménem Paser a podle odborníků pochází z období 19. nebo 20. egyptské dynastie, tedy z doby před zhruba 3000 lety. Zachovala si tradiční podobu hrobek Nové říše od otevřeného nádvoří přes kapli vytesanou do skály až po podzemí pohřební komory.
1: A pochopitelně teď výzkum bude pokračovat. Odborníci chtějí zjistit, jaké postavení Paser zastával a jaké další informace o životě ve starověkém Egyptě může nově objevená hrobka nabídnout.

0: Václav Snítil a Josef Hála. Hudba Ferdinanda Lauba, konkrétně romance pro housle a klavír.
1: Miloň Čepelka, to je spoluzakladatel divadla Járy Cimrmana. Velkou část svého profesního života strávil tady v českém, nebo respektive československém rozhlase. A teď se k nám do rozhlasu symbolicky vrací. Tento týden mu na Vltavě patří básnění, ve kterém představuje své oblíbené verše.
2: Básnění.
3: Jaroslav Švadlena v Bechyni o prázdninách 1957. Dvůr keramické výrobny ti voní až k duši syrostí hlíny a čerstvou glazurou. V zahrádce za dílnou zaléváte zeleninu. Velké kápry se nepřilnavě smekají po mastných listech. Babička nalomí lupeny karfiolu, jeho obnažené mozky je nutno zakrýt před sluncem. Tobě z téhož důvodu nasadí na hlavu kapesník se čtyřmi uzly na rozích. Nedokážeš však jinak, než nechat světelný žár propálit se skrze temeno až do duše, až do schráně bezděčnosti. A tak strhneš provizorní čepičku a pluješ si v zářivé jednolitosti, kde věci nevrhají stíny. Vždyť i oni jsou zářením, které je všudy vstřícné a všude vstřebné. S prozářeným úsměvem tě babička bezstarostně nechává prostovlasého zápolit z konví vody. Kapky plné jasu rejdí ve šťavnatém lupení. Zalikavé vůně drásají duši a v zápětí ji zacelují. Sluneční paprsky drtí zemi a zároveň ji pozdvihují. To byla báseň ze sbírky nazvané Kvantový cyklista, která vyšla nedávno v nakladatelství Zahrada v Táboře. Napsal ji Jaroslav Švadlena, sám skutečně básník, cyklista. Neznáme se spolu moc, ale víme o sobě. Kdysi jsme v téže době zveřejnili nezávisle na sobě nějaké verše, tuším v časopise Sešity pro mladou literaturu. To není důležité. Jsem však vděčný za to, že mě básník Švadlena, ač se svým psaním nikam příliš nedere, pěstuje si v poezii víceméně nenápadně, tedy že mě své občasné veršové sbírky posílá. Protože je radost je číst a uvědomovat si, jak dovede spojovat a kloubit pojmy tak hmatně hmotné s pojmy naopak naprosto neosahatelnými, které se přesto v básni umějí dotknout, ba protnout a doplnit se, zájemně se, já řeknu, odsouhlasit. Karfiol, konec s vodou a duše schrána bezděčnosti. Babička, čapka z kapesníku a záření, které je všudy vstřícné a všude vstřebné. K tomu dvojfunkce, než kvůli dvojužitečnost drásání a drcení na jedné a zacelování a pozdvihnutí na druhé straně. Všecko současně v důvěrně známém prostředí, podobném vlastní zkušenosti a vzpomínce, které mi při čtení a doufám i posluchačům při vnímání ušima vyrůstají před očima, až mám pocit, že jsem přesně tam, co autor právě teď přítomným svědkem. Zdánlivě pouhý popis se mění v tajemství. A tajemství budiš pochváleno.
1: Báseň Jaroslava Švadleny v Bechyni o prázdninách 1957 pro nás vybral herec a scénárista Miloň Čepelka. Kdybyste se k veršům chtěli vrátit, potom je najdete v knize Kvantový cyklista.
0: 7.56, za dveřmi jsou zprávy a za dveřmi je také festival, který oživí areál Pražského výstaviště. To je naše první téma mezi hodinou v hodině mezi 8 a 9.

0: Příjemné ráno, máme 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Některá města se obávají zániku agentury pro sociální začleňování. Radnice mají strach, že přijdou o dotace a odborníky. Tým českých hasičů odjel na 4týdenní misi do Řecka. V Praze začíná Bohemia Jazz Fest. Počasí čekáme velkou oblačnost, postupně s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 30 stupňů. Některá města se obrátila otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Obávají se reorganizace agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj ji sloučilo s odborem bydlení do odboru rozvoje bydlení a soudržnosti. Radnice, které dlouhodobě řeší sociální problémy, se obávají nedostatku peněz, které získávaly právě ve spolupráci s agenturou pro sociální začleňování na boj s chudobou.
3: Chomutov s pomocí agentury pro sociální začleňování získal desítky milionů korun na sociální projekty. Vyjmenovává je primátor Milan Merz z hnutí Nový Sever.
4: Dluhové poradenství, výkup sociálních bytů, na tyto projekty peníze nebudou.
3: Místo starostka Litvínova Květuše Helmichová se SNKED poukazuje na odchod odborníků z agentury.
5: Pomáhali nám odborně vypracovávat materiály, které pro nás byly důležité, a na to žádný úředník nemá prostor.
3: Ministerstvo pro místní rozvoj s kritikou obcí nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva Veroniky Lukášové projekty v oblasti sociálního začleňování pokračují. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Čeští hasiči vyrazili na misi do Řecka. Na severu Peloponéského poloostrova budou 4 týdny držet pohotovost. Zapojují se také do evropského programu na pomoc zemím s velkým rizikem požárů.
6: Do programu se letos zapojí téměř 800 hasičů z 14 evropských zemí, což je nejvíc v historii. Češi budou v oblasti kolem řeckého města Patra, která podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové patří z hlediska požárů k mimořádně ohroženým územím.
7: Faktorem jsou samozřejmě vysoké teploty a sucho. Největší výzvu ale představuje kopcovitý členitý terén s lesními porosty a olivovými háji, kde se hlavně za silného větru ohni šíří rychle a nepředvídatelně.
6: Hasiči jsou během mise v aktivní pohotovosti. Pokud zrovna nezasahují, plní úkoly, které v případě vypuknutí požáru urychlují nasazení a zajišťují hladkou mezinárodní spolupráci. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
2: Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že tzv. Koalice ochotných je připravená nasadit mezinárodní síly na Ukrajině po uzavření klidu zbraní. Členské země podle Macrona v nadcházejících týdnech plánují společná cvičení v zemích, které sousedí s Ukrajinou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl zapojení českých vojáků.
9: My rozhodně naše vojáky i po příměří, pokud nastane, zatím to tak vůbec nevypadá, tak na Ukrajinu posílat nebudeme.
8: Babiš naopak uvedl, že by Česko stálo o členství v nové koalici proti balistickým střelám, kterou tvoří 9 evropských zemí a Ukrajina. Cílem tohoto uskupení je sdílet zkušenosti a průmyslové kapacity a vytvořit tak evropský systém protivzdušné obrany. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Jazzová hudba večer rozezní Královskou zahradu Pražského hradu. Začne tam 21. ročník Bohemia Jazz Festu a vystoupí na něm 88-letý americký saxofonista Charles Lloyd.
10: Legendární saxofonista a flétnista se na festival vrátí po 10 letech. V kvartetu zahraje s brilantním pianistou Geraldem Claytonem. Ten ve středu vystoupí i na 2. festivalovém dni v Plzni a převezme také cenu Bohemia Jazz Award. Kromě zahraničních hvězd na festivalu vystoupí mladí čeští jazzoví hudebníci, říká zakladatel festivalu kytarista Rudy Linka.
11: Já jsem začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy.
10: Festival bude pokračovat v Prachaticích, Hluboké nad Vltavou a skončí 21. července v Brně. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jeho východě ještě skoro jasno až polojasno. Teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 stupňů. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno. Myslím, že vůbec to nejzajímavější často vzniká tam, kde se setkávají lidé. Ať už je to nad knížkou, při koncertech, anebo uprostřed náměstí. Tak se nechte od nás pozvat třeba do jižních Čech na jihočeský jazzový festival, který přiveze světové muzikanty od tradičního Dixielandu až po současný klezmer. Připomeneme si taky Ludvíka Vaculíka a jeho mimořádně osobní prózu Stará postel. Teď ji Český rozhlas uvádí v premiérovém rozhlasovém pracování. Slyšet je můžete tady u nás na Vltavě. Přidáme detaily. No ale ze všeho nejdřív se vydáme na festival Za dveřmi. Už 18 let dokazuje, že právě ulice mohou být stejně inspirativní jeviště jako kamenné divadlo. My si tady na nic nehrajeme, je 6 minut po 8 a ze studia zdraví Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková. Na nic si sice nehrajeme, ale vám zahrajeme. Budeme poslouchat hudbu Antonína Dvořáka, Antonia Vivaldiho. A nebo teď Antonína Reichy, je tady část jeho velké symfonie.

0: Le Concert de la Loche a symfonie přímo ze salonu, dílo Antonína Reichy. My jsme poslouchali v 8 hodin a 10 minut. Festival Za dveřmi už od roku 2008 proměňuje pražské ulice, parky i náměstí v živé jeviště plné fantazie a bezprostředního setkání umělců s diváky. Už dnes se za novým cirkusem, obřím loutkovým divadlem i hudbou můžete vydat na pražské výstaviště.
1: V následujících 6 dnech festival nabídne kromě tuzemských představení taky projekty z Belgie, Srbska, Německa nebo Švýcarska. Ale více už o programu Za dveřmi teď budeme mluvit se šéfem festivalu Jakubem Vedralem. Jakube, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno také ode mě. Loni jste byli na pražské tržnici, teď jste tedy zpět na výstavišti. Kde všude výstaviště opanujete?
2: My jsme takový nomádi po Praze za těch 18 let, ale na výstaviště se vracíme, protože to tam máme rádi. A protože tam máme k dispozici velkou plochu na mozaice přímo před Průmyslovým palácem. To je takový naše hlavní místo, kde se festival koná, ale nejsme jenom na výstavišti, takže jsme úplně krásně viditelní od tramvají. Když lidi přijedou na výstaviště, tak už jsou vlastně v areálu festivalu, ale máme takový výpady i do samotného centra Prahy, takže některé dny jsme i na Mariánském náměstí a tuším zítra se vydáme s takovým jedním projektem i na Staroměstské náměstí. Na to se vždycky těšíme, ten výpad do toho veřejného prostoru je vždycky zajímavý.
1: K tomu se možná ještě dostaneme, ale pojďme se vrátit k dnešnímu večeru. V 21 hodin se ze šera vynoří obří loutka kováře Petra Píši, a to v rámci inscenace Rezavá rapsodie. Co všechno diváky čeká?
2: No, obří loutka kováře Petra Píši především.
1: A ta inscenace?
2: Hele, to je prostě, je to nádherná velikánská loutka, která vznikla speciálně pro Plzeň rok Evropské hlavní město kultury 2015. Ta loutka je vlastně hrozně šikovná na to, jak je obří, umí spoustu věcí a my všechny ty věci, co ta loutka umí, vlastně uvidíme a uvidíme takový její dojemnej, hezkej, pohádkový příběh. Já to nemůžu úplně prozrazovat, ono to není dějově nijak zásadně složitý, ale ten pohyb a ta kombinace kovu a lidského těla, je to prostě opravdu jako krásná poetická věc. Divím se, že to v Praze ještě nebylo. Ta celá příprava a produkce toho vystoupení není úplně snadná, takže to není představení, které by bylo úplně běžně k vidění. Tak my jsme rádi, protože k pouličnímu divadlu patří i loutky, že letos máme tuto velkou speciální hned na zahájení.
0: A soubor Vosa Theatre uvede představení Bez tíže právě na tom zmiňovaném Mariánském a Staroměstském náměstí. To bude zítra. Ten soubor se dlouhodobě specializuje na oživování veřejného prostoru pomocí různých obřích loutek, důmyslných kinetických objektů a akrobacie. Tak co si připravil pro to letošní vystoupení?
2: No, to je pro soubor Vosa je Za dveřmi v podstatě domácí festival, takže se vždycky snaží připravit něco úplně na míru a speciálního. Takže zítra skutečně odpoledne a pak večer na odpoledne v centru Prahy a večer na výstavišti bude k vidění plán jako novinka v České republice, co jsou takový akrobatický svejpol, jsou to vlastně 5metrový kinetický ohybný tyče, na kterých potom herci se pohybují vlastně ve vzduchu, hledají tam pevný bod, různě se kývají na všechny strany. Ale přístup Vosy k tomuhle materiálu je prostě jiný, než bývá u jiných světových divadel a snaží se ho využívat více divadelně. Takže zítřejší projížďka centrem Prahy bude tak malinko vlastně inspirovaná třeba Nebem nad Berlínem a různými strážnými anděly, které potkáváme. A to večerní sezení bude víc o všech možných kinetických objektech, který ten soubor za téměř 20 let své existence nashromáždil, nechal si vyrobit. Jsou to vlastně jedinečné dekorace, rekvizity, pomůcky a v takové jedinečné improvizované večerní seanci je tam předvede divákům.
1: Byla jsem na festivalu za dveřmi mnohokrát, takže vřele doporučuji návštěvu všem posluchačům Vltavy a vím, Jakube, že vám a vašim obřím loutkám a velkým dekoracím by asi každé jeviště bylo malé, takže ten veřejný prostor, to je jediný prostor, který je vám tak akorát. Mimochodem, kam všechny ty rekvizity a obří loutky, kam je ukládáte?
2: No, my máme několik skladů po celé republice, taky se právě se souborem Vosa nebo s bratrama v triku vlastně soustředíme na to a cítíme se být jako českými soubory, protože jsme připraveni na to putovat, jezdit a poctivě obrážet všechny kouty republiky. A je skvělý, že se tady takhle v červenci vždycky, což je vlastně takový prostředek té divadelní sezóny pouličního divadla, jo, tak můžeme všichni potkat na chvilku v Praze a potkat se i s našimi kolegy se zahraničí, protože i letos těch zahraničních hostů máme vlastně spoustu a chystají se na nás opravdu hezký představení, jak novocirkusový, tak vlastně jakoby klasicky divadelní, jenom přenesený do venkovního prostoru. Tady já bych třeba hrozně chtěl diváky pozvat na páteční večer na Teatr Byro Podroži poznaňský, který zahraje Shakespeareovu Bouři na ulici. A je to provedení tak právě udělané, že by se vevnitř divadle vůbec nedalo hrát. Nejenom proto, že je tam spousta ohně, ale je tam spousta takových rekvizit a dekorací a divadelních postupů, který by se prostě na jeviště jen těžko vešly.
0: To bude ale až v pátek, nicméně festival začíná právě dnes, 14. července, potrvá do 19. července. A na festival za dveřmi nás zval ředitel festivalu Jakub Vedral. Díky moc a ať se všechno vydaří, hlavně počasí.
2: Já moc děkuju a držím palce veřejnoprávně, jo? Jedeme, jedeme.
1: Děkujeme, díky.
2: Na to.

0: Stevie Wonder je autor doznivší hudby, kterou nám zprostředkovali Don Byrne a Patricia O'Callaghan.
1: A máme pro vás na Vltavě novinku. Stará postel, nejintimnější próza Ludvíka Vaculíka, připomíná na Vltavě letošní sté výročí autorova narození díky nakladatelství Atlantis, které knížku letos vydává v rámci spisů Ludvíka Vaculíka. A taky díky dědicům autorova díla získal Český rozhlas naprosto exkluzivní práva k jejímu rozhlasovému zpracování.
0: Tedy ode dneška vám na Vltavě nabídneme premiérovou četbu s hvězdičkou a ve studiu s potěšením vítáme našeho bývalého rozhlasového kolegu, novináře, dokumentaristu, komentátora, předsedu Českého open klubu a syna spisovatele Ludvíka Vaculíka, Ondřeje Vaculíka. Dobrý den, dobré ráno.
2: Dobrý den, dobré ráno.
1: My jsme si, Ondřeji, před chviličkou povídali o tom, jestli už jste slyšel ukázku ze Staré postele. A vy jste říkal, že jste slyšel. Líbila se?
2: No, mně se to líbilo velmi, pro to pojetí režijní, protože oni to vyprávějí jako pohádku.
1: Tak si pojďme poslechnout krátkou ukázku.
3: Byl jsem jí vděčný za to, jak mě rozvazuje a vysvobozuje. Rozvazuje ze všech zatvrdlých starých suků, tlačících jak žízeň bez vody, jak chuť bez škvíry. Jak hřích bez možnosti provést ho. Myslím dnes, že mi to tehdy obrovsky pomohlo. Ale cítil jsem i strach a lítost, co s ní bude, když taková je, takového muže potřebuje, a já to být přece nemůžu. Jak já asi budu potrestán?

0: Myšky, které k nám našly cestu už druhého dne, byly tu teď pořád a šramotily, dokonce se snad dostali i do slamníku. Naštěstí má čurodějnice se myší nebojí. Stará postel byla sirota z manželského páru. Kdo ví, kdy schořel v kamnech její druh. Byla z měkkého dřeva, sem tam dírkovaná. Když jsme tiše leželi, slyšeli jsme v dřevě vrtání. Babka, paní Dolinová, pro nás nacpala slamník čerstvou slámou. Hrozně to šramotilo, než jsme slámu dost zválcovali. Na slamníku se nadělali doly a kopce. Hrby hověly rytí a plnění.
1: Tak my už také si můžeme udělat představu z této ukázky, jak bude znít ta nová četba. Tohle byl Michal Bumbálek. Ale pane Váculíku, když jste vyčetl poprvé Starou postel, tak jak to na vás zapůsobilo vůbec v kontextu celého díla vašeho otce?
2: No to bylo asi v roce 1997, kdy to tata vlastně dopsal, pak teda ještě na tom pracoval asi do roku 2008. A já jsem trochu v tom četl, ale abych řekl pravdu, nevěnoval jsem tomu pozornost. Měl jsem jiné podstatnější čtení a říkal jsem si, že stejně jako to počká, že hned tak to vycházet nebude, což se teda stalo a vychází to až po mnoha letech.
3: Ta knížka je velice otevřená, taky je hodně intimní, ale my čtenáři děla Ludvíka Vaculíka jsme na tohle vlastně zvyklí. Ludvík Vaculík zachází do těch nejintimnějších, nejdůvěrnějších vztahů mezi mužem a ženou. Váhal jste někdy, jestli ji vydat?
2: No, o tom vydání jsem teda nerozhodoval já, i když tata řekl, že je to na mě, protože ve mně viděl pokračování té literární linie, ale my jsme o tom museli rozhodnout jako tři nositelé dědici autorských práv, což je můj bratr Jan mladší a starší bratr Martin. A je zajímavé, že postoje k tomu byly různé. Že třeba starší bratr Martin, který žije ve Francii, tak říkal, no to se musí vydat, a já k tomu napíšu doslov, aby bylo jasné, jak Ludvík Vaculík, jak je to těžký psychopat a jak tohleto dílo je škodlivé, že jo. Takže to byl jeho postoj, rozhodně něco na tom je. On studoval psychoanalýzu a tak dále a k tomu tatovi on nemá zas moc dobrý vztah. No a s Jankem jsme víceméně rozhodli teda, že by se to vydat mělo a k tomu nás přiměl vlastně literární kritik Vladimír Karfík, který to četl a tatovo dílo dobře zná, byl i jeho kamarád, téměř celoživotní, a on říkal, ale ona je to poezie. Jo, on vlastně ocenil jako tu slovesnost toho, to je jako báseň v próze o těch nejintimnějších věcech a tudíž se to jako vymyká tomu pojetí pornografie, i když bez pochyby někdo to za tu pornografie bude považovat. To už tak je, že jo, kdo není naladěn na tu spisovatelskou úroveň toho literární a půjde jenom jako po tom obsahu, tak ho to může napadnout.
3: A mimochodem napsal Martin nakonec doslov ke Staré posteli?
2: No, on ho nenapsal. Ona to, Jana Uhedeová jako editorka, tak to nechtěla, tak to odmítla. Ale oni do konfliktu nešli, protože Martin to stejně nenapsal. Takže ani nevěděl o tom, že to nemá psát.
1: Je ještě v pozůstalosti vašeho otce nějaké takové překvapení?
2: No je. To dílo se jmenuje, ten rukopis se jmenuje Chléb náš vezdejší, ale on to jako rukopis věnoval Lence Procházkové a ta případně má rozhodnout nebo nerozhodnout o tom, jestli se to vydá. A to já myslím, že je tak asi tak jediné, co ještě nebylo vydané.
3: Starou postel prózu Ludvíka Vaculíka uvádíme v premiéře v četbě s hvězdičkou tady u nás na Vltavě právě proto, že si připomínáme z té výročí narození vašeho otce. Jak si ho budete připomínat vy?
2: No my už jsme je připomínali a ještě připomínat budeme v Brumově, teda v rodišti tatově. Byla taková slavnost, kdy bylo to To se odehrálo na konci června, kde byla odhalená teda pamětní deska Ludvíka Vaculíka. Můj bratr tam zejména, on se zasloužil o to, že tam vznikla taková informačně stezka, kozí stezka Ludvíka Vaculíka po Brumově a okolí a tak dále. Taky se tam hrála sekira, kterou nastudovalo hadivadlo v režii Břetislava Rychlíka, kde taky hraje můj bratr, takže to všecko tam bylo. A teďka ale ta hlavní oslava asi bude v Šumperku a to bude 16. a 17. září. Jmenuje se to Ludvík Vaculík 100, další tisíce slov, hlas, který... A teď jsem to popletl.
3: To nevadí, důležitý je ten Šumperk.
2: Ano. A to bude dvoudenní, kde to bude zaměřené teda na literárně vědný seminář, populární seminář nějaký. Budou tam dokonce takové interaktivní programy pro studenty. A součástí toho je i nějaká vaculíkovská výstava a taky se v Šumperku bude hrát teda ta sekira. Ale musím říct, že hlavním pořadatelem je Městská knihovna Tomáše Garrigua Masaryka Šumperk. Potom jsme to my jako České centrum mezinárodního penklubu a pak je to Ústav pro českou literaturu Akademie věd.
1: 20-dílnou četbu Stará postel z prozy Ludvíka Vaculíka začínáme vysílat dnes tedy do 2. srpna, vždy od 23. hodiny. Je to tedy náš příspěvek ke stému výročí narození Ludvíka Vaculíka. No a my jsme o této četbě mluvili s naším milým hostem, s Ondřejem Vaculíkem. Děkujeme moc za návštěvu.
2: Tak já vám děkuji za pozornost.

0: Státy žalobou bojují za volné a spravedlivé trhy. Nezákonné spojení těchto dvou zábavních gigantů vyvedlo k vyšším cenám, nižší kvalitě a menšímu množství obsahu ve filmovém a televizním průmyslu, dodal generální prokurátor státu Kalifornie Rob Bonta.
1: A detaily si můžete přečíst také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Marko Čekáto a Líňkonity hráli část koncertu pro violončelo smyčcové nástroje a baso continuo Antonia Vivaldiho.
1: A míříme do kina. Kdysi bývala kina srdcem měst i vesnic, ale dnes po mnohých z nich zůstaly opravdu jenom vzpomínky. A Tomáš Pilát společně s Josefem Vomáčkou se v seriálu Kina v prachu času vracejí na místa, kde se psaly dějiny českých biografů.
0: A také hledají divácké zážitky, které odvál čas. Včera nás zavedli do Opavy, dnes společně s nimi zamíříme do Jihlavy.
2: Už dávno nehrají v tom starým kině na předměstí.
3: Přesunuli jsme se na Vysočinu, fouká vítr, možná je to v mikrofonu slyšet. Jsme u pěkně zrekonstruovaného kina Dukla, které má dva sály, Reform a Edison, což jsou názvy původních jihlavských kin, ale k tomu se postupně dostaneme. Tady v tom kině a ještě v Domě kultury odboru se promítá taky v rámci festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, ale to je až mnohem pozdější historie jihlavských kin.
4: Promítalo se tam už v roce 1898, ale zajímavý byl ten vývoj. Ona

0: Jihlava nabízela celou řadu kin, která se různě přejmenovávala, stěhovala, zavírala, otvírala. To první kino se jmenovalo Elite a to končilo už v roce 1923.
1: To další, to už byl původní Edison, respektive kino s názvem Edison, stál od roku 1914 u řeky Jihlavy v dřevěných mlýnech. Hned u řeky, takže potom se mohli jít návštěvníci kina po filmu osvěžit a skončil ale už v druhé polovině 40. let 20. století.
0: Tam vůbec to changeování z názvy bylo velmi zajímavé, protože jak všichni víte, Jihlava byla takým německým ostrovem té střední Moravy nebo jižní Moravy, takže ta kina se také jmenovala podle toho, pro koho promítala. Čili takové důležité kino bylo kino Grand, pak se jmenovalo Jas za komunistů. Ovšem během války se jmenovalo Kapitol nebo Victoria.
1: Kino Union je další kino velmi významné. Stálo v centru města jihlavského a nabízelo filmy pro české publikum i pro německé, čili bylo zajímavé tím, že nikoli pro německé obyvatelstvo Jihlavy, kterého byla většina, ale že i Češi, kteří sem zabloudili nebo tady náhodou bydleli, tak si mohli zajít na české filmy nebo na filmy v češtině.
0: To stanovil zákon z roku 1935 nebo 6, kdy byla povinnost v městech, v těch soukromých kinech i jakýchkoliv společenských kinech promítat určitý podíl českých filmů, i když to byla města německá, jako třeba v Sudetech nebo například Jihlava.
1: Samozřejmě válka ovlivnila celkovou kulturu v Jihlavě i nacionalistické směřování, což se týkalo i kin. A ještě v roce 1940 měla Jihlava několik kin, jak jsme před chvílí řekli. A zpátky k tomu roku 1940, tehdy fungovalo v Jihlavě kino Reform a pravděpodobně také kino Elite Edison. A to jsou právě ty dva sály dnešního kina Dukla, Reform a Edison.
0: To bylo zajímavé, že tu budovu postavil architekt Artur Koracin a zajímavé bylo také to, že se to kino, jak se za protektorátu velmi často přejmenovávalo, čili se stačilo jmenovat taky Deutsches Volkskino.
1: Neboli německé lidové kino, ano. Yeah.

0: zraní.
1: Smutná je historie toho největšího kina, což bylo kino, které provozovali Sokolové. Také se stačilo jmenovat i Vysočina. A ještě po roce 90 promítala jako jediné velké širokouhlé kino v Jihlavě.
2: Kino Dukla, jak jsme řekli, zrekonstruované, promítá dodnes a pojďme trošku si připomenout jeho historii.
1: To kino promítalo prapůvodně od května 1915. Od roku 1945 se stále přejmenovávalo, také bylo Stalingradem a podobně a to kino kupodivu vydrželo.
2: A je to tedy jedno z nejdéle fungujících kin u nás v současné České republice.
1: Mně je třeba líto toho velkého sálu, který patřil těm Sokolům, že to bylo velké kino. Po roce 89 se prodalo nakonec jistému družstvu, které tam dneska má sklad nábytku. To je takový smutný konec, který vlastně postihl většinu českých a československých kin, která známe.
2: Dnes se v té budově Sokola promítá v sále Diod, právě v sále Sokola v Jihlavě na té hlavní třídě směrem k Domu kultury odboru a taky v době konání Jihlavského festivalu.
1: Když se to zavíralo, tak se nabízela sedadla i zařízení, čili část techniky se přesunula právě do zmíněného kina Dukla.
2: A ještě taková drobná zajímavost. Dneska úplně zapomenuté je kino Čásek, které bylo v horní části dnešního Masarykova náměstí. A běžel tady non-stop program od raného dopoledne, od 10 hodin až do 17. hodiny, čili až do podvečera.
1: Ano, kina Čas a Čásek byly v celé republice. Jsem rád, že byly i v Jihlavě. Když začínali, ještě koncem 40. let, se tam promítaly staré americké grotesky, střídané týdeníky a sovětskými naučnými filmy o orání před radličkou a podobně.
2: Takže velmi pestrý program.

0: cestě za zaniklými kiny v českých zemích jsme se dnes vypravili do Jihlavy a zítřejší část tohoto seriálu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta Kina v prachu času nás zavede do Českých Budějovic.
1: A vlastně v jižních Čechách zůstaneme i v následujících minutách, protože nás zajímá, jaká hudba bude znít na jihočeském jazzovém festivalu, který odstartuje už tuhle neděli. Přijde nás na něj pozvat Jiří Grauer.

0: Tak to jsme měli Překročit stín, tedy to byla píseň, kterou nám zpívala Romana Hampacher a s ním hrál Michal Bulíř. Je to deska, která vyšla v roce 2026.
1: Pod širým nebem na historických náměstích, v malebných zákoutích, u hradeb a nebo na vesnických návsích. Tam všude se odehraje jihočeský jazzový festival. České Budějovice, Hlubokou a nebo obec Libníč letos čeká už 16. ročník a nás na něj pozve organizátor přehlídky Jiří Grauer. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. S jakou ideou jste festival v roce 2011 vlastně zakládali a na jaký moment z té historie rádi vzpomínáte? Nebo vy osobně?
2: My jsme v Budějovicích chtěli představit primárně na začátku větší jazzová jména ze světa, z Evropy a na začátku první polovinu z těch 16 let ten festival probíhal spíše jako dvoudenní akce. A my jsme pak zjistili, že té zajímavé muziky se děje tolik i na české hudební scéně, že nám vlastně ty dva dny nestačí a rozhodli jsme se ten festival posunout směrem k malým scénám, kde můžeme ukázat dramaturgii, která třeba nemá ten potenciál naplnit Piarsické náměstí pro několik stovek lidí, nemá potenciál uhrát velkou scénu, ale ty hudební věci jsou natolik zajímavé, že je škoda nám je nepředstavit. A právě z toho vznikl týdenní festival, který má základ na těch malých scénách, o kterých jste mluvila na začátku.
1: Čerstvě jste taky navázali spolupráci s velkým rumunským jazzovým festivalem Garana. Co tohle přináší?
2: Nám přináší inspiraci zajímavé dramaturgii. Ten festival je na velmi zajímavé místě, dost nestandardní, hodně v přírodě. Je to festival, který je v místě Banátu, který má návaznosti i na českou komunitu a zároveň naši kamarádi z jazzportu, Michal Sikora a Michal Kratochvíl, tam už roky jezdí a vždycky nám představovali, přiváželi velmi zajímavé informace o hudební dramaturgii, kterou my jsme třeba použili v našem festivalu.
0: A takže to je ten inspirační zdroj, máte ještě další, co se týká dramaturgie?
2: Ano, tak velkou inspirací je pro nás i Jazz Fest Brno, ředitel Spilka vlastně s náma komunikuje, nebo s náma je v kontaktu od začátku roku festivalu 2011 a zároveň můj kolega Jan Nedvěd jezdí více než já, teda výrazně více než já po evropských světových festivalech, kde ty věci vidí naživo a přináší si inspiraci právě pro náš festival a to je třeba letošní ročník s kapelou Tuba Skinny, Yes Ahmed, jsou právě výsledky nějakých osobních návštěv na evropských i amerických jazzových festivalech.
1: Hlavní hvězdou toho letošního ročníku jeho českého jazzového festivalu budou The Bad Plus. Co to je za uskupení?
2: Je to americká kapela, která funguje na podích již přes dvě dekády. Oni jsou v jakési škatulce alternativního jazzu, protože ty nejznámější věci, nebo relativně nejznámější věci, jsou předělávky známých rockových věcí do jazzového hávu, ale samotný ten ostatní repertoár je velmi zajímavý. Je to jazzový kvartet, který se letos chystá rozloučit s kariérou a po Evropě a po světě jedou s programem Farewell Tour a jedna z těch zastávek je právě i v Českých Budějovicích. A co je zajímavé, tak je to první jazzový koncert v nově opraveném kulturním centru Slávie, které se otevřelo letos na jaře, nebo tak postupně se otvírá a my ten cál si jdeme vyzkoušet poprvé a moc se na to těšíme, protože by měl mít špičkový technický zvukové parametry.
0: Takže máme asi možnost naposledy u nás v Čechách vidět The Bad Plus, jestli se nemýlím. Uvidíme.
2: Já si myslím, že to je opravdu naposled.
0: Tak, každopádně, co byste nabídli z tuzemského jazzu?
2: Z tuzemského jazzu Kira Jakovleva s Triem a Tomáše Lišku z Invisible World. Je to dvojkoncert, který 21.7. na mé velmi oblíbené scéně u Rábenštinské věže, což je takové menší náměstíčko s opravdu krásnou atmosférou. A tyhle ty dvě uskupení budou hrát po sobě od 7 hodin. Tomáš Liška letos za, nebo v roce 2005 vydal desku Holy Grail, za kterou dostal cenu Anděla, a my jsme rádi, že ho můžeme uvítat s jeho mezinárodním uskupením na našem festivalu.
1: A váš osobní typ, Jiří?
2: Já se strašně těším na Tubaskiny, kapelu z New Orleans, Dixie, který běžně nehrajeme na našem festivalu. Je to kapela, která opravdu poutá pozornost tím, jakým způsobem ten Dixie hraje. A třeba když se někdo podívá na YouTube, tak u Dixie kapely vidět 10-milionová zhlédnutí, to opravdu nemá obdoby.
0: To byl Jiří Grauer, který nás zval na 16. ročník Jihočeského jazzového festivalu. Ten probíhá na různých místech jižních Čech od 19. do 25. července. Moc děkujeme a ať všechno klapne.
2: Děkujeme, těšíme se.

0: Po kolika průtazích schválí zhýralý hrabě Almaviva svatbu svého sluhy Figara?
1: A kolik avantýr a dostaveníček z toho vytěží, než se bude muset omluvit své velkorysé manželce?
0: Poslouchejte Figarovu svatbu Wolfganga Amadea Mozarta ve strhující nahrávce dirigenta Otmara Suitnera.
1: V hlavních rolích s legendami Anneliese Rothenberger, Hermanem Prajem, Walterem Berrym a dalšími.
0: V operním večeru s Vojtěchem Babkou v sobotu 18. července od 20 hodin.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Policie kvůli anonymní hrozbě bombou evakuuje pražské hlavní nádraží. Provoz vlaku je dočasně zastavený a na místě zasahuje pyrotechnik. Stanicí hlavní nádraží na lince metra C soupravy pouze projíždějí a nezastavují. Policie vyzývá cestující, aby sledovali aktuální informace dopravců a počítali se zpožděním spojů. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Dopoledne se svým protějškem, izraelským protějškem Gideonem Sárem zahájí Česko-izraelské fórum. Poté ministři podepíší společné prohlášení. Šéf české diplomacie také očekává, že české a izraelské společnosti podepíší několik memorand a kontraktů. Macinku doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Hasiči předávají majiteli vyhořelý sklad elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy. Halu uhasili večer kolem 22. hodiny. Požár způsobil škodu zhruba za 80 milionů korun. Příčinu stále zjišťují vyšetřovatelé. V Pamploně na severu Španělska končí oslavy svátku svatého Fermína. Jsou známé především kvůli běhům před bíky ulicemi města. Devítidenní festival se neobešel bez zranění. Při jednom z běhů se účastníkovi do obličeje zabodl roh a dalších 12 lidí potřebovalo ošetření kvůli různým úrazům. Den před začátkem oslav proti běhu z bíky demonstrovali aktivisté z organizace ochránců zvířat PETA, podle kterých jde o týrání zvířat. A bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 30, na jižní Moravě až 32 a více informací najdete na webu irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, 9:02. Filmy většinou končí závěrečnými titulky, ale jejich místa dál žijí. Často vyprávějí ještě silnější příběhy než samotné filmové scénáře. Letos v létě vás ve výletech s Vltavou zveme na cestu po filmových lokacích Jeseníků, Šumperska a Olomoucka. My se za chvilku zastavíme u Habermanova mlýna, je v Bludově. Místo, kde Juraj Herz natočil svůj kontroverzní film, který připomíná dramatické události konce druhé světové války. Dodnes tam stojí nejenom ten samotný mlýn, ale taky vila mlynáře Huberta Habermana. Jsou to tiší svědkové příběhu, ve kterém se film a historie prolínají téměř nerozeznatelně. Tak se na výlety vydejte za pár minut společně s námi. Na cestu vás zvou Naděžda Hávová
1: a Daniela Čermáková. Hrát nám k tomu bude hudba Nat King Cole, Toma Harrella, Camille Saint-Saëns a nebo teď nám bude zpívat Ivone Sanchez.

0: Lepší song nám Ivone Sanchez zaspívat nemohla. Sunshine dozněl 9 hodin a 6 minut.
1: A kéž by bylo slunečno i taky na prázdninové výlety, které mohou být třeba i takovou cestou do světa filmu. Stačí se jít z hlavní silnice a najednou stojíte na místě, kde vznikaly scény, které zná třeba celá Česká republika.
0: Tentokrát se vydáme do Bludova na Šumpersku, kde dodnes stojí Habermanův mlýn. Právě tady vznikal stejnojmenný film Juraje Hejce, inspirovaný skutečnými osudy lidí na česko-německém pomezí.
1: Jenomže historie tohoto místa, ta je možná ještě působivější než samotný film, který ji připomněl. Výlety s Vltavou tedy tentokrát míří do Olomouckého kraje společně s Miroslavem Kobzou a Tomášem Soldánem.
2: Výlety s Vltavou.

0: Kopce jsou od nás dnes dál. Stojíme u pole ječmene. Za námi teče ještě mladá řeka Morava, která už se v těchto místech ale vzpíná, jak jsme viděli, když jsme přicházeli k místu na břehu v podobě halt odklizeného nánosu, který tady zůstal po povodních. A šli jsme kolem poměrně podsadité, na zeleno natřené, dřevem hrázděné vily, dnes také restaurace, která souvisí ještě s další stavbou, kousek proti proudu řeky Moravy, a kterou je mlýn. S Mirkem Kouzou vás vítáme u druhého dílu Výletu s Vltavou, kdy vás tento týden vodíme po místech spjatých s filmy, s filmovou produkcí na sever od Olomouce. Mirku, co jsem to teď popsal?
1: Popsal jsi krásně zákoutí u obce Bludova na Šumpersku. Nacházíme se skutečně, někdo říká, v nejsevernějším bodě Hané, protože tady se vlévá řeka Morava, vytéká z těch kopců a pomalu prochází těmi rovinami až někam na tu jižní Moravu a na Slovensko, kde se vlévá do Dunaje. A to, co jsi popsal za budovu, tak jsou budovy, které jsou z filmografie velmi známé, protože je to Habermanův mlýn a Habermanova vila. A tím už vlastně předjímáme, kterému filmu se dnes budeme věnovat. Je to film Habermanův mlýn, který vznikl na základě románu Josefa Urbana a natočil jej Juraj Herz. Když mi Pepa Urban, protože jsme kamarádi, tehdy psal, že přišel tady na ten příběh mlýnáře Habermana, že ho teda nějak sepsal románově, byť on se teda od reality trošičku odklonil, tak jsem říkal, to je věc, kterou já vůbec neznám. Začal jsem se o to víc zajímat a vlastně mě napadlo, že ten Bludov je svým způsobem velmi zajímavá a velmi neuvěřitelná obec, už z hlediska třeba dávné historie, už z hlediska toho, kdo tady všechno prošel a tak dál. Tak když bych si dovolil pozvat do Bludova, ještě než se vydáme zpátky k Habermanově vile a Habermanovu mlýnu, tak bych řekl, že to je jedna z nejstarších obcí vůbec tady na Šumpersku. Aspoň teda ve jméně svého pravděpodobného zakladatele Bluda z Bludova, což byl příslušník rodu Bludoviců, byl to přerovský purkrabí, byl to člen královské družiny a byl to člověk, po němž pravděpodobně Bludov dostal své jméno. První zmínky o něm pochází z počátku 13. století. My netušíme, jestli tam na tom kopci, který tamhle vyčnívá, kde jsou vidět zbytky hradu Bludova, jestli ten hrad stavěl už právě v počátcích 13. století, ale není to úplně vyloučeno, protože ono, když to tak vezmeme, tak je to vlastně doba počátku osídlování tohohle kraje a kdybychom brali, že Bludov je takovou poslední starou sídelní vesnicí, tak by se dalo říct, že to byla hranice mezi místem, kde ještě žili lidé a tam by bylo na mapách bílé místo a napsáno Hic sunt leones, tam žijí lvi. Takže tam možná začalo osídlení Šumperska jako takového. Blud Bludova je zajímavý ještě jednou věcí a to bych určitě v souvislosti s Bludovem zmínil. On je praotcem známého moravského rodu Žerotínů. Stará žerotinská legenda říká, že ten rod pochází z Kijevské Rusy a že dokonce zasahuje do kijevského panovnického rodu. No a co je zajímavé, tak vlastně nejenom Blud z Bludova, ale později ještě několikrát se Žerotinové do Bludova vrací. Když se podíváme, Bludov tvoří takový kříž, bychom řekli. Jenom kousek odsud se nachází kostel svatého Jiří. Já bych se zmínil, že právě z druhé strany tohoto kostela se nachází hrobka rodu pánů ze Žerotína. A ta je pozoruhodná nejenom tím, že tam leží spousta zdejších, někdejších majitelů a obyvatel, ale také tím, že sem byl druhotně tedy převezen nejslavnější Žerotín, Karel Starší ze Žerotína. Kromě toho bychom měli zmínit i to, že Bludov byl poutním místem, a to velmi významným. Kromě kostela svatého Jiří se totiž nad Bludovem, tamhle na tom sedílku, které tady vyčnívá, nachází uprostřed lesu úžasný kostelík Božího těla. Říká se, že je vytvořen na místě, kde kdysi usnula nějaká selka a vypadla jí hostie a našli divoké včely, odnesli si ji do hnízda a udělali okolo ní nádhernou monstranci. A tak se řeklo, že když je taková k Božímu tělu mezi včelami, tak by měla být i mezi lidmi a místní lidé tam postavili kostelík. Vypráví se o něm spousta dalších legend. Krásná legenda je, když se podíváte na katastrální mapu Bludova, tak ona se tak vykusuje tím kostelíkem do katastru Hrabenova, který se nachází na druhé straně toho kopce. A říká se, že Hrabenováci prohráli tenhle kostelík s bludovskými kartách. Takže i to se může stát.
0: Já jsem u toho kostelíka loni byl a mohu ho doporučit, protože je to osaměle stojící budova na kopci, ale obklopená stromy, takže je tam přítmí. Když se tam stmívá, tak to dostává velmi zvláštní atmosféru, klidnou a neklidnou zároveň. Není to tak daleko a není to tolik do kopce. Je to poměrně, když se člověk pak vrací, tak zjistí, že je to opravdu kousek za vsí.
1: A druhá věc, tu najdeme zase tady na kopci, přímo když se díváme od Moravy. Není vidět, protože je za stromy, tak tam je krásná malá rozhledna. Ten kopec se jmenuje Brusná a na něm se nachází necelých 20 metrů vysoká rozhledna Brusinka. Je to spíš taková vyhlídka, došlape se tam každý, i dokonce ten, kterému se mu člapat nechce. Kopec je sice relativně prudký, ale zároveň je krátký, ale když se tam vyšlapete, tak kromě toho, že uvidíte celý Bludov jako na dlani, tak uvidíte překrásné panorama Jeseníků a samozřejmě uvidíte taky Habermanovu vilu a Habermanův mlýn. Já se možná trošku ještě vrátím, protože samotný film se v Bludově nenatáčel. Všechno se točilo ve středních Čechách. Já jsem zjišťoval, kde, takže většina těch záběrů se točila na Malešovsku. Například filmový Habermanův mlýn je Vítův mlýn na řece Blanici nedaleko Vlašimi. Hájovna Hajného Březiny dodnes stojí v Polánce u Malešova. Další lokality bychom hledali třeba na Slapech, hledali bychom je třeba v městečku Úterý v západních Čechách a podobně. Ale přesto, tady když se vydáme, tak tady se ten příběh opravdu udal. A možná právě někde tady, jak stojíme u řeky Moravy, tak tady možná skončilo tělo nebohého mlynáře Habermana.
0: Já už jsem to říkal, řeka Morava za našimi zády je už do šířky, ale ne do hloubky a je to takový poměrně klidný tok, řeklo by se prostě rozvodněný potok. Nedokážu si teď představit, jak to vypadá, když se do něj hodí tělo, když zrádce se potřebuje zbavit důkazů. Ale pojďme si tedy říct, kdo byl mlynář Habermann, co tady dělal v Bludově a jaký byl jeho osud.
1: Rodina Habermanů je zvláštní. Bludov býval vždycky českou dědinou. Odpradávna to tak bylo. Byla to taková jako poslední opravdu hanácká vesnice, přestože za kopcem byl onen Šumperk, který byl vyloženě hradbou němectví tady. A Habermani sem přišli z nedaleké české vesnice Chromeč. I tam vlastnili mlýn, který později prodali. A stále vykazovali svou národnost jako německou, nebo spíš tehdy obcovací řeč. Nutno říct, že ale i v Habermanově rodině se mluvilo velmi často česky. Na druhou stranu je třeba v obecní kronice na počátku 20. století krásný zápis, že vlastně se hrálo divadelní představení v Bludově a načež vystoupil starosta hasičů a přerušil představení a říká: bratr Habermann, nech se odebere domů, nep mu hoří mlýn. Bratr Habermann, Němec, na sokolském a hasičském představení. Je to možné? Tady to je možné. Pokud Habermanni tady chtěli žít, museli se s tou českou většinou žít. A je pravda, že já jsem kdysi pátral, ještě když jsem pracoval v novinách tady v Šumperku, tak tehdy vyšla ta kniha a vzbudila různé kontroverze. A my jsme pátrali na tom, jak to bylo s těmi Habermanny ve skutečnosti. A vlastně tehdy žila ještě spousta pamětníků, kteří i mlynáře Huberta Habermanna znali. Nikdo z nich neřekl ani slovo o něm špatného.
0: Přišla druhá světová válka. Pohraničí se do jisté míry radikalizovalo, navíc na popud propagandy, dnes by se říkalo dezinformací anebo alternativních pravd. Konec konců zažíváme to, sice ne s Němci, ale zažíváme to také. A jak se zachoval mlynář Habermann během druhé světové války?
1: Ty říkal, že se radikalizuje pohraničí, ale tady to úplně neplatilo. Hubert Habermann zase byl v české krajině, musel vycházet z Čechy a pamětníci říkali, s Hubertem nebyl problém, dalo se domluvit, mlel i na černo, když na to přišlo. Dokonce se tvrdí, že pomáhal tady místním odbojářům, kteří tady sídlili někde v lesích, že jim tam prostě posílal mouku, aby vůbec přežili a tak dál. Je pravda, ale že také vycházel ze zdejší německou správou, do mlýna, do vily jezdili představitelé německé moci ze Šumperka a on se snažil s nimi vycházet korektně, aby asi neměl problémy, spíš se snažil, aby ta rodina žila. Zajímavé je, že i manželka Huberta Habermanna byla rodilá Češka, jmenovala se Aurelie a pocházela z české rodiny, stejně jako její máma. Mám pocit, že měla kořeny někde tady v Sudkově nedalekem, takže i to je znát. Děti chodili do české školy, čili žádná zášť tam nebyla. Přišel konec války, dokonce jsou ještě zprávy, že Hubert Habermann vyjednával s okupační správou, aby nevyhazovali do povětří tady ten most, který je přímo u mlýna přes Moravu, že to je škoda, že ničemu si tím nepomohou. Nakonec to nedopadlo a potom byl ale z nějakého důvodu zatčen. Obecní kronika Bludová v roce 1945 uvádí. Majitel mlýna v Bludově starousedlík Hubert Habermann, jehož matka byla Češka s Chromčerodem, se v převratových dnech roku 1945 ztratil beze stopy. Udržuje se pověst, že byl neznámým pachatelem pro svoje němectví a snad i pro peníze, které u sebe měl, odpraven. Úřední vyšetřování nevneslo do věci světla. Mrtvola jeho nebyla nikdy nalezena. Tolik kronika. Pravdou je, že vyšetřování smrti Huberta Habermanna se rozjelo až v roce 1950. V té době už jeho manželka byla odsunuta do Německa, ale zůstala tady její sestra a řešilo se potvrzení, že Hubert Habermann je mrtev, protože pak ona by v Německu měla nárok na nějaký příspěvek jako válečná vdova.
0: Jeho manželka, která byla původem Česka, byla odsunuta do Německa.
1: Ano, to jsou paradoxy.
0: Přestože Češi, jak se dozvíme, zabili jejího manžela.
1: Ano.
0: A vyšetřovali to komunistické úřady v roce 1950.
1: Je to tak.
0: To je velká fantazie, pokračuj.
1: Na základě té žádosti se skutečně vyšetřování rozjelo, byly vyslechnuti různí svědkové. Svědkové tvrdili, že Hubert Habermann byl zatčen a byl veden do místních lázní, kde v té době fungoval ilegální národní výbor. Někdy v tom mezidobí se měl místní holičský pomocník Jiří Bazour v opilosti v hospodě přiznat, že zabil Habermanna. Ty vyšetřovací orgány potom uvádějí, že skutečně Bazour jako Habermanna zastřelil a že uvádí, že to bylo proto, protože za okupace spolupracoval s Němci, že dostal úkol jej střežit, Habermann se mu prý postavil na odpor, tak ho zastřelil. Tolik je jeho verze. Ve skutečnosti ale potom byli vyslechnuti další svědci a tam zjistili, že se věci udály jinak. Ta eskorta zatkla Habermanna, vedli ho do lázní, což se šlo tady kolem Moravy, a v té chvíli se objevil Jiří Bazour a řekl, že toho Habermanna zabijí.
0: Protože byl Němec.
1: No, to se tak jako tvrdilo, ale ve skutečnosti se zjistilo, že Bazour hrával za války s Habermannem karty a prý mu dlužil poměrně velkou částku peněz a rozhodně ji nechtěl vracet. Dokonce i Habermann říkal, že když ho vydají Bazourovi, ať ho radši zastřelí, že nechce tam skončit. No a nakonec se stalo tak, že ten Bazour jakoby tu eskortu i s Habermannem přepadl a zbraní, kterou měl, Habermanna zastřelil. Pravdou je, a to je na tomto nejparadoxnější, že Jiří Bazour, který skutečně tu vraždu spáchal, tak sice byl označen jako viník, ale nakonec byl osvobozen, protože bylo řečeno, že se tady ta událost stala v souvislosti s Benešovými dekrety a že prostě se na ní vztahuje tady ten pardon generální. Takže člověk, který tady živil za války půlku vesnice, skončil kvůli kartám v řece jenom proto, že prostě někdo nechtěl platit svoje dluhy. To je jako neuvěřitelná věc.
0: Od Habermannova mlýna a Habermannovy vily z obce Bludov odteď už klidné řeky Moravy, která odnáší naštěstí jenom vodu, se s vámi v tomto dílu výletu s Vltavou loučí Mirek Kobza
1: a Tomáš Soldán.
0: A zítra se vypravíme také po stopách jednoho silného filmového příběhu.

0: Slyšeli jsme další díl z naší série Filmová místa Olomouckého kraje a jejich skutečné příběhy. Pánové Miroslav Kobza a Tomáš Soldán nás zavedli na místa spojená s příběhem Habermanova mlýna.
1: Tedy knihou Josefa Urbana a filmem režiséra Juraje Herce. No a zítra budeme pokračovat, vydáme se po stopách snímku Zánik samoty Berhof.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Od 16. června čerstvý osmdesátník Tom Harrell nám právě teď dohrál, americký jazzový trumpetista, skladatel a aranžér.
1: Mozaika. Jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost. Posloucháte stále Český rozhlas Vltava, ale my teď podnikneme malou návštěvu, a to na naší sesterskou stanici Český rozhlas D-dur. Co připravili na nejbližší dny, co zajímavého skrývá rozhlasový hudební archiv, o tom si teď budeme povídat se šéfredaktorem D-duru a Českého rozhlasu Jazz Lukášem Horníkem. Vítejte, Lukáši, dobrý den.
0: Tak co z archivu vyberete pro vaše vysílání?
2: No tak ten archiv, to je zdroj. To je zdroj, protože jednak teda tam jsou poklady, o kterých víme, ale také máme kolegy, kteří se v tom archivu hrabou a nacházejí prostě neuvěřitelné věci. A D-dur z toho žije stejně tak jako samozřejmě z faktu, že vlastně všechna CDčka, která vyšla od vzniku tohoto média, jsou tady, protože nám byla od těch vydavatelů darována a tak dále. Takže zítra máme ještě jeden pořad s Rafaelem Kubelíkem, kdy jsou fakt ty nejzajímavější nahrávky. Nevím, jestli jsou na Spotify, podle mě ne, a když, tak je tam nenajdete. Zatímco tady máme od pana kolegy Bálka prostě kolekci i světově jaksi nahrávaných věcí od Rafaela Kubelíka a tak dále. No ale pozor, my máme ještě jeden archiv, my máme taky notový archiv. A tentokrát jsem teda požádal pana kolegu Škardu z notového archivu, aby udělal dopoledne víkendové z pokladů toho notového archivu, protože ono ještě, než ta nahrávka vznikne, tak musí být noty, že jo? A to je zase otázka hrabání a tak dále. Takže on sestavil věci, které nebýt tedy instituce Český rozhlas a jeho notového archivu, tak by prostě nezazněly, protože by je nebylo možno z ničeho hrát. Takže tam bude lovecká věta Bedřicha Smetany, takový nález, je to jako drobná věc, hornová, ale prostě by neexistovala tato skladba od Smetany. A Kramářův flétnový kvintet, krásná, docela masivní věc. No a asi největší jsou prosebníci u hrobu vykupitele Jana Dismase Zelenky, který inicioval Václav Lux, a podle bude nahrávka zase, která by prostě nevznikla, kdyby někdo nevzal ty party z těch Almar a nevytvořil z nich moderní partituru.
1: A jedním z témat bude taky Cítolípská škola. Připomeňte posluchačům tenhle fenomén, Lukáši.
2: No to je, Cítolíby jsou vesnička u Loun v Ústeckém kraji, kam když přijedete, tak byste tak úplně jako nečekali, že to tam má nějakou hluboké umělecké zázemí. No ale Zdeněk Šesták, skladatel, tam objevil v jakýchsi farách a almarách fantastickou kulturu několika generací skladatelů na přelomu baroka a klasicismu. A to je vždycky strašně zajímavé, když je něco mezi, jo? Když to není jako dokonalý baroko anebo dokonalý klasicismus, ale něco mezi. A zase ty věci se nahrály a leckteré ty skladby zazní právě o tomto víkendu.
0: Strán Zdeňka Šestáka, já připomínám našim posluchačům, že si můžou na webu najít osudy tohoto skladatele k oslavě tých narozenin, a o Cítolipské škole tam také samozřejmě hovoří v těchto osudech, ale byl tady s námi Lukáš Hurník, aby nás pozval k vysílání naší sesterské stanice D-dur, a my mu za to děkujeme.
2: Já děkuji.

0: Jedna z nejznámějších českých dokumentaristek současnosti.
1: Helena Třeštíková.
0: Jaké to je být sběratelkou cizích příběhů?
1: A jaký je ten její?
0: Osudy Heleny Třeštíkové poslouchejte od 20. července každý všední den v 11.30.
1: Na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz. I'm gonna sit right down and

0: Legenda Nat King Cole dospíval v 9 hodin 41 minut.
1: Před námi už je dnešní úvaha, napsala ji tentokrát architektka Anna Beata Háblová a zavede nás do světa konspiračních teorií. Odlišné názory střídají odlišné verze reality, ale víc už dovysvětlí Anna Beata Háblová.
2: Bezprecedentní vlna veder mě smetla do otupělých mrákot, během kterých se nedalo dělat nic jiného, než pít vodu s ledem a číst. Vrátila jsem se tak k objemné knize od Naomi Klein s názvem Dvojnice, která mě svými texty a interpretací současného světa smetla do mrákot ještě hlubších. Vyprávění začíná osobní zkušeností. Autorku si lidé léta pletli s jinou spisovatelkou, Naomi Wolf. Zatímco Klein se dlouhodobě věnuje kritice neoliberalismu, klimatické krizi a korporátní moci, Wolf se v posledních letech stala jednou z výrazných tváří konspiračních teorií, z nichž se ta nejznámější týkala pandemie covidu. Dvě ženy se stejným jménem se postupně staly symboly dvou odlišných způsobů, jak interpretovat současný svět. Právě z této záměny

0: dny vyrostla otázka, co se stalo s veřejnou debatou, ve které lidé nevycházejí jen z odlišných názorů, ale z úplně jiných verzí reality. Naomi Klein tuto situaci popisuje metaforou světa za zrcadlem, který je stejně reálný jako ten před ním, jen existuje v jakési pokřivené podobě. Reálné problémy, jako jsou rostoucí nerovnosti, koncentrace ekonomické moci, selhávání institucí nebo nedůvěra vůči velkým technologickým společnostem, řeší obě strany. Jenže ve světě za zrcadlem se tyto reálné zkušenosti proměňují v příběhy o tajných spiknutích, všemocných elitách nebo skrytých plánech několika jednotlivců. Přerod někoho, kdo stál původně před zrcadlem, ale ocitl se za ním, bývá většinou pozvolný a vede k němu řada drobných kroků, z nichž každý se dokonce může zdát pochopitelný. Zlom nastává ve chvíli, kdy se konkrétní zkušenost zobecní. Z výroku tato instituce se v tomto případě mýlila, se stane přesvědčení, že instituce lžou vždy. Schopnost rozlišovat jednotlivé situace mizí a nahrazuje ji všeobecná nedůvěra. Právě tehdy se otvírá prostor pro nové a pokřivené autority. Klein tvrdí, že až příliš často se proti sobě staví dva extrémy. Na jedné straně stojí bezvýhradná důvěra v instituce, na druhé přesvědčení, že institucím nelze věřit vůbec. Klein se snaží ukázat, že existuje třetí cesta. Být kritický, aniž člověk sklouzne ke konspiračnímu myšlení. Tato myšlenka mi připadá velmi aktuální. V posledních letech se totiž ukazuje, že největším problémem západních demokracií není jen polarizace, ale skutečnost, že lidé stále častěji sdílejí odlišné informační světy. Nevedou spor o řešení téhož problému, ale vedou spor o to, co je vlastně skutečnost. Sociální sítě tento proces ještě urychlují. Algoritmy odměňují obsah, který vyvolává silné emoce, pobouření nebo pocit výlučného odhalení. Vznikají zvláštní spojenectví mezi skupinami, které by ještě před několika lety stály na opačných stranách politického spektra. Kritika farmaceutických firem se může propojit s krajní pravicí, alternativní spiritualitou nebo radikálním individualismem. A společným jmenovatelem se stává nedůvěra. Naomi Klein knihou Dvojnice připomíná, že kritické myšlení spočívá ve schopnosti rozlišovat mezi oprávněnou skepsí a svůdnou jednoduchostí. V době, kdy se každý může uzavřít do vlastního informačního vesmíru, je to dovednost, která se stává jednou z podmínek svobodné společnosti. Četbu Naomi Klein jsem několikrát proložila koupáním v rybníku, jehož voda byla tak teplá, že by se k ní snad poprvé za celý můj život hodilo přirovnání voda jako kafe. A podobně na hnědle i vypadala. Doufám, že se v ní nepřemnožily synice a bude to ještě nějaký čas útočiště, kde se mdloby ze současného světa na chvíli rozplynou.
1: Uzavírá své dnešní zamyšlení o tom, jak vznikají konspirační teorie a proč dnes lidé často sdílejí odlišné obrazy reality, architektka Anna Beáta Háblová.
2: A v 9:46 je před námi poslední, předposlední hudební zastavení, nebo jedno z mála posledních. Je to partita pro loutnu Johann Sebastian Bach.

0: Dohrála nám Loutna 10 minut před 10. My pro vás máme pozvání k poslechu, máme pro vás totiž novou premiérovou četbu s hvězdičkou. A tentokrát budeme číst z prózy Ludvíka Vaculíka Stará postel. Zachycuje období od léta roku 1968 a následujících 10 let.
1: Dílo se zaměřuje na hluboké partnerské vztahy mezi mužem a ženou, propojuje fyzickou i duchovní stránku života. Autor zde naplno ukazuje své jazykové mistrovství a vytváří i originální poetické novotvary.
0: Ludvík Vaculík tuhle knížku začal psát roku 1978. Po mnoha úpravách je potom připravil k vydání až na konci svého života. A rozhlasové zpracování vzniklo tady u nás v Českém rozhlase u příležitosti z tého výročí autorova narození.
1: Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká se tedy objeví v této naší nové četbě z knihy Stará postel Ludvíka Vaculíka poprvé dnes po 23. hodině.

0: Tak to byla část Schubertovy sonáty pro housle a klavír a dozněla v 9 hodin 54 minut.
1: My už se blížíme k 10., kdy se nám otevře dnešní vizitka a tentokrát bude patřit ředitelce divadla z Playbla a Hurvínka Denise Kiršnerové. Na začátku letošního května totiž oslavil Hurvínek rovnou 100.
0: 6 let před Hurvínkem už byl na scéně z Playbl a kdy přesně se Hurvínek stal jevištním partnerem z Playbla a jak funguje jejich spojení s Prodanou nevěstou, tak o tom mluvila Denisa Kiršnerová ve své vizitce, kterou vám za chvíli nabídneme v repríze.
1: Ještě předtím tady ale budou aktuální zprávy. Nám už se uzavírá pomalu, ale jistě dnešní ranní mozaika na Vltavě s datem 14. července. Máme úterý, tak navzdory všem předpovědím počasí, ať je pro vás ten dnešní den klidný. Detaily s počasím Daniela přinese za okamžik.
0: Mějte se krásně, loučí se s vámi Daniela Čermáková
1: a Nadežda Hávová.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Deset hodin, dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Policisté v Praze ukončili prohledávání pražského hlavního nádraží, potvrdil to jejich mluvčí Jan Daněk. Hlášenou bombu nenašli, provoz na nádraží i na Vilzonově ulici je tak plně obnovený. Policisté teď budou pátrat po pachateli, kterému za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení. Sněmovna bude dnes projednávat zrušení valorizace cen dálničních známek. Novelu navrhlo ministerstvo dopravy. Původně usilovalo i o sjednocení cen pro auta do 3,5 tuny bez ohledu na pohon. V případě zrušení slev pro nízko emisní auta, by ale Česko přišlo o evropské dotace z Národního plánu obnovy. V Bruselu se dnes bude konat 3. přístupová konference s Ukrajinou i Moldavskem. V obou případech se otevřou další kapitoly jednání o vstupu těchto zemí do Evropské unie. Konkrétně se bude projednávat takzvaný 6. tematický blok, který slučuje 2 kapitoly týkající se vnějších vztahů. Zároveň se uskuteční 2 další mezivládní konference. Na jedné se uzavřou 2 kapitoly přístupových rozhovorů s Černou Horou, na druhé pak 3 kapitoly s Albánií. Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na 2 scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba také z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle. A počasí bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km za hodinu. Ráno a dopoledne bude na jihovýchodě ještě skoro jasno až polojasno, teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32, a více informací hledejte na webu irozhlas.cz. Tolik zprávy, začíná repríza vizitky z 26. května.

0: Vizitka.
1: Snažím se mít v sobě kus Hurvínka, nepřestat objevovat, zajímat se, neustrnout a vyburcovat tak svého vnitřního spejbla z křesla, aby se ještě k něčemu vzepjal. To řekla Denisa Kiršnerová, ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka, náš dnešní host. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu a u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář. A do divadla Denisa Kiršnerová chodila už od dětství. Pracovali tu totiž její rodiče Helena Štáchová a Miloš Kiršner. V divadle začínala jako dramaturgyně a jeho ředitelkou se stala v roce 2017. Kromě toho se snaží i mimo jeviště nést odkaz divadla, které založil Josef Skupa. Napsala několik publikací o Spejblovi a Hurvínkovi, spolupracovala na televizních pořadech, je autorkou několika CD s Hurvínkovými příběhy. No a do vizitku jsme Denisu Kiršnerovou pozvali ke stému výročí narozenin Hurvínka, který navíc tento čtvrtek, tedy už 28. května, převezme ocenění Zlatý střevíček na Zlín Film Festivalu. Mě by zajímalo, jestli vůbec se podaří, aby obul Hurvínek Zlatý střevíček přes ten svůj dřevák.
2: Takový popelák.
1: No.
2: Že by se tam o to pokusili.
1: Možná... To by snad mělo jako nějaký, ale nevím, jestli se to skutečně může podařit.
2: No, předcházela by tomu určitě technologická příprava, ale popravdě úplně teď si neumím představit, jak ten střevíček vypadá, ale oni s tím vždycky pomáhají ty vlastně jeho loutkovodiči.
1: Takže... Mm-hmm. No, tak doufám, že se to podaří, že se na to technologicky připravíte. Každopádně Hurvínkovi bylo 2. května 100 let, tak pojďme si říci takový to úplně základní minimum o tom průběhu, kdy a po kolika letech se ke Spejblovi přidal Hurvínek.
2: Tak pan Spejbl povil Hurvínka ve svých 6 letech. Pan Spejbl se narodil roku 1920, Hurvínek roku 1926 a to ještě vlastně na amatérské scéně loutkového divadla feriálních osad v Plzni, kde Skupa působil. Než se potom vlastně profesionalizoval v roce 1930 a už to bylo divadlo Spejbla a Hurvínka a od té doby to divadlo působí dodnes. Tam je takový hezký moment, že vlastně Skupa dostal Hurvínka jako překvapení, jako dárek od řezbáře Gustava Noska a když mu ho přinesl, tak byl nadšený, protože ten Spejbl šel těžko s někým spárovat. On ho chtěl původně, ho inicioval jako postavu, která by byla moderní, ničím nezatížená, chtěl se vyjadřovat k těm tématům, které byly aktuální a tomu ty postavy toho klasického lidového loutkového divadla úplně jako nevyhovovaly.
1: Protože on nějaká leta také fungoval ve dvojici s Kašpárkem, že jo?
2: Přesně tak, on fungoval s Kašpárkem, dokonce se Švejkem, to byl úplně seriál. Svým způsobem ho v té době Švejky zastínil, ale pořád prostě to partnerství nebylo rovnocenné. A najednou, když Skupa uviděl toho Hurvínka, tak si říkal, výborně, tak konečně má Spejbl parťáka, ale ve chvíli, kdy ho uvidělo publikum, tak říkali, no tak to je jasný, to je prostě Spejblův syn. A to prostě nějak jako ustavilo a od té doby je to otec a syn a ten jejich dialog prostě trvá bez přerušení, buď když už teda za války to divadlo bylo zavřený, tak na deskách, protože oni běžně překračují rámec toho divadla jako do jiných médií, tak trvá 100 let. Oni už si povídají 100 let.
1: No to je neuvěřitelné, Spejblovi je tedy 106.
2: Ano.
1: A takto dlouho 100 let si tedy už povídají spolu otec se synem, i když tam vy jste zmínila, a to je původně trošku pozapomenutá historie, a sice, že tedy Spejbl s Hurvínkem byly původně tedy postavy určené jako pro glosování aktuálních obtíží a situací pro dospělého diváka, nikoliv pro dětského. Tak kde se vlastně ztrácí tenhle ten původní jejich záměr?
2: Těžko říct, kde se přesně ztrácí. Vím, že vlastně, co se týče provozu, tak Skupa často odvozoval vlastně to dětské představení, tu výpravu toho dětského představení od toho dospělého. A ta poptávka byla taková, že produkovali v podstatě asi rodinný představení svým způsobem. Takže to jsou pak ty 30. léta, ale i od počátku vlastně tam to publikum bylo jakoby svým způsobem smíšený, protože i toho Spejbla, protože se ne vždycky choval úplně tak, jak by se před dětma měl chovat, tak ho vlastně jako vykázali zase zpátky do těch dospělých představení, čili on se tam tak jako prolínal. než i získal to svoje místo na světě, tak existují plakáty, kde je poznámka, ve hře hraje Spable. Mm-hmm. Takže to byly takový různý vlastně krátký výstupy, kterýma on ty představení buď ukončoval, a postupně se, ještě pořád mluvím o Spablovi, vlastně ano. prolnul do náplně toho celého představení.
1: No, ono je to tak, že se proměnil vlastně i ten jejich vztah a i ty typy, že jo? Mm-hmm. Tak pojďme si říct, jak byly vlastně rozvrženy ty typy původně.
2: No, ten začátek, zrovna to představení, to bylo představení teda pro dospělí z roku 1930, kdy teda Skupa už měl to divadlo svoje. Mhm. Tak to je představení o tom, že Spable opět zaplane láskou k nějaké dámě, opustí Hurvínka, Hurvínek ho se snaží získat zpět, sedí plačíc v parku na lavičce, kde ho poprvé potkává Mánička, to je jejich první setkání, oni si tam ještě onikají a ona mu říká, chlapečku, já ho viděla na divadle a teď je tady takovej smutnej. Mm-hmm. A on říká, tomu ona nerozumí, já jsem prostě krutě opuštěn a ani... Ať není impertinentní, ani se mi nepředstavila. Ona mu řekne, já jsem přece Mánička. A s tou Máničkou jdou za tou dámou do jejího bytu a tam jí prostě vylíčí Hurvínek tím hurvínkovským způsobem toho tatínka jako někoho mezi řádky, kdo pije, je insolventní a tak. Takže dáma vomdlí a v tu chvíli z jejího bytu vybíhá pes, který se k ním přidá, už je nikdy neopustí. A to je Žerik. Mm-hmm. Takže takhle, jako když to vezmete jako rodinnou konstelaci, pes je kradenej, otec, stoletý samoživitel, Mánička poletech s jakousi pěstounkou, ale hezký na nich je, že jako fungují na tom podstatném, že to je jako rodina, která se jako podporuje. Mm-hmm. Takže to je takový jako začátek. O tom Spablovi se tak hovořilo, že prostě holduje alkoholu ženám, že to byl takový bon vivan, ale prostě když získal toho Hurvínka, tak se jako notně musel usadit, najednou dostal tu otcovskou roli a pak tam převážilo to, že to je ten zmorděnej otec, který by chtěl si na chvilku do klidu sednout do toho ušáku a ten Hurvínek mu nedá pokoj, protože je zvídavej, pořád se na něco ptá a teď ten Spable vlastně se noří do toho, aby mu to vysvětlil a teď jak ty věci vysvětlit, které jsou mnohdy složitý a je to trošku ty císařovi nový šaty, jak to tomu dítěti říct a takhle oni prostě, je takový základní princip, jak oni se zapletou do těch svých dialogů.
1: No tak velice zajímavý princip nám tady teďka rozkrývá Denisa Kiršnerová, ředitelka divadla Spable a Hurvínka. O Hurvínkovi se budeme bavit ještě dále, i když nejenom o něm, ale k jeho příležitosti s tému narození samozřejmě se budeme snažit o něm hovořit trošku více. Vy jste také vybrala písně, které dnes zazní a jako první to bude Perfect Day Lou Reeda, tak by mě zajímalo, který z vašich dnů je ten perfektní, že jste vybrala takovouhle písničku.
2: Spousta dnů je perfektních, dojde i na jiný písničky, spousta dnů je třeba unavených, smutných, veselých, jsou to moje takový jako klasický písničky, který mám ráda, který člověka nějakým způsobem naladí, doprovází, mají zajímavý texty, je to taky taková jako, je tam vždycky taková jako lehká, jako existenciální rovina, tak ten Perfect Day je prostě, ten je perfekt, no.
1: Tak ten zazní právě teď, no a vy máte příležitost všichni naši posluchači, pokud máte na Denisu Kiršnerovou, ředitelku divadla Spable a Hurvínka, jakýkoliv dotaz, tak nám jej pošlete prostřednictvím e-mailu visitka@rozhlas.cz.

0: Zpátky s Denisou Kirchnerovou budeme řešit nejenom životní průběh a peripetie Hurvínka, ale také z Pejbla, protože, a teď mi dejte ještě šanci se jednou vrátit do těch 30. let, do začátku vlastně divadla z Pejbla a Hurvínka, protože Josefa Skupu inspirovala avantgarda dadaismus a ty loutky jsou velice zajímavé, leckdo říká až geniální po výtvarné stránce, ale také tím, že jsou ze své podstaty časově i sociálně nezařaditelné. Tak by mě zajímalo, jestli ještě vlastně tam ty další postavy, které se potom ke Spejlubě a Hurvínkovi přidali, což je teta Kateřina a Mánička, jestli máte pocit, že odpovídají vlastně výtvarně a vizuálně těmto dvěma hlavním protagonistům, protože já bych řekl, že už jsou trošku možná z jiného těsta, z jiného dřeva.
1: Dřevo je to pořád lipový, takže tam, ale rozumím.
0: Tam je to stejné, no nicméně v tom rozumím. Stylu.
1: V tom stylu dokonce ta Mánička se proměňovala ze všech těch postav nejvíc a údajně úplně tu první, na který se teda v té vizuální podobě podílel taky Jiří Trnka i na první podobě toho Žerika, tak ona byla inspirovaná Josefinou Baker údajně, ta její podoba. To se časem posouvalo a Bábinka a Kateřina, Bábinka je nejmladší, to je vlastně z 71. roku, ale myslím si pořád, že nějakým způsobem korespondují. Máte pravdu, že to je posunutý lehce jinam, ale jako mně osobně přijde, že mě to nějak jako neruší. Tam je určitě úžasný, jako jak oni, jak vy říkáte, že jsou sociálně a časově nezařaditelný, že vlastně to, když jako namícháte jako recept, jaký oni mají charaktery, jak fungují, jak se mluví, jak se projevují potom na jevišti, že to je civilní herectví, že to je vlastně realisticky, jak jsou voděný, tak je opravdu můžete posunout kam chcete. Ta podoba se nejvíc změnila u té Máničky a ta Kateřina měla několik předskokanek. Je roztomilý, že ona je celým jménem Kateřina Hovorková, vlastně první paní, která tak jako atakovala toho pana Spejbla, byla paní Frňoulová, pak byla paní Drbálková, pak byla paní Švitorková a nakonec teda to skončilo u paní Hovorkový, což je roztomilý, jak se to tam tak jako prolíná celou dobu, ta povídavost a byly úplně jiný.
0: A Bábinka je teda
1: nejmladší.
0: Je maminka.
1: No ona je, no to je jako nevyslovený, ona je taková jako pěstounka.
0: Máničky nebo ne?
1: Mánička jako by neměla jako vyloženě maminku. A tam je ještě taková jedna drobnost zajímavá, že když se Skupy přesně na to došlo, otec, syn a kde mají maminku, tak on vždycky říkal, já jsem to nechtěl karikovat. Já jsem jako postavu té matky tušil asi, že by byla jako taky musela být jako hodně svérázná. Tak to jako nechtěl to vůbec karikovat a vlastně vysvětloval i tím, že ten Hurvínek je jako neposedá a jako trošku neukočírovatelný tím, že vlastně nemá tu maminku. Tak to tak jako nechal, jako takovýho gluma někde pozadí, představte si ho, jak chcete.
0: No dobře, nicméně pojďme teda si říct, jaké výzvy potom teda před Hurvínkem se Spejlem stály dál, protože oni velmi záhy, už podle mě za první republiky, kdy začaly gramofonové desky, tak na nich byly nahrány jejich výstupy. Víte vlastně, ze kdy, z jakého roku byla první nahrávka?
1: No bude to 100 let za chvíli, bylo to z roku 1929.
0: Takže to bylo velmi rychle, velmi záhy.
1: Ano.
0: Potom samozřejmě po celou tu dobu, tedy éry mého dětství, už vycházely dál ty desky na dlouhohrajících takzvaných LPčkách. No nicméně pak se staly takové ty desky, kdy Spejbl s Hurvínkem učili děti například bezpečnosti silničního provozu. To nevím, jestli považujete už za úplně šťastné období. Je tam nějaké období, ale mířím k tomu, které jako je třeba brát jako součást historie divadla Spejbla a Hurvínka, ale nepovažujete toho úplně za šťastné?
1: Já si myslím takhle. Jsou lidi, kteří vyloženě jako ty příběhy, které mají ten edukativní podtext, jako vyloženě jako nemají rádi, přišlo jim, že to jako kazí právě tady ten jako tu hravost a nějaký objevování. Mě tak jako úplně z principu neruší byla třeba řada jako historických jako CDček. Oni svým způsobem jako je to jako jedna z jako z linek, když to tak vemu. Je to jako možný brát jako jednu z linek, kdy nějakým jako nenásilným způsobem, který si myslím, že byl jako hravej, tak je vede ty děti k nějakým jako informacím. Je to jedna linie. Já třeba jako miluju věci od Nepila, kde jsou takový, jako je ta absurdita prostě. Když je to postavený tady na tom, tak pro mě je to jako úplně autorský jako požitek. Pak přesně byly strakovsko-kiršnerovský desky, o kterých mluvíte, jako byly Strašidýlka. To jsou jako, ano, to jsou takový jako klenoty, si myslím, který jsou jako top, jako i v dnešní době. A myslím si, že z poslední doby jsou taky jako fajn nahrávky. Často spolupracujeme třeba s Robinem Králem, který je jako taky skvělej autor. Miki Kiršner do toho vnáší svoje věci a tím, že se to divadlo jako v těch posledních 5 letech i po té autorské a režijní stránce otevřelo jako pravidelným, jako externím vlastně spolupracím s autorama, s režisérama. Měli jsme teď skvělou vlastně koprodukci s Národním divadlem v Brně s operou, jako opera a loutky, jako v první moment si řeknete, jako tak, jako co to, jak to jako může dopadnout. A je to naprosto skvělý představení, který právě jako úplně bez jako jakýhokoliv tady toho cinku, jakože to je nějak tam naroubovaný, krásně to zbližuje, je to hravý, prostě užívají si to ty lidi a užívají si to s nimi i ty diváci, čili to jakoby jde i udělat nějaký přesah tímhletím směrem. Samozřejmě záleží na tom, jak se to zrovna povede, nebo se to nepovede a taky jako kontinuálně nevznikaly jenom takové věci, jako jo, že by to byla jako jedna edukativní nahrávka za druhou, čas od času se něco takového jako objevilo. Tak to nemůžu úplně jako zařadit, že to bylo nějaký v období X let, kdy vznikalo jenom tady takováhle jako produkce.
0: No vy jste zmínila, že jste se před pár lety rozhodli otevřít vlastně tu možnost práce s tím fenoménem Spejbla a Hurvínka také externím tvůrcům, což já považuji za mimořádně šťastné. A vím, že tam byl například jedním z těch režisérů a z těch autorů, kterého jste oslovili, Jiří Jelínek, který je fenomén práce s loutkami všeho druhu a i tedy s různými tématy pro dětského diváka nebo takového toho, řekněme, dospívajícího diváka. Tak pojďte nám říct vlastně, co to přineslo tomu divadlu. A jestli náhodou třeba nechystáte a neplánujete další třeba jména, další možnosti, podobně jako třeba s odkazem a vůbec fenoménem také velké legendy rychlých šípů pracuje institut nebo respektive nadace Jaroslava Foglara, celá vlastně ta snaha jako vlastně neuzavírat ty rychlé šípy do nějaké konzervy vlastně minulosti.
1: Tam muselo se to vybojovat i v rámci toho divadla samotného, prostě udělat ten krok někam dál, zvlášť jako s příchodem uměleckého šéfa Davida Janoška, to nebylo úplně samozřejmé, že se všichni natchnou a půjdou s tím, jak už to tak prostě bývá, bylo to poměrně obtížné a myslím si, když jsou to právě lidi, kteří chceme to dělat pravidelně. Na příští rok třeba připravujeme spolupráci s Radimem Vizváry. Mm-hmm. Takže je tam vždycky taková domácí dílna, kde se my si děláme nějaké jako představení, které to je jako jedna linka. A pak jsou ty hostující různý umělci. Tak co to přinese? Jestli si to úplně sedne, jestli si to úplně potká, to člověk jako dopředu nemůže úplně přesně říct, ale musí tam zůstat ten prostor tady pro ten experiment. Prostě vykročit z toho ven a zkoušet ty věci a co se z toho uchytí, tak si to vezmeme sebou dál. Co se týče Jirky Jelínka, přesně on... My jsme se i vraceli zpětně jako historicky k věcem, které třeba byly celkem přirozený v tom divadle v těch 70. letech, jak se pracovalo, jak se pohybovali i herci mimo kukátko na předscéně. Tak ten Jirka se k tomu taky zase vrátil, zase s tím pracoval. Myslím, že úplně skvěle navázal na tu jejich jako typologii, na ten způsob, jak jim komunikujou a jak on to vždycky má, tak je tam nějaký téma a a je to chytrý, má to vždycky nějaký jako podtext, právě takový jako jemnej, hezkej.
0: Jaký téma je tam nejvýraznější u něj, právě u Jiřího Jelínka, v rámci práce s tím odkazem, s celkovým tím, možná i trochu nánosem vlastně, který kolem Spibla Hurvínka je?
1: On si tam vybral takovou jako trošku jako poctu Skupovi, jako jednu z těch linek, a pak práci s tím vystihl úplně skvěle s Terezou Lexovou, se kterou na tom představení spolupracovali, ten jejich jazyk, tu hravost. A je to trošku takový jako bláznivý představení o tom, jak vás svým způsobem zachrání to, co já třeba máte to v té hlavičce, mít v sobě toho svýho Hurvínka, nepotlačit sobě tu hravost, a že vás to přenese jako i přes těžké věci, protože tam je naznačená ta válka, je tam naznačená, není to úplná autobiografie Skupy, ale je tam naznačený to, že ta hravost, ta kreativita zvítězí nad smrtí a nehnutostí a jakousi krabičkou, tak to tam tak jako lehce je v tom představení. To jsme uváděli teďka poslední 3 roky a byla to taková jako první jako vlaštovka. Ten Jirka to tak musel jako prorazit a byli jsme zvědaví, jakou odezvou se to setká. Setkalo se to s dobrou odezvou a samozřejmě to přitáhne zase lidi, kteří jsou zvyklí chodit na jiný divadlo, zajímá je jako jiná poetika a tak. A myslím si, že to byla jako šťastná, velice šťastná jako spolupráce a taková naše pionýrská cesta společná.
0: No tak to je fajn, tak držím palce, aby tahle linie vydržela. Hrozně mě zajímá, co s Hurvínkem a se Spejlem udělá Radim Vyzváry. Strašně by mě zajímalo, jak by si s ním poradili třeba bratři Formanové, kteří taky s Kloutkou mají samozřejmě velký a silný vztah. A celá řada dalších osobností českého divadla, tak snad se to podaří nějakým způsobem zakotvit a udělat z toho princip.
1: Je to náš záměr.
0: Tak v něm držím palce. Dalším záměrem je pustit si písničku Niny Simone Feel Good, tak doufám, že se tady cítíte dneska dobře.
1: Výborně.
0: Říká ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kiršnerová, no a my už očekáváme také vaše e-mailové dotazy. Pište je a posílejte na vizitka@rozhlas.cz. Birds flying high, you know how I feel.

0: Vizitka.
1: Ano, tradiční návštěva hlasu Janky Plotkové oznámila, že jsme zhruba v polovině naší dnešní vizitky s Denisou Kiršnerovou z divadla Spejbla a Hurvínka. No, my už jsme se tady bavili také o tom, že Hurvínek i Spejbl se snaží otevírat také externím autorům, režisérům. Zmínili jsme Jiřího Jelínka a Radima Vyzváryho, s nímž vás spolupráce teprve čeká. Ale také mě zajímá fúze s různými tématy. A vy jste zmínila teď během písně zajímavou věc, a sice fúzi vlastně s tématem Prodané nevěsty. Tak pojďme se podívat, jak vznikla tato akce a jak to vlastně funguje propojení Spejbla a Hurvínka s Prodanou nevěstou.
2: Tak já za sebe můžu říct, že z mého úhlu pohledu funguje pozoruhodným způsobem, protože na první pohled loutky a opera vzbuzují otázku, jak to může fungovat dohromady. Vlastně toto představení vzniklo díky spolupráci s Operou Národního divadla v Brně. Díky vlastně našemu uměleckému šéfovi Davidu Januškovi, který vlastně tyto dva domy propojil tady pro ten projekt, a vzniklo představení, které i si to odneslo vlastně diváckou cenu z Opery Praha tento minulý rok ještě, takže je to věc, která... Oni jako narušitelé vstupují do děje Prodanky, oni tam přicházejí jako diváci. Ta opera je zkrácená na 70 minut, jsou tam všechny hlavní árie, je u toho živý orchestr, pětičlený, takže vlastně to nejpodstatnější z Prodané nevěsty
1: se tam stane
2: a pějí v tom hvězdy prostě opery Národního divadla v Brně a hrajeme to střídavě u nás, střídavě v Brně. Ten projekt běží už 2 roky. Vlastně pomalu 3 roky na podzim a je to skvělá věc, jak jako i dětem, i si to užijí dospělí, je to rodinné představení, za tím scénářem stojí Patricie Částková, dramaturgině vlastně Opery Národního divadla v Brně, takže je to opravdu skvělý projekt, na kterým je vidět, jak to vypadá, když se to podaří.
1: No jak to vypadá, když se to podaří?
2: No to byste musel vidět a slyšet.
1: Jo. No každopádně zajímá mě jedna věc, ten titul se jmenuje Hurvínek prodává nevěstu. Mm-hmm. Jedná se tedy o to, že Hurvínek se dostane do situace, že má nevěstu?
2: Ne, tak až to není. Oni vlastně se přichází jako diváci.
1: Co na to Mánička, řekl bych hned.
2: Oni jsou trošku jako pomáhají Mařence, aby to všechno dobře nakonec dopadlo. Ale vlastně se v mísí přijdou na představení, že Rikim uteče na jeviště za oponu a oni ho tam jdou hledat. A teď v podstatě se rozbíhá představení Prodaná nevěsta a oni svým způsobem to narušují. Spejbl je zaměněný prostě za tatínka Prodané nevěsty. Takže se to tam tak jako krásně mísí dohromady a vznikají tam komický situace a to chce vidět.
1: Jo. Dobře, no tak je to pozvánka samozřejmě, ano, to k vám, pozvánka. Chápu to tak.
2: Ano.
1: To je jasné, i ostatně proto jsme vás pozvali. Nicméně do vašeho divadla, které je v Dejvicích, je asi pravděpodobně docela těžké se dostat i z toho důvodu, vy jste navyšovali kapacitu, protože vy jste teď prošli určitou rekonstrukcí. Tak pojďte nám o tom říct si více, proč to bylo?
2: Ano, díky vstřícnosti vlastně našeho zřizovatele a skvělý spolupráci s Prahou, Prahou 6, kde jsou jako všude opravdu osvícení lidi, tak mám strašnou radost, že to prošlo. My jsme to tak cílili i k té stovce toho Hurvínka, že to bude jako hlavní dárek tomu Hurvínkovi. Je to vlastně zkušebná studio, takový jako black box, kde se dá vlastně pracovat jakýmkoliv způsobem, jak bude zrovna třeba, bereme to jako takovou alternativnější scénu, kde zároveň probíhají naše doprovodní programy, naše workshopy, celoroční kurz loutkového divadla pro děti a je to i prostor, kde se může hledat co vyzkoušet, takže zase je to otevřená věc tady pro tyhle ty externí spolupráce a já si i představuju, my máme teda ten kurz loutkového divadla, to je pro děti od 6 do 12 let a já bych tu kategorii chtěla natáhnout vlastně přes ty teenage roky, aby vlastně v tomhle prostoru kdo o to bude mít zájem, mohli ty lidi vypustit to, co řešejí, to, co cítějí a zkusit to jako přetavit ven skrz tu rodinku, když se jim to nějakým způsobem bude pozdávat. Pro nás by to mohlo být obohacující, pro ně třeba taky, tak skýtá to nový možnosti, máme z toho velkou radost a v souvislosti s tím se to divadlo tak jako celkově kultivovalo.
1: No, ze Spejbla se před lety stala velká hvězda, protože se stala zcela náhodou teda hlavní postavou hudebního klipu.
2: No, to bylo super.
1: Tak nám řekněte, jestli vy jste to jako divadlo vlastně vítali, nebo jste spíš do toho házeli vidle?
2: Ne,
1: pojďte nám říct, o co šlo.
2: To myslíte DJ a teďka Tyga, myslím.
1: Ano.
2: Tady tu. Mně se to hrozně líbilo, ale to vzniklo nějak tak, že on tady byl, koupil si loutku někde a udělal si s tím klip, ale mně to přišlo super. Kdybychom si to udělali sami, tak bychom byli pyšní.
1: Já mířím totiž k tomu, že jistě celou řadu, bych řekl teď nejmladších možná diváků nebo absolventů tady vašeho workshopu by mohlo zajímat práce s videem, protože přes mobilní telefony už je možný sestříhat si okamžitě v podstatě cokoliv. To znamená, že každý má ve svém mobilním telefonu v podstatě malou střežnu. Tak jestli míříte i tímhletím způsobem, protože právě práce s videí by mohla být vlastně něco, co je teď aktuální, stejně tak, jako to bylo třeba, a teď mě opravte, tuším, v 60. letech, kdy se Jiří Trnka dostal k celé řadě různých animovaných filmů, například Hurvínek v cirkuse a tak dál, tak jestli vlastně tímhletím způsobem nehodláte nějakým způsobem trochu reflektovat tu situaci a práce s videí mezi mládeží tak, jak probíhá teď?
2: Jako je to určitě jedna z možností. My jsme na tom mysleli především po té loutkové stránce, protože je to tradice nejenom Spejbla s Hurvínkem, ale i tý vlastně uchovávání nějaký tý marionetářský tradice práce s tou loutkou, která je specifická s marionetou, protože když někoho chceme zaměstnat, tak si ho vlastně musíme

0: nítích, to
1: znamená,
0: ano,
1: že...
0: Murvínek až na 13 nítích.
1: Na 13 nítích, což je hodně a v současnosti, tak jak sleduju trend současného loutkového divadla, tak se to spíš zjednodušuje. To znamená, že je to možná takový trochu protipohyb. Neuvažovali jste taky vlastně o zjednodušení třeba loutek z Pibla Hurvínka?
0: Takhle, záleží na tom, o čem to představení je. Můžou se vám tam vyskytnout různý typy loutek, takže z nich uděláte maňáska, uděláte z nich javajku, nějak to někam posunete z nějakého důvodu. To se děje, dokonce teď tady budeme mít hranatýho Hurvínka v jednom představení pro děti, který se teďka zrovna chystá.
1: Tak to taky v tom vidím určitou politickou satiru?
0: No, je to ještě takový jako, je to dětský, takže je to spíš jako Minecraftový, jak to ještě přeložíme pro dospělýho diváka, to ještě jako má otevřený.
1: Satina na motoristy se zatím nechystá.
0: Teď to jsme se teda ještě v rámci těch 5 nachystaných premiér, to jsme ještě nezvládli.
1: Jo, no i když chápu. Je pořád ještě Hurvínek vášnivým koloběžkářem?
0: Jezdí
1: stále na koloběžce.
0: Je. Ano, to je jako jeden z atributů.
1: No tak to je skvělý. No jeden z atributů dnešní vizitky je další píseň, která bude v tomto případě Save Me Aretha Franklin. Co vy byste nejradši v sobě zachránila?
0: No tu mít pořád tu energii.
1: Jak se vám to daří?
0: Střídavě.
1: No tak dobře, tak budeme střídat samozřejmě mluvené slovo v rámci vizitky a píseň a právě teď zazní Aretha Franklin a já vyzývám další pisatele a posluchače, abyste nám poslali případně váš dotaz na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz.

No a my se vracíme k dalšímu, v tomto případě už poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, Denisou Kiršnerovou, ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka. A dostáváme se také k některým našim posluchačským dotazům. Ten první je spíše pozdrav z Teplic. Dobrý den, zdraví vás patrně jeden z nejstarších diváků z Pejbla a Hurvínka. V divadle jsem byl s pražskou tetičkou někdy okolo roku 1955, pravděpodobně ještě u náměstí Míru. To byla tedy scéna v Římské ulici, ano. Kousek tady od nás. Moc si toho nepamatuji, ale vím, že Hurvajs mě doprovázel hodně roku do života a vždy jsem čekal na Vánoce, zda bude další deska. A tak se nyní chystám divadlo znovu navštívit. Uvidíme, zdraví z Teplic, pan Plocek.

0: Děkujeme, Vladimíre. Chtěl jsem zjistit, jestli a v jaké frekvenci, jestli stále vydáváte další a další desky.
1: Vydáváme
0: nebo
1: teď,
0: CDčka dneska,
1: no, nebo teď je takový i ten speciální formát MP3, kde je vlastně jako je dlouho hrající. Teď vlastně vyšlo naše záznam našeho představení Hudvínek a nezvaný host, to je poslední nebo přepis teda pro audio Mickeyho Kirchnera, Robina Krále. Tak to je vlastně naše poslední novinka a chtěli bychom udělat záznam právě pro Danky.
0: Mm-hmm.
1: To jsme rádi.
0: Máme tady další dotaz, nemohl nepadnout. Dobrý den, prosím vás, kolik máte marionet z Pibla u Hurvínka a máte ještě ty původní?
1: Ano, tak máme zhruba 30 párů z Pejblů a Hurvínků. Z Pejblové lehce jsou početnější a úplně původní nemáme. A nám se podařilo nedávno získat pár zřejmě z dílny Gustava Noska z Pejbla s Hurvínkem, tak to jsou ty nejstarší. Asi jsou to jako 30. léta, takže to je jako máme, konečně je máme.
0: No, tam je ta legenda s plzeňským gestapem a s nálezem těch loutek u Popelnice. Pojďme si tohle to trochu projít, protože to zní jako dost neuvěřitelně. Tak co se tam stalo?
1: Vlastně Skupa byl zatčen koncem roku 43 a od roku 44 vlastně byl až do náletu na Drážďany v Německu v Matildě vězněn. Když to rozbombardovali, tak se mu naštěstí podařilo uprchnout. Zatkli na pár dní i jeho ženu a zabavili z Pejbla s Hurvínkem a ty byli až do konce války uloženi na gestapu v Plzni, na plzeňském gestapu. A po válce, když se to vyklízelo, tak někdo prostě vzal ty loutky z Pejbla s Hurvínkem a vyhodil je na skládku.
0: Mm-hmm.
1: A tam je našel malý chlapeček a protože je znal, tak je sebral a odnesl je ke Skupovým. Ale což je jako takový krásný jako poetický začátek, zase jako nový jako tý etapy, co toho Skupu čekala. Jako jde o to, že ani v té době nebylo těch párů, samozřejmě, že by byl jenom jeden pár. Oni měli i nějaký loutky schovaný právě tady z těch důvodů, protože věděli, že nějaký jako represe by mohly být, tak měli jako ukrytý nějaký, ale takhle se k ním jako symbolicky ten Spejbl s Hurvínkem po té válce vrátil a už byli osvobozený taky.
0: Osvobození Spejbla a Hurvínka. To zní skvěle. No řekněte mi, během války tedy ale Skupa s Hurvínkem a se Spejlem tedy prováděl nějakou satiru, která mohla teda, řekněme, být ti škodlivou?
1: Ano, oni uvedli hru Kolotoč o třech poschodích, která vlastně parodovala Mnichovskou dohodu, to tam prostě taková bytná, neodbytná Spejblova zabaví Spejblovi kus bytu. A je tam doslova řečeno, tak jako rozhodli o nás bez nás, ale my se prostě nedáme. A vlastně s tou hrou zajížděli, tehdy ještě v té době neměli tady divadlo, tak dojížděli a hráli tady vlastně až do května 39, tady to představení. A pak je taková jako válečná trilogie, kterou napsal Jiří Kubeš, Jan Malík, taky významná postava československého loutkářství a to byly Voničky, Dnes a denně, Zázraky a Džije zítřek. A vždycky to nějakým způsobem snažili se to ty diváky povzbudit v té době a byly tam prostě odkazy na tu okupaci, odkazy na to, že prostě ty váleční hrůzy skončí a ty lidi to viděli, vnímali to i různý donašeči, takže se na to, sem tam se o ně začala zajímat vlastně takovýhle různý udavači. I Spejbl s Hurvínkem byli pod takovým jako tlakem vlajky, kde se o nich psalo, že to jsou prostě degenerované postavy, které jako ovlivňují naše děti a tak podobně. Ale pak už se o ně začalo zajímat. Gestapo toho skupovského vlastně autobusu bylo údajně použito i pro uchovávání vysílačky chrástecký nějaký odbojový skupiny, kterou teda bohužel nakonec se podařilo vypátrat, ale na Skupu nic neměli, tak ho zavřeli vlastně jenom za poslech zahraničního rozhlasu na 5 let a putoval teda do Drážďan.
0: Kde měl tedy štěstí, že přežil to masivní bombardování spojenců. Pojďme si říci ještě jednu důležitou věc, a sice občas se při jmenování Spejbla objevuje varianta Špejbl.
1: Hmm.
0: Tak řekněte mi, kde se vzala, jaká je správná ta výslovnost.
1: My jsme na to Špejbl takový alergický.
0: No, já jsem viděl váš výraz, ale nemůžu se nezeptat.
1: Občas to někdo říká. A já teda, to je jako moje domněnka, právě to mám spojený jako s tou druhou světovou válkou, s těma vlajkařema. To Špejbl, že to je takový jako ten Špejbl s tím Hudvínkem, jo? Že to tak jako...
0: Je trošku jako hanlivý.
1: Že to tak jako komolili a mám to díky tomu jako spojený takhle hanlivě. Oficiální je Spejbl s Hudvínkem.
0: Jo, takže takhle. Takže to upozorňujeme naše posluchače, že Spejbl je teda z vašeho pohledu šťastnější, jo?
1: Ano.
0: Pojďme si říci teď ještě, a teďka už se díváme samozřejmě pohledem k budoucnosti a k tomu, aby jsme nalákali některé posluchače, aby přišli ať už sami nebo se svými dětmi či vnoučaty právě za vámi do divadla, tak co považujete teda teďka za hlavní osu všeho, co se dá v divadle zažít, kromě samotné představení. Tak jaká tam teď jsou a co je ten ostatní doprovodný možný program?
1: Tak jsou to různé dílny, jak to jsou speciálně teda pro ty, kteří shlédnou představení, tak jsou to workshopy v duchu dramatické výchovy, kde se vlastně rozvíjí poslání a téma toho představení, pracuje se s těmi dětmi, jak to vidí oni, jak to prožívají oni. Pak jsou tam dílny loutkového divadla, že si můžete vyzkoušet opravdu vodit loutky. Je tam ten celoroční kurz loutkového divadla. A pak se chystáme vlastně nějakým způsobem připravit zajímavou náplň pro to studio, které teď vytěžujeme především tím, že tam zkoušíme a máme tam tady ty programy, ale už tam bude první premiéra Hudvínkov pohádkový Express, teď v červnu.
0: Studio, dá se říct, že je vlastně malá scéna.
1: To je malá scéna, tak. Mm-hmm. Tak to, malá scéna a hlavní scéna. A máme tam představení Mimíního divadla, čili...
0: Mimíního divadla?
1: Mimíního.
0: To je jako pro Mimina?
1: To je pro Mimina. Vlastně pro děti od roku do 3 let. Už máme vlastně 3 tituly, za kterými je většinou režisérka Janka Ryšánek-Šmitová. A jsou to vždycky takový vlastně jako hlavně interaktivní představení, vizuální, zvukový, hraje se tam naživo, ty děti jsou... uvnitř toho příběhu, můžou si sáhnout na loutky a je tam vždycky jeden hlavní hrdina. Jedno je se Žerikem, jedno je s Hudvínkem a teď je s Máničkou pro lehce starší děti a to je o strachu před usínáním. Mm-hmm. Takže vždycky je tam takový jako tohle, protože pro starší, tak tam už je takový jako téma a pro ty děti je to takový vlastně první kulturní divadelní zážitek, jak někam vyrazit s rodiči, být tam s jinými dětmi a něco sledovat po
0: nějakou
1: dobu. Jak
0: reaguje roční dítě na Hudvínka?
1: Dobře,
0: jo.
1: Jo, jo. Dobře, samozřejmě, že jsou tam někdy děti, který jim to zrovna nesedne, pláčou, tak mají možnost jít mimo to studio, mimo ten prostor a když se uklidní, tak se můžou zase vrátit zpátky.
0: Jedno z přísloví říká, kůň je jednou hříbětem, ale člověk dvakrát dítětem. To znamená, že při jeho sklonku života stává se v podstatě zpět dětským divákem, častokrát také s přičiněním Alzheimera a dalších chorob, tak by mě zajímalo, jestli neplánujete taky vlastně takovéhle dětské představení, ovšem tedy pro důchodce.
1: Já asi bych o tom nepřemýšlela takhle jako plošně, že nachyluje se věk, připravme něco zjednodušeného. Kdybychom se na to dívali takhle, jak můžeme použít ty Mimíní představení, nemusíme chystat nic jiného.
0: No ale přeci jenom tam ta perspektiva vlastně toho diváka je jiná, že jo, přeci jenom před těma Miminama je celý život u těch důchodců. Už je to spíš nějaká příprava.
1: Tak neradi bychom, aby to byl jejich poslední zážitek určitě.
0: Tak jsem si říkal, že když už se s těmi dětmi, s tím Hudvínkem začíná, tak by se mohlo vlastně s Hudvínkem i končit. Tak máte nějaká vlastně taková témata třeba, kde se Hudvínek setkává vlastně také s odchodem některých postav, se smrtí?
1: Tam je takový lehký náznak, ne, že by to na tom bylo jako postavený, byly Hudvinkovy nebesíčka, kde on jako zradí toho svého pejska, ten je tak nešťastný, že vlastně se dostane až do nebesíček, ale může se z nich za určitých podmínek jako vrátit, jo? Mm-hmm. Tak je tam taková ta zrada a tak. Ale jako cíleně jsme to zatím neudělali. To by asi chtělo nějaký jako právě tady ten komorní prostor a já tak jako na první dobrou mám pocit, že spíš jdou ty lidi za tím s Pejblem a Hudvinkem pro jako nějaký nadhled. Musela by to být jako zase poloha humorná. Se smrtí za dobře. A samozřejmě je to téma, který jako se otvírá čím dál víc a lidi si ho berou víc do života a lidi, kteří odcházejí, si mají možnost brát domů, což je skvělá věc a neutíkat před tím, protože to tak prostě je a je to jako velký finále, takže je to taky téma, který já nijak jako nezapuzuju, jenom říkám, že by to muselo být velice sofistikovaně udělaný, aby to zapůsobilo tak, že jdete jako na legraci a my tam na vás se smrtkou, ale jako nevylučuju to, je to zajímavý podnět.
0: Dobře, no tak uvidíme, no tak vidíte, tak nakonec i pár podnětů si možná z dnešní vizitky odnáší náš dnešní host Denisa Kirchnerová, ředitelka divadla z Pejbla a Hudvinka. Ještě než se spolu rozloučíme, tak je tady zajímavý dotaz našeho posluchače Davida Šutery, který se ptá, dobrý den, jak je důležitá pro vás výtvarná stránka scény, jaké máte ráda oblíbené vizuální umělce. Já bych to ještě trochu posunul do toho, jestli vlastně spolupracujete s různými výtvarníky a scénografy, aby se třeba trošku také to prostředí, v kterém se Spejbla a Hudvinek pohybují, nejvěště různě proměňovalo.
1: Určitě navíc náš umělecký šéf je zároveň scénograf, takže jako má přístup k leckomu, navíc ty inscenační týmy, které do divadla přicházejí, tak si většinou výtvarníka berou, tak za tu poslední dobu jsme tam měli Báru Čechovou, David teď dělal výpravu, Miki Kirchner, který je dramaturg, taky zároveň výtvarník a taky si rovnou navrhuje ty loutky a výpravu, ale samozřejmě bychom chtěli bychom oslovovat, teď budeme mít Honzu Sušu, který je vlastně jako famák a animátor vystudovaný a připravuje představení a dělá i výpravu Řeže krásné loutky a tam máme právě toho hranatýho Hudvinka, takže svým způsobem se za určitých okolností, když je to opodstatnění, chystáme sáhnout i vlastně do toho vizuálu těch loutek, který, jak jste řekl, je v podstatě geniální.
0: Je to tak, my se loučíme v tomto případě už s naším hostem Denisou Kirchnerovou, ředitelkou divadla z Pejbla a Hudvinka. Díky moc za vaši návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Přejeme dalších 100 let všem postavám minimálně, no a od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Hodně štěstí.
1: Děkujeme.
2: A special morning brings

Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Prezident Pavel se dnes setká s mladými politiky a političkami. Na Lánském zámku budou debatovat o tom, jak u mladých posílit zájem o veřejné dění a zapojení do politiky. Setkání se zúčastní poslanci, starostové, zástupci mládežnických organizací parlamentních politických stran nebo představitelé think tanků. Spojené státy třetí noc v řadě útočily na Irán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl taky dva tankery v Hormuzu. Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes projdou tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájí letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obrany schopnosti. Do Královské zahrady Pražského hradu se vrací Bohemia Jazz Fest. Přehlídku jazzové hudby tam odpoledne pod širým nebem odstartují koncerty českých, španělských a amerických hudebníků. Festival, který založil jazzový kytarista Rudy Linka, nabídne v dalších dnech program také v Plzni, Prachaticích nebo v Brně. Počasí. Na jihovýchodě bude ještě skoro jasno až polojasno, jinak už bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území přidají přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Lokálně je bude provázet přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti výjimečně až 90 km v hodině. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Úterý je stále tady, stejně jako Český rozhlas Vltava. Jsou 2:11 a dobrý den vám přeje Lenka Novotná. Minulý týden zněly v tomto čase na Vltavě skladby francouzského pianisty Michela Petrucciányho a hovořilo se také o tom, že právě on byl v 80. letech impulzem k návratu amerického legendárního saxofonisty a flétnisty Charlesa Lloyda po dlouhých letech v ústraní zpět na scénu. A dnes tu máme zase přímo Lloydovy snímky. A to z dobrého důvodu, který prozradí muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Ondřej, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak tedy proč právě dnes Charles Lloyd?
2: No, protože právě dnes Charles Lloyd vystoupí v Praze. Ty už si to vlastně nepřímo řekla v tom předchozím krátkém zpravodajství, protože začíná Bohemia Jazz Fest, který vymyslel a stále vede Rudy Linka, a začíná v pražském vystoupením 3 ansámblů, z nichž ten poslední, a to je hlavní důvod, si myslím, pro většinu lidí, kteří tam chtějí jít, právě je vystoupení Charlesa Lloyda s kvartetem, ve kterém je pianista Gerald Clayton, ten potom také ostatně už bez Lloyda vystoupí jako trio na některém z jiném koncertu toho jazzfestu, když už se odstěhuje z hlavního města. No a je to dost velká událost, protože Charles Lloyd je skutečně nepominutelná osobnost, velikánská figura posledního víc než půl století, spíš skoro 70 let, jemu už se blíží 90, jemu 88, má za sebou obrovskou spoustu desek a obrovských také úspěchů, a tím, že vlastně nikdy nebyl nějak úzce zaměřen, ale naopak sahal do všech možných stran a žánrů, tak ta jeho hudba je velice přitažlivá pro další a další generace.
1: A kterou skladbu si poslechneme jako první?
2: Já jsem vybral nahrávky z poslední doby Lloydovi ze 3 alb. Ta první nahrávka je z desky, která se jmenuje The Sky Will Still Be There Tomorrow, čili nebe tu bude i zítra. A ta skladba má název Defiant Than the Warrior, čili nějaká asi, řekněme, vzdorná, ale zároveň něžná bojovnice. A na té desce hrají s Charlesem Lloydem pianista Jason Moran, basista Larry Grenadier a bubeník Brian Blade.
1: A doufíme, že to nebe dnes večer v Královské zahradě nebude zatažené.
2: Dobře.

0: Charles Lloyd, dnes poprvé ve vltavském jazzovém dopoledni s Ondřejem Konrádem. Charles Lloyd vydává v posledních letech někdy i víc než jedno album. Ondřej, čemu se dá taková aktivita přičítat?
1: No zaprvé určitě o ty desky je zájem, protože to je právě taková krásná hudba, klidná, trochu meditativní, opravdu vlastně, myslím, přijatelná i pro nespecializované posluchače. To je věc jedna, čili Blue Note, u níž momentálně Charles Lloyd už několik let je, má celkem důvod mu vyhovět ve všech jeho nápadech z poslední doby, a těch je právě relativně dost. Samozřejmě to může taky souviset s tím, to, že toho vydává tolik, souviset s tím věkem, že dokud ještě je při síle ve svých momentálně 88 letech, tak se mu chce prostě zanechat za sebou co nejvíc nahrávek. A je také ještě pravda, že jsou vlastně docela pestré, protože neustále mění ty doprovody, byť třeba nějakou dobu s ním hrají stejní hudebníci, ale potom se zase se to úplně otočí. To je příklad toho, té další ukázky, tam sice také je Jason Moran na piano, ale ta deska byla, která se jmenuje Figure in Blue, čili Postava v modrém, byla natočena jenom v triu, takže Jason Moran na piano, samozřejmě Charles Lloyd saxofon flétna a kytarista, jak elektrický, tak akustický, takový vlastně jazzman, ale hodně s bluesovými kořeny, Marvin Sewell. A ta skladba se jmenuje Zusetrvej se mnou, nebo Zůstaň se mnou, Abide with me.
0: No tak si poslechneme tohoto aktivního seniora.

0: Abide with me, zůstaň se mnou. To byl opět Charles Lloyd. V domácí jazzové historii má pevné místo Lloydovo vystoupení na Mezinárodním jazzovém festivalu v Praze, a to v roce 1967. Tehdy byl nejen v USA, ale tam především ohromně populární. Čím to bylo?
1: No právě vlastně to, co jsem říkal od počátku, to, tím, co tvořilo tu Lloydovu hudbu po nejrůznějších zkušenostech, které tomu předcházely. On začínal vlastně v Memphisu v 50. letech jako spoluhráč různých bluesových zpěváků a kytaristů. Posléze se už potom věnoval jazzu, také mimochodem ho i studoval, ale například asi 2 roky působil v kapele Cannibal Adderleyho, toho jsme si tady také nedávno pouštěli, z Nancy Wilson, což byl zase takový vlastně jako soul jazz, hudba hodně otevřená publiku. On právě, Charles Lloyd, sahal po těch různých žánrech, to znamená, že v těch 60. letech reflektoval celé to velké hnutí, zejména kalifornské, to, kterému se zjednodušeně říká mírové, nebo to byly ty hippies, řekněme, a určité prvky z hudby kapel, která to podle toho publiku mělo rádo, vlastně začlenil do hudby svého kvartetu, se s nímž právě také přijel do Prahy. Tehdy v roce 66 vydal album Forest Flower a to dosáhlo víc než milionového prodeje, což bylo v jazzových poměrech naprosto nevídané a je do dnes samozřejmě. No a ta kapela byla složena z mladých úžasných hudebníků, před nimiž byla neuvěřitelná budoucnost. Pianista Keith Jarrett, bubeník Cecil McBee, posledně tam hrál tedy Ron McClure, a teda basista a bubeník Jack DeJohnette. Především Keith Jarrett a Jack DeJohnette se stali stěženími osobnostmi dalších dekád. Takže s tímhletím ansámblem on přijel do Prahy, do té Lucerny, s tou hudbou, která byla zcela aktuální, nejprodávanější na světě, a on se také účastňoval v Kalifornii různých takových love-in, jak se tomu říkalo, událostí, koncertů, které se odehrávaly tam v těch tamných parcích a kde se střídali psychedelické anebo jazzrockové, řekněme, kapely, a on figuroval mezi nimi. Čili to byla pro nás v tom roce 67, to bylo setkání s tím zrovna nejaktuálnějším, co v té americké scéně bylo.
0: Kdo to dnes nemá daleko do Královské zahrady Pražského hradu, už jsme to úvodem připomněli, tak se může na Charlese Lloyda a jeho kvartet přijít podívat ve 20.30. Celá akce, celý Bohemia Jazz Fest začíná 17.30. Ondřej ještě něco dodá?
1: No a právě vlastně tomu bude asi blízko ta nahrávka, kterou jsem přinesl jako poslední. To totiž nepochází z Lloydova alba, ale z desky jeho dnešního doprovazeče, pianisty Geralda Claytona, který tady má své trio celé zároveň, ale na této nahrávce z jeho desky Bells on the Sand, čili zvony v písku, prochází nahrávka, která se jmenuje Peace Invocation, čili modlitba za mír, nebo mírová modlitba.
0: Míru,
1: a to je jenom duo, tak jako to bylo u toho Abide With Me s Jasonem Moranem, tak tentokrát Gerald Clayton si totiž na tu svoji desku pozval Charlese Lloyda, od té doby spolu hrají.
0: A teď tady bude hrát Charles Lloyd, stále mladý duchem, jak jste slyšeli v uplynulé půl hodině, kterou připravil muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád. Ondřej, děkuji a brzy naslyšenou.
1: Taky díky, naschle.

0: 15. března oslavil tento rodák z Memphisu 88. narozeniny. Jak hraje vyhledávaný saxofonista ročník 1938 v roce 2026 si můžete poslechnout už dnes ve 20.30 v Královské zahradě Pražského hradu. Bohemia Jazz Fest ale začíná už v 17.30 s Matyáš Pap triem, které má velice blízko ke konzervatoři Jaroslava Ježka. Tak pláštěnky sebou a v podvečer na viděnou, vstup je zdarma. Těšíme se.
1: Příběh služebnice, mlčení jehňátek nebo tajný deník Lory Palmrové.
2: Filmové léto v čerbě s hvězdičkou.
1: Celé prázdniny vždy ve 23 hodin na Vltavě.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Luciana Souza si prospěvovala o pozlaceném domově v písni Our Gilded Home.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Petr Nováček, donedávna, jak sám říká, exemplář Českého rozhlasu, je čerstvě na penzi. Je to rodák z Velkého Šenova ve Šluknovském Výběžku a žil od dětství v Bakově nad Jizerou. Od nejútlejšího věku měl vážné problémy se zrakem a lékaři se původně domnívali, že nejspíš ani neuvidí. O tom byla řeč už ve včerejších osudech. Dnes budeme už za pár minut pokračovat druhou částí a tak se dozvíte, co bylo dál.

0: Jazzový orchestr Československého rozhlasu v Praze s Kamilem Hálou hraje tuto skladbu Tap na albu Jazz is my life.
1: Osudy.
0: Rozhlasové vzpomínání novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka připravil David Hertl. Technicky spolupracuje Ladislav Čurda. Druhá část z pěti právě začíná.

bez problémů jsem odmaturoval, ale co je důležité říct, už od třetího ročníku, já tomu říkám gymnázium, jo, takové SVVšky, jsem měl velký štěstí, protože přes jakousi známou, která pracovně jezdila k tátovi z Arytmy Vokovice, jsme získali kontakt na téměř souseda té paní a to byl skvělý historik. Už je napravdě boží, jemu jsem za moc vděčný. Jmenoval se doktor Bohumil Klípa, kandidát věd a pracoval ve Vojenském historickém ústavu a my jsme se pak zkamarádili a už jsme si tykali. A on mě od poloviny třetího ročníku toho gymplu mě dával k přečtení nejrůznější věci, třeba z Liblické konference, protokoly, z jiných konferencí, diskusí v historickém ústavu a tak dále. Jo. Takže já jsem byl snad připraven jaksi nadstandardně na přijímací zkoušky, které na Filozofické fakultě tenkrát opravdu nebývaly žádná legrace, protože to byla vysoce, vysoce výběrová škola. Mimochodem, oni vždycky chtěli nějakého studenta, ti vyučující, aby seděl jako za svaz mládeže u těch přijímacích pohovorů. Mě to potkalo dvakrát, když jsem byl už ve vyšších ročníkách. A proč to říkám? Protože se pamatuju, že když dopoledne třeba odzkoušeli čtyři a odpoledne čtyři, tak řekli, tak vememe jednoho dopoledne, druhého odpoledne. Šlo, že to byl asi tento poměr na historických oborech, kde jsem se teda pohyboval. Já. No a tak jsem tam dělal zkoušky a září, respektive fakticky od začátku října, 64 jsem se stal posluchačem Filozofické fakulty Karlovy univerzity, oboru dějepis čeština, protože tenkrát já jsem chtěl dějepis filozofie nebo něco jiného, a když jsem dělal ty přijímací pohovory, dneska už vím, kdo to byl, že šéfem byl pan profesor Kašík pozdější, to jsem pak dobře znal, tak se tam dohadovala ta komise, kde byla paní doktorka Urbanová přes jazyky a ještě, já nevím, kdo to tam byl tenkrát, přes dějiny obecné, možná pan docent Roch, tak když jsem udělal ten pohovor, tak oni říkali, no jo, a filozofie není, on tady má filozofii, kam ho dáme, na ruštinu, jako vedlejší obor, že jo, musím mít dva obory, dějepis a češtinu jsem pak. A když padlo to na ruštinu, tak ten pan profesor, tehdy pan docent Kašík křikl a říkal, ježiš pane bože, to snad ne, tomu neuděláme. No, takže jsme měli na češtinu, ne, já jsem to nenáviděl, ale zpětně se všem omlouvám a jsem jim vděčný, protože například, když jsem přišel do novin, tak jsem neměl problémy s tím slušně psát, nějako čuně, jo. A snad to bylo znát i v Českém rozhlase. Aspoň to mě říkali. Tak jsem studoval fakultu a teď přešly ty velké změny, že jo. Teď já jsem navíc byl zásobován tím doktorem Klípou, všelijakou literaturou, která vlastně běžně nebyla k publikování. On mi z ústavní knihovny mi půjčoval knížky západoněmecký a tak. Já jsem potřeboval k tomu, protože mě zajímalo totalizace státu, Hitler, přeměna německého formálně výmarského demokratického režimu ve stát totalitní, že jo. A to mě zajímalo, tomu jsem se pak věnoval a na tom jsem taky udělal práci magisterskou a malý doktorát. Bohužel ne velký, ne CSC, pač soudruzi mě nepustili k poslední zkoušce neboli k obhajobě, všechny ostatní jsem měl hotový.

velký doktorát, to mělo v roce 1973 a já jsem končil fakultu v roce 1969. To byla bouřlivá doba. Navíc, já jsem nechtěl bydlet u strýce a u tety, tam se mi to zdálo příliš sešněrováno a já jsem rád chodil takhle do vináren a tak to se přiznám, co by ne, ale tenkrát hlavně si povídat, jo, ne do řvoucí hospody, člověk neslyší ani slovo. No, tak to jsem měl rád a strýc zase ten byl abstinent, takže když náhodou šel z oné místnosti půl druhé v noci a já jsem z druhé strany štrchal klíčem, protože jsem se právě vracel domů, tak jako zneklidněl a nějak alarmoval mého tátu a protože oni oba byli jako nováčkové, no tak se dostavila trestná rota a já hrdě jsem na to zareagoval, že jsem se vztahl na kolej a tam se mě ujal můj dlouholetý kamarád Vojta Blodyk, který studoval taky historii, vlastně jsme dělali podobné obory a protože jeho kolega dvoulůžkové pokoje, ten býval z těch jejich Pardubic v Praze jenom nějak přes jednu noc, tak já jsem tam mohl klidně bydlet, až měl se tam matraci, pak už jsem tam byla pořád. Takže jsem na těch kolejích zažil ledacos, taky jsem se tam seznámil se svojí první ženou, o ní ale prý nemám hovořit, ona si to nepřeje, nevím proč, byla to hodná, zajímavá dáma. A tak jsme tam žili takovým volným životem, ale oba jsme skvěle studovali. My jsme všechno stihli, jo. No jo, jenomže jsme zažili takový najednou, to už bylo v tom 67. pak, jo. Půjdeme se podívat na Strahov, to máme kousek, tam prej byli policajti, no tak jsme tam dorazili s nějakým odstupem, že jo, tam byl ještě vyjevený, rozházený věci na koleji a tak dále, ještě tam brali. U nás na Větrníku se to nekonalo, tohle to musím říct. Teď mi dochází bedně stařecké, že málo kdo ví, co to byly takzvané strahovské události. Na Strahově byly velké koleje. Mimochodem, ty byly původně postaveny jako hlavně šatny pro spartakiády. Ty byly trošku méně podlené než ty u nás na Větrníku a hodně tam bydleli třeba lidi z práv, bydleli tam ale taky, myslím, z techniky. Filozofická fakulta bydlela většinou na Větrníku, ale ne všichni. V prvním

tak dále, že jo. Takže tam byla velká nevole, anž to oni si přes všelaky ty studentský samosprávy stěžovali, nemělo to žádný efekt, zase to jednou nevypadlo, až takhle jednou nevypadlo, tak oni se dohodli, srotili se a vypochodovali ven. A chtěli pochodovat, někteří se domnívali, že to chtějí říct zadem nahrát. No a do toho se tam objevil pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti a ten je tam začal rozhánět. Pár jich odvezli, myslím, do Bartolomějské, pustili je, ale bylo z toho pak vyšetřování po školách, kdo se tam zúčastnil nějakých těch akcí a kdo ne a tak dále. Nás se to jako koleje na Petřinách netýkalo, jo? Ale my jsme o tom věděli a proto tam bylo kousek pěšky, jak jsme tam šli podívat. No. Pamatuju se, že i někteří lidi z toho Strachova asi měli strach po tomhle výpadu nebo co, protože se objevili u nás na Větrníku, jestli by u nás mohli pár dní přespat, co jsme jim samozřejmě umožnili, že jo. Tak tohle byly starostské události, ale to už bylo vidět, že prostě ten, dneska se tomu říká eroze toho systému, takže už je jako pokročilá a že dokonce ani ten tupý, ale jako pořád šlapoucí v lajině režim Antonína Novotného už to nějak jako přestává zvládat.

To bylo v listopadu roku 67. A to je pro mě rok, u kterého já bych se trošku rád dostavil, jestli mohu. V tom roce se konal 4. sjezd československých spisovatelů, na kterém vystoupilo několik autorů názorů velmi nekompatibilních s ideologií tehdejší komunistické strany. Vím, že ten sjezd měl jako postranické linii za úkol předpřipravit. Jo. Jaroslav Kladiva, pozdější šéf, děkán filozofické fakulty, já ho znal jako velmi hodného člověka, který mnoha lidem pomohl, taky šéf katedry jsem studoval. A tomu se to ovšem nepovedlo, protože spisovatelé se zbouřili a řekli, že takhle oni dále ne. Takže tehdy byl na sjezdu přítomen soudruh Jiří Hendrich, šéf přes ideologii na ústřední výboru, a ten se tak dožral, že z toho sjezdu odešel, z celou sjezdu spisovatelů. No to byl malér, tak to pak dávali dohromady, on se tam nějak jako na poslední den vrátil, teď to bylo tak jako předjednaný, že teda už nebudou ale žádný takový projevy, ale ti spisovatelé se říkali, že ale závěrečná rezoluce, takže teda bude, jo. Takováhle zrušená atmosféra, to jsme samozřejmě byli blí. Já v té době už od svých kantorů jsem měl prostě řadu blízkých, důvěrných informací o tom, co je v zákulisí KSČ. To jsem prostě věděl o spoustě věcí. No a ještě, aby to bylo pikantní, tak v srpnu nás 60 odjelo na výměnný zájezd do Sovětského svazu, fakultní. No to vám bylo nádherné, my jsme objeli prostě po trase Kyjev, Orša, tam byla největší tanková bitva druhé světové války, do tehdejšího Leningradu a pak do Moskvy. Celkem jsme tam byli 6 týdnů a viděli jsme všecko možné. Doprovázel nás po galeriích pan profesor, který studoval ještě v Paříži ve 30. letech, jo, který nás odmítal víc na socialistický umění, že na to se on koukat nebude a tak. No prostě měli jsme tam spoustu zážitků a viděli jsme, že tam už to, že jsou z nás trošku vykulený, ale že nám ty mladí drží palce, jo? A že říkají, no, oni jsou tady zneklidění, ty jsou druzy starý, ale děláte to dobře, nás už to tady taky takhle nebaví. Já jsem měl tyhle zážitky dva, jak si každý jiný, že o ten sjezd spisoval to a pak tohle. No a do toho přišly 2 pléna UVKŠČ těsně za sebou na konci roku 67. Se připravovalo sesazení Soudruha Novotného, jenomže se hledal vhodný nástupce. No, nakonec skončilo ještě jakýmsi smírem, to jednání se protahovalo a tak to pak bylo dojemné vám, protože to druhý skončilo nějak snad 23. prosince a vím, že se tam soudružky, členky ústředního výboru seřadili a postupně šli blahopřát soudru prvnímu tajemníku Novotnému, všechno nejlepší k Vánocům s dodatkem, ať se soudružce Novotné pěkně povedou Vánočky. A přišli

je leden a 5. ledna, to, aby se hrylo prasklo, byl zvolen prvním tajemníkem Alexandr Dubček. Mezitím třeba u nás na Filozofické fakultě už půl roku předtím jsme zrušili Československý svaz mládeže a místo toho tam existoval studentská samosprávná asi organizace, která se jmenovala Klikoživ. Takže tam byl naprosto už takový jako chaos a teď to začalo 68. rok, k nám na tu fakultu chodili různý, Vaculík tam byl a Jiří Suchý tam chodil, že jo, a byl tam téměř každý, kdo v té takzvané obrodné politice měl něco co dělat, no.

kraje roku 1968, pár dní po novém roce, nastoupil do čela komunistické strany Československa jako první tajemník, tehdy ještě ne generální, prosím, to byl pak až Husák, tedy jako první tajemník Alexander Dubček, slovenský komunista, kterému je připisován hlavní úkol v takzvaném obrodném procesu. Ten ovšem zrál v Československé komunistické straně déle, dá se říct, že už od začátku 60. let minulého století. No, s Dubčekem byla spojována velká očekávání. Já jsem měl štěstí, že jsem se pohyboval mezi takovými lidmi na filozofické fakultě, že jsem zase taková očekávání neměl, protože oni mi zaprvé vysvětlili, jak to je se stranickou kariérou Alexandra Dubčeka, a za druhý se pamatuju na děkana filozofické fakulty, který nás, tři studenty, tady jsme byli jedničkáři a oni si nás dali na katedru, tak si nás povolával, vždycky nás informoval o situaci, jednou přišel a říkal, tak jsem byl pozvaný na Velikou noc, musel jsem tam jít. Zvoním, otevřou se dveře, tam stojí Šaňo v Šandách a říká, pojď dále Jaroslavu, a toto je tetka Betka, toto je strýko tento a tak, konalo se to na Hradě. A tenhle ten politice zkušený člověk, ten pan děkan, říkal, tedy Jaroslav Kladiva, profesor Jaroslav Kladiva, to pro nás hrnul takto. Pamatujte si, když jsem to tam viděl, to nedopadne dobře. Já jenom říkám, že jsem nepatřil k lidem, kteří by byli úplně rozdivočile nadšení tím, jak se odehrával rok 1968. Také bylo zřetelné, že ta komunistická strana není jednotná. Pořád tam byl někde v koutě Bilák a byl tam Indra a byl tam pražský Kapek a tak dále. A co bylo zřejmé, že to ještě všechno nekončí, a že to možná ani nezačne. No pak taková zvláštní osobnost Zdenka Mlináře, který pak emigroval a posléze se v červnu 1968 postavil proti obnově sociální demokracie. Hodně ošklivých slov slyšel, ale jeho zdůvodnění bylo jednoduché. Prosím vás, než dáme trochu dohromady tu komunistickou stranu, tak si nemůžeme dovolit zakládat strany nové, protože se nám to celé rozsype. No, on se to rozsypalo stejně. Ten vlastně 68. rok, ten jsem prožíval uvnitř toho kvasu na filozofické fakultě, protože to byla opravdu taková tehdy hodně výběrová škola a měl jsem štěstí, že jsem měl kolem sebe kantory, kteří měli permanentní informace, protože každý pracoval v nějaké komisi, někdo radil někomu z politbera, takže prostě jsme se dá co dověděli.

Ty poměry na té fakultě se velmi změnily, ale zajímavým způsobem. To ještě musím říct, já jsem studoval obor dějepis češtinu, obecné dějiny a dějiny československé. Ale oni mi nebyli schopní v tom roce 67-68 nabídnout na katedře československých dějin něco, co by se týkalo toho, co mě zajímalo. Vývoj toho nacionálního socialismu, fašistických systémů a tak. Já jsem tenkrát čekal, že něco takového napíše pan proslulý profesor Robert Kvaček, který když si napsal, udivil se svou kandidátskou prací o Hansimenově misi koncem 50. let a ta byla třeba dopsat. Mnichov. On to nenapsal, napsal to Míla Lohová. Víte odkud? Z ústavu dějin KSČ. Edvard Beneš a Mnichov. To vůbec není tak špatná knížka, jak by si mohl někdo myslet. No a prostě jako nikdo o nás nejevil moc zájem. Oni měli ještě kontakty, ale ne, teď nemluvím o Kvačkovi, to spíš jedna paní docentka, pak slavná profesorka, ale oni si je zvali na sovětské vyslanectví tak jako pohovořit, protože tam byl legační rada, tam byl historik, soudruh Prasolov, takže udržoval s filozofickou fakultou kontakty, aby jako věděl, že jo, a tak dále. No a tohle to mě nevyhovovalo a tehdy my jsme v trojici kamarádů byli špičkoví studenti. Řekli, hele, na katedře, která se jmenovala MDH a teď tam budou politické, dějiny politických stran a hnutí a politických systémů, tak nám jsou ochotní zorganizovat speciální semináře, které se týkají německého nacismu, českého fašismu a já nevím ještě čeho, se vším tudy. Půjdem tam, oni si o nás budou pečovat a oni o nás učinili, co budou moct a taky učinili, já jsem tam šel. Ale to byl jako můj třetí obor. Jo. Já jsem normálně dodělal obecné dějiny, československé dějiny. Tomáš Pasák, když mě zkoušel, vlez jsem do místnosti a říkal, vy jste tam od zhora. No tak vy to musíte umět dopředu, dozadu. A než jsem došel ke katedře, už jsem dostával šestou otázku. Řekl, jo, dobrý, stačí, tady máte jedničku na sklenou. Ale pozor, já to nepovažuji za náhodu, že ta katedra československý dějin a obecný dějin, že s jakousi opatrností sobě vlastní nevyužila času toho 68-69 a že ty lidi nenapsali všecko, co měli v šuplíkách a co napsat chtěli a měli. Zatímco ty nahoře to napsali a někteří z nich taky hned na chvíli končili. Ale já z té horní katedry říkám, tak to je ta s tím dlouhým názvem původně MDH, kterou vedl profesor Kašík. A profesor Kašík, to byl mimořádně vzdělaný člověk, napsal ty známý ty dějiny internacionály, první internacionály. Já když jsem si později četl Brauntál a Geschichte der Internationale, tak musím přísahat, že jsem se tam toho nedověděl vůbec víc. Ten Kašík je dokonce podrobnější, akorát, že ten Kašík tam má na začátku úvodník povinnou kapitolu Marx Engels o dělnickém hnutí, nějaké takovýhle tyhle, jo. No. A já musím tvrdit o sobě, že já opravdu vím, co jsou to dějiny dělnických a sociálních hnutí. Protože mě to dva roky, semestr po semestru, vykládala řada lidí, kteří se speciálně zabývali něčím. Pan docent Suchopár, ten uměl kominternu na 20. letech na spaměť. A taky jsem věděl, jak to bylo s československými komunisty a s německými komunisty. Oni byli tak otevřený, že i věci, které vlastně nesměli tenkrát nám ještě říct, tak nám je říkali. A mimochodem na této katedře se objevil v roce 1968 na stejné chodbě, pan profesor Kašíkový chodil do semináře. Víte, nenechám hádat, Palach. A pan profesor Kašík mi pak říkal, to byl tak strašně přemýšlivý, hodnej kluk. A on si opravdu nevěděl rady se sebou, on byl už úplně... Tak já jsem si ho kolikrát pozval do ty svý pracovny a tam jsem s ním povídal, říkal prostě moc hodin, jo. Já jsem toho nešťastného Palacha potkával na chodbě, když on jako mladší student šel k tomu panu profesoru Kašíkovi a my už jsme šli někam jinam, jo, čistou naší trojicí.

68 jsem strávil u mých rodičů, tam takové nad Jizerou. Krátce předtím jsem byl v Praze a 2 dny po sebe zase. A noc, ne, no, někdy ráno v 5 hodin, když rodiče stávali do práce, tak mě vnikla do pokoje máma, já jsem vždycky do půlnoci něco poslouchal a tohle. Prosím tě, oni nás obsazujou. Já jsem říkal, kdo? Rusáci. Jsem říkal, to se jste zbláznili, ne? Jsem se rychle vyskočil, brácha okamžitě vyskočil a sedl na kolo a začal tam u nás, tam jsou louky kolem Jizery, objíždět ty louky a přivez mi celý balík takových těch ve východním Německu někde u Drážďan vydávaných novin s názvem Rudé právo. To jste poznali, když jo, oni to nedodrželi velikost kraje mezi krajním levým sloupcem a krajem papíru. Měli to, jo, to. Ale na první stránce soudruh prezident Svoboda a pak, jak to s náma myslí, dobře. No a to tam rozhazovali z vrtulníků. No. To jsem někde měl, jsme se stěhovali, jak jsem o to přišel. Měl jsem i spoustu letáků. Každý vlak, který u nás zastavil, tak ty strojvedoucí vyhazovali ve noviny a vždycky brácha mi tam na ně chodil počkat. No. Pak se na mě obrátil můj bývalý učitel dějepisu Bezvadný chlap, jestli náhodou nenahrávám si takový ty stanice, co teď jako jsou rušený, ty naše. Já jsem říkal, no samozřejmě. On říkal, no já jsem si kvůli tomu koupil 2 magnetofony Tesla, abych si to mohl přehrávat z jednoho na druhý. Půjčíš mi to? Já jsem říkal, já vám to musím nahrát, půjčíš mi magnetofon, pač já to nahrávám na 19 rychlost a to vy nemáte na ty Tesla, jo. No tak jsme si takhle vyměňovali jako velezrádné zvukové materiály. To jsem měl spoustu cívek. No ale pak mě právě se stala velká nehoda a teď možná tací, kteří prošli anglickým parkem a jsou, abych tak řekl, ideově zcela kopaní, tak budou křičet, jak mohl, jak mohl. No, asi krátce po srpnu pár dní se konal sjezd strany. Konal se v objektech ČKD ve Vysočanech a delegáti tam byli sváženi konspirativně sanitkami, nákladními auty, no všelijak. A od nás z Bakova tam byl také jeden účastník, takový velký vstoupenec z obrovného procesu. A když se vrátil, tak byl tak plný nadšení, že ve spolupráci s Národním výborem druhý den svolali veřejnou schůzi do místního kina. A teď nám o tom vykládal, a jak ten soudu Dubček, a jak tam nebyl, a jak tenhle ten a tamten, a co schválili, nám tam přečet, to měli rozmnožený. A teď prostě to byla strašně elektrizující, euforická atmosféra. Mně bylo 22, už jsem nebyl blbej, ale ještě jsem neměl patřičné životní zkušenosti. A tenhle ten soudruh volá, prosím vás, lidi dobrý, ta strana, ten Dubček, teď budou strašně potřebovat každýho z vás, abyste pomohl, protože jinak se nám to celý skácí a všechno nám to zase vemou. Kdo chcete pomoct, přihlaste se. No byli jsme 3, kteří zvedli ruku. A vyústilo to v to, že když jsem asi za 1,5 roku šel se svojí nastávající dámou do takzvaného studentského baru na koleji, tak proti nám jde bývalý předseda 4. generace KSČ, to byla studentská, to byl pak mimochodem Nobel student, Slovák, šéf tady toho Slovenského kulturního domu tady v Praze. Tak potkám tohle Vojtu a on říkal, Peter, máš u nás kandidátskou preukazku? A já říkám, a jako to myslíš, aku, že? A říká, no kandidát strany. Já jsem říkal, jo kandidát strany, tak prosím tě, dej do obálky, pošli naspátek v obvodnímu výboru, že na služby této strany již nereflektuji. Neblbni, to bude malé. Já jsem říkal, tohle, co ti říkám, tady na to mám svědky. No, a oni to udělali. A já jsem myslel, tehdy existoval zvláštní vysokoškolský výbor KSČ a ty, když likvidovali a museli to všechno předat městským výboru v Praze 1, tak spoustu věcí opravdu zlikvidovali. Ale mě nezlikvidovali. Já jsem se nikam netlačil
ale po čase to na mě vyšlo najevo.

0: Rozhlasové vzpomínání oceňovaného novináře a dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka připravil do 5,5 hodin David Hertl. Technicky spolupracoval Ladislav Čurda. Pokračovat ve vysílání této 5dílné série budeme zítra v 11 hodin a 30 minut na Vltavě. No a ty odvysílané díly určitě najdete opět na webu vltava.rozhlas.cz. Hledejte Osudy. Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zrušení automatického navyšování cen dálničních známek dnes projednají poslanci. Írán zasáhl 2 tankery Spojených arabských emirátů. Američané opět útočili na Teherán. Francie si dnes připomíná 237 let od dobytí Bastily. Tradiční vojenská přehlídka letos zdůrazňuje pomoc Ukrajině. Počasí bude oblačno, postupně s přehánkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 31 stupňů. Dobré poledne. Sněmovna dnes v prvním čtení projedná zrušení automatického navyšování cen dálničních známek. Jako součást novely zákona o pozemních komunikacích změnu navrhlo Ministerstvo dopravy a schválila ji vláda.
2: Od ledna příštího roku by v případě schválení parlamentem třeba roční dálniční známka stála 2570 korun, stejně jako letos. Původně měla novela taky zrušit slevy pro nízkoemisní auta. Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení upozornilo na to, že by stát v takovém případě přišel o evropské dotace z Národního plánu obnovy. Rezort dopravy tuto změnu následně z novely vyřadil. Třeba majitelé elektromobilů by tak za užívání dálnic ani v příštím roce neplatili. O sjednocení cen pro všechna auta do 3,5 tuny chce ale ministerstvo usilovat dál. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje vyplácení dotací Agrofertu. Informaci Seznam zpráv potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Policie se případem kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zabývá na základě pověření evropského veřejného žalobce. Ten v květnu zahájil trestní řízení kvůli možnému ohrožení finančních zájmů Evropské unie. Chce mimo jiné prověřit politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. Zajímá ho také, proč Česko nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. Samotné prověřování ale neznamená, že byl někdo obviněný. Podnět na prověření podali už začátkem roku opoziční Piráti na vrchní státní zastupitelství. Toho ale postoupilo právě evropskému veřejnému žalobci. Hasiči 6. dnem likvidují požár výškové budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Na místě dál zasahuje 6 hasičských jednotek, které kvůli vysoké teplotě prolévají sutiny. Výše škody zatím není známá, při požáru nebyl nikdo zraněný. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové může trvat i několik měsíců, než vyšetřovatelé zjistí příčinu požáru. Policie případ prověřuje pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Spojené státy 3. noc v řadě útočily na Írán. Dnes chtějí obnovit blokádu íránských přístavů. Americký prezident chce zavést poplatky za plavbu Hormuzským průlivem. Teherán vyslal rakety na Bahrajn a Jordánsko. Zasáhl také 2 tankery v Hormuzu.
3: Íránský útok podle Spojených arabských emirátů zabil indického člena posádky a zranil dalších 6 indických námořníků a 2 Ukrajince. Lodě pluly nedaleko ománského pobřeží. Íránské islámské revoluční gardy uvedly, že 2 tankery ignorovaly varování, vypnuly navigační systémy a pokusili se proplout podle Tehránu zaminovanou trasou. Írán už dřív prohlásil, že Hormuzský průliv je do odvolání uzavřený. Americký prezident Donald Trump naopak tvrdí, že úžina je pro dopravu otevřená. Spojené státy ale budou blokovat lodě plující do nebo naopak od íránských přístavů. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Pařížským bulvárem Champs-Élysées dnes procházejí tisíce vojáků. Tradiční vojenskou přehlídku zahájila letecká show a chybět nebude ani nejmodernější francouzská armádní technika. Připomínka dobytí Bastily se letos nese v duchu pomoci Ukrajině a síle evropské obrany schopnosti.
4: Do vzduchu vzlétnou i dva letouny Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami. Potřeba evropského zbrojení a pomoc Ukrajině, která pátým rokem odolává ruské invazi, jsou ústředními tématy letošní přehlídky. Prezident Emmanuel Macron, pro kterého jde o poslední defilé v roli prezidenta, slíbil do armády v příštích letech investovat miliardy eur. Akce na Champs-Élysées se zúčastní 8500 vojáků, které doprovodí 300 vozidel, 95 letadel nebo 35 vrtulníků. Na tribunách budou i lídři koalice ochotných. 9 z nich se v Paříži v pondělí s Ukrajinou shodlo na založení koalice pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Na východě Moravy a Slezska přehánky a bouřky až později odpoledne a večer. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33, v 1000 metrech na horách kolem 22 stupňů Celsia. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dobré úterní poledne vám přeji od mikrofonu Lenka Novotná. To byl můj film, je vltavská série, ze které pomalu ukrajujeme díl za dílem a vytrváme v tom na těchto vlnách každý všední den mezi 12. a 13. hodinou až do 28. srpna. A to v rámci dramaturgie letošního filmového léta. Dnešní vydání připravila Jana Podskalská. Dobré poledne, Jano.
2: Dobré poledne přeju.
1: Navážeme na minulé díly, zejména na období druhé světové války a domácího filmu Za protektorátu. Budeme hovořit o celkové atmosféře, odlivu filmařů a osudech některých osobností, například Anny Letenské, ale také o komediích, které se v dané době jako únikové téma a jako únikový žánr točily. Chtěla by si k tomu něco v úvodu dodat?
2: No jenom potvrdím, už jsme o tom tady mluvili několikrát, že to skutečně bylo asi jedno z nejtěžších období pro českou kinematografii, kdy to byl takový ten, taková ta plavba mezi ostrými skalami, řekla bych. Bylo velmi těžké manévrovat v těchto vodách, kdy vlastně dozor nad českou produkcí měla samozřejmě měli němečtí pohlaváři a takovým jako typickým představitelem té doby, já ho připomenu jenom velmi krátce, protože o něm myslím už tady také byla řeč, byl producent magnát Miloš Havel, který v té době vlastně byl klíčovou osobou na Barrandově, vlastně Lucerna Film produkční společnost a měl velmi krušný osud vlastně, takže když tedy skončila válka, tak přesto, že on dával práci českým filmařům a svým způsobem držel český film na dvoru, tak se samozřejmě potom změnily poměry a mnozí mu to tedy negativně sečetli.
1: A víc toho řekneme za chvíli. Teď je tady Uherský pochod z Faustova prokletí.

0: Londýnský symfonický orchestr se sirem Simonem Rattlem v čele se nám představil během provedení uherského pochodu z Faustova prokletí Hektora Berlioze. Posloucháte Polední Vltavu, je 12 hodin 12 minut a pokračujeme v sérii To byl můj film. Ve studiu je se mnou Jana Podskalská. Jaká byla atmosféra v domácí filmové tvorbě během protektorátu, Jano? Jak filmaři reagovali na okleštěné podmínky a jak se k situaci stavili herci a herečky?
1: Hercům a herečkám se určitě ještě dostaneme. Já jenom už trošku navážu na to, co jsme řekli před skladbou, že vlastně takovým typickým osudem, který v menší nebo větší míře prožívala řada dalších umělců, byl majitel Lucerna filmu a Barrandova, než ho tady musel pod nátlakem Němců prodat, Miloš Havel, který měl na hrbu vlastně veškerou péči nebo starost o český film, nechtěl se toho vzdát. Navíc to byl člověk, který mu velmi dobře rozuměl, který byl dobrý obchodník a který ale samozřejmě v té době, která byla velmi složitá, udržoval, nebo byl trošku nucen udržovat nějaké lehce manipulativní styky s německými pohlaváry, kteří o filmu také rozhodovali a kteří se samozřejmě občas objevovali v jeho proslulé barrandovské vile a zároveň tedy nestratit příliš tedy svoji vlastní čest. Po válce se samozřejmě řešil jeho mravní profil. Je to velmi sporné, jak to vlastně bylo. Jisté je, že aspoň podle tedy knížky, kterou o něm napsala Kateřina Vanastovičová, nebyl rozhodně tím člověkem, který by někdy vědomě někomu ublížil, spíš tam bylo to mravní nějaké pochybení, ale on prostě věděl, co chce, že chce udržet a vyrábět dál český film. Navíc dával tedy řadě umělců práci během protektorátu, takže je vlastně uchránil od totálního nasazení. Nicméně samozřejmě po válce se stal stejně tedy objektem velké šikany, mezi kterými byly překvapivě třeba režisér Otakar Vávra, kterému právě Miloš Havel dával během protektorátu často práci a který byl jedním z těch, kteří se také podepsali pod některá z těch udání, která na něj šla. Byla tam mezi nimi také mimochodem třeba pomocná režisérka Věra Ženíšková, což mě taky překvapilo. Taková zkrátka byla doba. Faktem zůstává, že díky němu ten film skutečně mohl existovat. A někteří filmaři samozřejmě v té době odešli, jiní zůstali, ale vlastně manévrovali podobným způsobem, jako třeba Miloš Havel, byť na těch nižších úrovních v rámci svých profesí.
0: Z žánrů se v té době uplatnily hlavně komedie, tak které nejznámější bychom mohli jmenovat?
1: Je to tak, já jsem se dívala ze 114 premiér českých filmů, které vznikly, nebo které se odehrály za okupace, byla vlastně polovina z toho komedií, což je celkem pochopitelné, to byly takzvané únikové žánry a úniková témata, navíc to svým způsobem sloužilo českým divákům jako taková morální opora. V těžkých časech občas je prostřídávaly romantické filmy nebo melodramata, ale komedie samozřejmě vládly tehdy výrobě i kinům.
0: Tak ostatně i Karel Poláček napsal například Hostinec u kamenného stolu.
1: Přesně tak, přesně
0: tak. Války, pod pseudonymem. Ano.
1: Je to tak, ano, vlastně takhle vznikaly i knížky. Já jenom mezi těmi všemi komediemi, které vznikly, ne všechny samozřejmě měly tu dobrou kvalitu, ale řada z nich vlastně přežila do dnešní doby a pořád je možné se na ně dívat. Jsou to legendární komedie, jako byl Kristián, jako byl Hotel Modrá hvězda, nebo Tetička, nebo Valentin Dobrotivý. Mimochodem zrovna tyhle čtyři filmy jsou všechny, které vyrobil Martin Fritsch, velký aktivní řemeslník, který natočil snad nejvíce filmů z té doby. Byl velmi, velmi pracovitý a komedie byl jeden z žánrů, kterému tady velmi rozuměl, ale vznikaly třeba filmy jako taky Přednosta stanice s Vlastou Burianem, který tady natočil Jan Sviták, který měl po válce potom taky podobně pohnutý osud, jako třeba některé herecké hvězdy nebo Miloš Havel, asi se k němu ještě dostaneme. Ale také to byly ty, jak jsem říkala, romantické příběhy, takže třeba Noční motýl z roku 1941 s Hanou Vítovou a Dinou Mandlovou od Františka Čápa. Všechny tyhle filmy vlastně se těšily velké pozornosti a zároveň bylo snadné je vlastně vyrábět v rámci té složité cenzurní doby.
0: Z hereckých tváří byly v té době v biografu nejvíc vidět například Oldřich Nový nebo Nataša Golová. Jak se tyto hvězdy stavěly ke složitým podmínkám filmové práce?
1: Já se asi zastavím u Nataši Golové, protože jsme už mluvili tady o Hugo Haasovi, nebo kolegové mluvili a Oldřichu Novém. Nataša Golová patřila k těm herečkám, které podobně jako její kolegyně Mandlová nebo Bárová, také tak jako manévrovali složitě v těch nabídkách, nechtěla si, byla to taková velmi vzdělaná, inteligentní herečka, která mluvila několika jazyky, ona byla skutečně velmi, velmi dobře vzdělaná a na té její práci to bylo znát. Zaujala vlastně i tím, že měla takové to moderní komediální herectví, což na tu dobu nebylo úplně obvyklé, takže si ji oblíbil třeba Martin Fritsch, A vlastně tu kariéru, přestože už točila něco předtím, tak nastartovala až s ním v roce 1939 filmem Eva tropí hlouposti, nesmrtelnou komedii, na kterou je možný se vlastně do dneška dívat a pořád člověka baví, především díky ní. A ona si postupně vlastně vytvořila takové dvě škatulky ženských charakterů. Jednak to byly takové ty střeštěné, temperamentní ženy, jednak takové ty křehké, někdy přecitlivělé krásky. Ty hrála třeba především ve filmech Otakara Vávry, třeba v adaptaci Pohádky Máje u Martina Friče. To byly především tedy ty komediální role. A ona sama vlastně právě tyhle ty dva režisery vnímala jako nejzásadnější filmaře, kteří ji ovlivnili. Ve svých pamětech na to hezky vzpomíná. To všechno vlastně vždycky udělal Mats Fritsch, tu moji slávu. Byl ohromný, hlavně přes veselohru. Dobře věděl, když má herec udělat dobře veseloherní roli, musí mít hlavně sebevědomí. Sebevědomí herci prostě nesmíte vzít. Třeba jsme točili dlouhý záběr a on řekl: Natašo, dobrý to bylo, ale já jsem přesvědčený, že ty bys to dovedla udělat ještě líp. No chápete tu psychologii? To pan Vávra, to bylo něco jiného. Ten to hrál trochu na betla. Něco jsme měli s Adinou točit a on řekl: tohle je, holky, tak těžká scéna, že by to zahrála snad jedině Hebernová nebo Ginger Rogers. Tak vám pěkně děkujeme, pomysleli jsme si. A nebyla by to Adina, aby neocekla. No to by taky, ale musel režírovat Cecil B. DeMille. Takže měla být i vtipná, když to hezky glosovala. Je to tak. A jenom dodám, že vlastně po válce jí samozřejmě čekal bohužel ten smutný osud. Ona sice nějaký čas sloužila v Terezíně, pomáhala zdravotním sestrám, když tam vypukl tyfus, sama se dokonce nakazila a asi 6 měsíců, jestli si to dobře vybavuji, zápasila s tou nemocí, téměř tedy jí podlehla a nakonec vyhrála. Nicméně po válce jí to sečetli, podobně jako Lidě Bárové nebo Adině Mandlové. Jednak jí tedy přitížil vztah s Willemem Zenlem, tak to byl velmi vysoce postavený muž v tom českomoravském filmovém ústředí, který paradoxně pomáhal během své práce i českým filmařům. Nicméně byl to Němec a po válce byl takhle vnímán, takže samozřejmě to jí přitížilo. A také účinkování v jediném německém filmu Komm zu mir, Zürich, kde hrála pod pseudonymem Ada Gol. Takže nakonec také byla vlastně jakoby obviněna, co se to nakonec nepotvrdilo úplně všechna ta obvinění, ale už na ní zůstal ten cejch a nadlouho tedy ta kariéra její byla uzavřena. Vlastně se dvakrát vrátila před kamerou v nějaké větší roli jenom díky Martinu Fričovi, který dal tu krásnou roli Cyrille v Pohádce císařův pekař, pekařův císař, a potom ještě tedy v komedii Drahé tety a já, což byla vlastně práce Zdeňka Podskalského, a tím její kariéra víceméně skončila.
2: Popisuje atmosféru nelehké doby a dějiny našeho českého a československého filmu Jana Podskalská, filmová publicistka, která ovšem ze studia neodchází, protože série To byl můj film běží.
3: To byl můj film.
4: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
3: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
4: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

And there I'll be while I rot.

0: To byl Lush Life v představách Kurta Ellinga na albu Dedicated to You. Vám všem věnujeme také aktuální cyklus, který má název To byl můj film. Úterní vydání právě posloucháte. Jménem, které se v té době, o které mluvíme, objevuje pod některými scénáři, byl také Hans H. Cerlet. Jano, můžeš o něm říct něco bližšího?
1: Jenom krátce, to byla taková malá postavička, která nicméně má také určité napojení na český film. On byl samozřejmě německý scenárista a režisér, krátce pracoval také pro divadlo a byl to tedy člen NSDAP, nicméně byl známý mimo jiné spoluprací vlastně s Anny Ondrákovou, která v Německu hodně natáčela tam jako Anny Ondra pod tím krátkým pseudonymem a samozřejmě přes ní byl také napojen profesně také na režisera Karla Lamače. A zajímavostí pro nás je pro český film, že vlastně pod jedním z nejslavnějších filmů protektorátu, o kterém jsme před chvilkou hovořili, pod komedií Hotel Modrá hvězda Martina Friče je podepsán jako spoluscenárista. Ono to mělo takovou genezi, on vlastně napsal původní scénář, který realizoval nejprve z kraje 30. let Karel Lamač, jmenoval se tuším Zamilovaný hotel a teprve později vznikl remake, který tedy my známe mnohem více než tedy ten samozřejmě původní Lamačův snímek a ten už se jmenuje jako Hotel Modrá hvězda. Vlastně se inspiroval tehdy skutečným hotelem luxusním poměrně Modrá hvězda, který stával na příkopě na rohu vlastně, kde je Hybernská, přímo proti Prašné bráně. Dneska tam stojí funkcionalistická budova jedné z banky, tuším živnostenské, nebo některé z nich. Tak to je taková jenom spíš zajímavost. A on tedy se občas takhle objevoval a myslím si, že vlastně si ho čeští filmaři občas brali jako trochu takovou zástěrku, že vlastně natáčeli tedy filmy pod německým, jaksi německým dozorem a občas tam tady měli tyhle ty německé spolupracovníky, což si myslím, že byl i případ právě Martina Friče, protože ten adaptující scénář měl za úkol Václav Wasserman, nicméně tehdejší dramaturgie mu ho neschválila s tím, že není příliš vtipný, takže ho právě potom tedy převzal Martin Frič společně s Hansem Cerletem, tudíž. A jeho jinak angažmá je ještě zajímavé a to už se týká tedy spíš německého filmu, nicméně to spíš zajímavé z hlediska toho času nacistického, že on měl také film Venuše před soudem, takový nechvalně známý snímek, který vlastně se stal součástí takové jako ostudné kampaně, za kterou stál Josef Goebbels. Byla to vlastně taková jako kampaň proti takzvanému zvrhlému umění. V Německu tedy Entartete Kunst, což byla propagandistická akce nacistického režimu zaměřená proti takzvaně moderním směrům, jako byl kubismus, expresionismus nebo dadaismus a tahle umění vlastně považovali Němci za špatná, zvrácená, za neárijská, takže je zabavovala z muzeí a dokonce existovala nějaká výstava v Mnichově, která vlastně ukazovala všechna tahle díla, že jsou vlastně špatná, že na ně lidé nemají chodit, nemají je vyhledávat a taky mimo jiné sloužila k likvidaci některých umělců a třeba propouštění vlastně známých umělců a výtvarníků, sochařů nebo filmařů z některých akademií.
0: Kritika okupace nebyla za protektorátu z pochopitelných důvodů. Možná leckteré režijní nebo herecké osobnosti raději emigrovaly, jiné zůstaly, ale staly se pro své odvážné postoje oběťmi nacistických represí. O koho například šlo?
1: Dostaneme se určitě k Aně Letenské. Já jenom ještě předtím bych ráda zmínila, že vlastně je zajímavé, že samozřejmě v tom hledáčku byli především režiséři nebo herci a herečky, takže všichni, jak už jsme tady o tom mluvili, se snažili nějakým způsobem proplouvat tou složitou dobou. Vladimír Slavínský třeba byl jedním z těch, on platil tedy za prominentního režiséra, protože uměl docela dobře v těchto věcech plout. Samozřejmě točil filmy české s národním laděním, ale také sloužil tedy Němcům, aby to nějakým způsobem jako by vyrovnal. Naopak třeba Otakar Vávra, který byl myslím velmi dobrý takový jako obchodník a zároveň dobrý retorik, tak tomu se podařilo třeba se vyvléct z nějaké smlouvy, kterou podepsal s Prague filmem německou vlastně výrobnou filmu, aby tedy točil německé filmy, takže aby se z toho nějakým způsobem vyzul, to se mu podařilo. Ke konci války to byl třeba potom film Rozina Sebranec, který tak dlouho protahoval, aby vlastně nemusel přijímat žádné další zakázky, především německé. Takže to manévrování se skutečně bylo stejné na různých stranách. A zajímavé vlastně na tom je, že tak správně postřehla v nějaké ze svých studií Tereza Česany Dvořáková, že samozřejmě ta vina padala i na další technické profese, o kterých se ale nikdy nemluvilo. A ona tam vlastně píše, že za své služby nacistům nesli v zásadě stejnou osobní odpovědnost, i když s menším společenským dosahem. A měla vlastně na mysli samozřejmě kameramany, některé scenáristy a další profese, o kterých se nikdy nemluvilo. Byl to třeba kameraman Jan Stalich, který natočil řadu filmů vlastně pro ně. Němce, ale nebyl tolik jaksi šikanován, jako třeba někteří režiséři nebo herci. Dokonce po válce udělal poměrně slušnou kariéru, stál mimo jiné za kamerou u prvního barevného filmu Jan Roháč z Dubé, takže to jsou takové spíš jakoby zajímavosti. A samozřejmě, když se pak po válce vyšetřovali tihle takzvaní kolaboranti, tady mám nějaké číslo 300 osob, tak vlastně jenom minimum případů, což byla známá Anina Mandlová, Lída Bárová nebo ta Nataša Golová nebo Miloš Havel, tak vlastně bylo postoupeno takhle málo osobností mimořádným lidovým soudům, zatímco ostatní vlastně tomu unikli, včetně třeba kameramanů.
2: A dalo by se dodat něco k těm odvážným postojům?
1: Dalo by se určitě dodat, já musím
2: to
1: zmínit.
2: To je téma na jeden pořad celý.
1: je to tak. Já, lidé, kteří se zajímají o film, to jméno budou znát, herečku Anu Letenskou. My tady máme vlastně nedaleko rozhlasu v ulici Anny Letenské, která je kousek nad Italskou. A vlastně asi už dneska mnozí zapomínají, vlastně komu to jméno patří. Byla to velmi nadaná, krásná herečka, která měla slibnou kariéru nastartovanou. Nicméně, vzhledem k tomu, že její druhý muž sloužil vlastně odboji, Vladislav Čaloun, a dokonce ukrýval ve svém bytě společně tedy s Anou Letenskou doktora Břetislava Ličku, který ošetřoval parašutistu Jana Kubištu, tak samozřejmě gestapo udělalo zátah a ona sdílela ten smutný osud svého muže, který byl zatčený.
2: Jana Kubiše, ano.
1: Ano, Jana Kubiše.
2: Víme všichni, ano.
1: To bylo. Ano, tak jsem to myslela. A takže samozřejmě ten osud jejího manžela dopadl i na ní. Tam je zajímavé, že vlastně se podařilo ještě alespoň dosáhnout toho, že dotočila svůj právě roztočený poslední film, přestože už měla být tady zatčena. Já tady mám takovou citaci vlastně od Otakara Vávry z jeho pamětí, který vypráví o tom právě natáčení posledního jejího filmu Přijdu hned, který dělala s ním. Jednou ráno před natáčením ke mně přišla a řekla, že cítí povinnost mi svěřit, co se s ní stalo, protože to bude mít patrně vliv na naši spolupráci. Tehdy mi oznámila, že ji už zatkl gestapo, ale že jí po intervenci našeho producenta dovolilo dotočit těch několik zbývajících dní, aby film mohl být dokončen a producent nepřišel o peníze. Do ateliéru ji gestapáci ráno přivezli a večer zase odvezli. V takové hrozné situaci točila veselou hru, jen považte. Takže takhle vypadala ta realita, muselo to být pro ně strašné. Ona skutečně po té poslední klapce tohohle filmu musela počkat na gestapo a ty odvezlo už rovnou do cely na Pankrác. Ona tam nějakou dobu podstupovala poměrně brutální vyšetřování, potom ji převezli do Terezína a nakonec tedy do Mauthausenu, kde byla 24. října 1942 zastřelena.
2: Filmová publicistka Anna Podskalská bude pokračovat za chvíli. Vysíláme na Vltavě sérii To byl můj film.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.
2: Tak skladbu, kterou jste před chvilkou vyslechli, to byl François Joseph Gosek a část jedné z jeho symfonií. A prozradím vám, že už je pro vás uložena v playlistech na webu vltava.rozhlas.cz, kam po celé léto den co den přibývají také jednotlivá vydání projektu To byl můj film. S filmovou publicistkou Janou Podskalskou se teď vrátíme zpět do období protektorátu. Jano, jak vlastně reagovali na změněnou kulturní situaci i tehdejší nabídku v kinech diváci?
3: Já jenom připomenu stručně, že vlastně ještě před protektorátem tady panovala taková situace, že kromě českých filmů byly vyhledávány samozřejmě i tituly z Hollywoodu, různé importy. Probítaly se tady francouzské, anglické snímky, ale samozřejmě po německé invazi tohle všechno postupně vymizelo. I sovětské filmy do jednoho, samozřejmě logických důvodů kvůli válce a kvůli tomu, co vlastně německá cenzura vyžadovala, potřebovala mít pod svou kontrolou maximálně jenom domácí českou tvorbu a samozřejmě prezentovat především tu německou.
2: A také grotesky se promítaly.
3: Přesně tak, takže to vlastně v tu dobu úplně ustalo. Dokonce omezila takové to maximální dobu promítání filmů, takže v tu chvíli vlastně uměle snižovala počet jaksi repríz úspěšných českých filmů, i to se na tom nějakým způsobem podepsalo. Vlastně nakonec podle těch čísel, které to mám k dispozici, to vypadalo tak, že během toho protektorátu dosáhly německé filmy podílu na trhu 55-69% vlastně oproti domácí tvorbě. A diváci na to samozřejmě nějakým způsobem reagovali. Byly takové jako bojkoty třeba zpravodajských týdeníků, které se v tu dobu před celovečerním filmem pouštěly a které byly samozřejmě plné různých propagandistických hesel oslav německé armády.

0: zatímco v roce 1944 už to bylo 127 milionů, takže to bylo poměrně hodně velké číslo. A jenom tedy řeknu, že to, co nejvíce se těšilo pozornosti, tak už jsme tady o tom mluvili, jednak to byly ty komedie, ale taky samozřejmě některé romantické filmy. Já jsem vybrala jenom pár čísel, jenom se pro zajímavost, jak velký vlastně zájem diváků navzdory té době byl o návštěvu kin. Třeba Prstínek v roce 1945 se vidělo 5 milionů diváků. Film Řeka čaruje, takový romantický snímek Václava Kršky, 4,8 milionů diváků. Katakomby Martina Friče, 3,4 milionů diváků, to jsou čísla, která dneska jsou pro nás už úplně nevídaná, vlastně nereálná. Ale taky tam byl třeba film, to byl Český muzikant z roku 1940 od Vladimíra Slavínského, který vidělo 3,8 milionů diváků. A to byly ty filmy, kromě komedií, které vlastně nějakým způsobem oslavovaly vlastně české národní cítění, českou kulturu, byly to takové ty jinotaje, které samozřejmě diváci i vyhledávali a vždycky je to v kinech potěšilo. A jeden z filmů byl právě tenhle, který vlastně vyprávěl o kapelníku Františku Kmochovi, hrálo o tom Marko Robilář a byl to velmi populární film během protektorátu.
1: A jaký film z této složité doby, která však produkovala i báječné komedie a výrazné herecké tváře, máš ráda ty, Jana?
0: No, já si tady musím říct film Pytlákova schovanka od Martina Friče. Jsme sice už trošku dál posunutí, nicméně už se blížíme k tomu konci 40. let, takže ta vznikla vlastně v roce 1949, to už poválečný film, ale já ji tady zmiňuji hlavně z toho důvodu, že to je ojedinělý snímek Martina Friče, především žánrově, je to taková ta parodie, kterých se mnoho netočilo a kterou on si tehdy dopřál vlastně jako takovou radost, kterou by si asi za protektorátu nedovolil. Je to do dneška pro mě úžasná podívaná vlastně s Hanou Vítovou, která tam hraje takovou tu nuznou krásku, která přichází z chudé chaloupky do toho svůdného velkoměsta a díky dvěma švarným mužům vlastně nepodlehne těm svodům. Je to úžasná, jako dělá si vlastně legraci ze všeho možného z takové té buržoazní zábavy 30. let a oddechových titulů té protektorátní vlastně doby nebo 40. let a do dneška to má úžasné kouzlo. Je tam řada skvělých hlášek a navzdory tomu to není taková ta škodolibá podívaná, ale vlastně z toho znát je určitá laskavá empatie vůči tomu všemu, čím jsme prošli a čím vlastně procházeli i samotní herci, kteří tady v Pytlákově schovanci hrají.
1: A my jsme se dnes s filmovou publicistkou Janou Podskalskou prošli nelehkým obdobím. Přiznám se, že možná nejsem sama, kdo by si chtěl po dnešním vydání pustit třeba Charlieho Chaplina a Diktátora. No to také vykazuje tu dobu, byť to není tedy česká tvorba. Jano, já ti děkuji za dnešní díl a budu se těšit zase na další.
0: Já děkuji za pozvání a krásný den.
1: A na závěr zmíním a připomenu, že do projektu, který vysíláme po celé léto, se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na našem webu je 50 titulů, kterou sestavili autoři projektu a vy, naši vltavští posluchači, můžete určit pořadí filmů, které jsou ty nejlepší pro vás. Je to hlasování hodně napínavé. Podívejte se na vltava.rozhlas.cz.

0: Alexander Madžar, Mathieu Dufour a sonáta pro flétnu a klavír, třetí část od Paula Hindemitha. V Praze je divadel něco málo přes 100, počítáme i malé scény. Teď se podíváme v polední Vltavě na jednu scénu velkou. Divadlo se stavilo 33 měsíců a stejně dlouhou dobu by teď měla trvat i jeho rekonstrukce. Posledním představením Pygmalion se herci 19. června rozloučili s divadlem na Vinohradech a postupně se stěhují do Radiopaláce, kde budou od podzimu hrát. Rekonstrukce historické budovy z roku 1907 naplno začne v září. První práce už se ale rozběhly.
1: Takhle to vypadá v divadle, kdy zmizí sedadla z celého přízemí. A je to pohled, který myslím, že dlouho nikdo neviděl a nikdo možná nikdy už neuvidí.
2: My jsme se Zuzanou Paulusovou, dlouholetou divadelní dramaturgyní, historičkou, v současnosti mluvčí divadla na Vinohradech, přišli až na Forbínu. Vidíme před sebou takovou díru. Prázdný sál, ve kterém chybí 600 sedaček?
1: 600 jich nechybí, protože na prvním a druhém balkonu sedačky ještě zůstaly, ale z celkového počtu 620 sedaček, které divadlo na Vinohradech mělo, jich vlastně podstatná část byla demontována, najdou své místo v Radiopaláci, našem novém působiště, kde budeme od podzimu působit a tam bude 370 míst, takže podstatná část vlastně celé přízemí. Ty sedačky jsou instalovány v Radiopaláci.
2: Co bude s tím zbylým počtem sedaček?
1: Už se objevilo nejedno přání získat jedno sedadlo domů.
2: Určitě už se museli ze svých šaten vystěhovat jednotliví herci a čekají je nové šatny v Radiopaláci.
1: Herci si museli odnést své věci. No a tady třeba tohleto je teda šatna F. Třeba tohle bylo místo Jiřiny Jiráskové.
2: A teď v této šatně byla Carmen Majerová, Zuzana Vejvodová a další herečky.
3: Tady to máte otevřeně, já jdu ještě zhasnou dolů.
2: U šatny potkáváme Jiřího Hurába, správce budovy.
4: Nemůžu se s tím srovnat, protože myslím, že se duch divadla na Vinohradech vytratí nebo změní. To je můj názor.
2: Jak byste ho charakterizoval? Co je duch divadla na Vinohradech?
4: Když jsem sem v roce 1979 přišel, tak jsem si řekl, to tak voní divadlo něčím krásným, že už nikdy nebudu nic jiného dělat, tak jsem tady zůstal.
2: Půjde o první zásadní rekonstrukci od stavby divadla v roce 1907. Velká část technologií je v havarijním stavu a některé nelze ani využívat. Pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
5: Radní hlavního města Prahy na jaře rozhodli o výběru dodavatele na rekonstrukci divadla na Vinohradech. Divadlo opraví společnost GG Avers divadlo s nabídkovou cenou 1,6 miliardy korun bez DPH.
2: Dělníci opraví fasádu i vnitřní výzdobu, vymění elektroinstalace a sociální zařízení. Zároveň vybudují novou malou scénu pro 150 až 200 diváků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dětské domovy by se měly přizpůsobit důvodu, proč jsou v nich děti umístěné. Reformu ústavní a ochranné výchovy připravuje ministerstvo školství. Podle ní by měla vzniknout centra pro děti se stejnými problémy. V samostatných zařízeních s terapeuty by měly být děti, které spáchaly trestnou činnost. Lidé po celé republice můžou vyplňovat dotazníky o problémech na českých železnicích. Najdou je pomocí QR kódů na nádražích a zastávkách. Odpovědi jsou anonymní. Anketu spustila Správa železnic, která podněty použije pro zlepšení svých služeb. Rusko kvůli ukrajinským útokům zvažuje odklonění lodní dopravy z Azovského moře. Děje se to v době, kdy Kyjev oznámil úspěšný útok na 15 ruských plavidel. Moskva kvůli tomu v Azovském moři už omezila lodní dopravu. Podle zdroje agentury Reuters plavidla aktuálně nemůžou vplouvat ani vyplouvat přes Kerčský průliv a Azovsko-Donský plavební kanál. Ruské ministerstvo zemědělství ale uvedlo, že to nebude mít vliv na vývozní kapacity země ani na zásobování domácího trhu. Americký prezident Donald Trump schválil nařízení, které o 90% zmenší dvě rozsáhlá chráněná území na jihu státu Utah. V oblastech jsou významná archeologická a paleontologická naleziště i místa, která jsou posvátná pro několik indiánských kmenů. Trumpovo nařízení tam teď umožní pastvu dobytka, těžbu dřeva nebo turistický provoz motorek a čtyřkolek. Trump ochranu dvou vzácných území omezil už v předchozím volebním období. Rozhodnutí ale zvrátil jeho demokratický nástupce Joe Biden. Počasí. Bude oblačno, postupně na většině území přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Na východě Moravy a Slezska přehánky a bouřky až později odpoledne a večer. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33, maxima na horách kolem 22. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tuto etapu úterního dne trávíte s Vltavou. U mikrofonu je Lenka Novotná, přeji vám dobrý den. Václav Trojan a Jiří Trnka v dokonalé harmonii. To je titul 4 nejbližších rozhlasových pořadů věnovaných filmové hudbě. Připravil je v roce 2020 Tomáš Pilát. Část první může začít samozřejmě znělkou.
2: Klapka. Václav Trojan tvořil s Jiřím Trnkou sehranou pracovní dvojici. Komponista se dokázal přizpůsobit režisérovým vizím a dodával jim další rozměr. Trojan nejdřív u Trnky působil jako hudební dramaturg, velmi brzy pak jako skladatel. Hudebními partiturami opatřil množství Trnkových krátkých snímků a všechny zásadní filmy celovečerní. Jeho filmová hudba si přitom žije vlastním životem a bývá slyšet i z koncertních pódií.

0: to bylo první dnešní setkání s hudbou Václava Trojana pro film Špalíček. Trojan byl, jak se říká, výtvarníkovým dvorním skladatelem, psal ovšem hudbu i pro další filmaře. V práci na filmové hudbě uplatňoval své znalosti, zkušenosti a mistrovství ze studia klasiky. Pokračuje muzikolog Jakub Vlček, který se mimo jiné zabývá i prací českých hudebních skladatelů pro film. Jedním z jeho témat je i Václav Trojan.
1: Václav Trojan jako skladatel byl typickým syntetikem a špičkovým řemeslníkem, kdybych měl použít takovýhle příměr. Jednalo se o virtuózního skladatele, spíše tradicionalistu, který znal i veškeré moderní směry hudby 20. století, včetně dodekafonie, ale používal je vzhledem k nějaké posluchačské přístupnosti, už vzhledem k tvorbě pro film. Vytvořil si takový, bych řekl, typický sonický sloh pro 20. století, jaký můžeme vidět například u Witolda Lutoslavského. Byl znalý, ovládal v podstatě i nějakou stylizaci žánrovou od non-artificiální hudby, které artificiální hudbě v různých směrech. Jak jsem říkal, znal jak Schönberga, tak Stravinského, ale v podstatě ten princip neoklasicismu, když to takhle vezmu, který nějakým způsobem převládal, byl v jeho tvorbě blíž tomu celkovému vlastně použití. On byl takový vlastně i řemeslník v tom smyslu, že sloužil víceméně těm potřebám té filmové hudby. Když se budeme mít pouze samozřejmě o filmové hudbě. Jinak byl špičkovým skladatelem absolutní hudby. Takže je tam jistá syntéza, můžeme říct si modernismu a zároveň nějaké srozumitelnosti. Konkrétně je u něho typická prostě virtuózní instrumentace. Byl to ostatně absolvent mistrovské školy Vítězslava Nováka, který sám ještě studoval u Antonína Dvořáka, takže je tam taková ta kontinuita té mistrovské školy.
0: Říká Jakub Vlček. Prvním filmem Jiřího Trenky, který Václav Trojan opatřil hudbou, byla 10minutová kreslená pohádka Zasadil dědek řepu.

0: Zasadil dědek řepu je významným filmem v dějinách československé kinematografie. Slovo má muzikolog Jakub Vlček.
1: Na filmu Zasadil dědek řepu z roku 1945, který stojí v počátcích jak vůbec animovaného filmu u nás, tak v počátcích spolupráce Trnky a Trojana, je ještě vlastně stále patrný umělecký vliv Walta Disneye. U hudby subtilně instrumentovaného symfonického orchestru se solově vystupujícími nástroji jsou už zřetelné známky zvolna se diferencující podoby filmové hudby, ale ještě nemá tak specifický charakter, aby ta hudba odpovídala tomu subtilnějšímu charakteru animované tvorby. To znamená, že se právě používal ještě v počátcích symfonický orchestr, který si myslím, že tolik tou svojí zvukovostí nesvědčil tomu filmu, ať už to bylo i z důvodu třeba čistě technických, že nějakým způsobem mohl přehlušovat slovo a tak dále. Takže myslím si, že ta hudba si našla svůj osobitější a smysluplnější charakter. Co se týče konkrétně tohle díla, je tam už ale patrno nějakým způsobem zajímavý působení ty zvukově obrazové reality. To se vlastně uplatňuje jednak při hudebním nahrazování ruchů, konkrétně třeba glissanda trombónu a smyčců při doprovázení animovaného pohybu, tak i při impresionicky laděných pasážích znějících při východu slunce. To je takové typické, bych řekl, synestetické působení té zvukové a obrazové složky, to znamená působení více smyslů, když dochází k větším, bych řekl, estetickým účinkům toho spojení hudby a toho filmového prostoru. To hudební stvárňování ruchu je doplněno i o některé ruchy už výjimečně uměle dotvořené a v podstatě šlo o běžnou konvenci v počátcích animovaného filmu, kdy nebyla technika umělého dotváření ruchu ještě dosti vyvinutá. Dá se říct, že hudba svým výraznějším potom vztahem k filmovému obrazu více zdůrazňovala i ten skvělý humor té výtvarné předlohy. To znamená, je už tam vidět vývoj v oblasti svébytného charakteru té filmové hudby sui generis.
0: A ještě jednou hudba z filmu Jiřího Trnky a Václava Trojana Zasadil dědek řepu. Trojan krásně vyjadřuje jak zvířecí hlasy, tak třeba nálady různých částí dne. A dobře to je slyšet i zmíněné hudební vyjádření ruchů.

V roce 1947 přichází do kin první Trnkův a Trojanův celovečerní film Špalíček. Snímek vytvořený ruční animací Loutek vznikl na motivy knihy Mikuláše Alše Špalíček národních písní a říkadel. Hudba ke Špalíčku je mnohotvárná a instrumentačně pestrá.

0: Takhle Václav Trojan hudebně doprovodil Posvícení ve filmu Jiřího Trnky Špalíček. O muzice ke Špalíčku obecně teď Jakub Vlček.
1: Tam bylo ještě používáno nějakých tradičnějších postupů, nebylo tam ještě používáno syntezátorů, který pak najdeme později. Šlo v podstatě o cyklus národopisných zvyků v průběhu roku, takže tam zase můžeme ocenit tu schopnost Trojana folklorních stylizací, dá se říct neofolklorismu. Z prvky modernismu můžeme to vidět třeba i u Petra Ebena, to znamená perfektně ovládal tu stylizaci čistě lidové hudby, řekněme, nebo folkloru, ale zároveň i obohacoval třeba harmonicky.
0: Ze Špalíčku teď Osudná vojna.

0: I ve Špalíčku využil Václav Trojan široké palety barev a možností hudebního zpracování témat. Celkově přitom, jak říká Jakub Vlček, působí filmová muzika ke zmíněnému snímku kompaktně.
1: Takže část Jaro, to je ještě příklad čisté hudby bez ruchů. Obecně potom šlo o to, že Trojan se vlastně obrátil k písňovým sbírkám Erbenovým, Bartošovým a dalším a nějakým způsobem vycházel potom z formového uspořádání vzájemně kontrastujících poloh v těchto sbírech. Nicméně je tam vlastně typicky vidět ta jeho řemeslná zručnost, kdy dokázal ten celek nějakým způsobem provázat, ať už používáním nějakých motivů, témat, a řídilo se to všechno přísně hudebníma zákonitostma.
0: A samozřejmě stejně jako u folkloru tradičního je i u Trojana důležitá nejenom ta instrumentální složka, ale pochopitelně i vokální.
1: Ano, ano, tam bylo používáno Kinova sboru. To nějakým způsobem utvářelo i tu formu a celkové pojetí toho Špalíčku.
0: Na závěr dnešního setkání s hudbou Václava Trojana pro filmy Jiřího Trnky ještě legenda Pokoušení s ďáblem. Od mikrofonu hezký den s filmovou muzikou přeje Tomáš Pilát.

0: Pokoušení s ďáblem, hudba Václava Trojana pro Trnkův snímek Špalíček je pryč. Práci skladatele Václava Trojana k filmům výtvarníka, animátora a režiséra Jiřího Trnky věnoval Tomáš Pilát filmovou klapku Pořad z roku 2020. Jehož reprízu jsme vám nabídli v letním programu Polední Vltavy. Teď už jsou na obzoru italské listy, respektive pár listů v italštině převedených do češtiny.
1: Povídka.
0: Další příběh od proslulého italského režiséra a scénáristy je připraven k odvysílání. Z překladu Evy Zaoralové a za hudební spolupráce Pavly Šénové čte v režii Dimitrie Dudíka Boris Rezner.

Jednoho listopadového rána před několika lety jsem letěl nad sovětskou střední Asií. Díval jsem se na nekonečnou poušť, na východě hraničící s bělavým a nehybným Aralským jezerem a myslel jsem na Draka, film, který jsem měl tady někde na jaře začít točit. Byla to pohádka, svět, který mi nikdy nebyl blízký a právě proto se mi líbila. A zatímco jsem u té pohádky a vidím ji podajně zapadat do krajiny pode mnou, náhle se cítím unášen k velice vzdáleným myšlenkám. Takhle je to vždycky. Pokaždé, když se chystám začít film, dostanu nápad na nějaký jiný. Ten nový se rodí z letu v malém letadle za špatného počasí, kde si v Itálii. Obrovité mraky, déšť, vítr. Ostrý a vytrvalý vítr. Šedivý jako mraky. Za okénkem rychle uhánějí oblaka. Letadlo se otřásá, nadskakuje, trhavě se zmítá. S trochou trpělivosti se dá zvyknout i na nebezpečí. Najednou se mraky jakoby rázem zastaví a máme pocit, že letadlo se řítí dolů. Místo toho je vymrštěno vzhůru tam, kde právě uhodilo. Předtím byla intenzita šedi dána hustotou mraku. Teď ji zvýrazňují žluté blesky, jež je protínají. Proletíme pěti bouřkami. Po přistání se dovím, že při čtvrté spadlo jiné turistické letadlo. Nikdo to nepřežil. Na palubě bylo 6 cestujících a pilot. Průmyslník z chemického odvětví s manželkou. Vystudoval dokonce chemii, ale moc si z ní už nepamatoval. Oženil se z lásky. Vysvětloval, že se z lásky dopustil omylu. Představ si, říkával, že někdy by se nám narodili děti stejně cizí, jako jsme si my dva. Než vyrazili, strhla se mezi nimi hádka. Manžel za sebou práskl dveřmi. V pokoji se rozhostilo ticho. A v tom tichu si žena s hrůzou uvědomila, že po celou dobu hádky zastávala stejné stanovisko jako její manžel. Spisovatel. Navštěvoval kurz rychločtení. 200 řádek za minutu. Naproti tomu psaní mu šlo strašně pomalu. Celou věčnost opravoval stránku a znovu ji pročítal. Čítal také znovu své knihy, které už vyšly, pokaždé s novou nadějí. Pokaždé stejně zklamán, je pak zase ukládal do knihovny. Vyznával kult reality, ale při psaní se mu vytrácela veškerá spojení mezi realitou a obrazotvorností. Začal své obrazotvornosti využívat čím dál méně. Číst bylo ostatně od mládí jeho vášní. Když vypukla energetická krize, čítával u okna při světle pouličního osvětlení. O půlnoci zhasínali každou druhou lampu, ta jeho byla mezi těmi, co zhasínali. A tak musel přestat. Když se seznámil s průmyslníkem a jeho ženou, byl už slavný. Okamžitě poslal ženě jeden ze svých románů. Od té doby ji neviděl, ani se mu neohlásila, ani nezavolala. Pozvání na výlet ho udivilo a zalichotilo mu. Třeba zatím byla ona. Ale na letišti mu stačil jediný pohled, aby pochopil, že o románu nebude ani řeči. Aby zmírnil své ponížení, začal se chovat nenuceně. Vydrželo mu to jen chviličku. Když vstupovali po schůdkách do letadla, všiml si, že má v kabelce román od někoho jiného. Připadalo mu to tak netaktní, že si vybral místo úplně vzadu, co nejdál od ní. Taky je to tu konec konců bezpečnější, pomyslil si. Spisovatelova milenka. Posedlá svou postavou a smrtí. Nedávno napsala jednomu slavnému francouzskému biologovi, aby se ho zeptala, co je to smrt. Smrt je statistická hypotéza, má úcta, odpověděl biolog. Touhle odpovědí to zrovna moc nevylepšil, komentoval to spisovatel. Dotyčné téma ho z duše nezajímalo. Tvrdil, že je lepší na to nemyslet. Pohrdavě na něj zahlížela, zatímco si strkala do kabelky diář. Je strašlivě pohodlné mluvit o smrti jen proto, abychom řekli, že líp je na ní nemyslet, pravila. Tohle se odehrávalo před odchodem na letiště. V diáři měla napsáno na první stránce, prosím, zašlete na jméno a adresu. Počítala s tím, že diář ztratí. Místo toho jej našli v chomáči červeného jetele s tou adresou napsanou tiskacími písmeny pěkně na očích. Bývalý poslanec. Čtyřicátník.
Byl povolán jako svědek k soudu. Šel tam pár hodin před odjezdem s kufříkem v ruce. Šlo o proces s mladíkem, který ze žárlivosti zabil svou 19-letou manželku. Mladík tvrdil, že se mu dívka doznala, že má milence a že tím milencem je bývalý poslanec. Bývalý poslanec to popřel. Obžalovaný byl odsouzen k 26 letům vězení. 26 let byl také jeho věk, takže měl víc z vězení ve 52. Při vynášení rozsudku zaplavil bývalého poslance soucit a palčivý pocit viny, ale potom si vzpomněl na zavražděnou dívku, rozněžnil se a přenesl ten soucit na ní. Byl to mírný člověk. Měl hezké vzpomínky na ženy, které ho opustily. Dáma středních let. Svobodná, přitažlivá. Zrovna se vrátila z trhu v Rostově, kde zakoupila dvouročka z plemene Budjoný. Zaplatila za něj 180 tisíc dolarů. Den před výletem s přáteli jí nepříjemné zvýšení tlaku přimělo vyhledat lékaře. Lékař jí předepsal projímadlo. Projímadlo? Nebudete tomu věřit, vysvětlil jí, ale i banální pročišťovadlo nás může uvést do stavu klidné asténie, jež otupí naši obvyklou agresivitu a vede nás k rozjímání.

Přinesla noviny, přečetl je vztekle jedním dechem a pak někomu zavolal, aby s ním prodiskutoval, co četl. Když měl ten druhý jiný názor, vynadal mu. Ale když sdílel jeho názor, cítil prázdnotu. V den výletu měl podivuhodně dobrou náladu. Telefonoval s nějakou ženou. Po rozhovoru odjel na letiště. Za povšimnutí stojí, jak vesele pozdravil jakousi paní ve smutku.

Stroj se zřítil ve výšce 1742 metrů nad mořem. Moře je vidět v dálce sedlem tmavé skály, ale pastevci se zřídka kdy zastavují na pěšinkách, aby se na ně podívali. Když tak na nejvýš při západu, protože západ slunce jakoby udělal tečku za jejich lopotným dnem. Ti pastevci bydlí, co by kamenem dohodil od místa, kde spadlo letadlo. Jejich 200 nebo 300 nikdo je nikdy nepočítal. Pak je tam pár karabiníků a kněz. Když kněz dojde na místo, fouká ještě silný vítr. Svobodník je už tady, ale neví, co má dělat. Ani kněz neví, co má dělat. Poněvadž na náhorní planině není lékař, musí sám pečovat o raněné a nemocné. Jenomže tady jsou jen neidentifikovatelné pozůstatky roztroušené v trávě a proto se postarejme o duše, pomyslí si kněz. A začne se modlit. Přicházejí další vesničané. Smrt je bezplatná podívaná, která láká. Tentokrát toho moc nenabízí ohořelou kostru letadla, cáry lidských bytostí, známky pravděpodobného pokusu o přistání na trávě. Pastevci se dívají, jsou zvyklí mlčet. Prohodí pár vět a jdou. Také kněz mizí. Svobodník zůstane sám. Je to mládenec pocházející ze severu, jako bouřky onoho dne. Nejraději by také odešel, kdyby ho tu nedržel nejasný smysl pro povinnost a ten svěží vítr, který dobře zná a který mu trochu usnadňuje tuhle službu. Událost na něj udělala hluboký a zmatený dojem. Zmatený, protože mu chybějí údaje, kolik je mrtvých, kdo jsou ti lidé a hlavně kde jsou. U trupu letadla není skoro nic. Stroj zřejmě explodoval, jakmile se dotkl země a rozprášil do okolí všechno, co bylo uvnitř. Ale i dál, do takových 60 metrů odtud, toho není o moc víc. Třeba byl pilot na palubě sám. Ta domněnka hned padá. Při svém pátrání najednou svobodník zahledne něco barevného, útržky ženského oděvu. A o kousek dál, v polštáři červeného jetele, malý zápisník. Sebere ho, přečte si, co je na něm napsáno tiskacím písmem. Listuje v něm. U data toho dne jsou několikrát podtržená slova. V kolik hodin? Jsou napsána šikmo přes stránku nervózním rukopisem, který vede k podezření, že šlo o děsivou předtuchu. Jenomže tenhle druh podezření svobodníkovi nepřísluší. Víc na něj zapůsobí fakt, že jeden z mrtvých má teď jméno. A je to jméno ženské. Vyvolá v jeho mysli postupně řadu ženských tváří, hodících se k tomu jménu. Svobodník z nich vybere jednu, možná vypůjčenou z nějakého románu na pokračování, a tím projekce tváří končí. Končí i jeho pátrání. Mrtví, totiž cáry mrtvých, se nedají pozbírat. Až na dva prsty vzadu na louce směrem k moři. Prsty ční z kousku ruky, je to mužská, podivuhodně čistá ruka, a svírají kávovou lžičku z bílé plastické hmoty. Jsou lehce zakřivené a drží lžičku směrem dolů, jako když něco míchají. Pod nimi, na místě šálku, je kaluž krve, jako by bylo logičtější míchat v této situaci krev místo kávy. Právě z logičnosti, ze samozřejmosti té představy naskakuje husí kůže. Svobodník odvrátí zrak a zahledí se k lesu. Pláň je obklopena lesy, jež se zelenají v každé roční době. Zeleň je jen nepatrně tlumená hnědavým odstínem kmenů a černí stínů, takže v podstatě převládá s výjimkou výhledu na moře. Jehož barvy se mění. Je to zeleň místy světlá, místy křiklavá, anebo temná, jako právě teď. Scenérie je tedy následující.

Mraky plující po obloze a na zemi zřícené letadlo a mrtví. Je to neradostný kout světa, nepatrný, bezejmenný kousek země, kde pokračuje nekonečná hra, již není lidem dopřáno chápat. V tu chvíli jsou tu dva. Ten druhý se z nenadání objevil nedaleko, tam, kde začíná les. Jsou různého věku, různé úrovně kultury a vzdělání. Jeden je oblečený jako četník, druhý v civilu. V záběru, možná braném trochu zhora, stojí první vlevo, otočený zády, druhý je vpravo, skoro čelem k nám. Oba stojí nehybně, duchem nepřítomní. Dívají se na to též tiché a smutné divadlo před sebou a nepochybně je napadá každého jinak táž otázka. Totiž, proč to s těmi lidmi muselo tak dopadnout? Při pohledu na smrt se lidé od sebe neliší. Jenomže ono ztotožnění netrvá déle než pohled. První hnutí je zruší. Jakmile svobodník zjistí, že už není sám, jde k tomu novému a zeptá se, vy jste příbuzný? Ne, odpoví ten druhý. Řekne to tak pevným tónem, že svobodník neví, co se ptát dál. Je to jako odpovědi jeho nadřízených. Vždy naprosto vyčerpávající a definitivní. Ostatně, co dalšího se ptát? Co má dál dělat? Uvědomil velení, rozhodovat přísluší jim. Dali mu jediný rozkaz, a to nedovolit rodinným příslušníkům, kdyby náhodou přišli dřív, aby se dotýkali pozůstatků a přemísťovali je, protože by tím mařili vyšetřování. Ale nezdá se, že by ten muž měl takové úmysly. Chodí sem a tam a jen se dívá. Dívat se není zakázáno. Že to byli zámožní lidé, tomu napovídá kousek kabelky, který přistál skoro až na kraji lesa. Je z krokodýlí kůže s malými šupinami, uvnitř vepřovice, uzávěr z matné mosazy. Také o tom svědčí dva mužské prsty, způsob držení lžičky, pěstěné nehty. Má vycvičené oko na detaily. Jednou ho jeden metař naučil rozeznávat odpadky z chudých čtvrtí od těch z bohatých vil. Staniol od bonbónů, odřezky z ananasu, zvadlé gardénie, vyněty od minerálky a od francouzského koňaku, zelné listy. Nic takového v odpadcích chudiny nenajdeš. Zelné listy jedí chudí lidé k obědu.

Že to byli boháči, to by se dověděl zítra, až přijede kriminálka, příbuzní, zvědavci, novináři. Ale ještě nepřišel čas dát faktům význam, jaký zasluhují. Znovu opakuji, že tohle jsou jenom poznámky. A že v téhle fázi mě zajímá jediná věc, totiž ujasnit si, co vlastně vyprávím. Může to vypadat jako epistemologický přístup k tématu, ale hmota se stala stínem nejenom ve fyzice díky teorii relativity a pojmu neurčitosti kvant, ale i v denní realitě. Neznámá kvantita. Nikoli náhodou jí matematici zvyklí říkat chlebu chléb označují jako x, tedy neznámou. Jestliže chci najít neznámou ve filmu, o němž mluvím, nezbývá než soustředit se na jistou úvahu onoho muže, který vstoupil do děje jako poslední. Dospěje k ní ve chvíli, kdy znaven přemýšlením o mrtvých, začne náhle uvažovat o živých, o svobodníkovi, o sobě, o všech těch lidech, co se dostavili na pláně. Z pracovních důvodů přišel tento muž nedávno do styku s fyziky, astronomy, astrofyziky, kosmology. Slyšel povídat o gravitačních vlnách, o absolutní hvězdné velikosti, o slunečním větru, o pulzaru, kvazaru, kosmických paprscích, mezihvězdné látce a pochopitelně o černých dírách. Neviditelné předměty, jež zakřivují prostor a zhušťují čas. Útržky prvotní hmoty uvězněné v kruhu energie, z něhož nic nemůže uniknout, pokud to nedostihne a nepřekoná nedosažitelnou rychlost světla. A co ho nejvíc překvapilo, je definice tohoto kruhu, tohoto neúprosného horizontu. Říká se mu horizont událostí. Nejvíce ho zneklidňuje fakt, že se užívá téhož slova pro označení události kosmického dosahu, jež ani nelze pozorovat, třeba že jsou poslušny systému základních fyzikálních hypotéz, i pro označení jiných událostí, jako je ona schoda okolností, jež svedly ony mrtvé i živé na toto místo. Pastevci, kteří se vrátili, aby se pokochali divadlem bolesti. Četníci, kteří přišli z města se strážmistrem, aby dodali případu zdání řádu. Pár novinářů poslaných nahoru, aby zjistili, zda je mezi mrtvými někdo, o kom stojí za to psát. Stejně tak ho zneklidňuje, že horizont se neříká jen lesům, horám a moři, jež obklopují návrší, ale že se tak jmenuje i ta čára, která odděluje náš svět od gravitačního pole černé díry, jež tak zůstává vydělena mimo svět. A že by také nemusela být černá. Ale mohla by to být ohnivá koule, ne větší než atom. Četl o tom úžasné věci. A teď na ně vzpomíná, nikoliv bez ironie, v souvislosti s tím, co se děje kolem něj. Také cestující z toho ohořelého trupu zůstali uvězněni v krajině, jež hraničí s horizontem jejich malých událostí a sklouzli dolů ke stavu smrti. Kdo si řekl, že dějiny astronomie jsou dějinami horizontů, jež se vzdalují? Jenže pro lidský život zůstal horizont neměný. V zajetí těchto myšlenek si muž nevšiml, že se kolem něj zhlukli novináři. Žádný neví, kdo je a proč jsem přišel, a rádi by mu položili pár otázek. Ptejte se, řekne muž. Zase mu přijde na pomoc ironie. Připadá mu, že v tu chvíli je to jediný způsob, jak se vzpamatovat. Také mu přijde na pomoc světlo. Mraky stěžkly a vrhají synavý stín na divadlo, jež se tu odehrává. Banální režie, pomyslí si muž. Dál odpovídá na otázky napůl vážným tónem a přitom se rozhlíží, pak se dívá výš na oblaka, nad oblaka. Ve výšce 7-8 tisíc metrů je nebe pořád jasné. Potom končí modř a začíná tyrkys, který je čím dál sytější. Okolo 200 kilometrů je nebe černé. Hvězdy, galaxie, mlhoviny, hvězdokupy, radiogalaxie, staré miliardy světelných let, plyn a prach ho téměř úplně vyplňují. A to všechno ubíhá od nás šílenou rychlostí. A nejenom od nás. Vždyť rozpínání je izotropické. Bude-li toto rozpínání pokračovat neomezeně dlouho, znamená to, že vesmír je otevřený, nekonečný. Jestliže jednoho dne pomine a obrátí směr, znamená to, že je uzavřený, konečný.
Zkrátka, že i vesmír má svůj horizont událostí. S tou výjimkou, že je to horizont nejkrajnější, horizont všech horizontů, za nímž už nejsou žádné události, za nímž už není nic. Kdo si také řekl, kdyby měl člověk dojít dál, než jest to pochopit, jaký smysl by mělo nebe?

Michelangelo Antonioni a Horizont událostí, to byla další povídka, kterou jsme na Vltavě odvysílali od tohoto italského režiséra a scénáristy. Z italštiny přeložila Eva Zaoralová, četl Boris Rezner, režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že včera jste mohli slyšet povídku Kronika lásky, která nikdy neexistovala. Zítra to bude příběh nazvaný Čtyři muži na moři, ve čtvrtek Kolo a v pátek Kuželník u Tiberu, dívka zločin. Všechny odvysílané najdete poté na webu vltava.rozhlas.cz. Teď už chystáme zprávy.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Oba bloky jaderné elektrárny Temelín můžou vyrábět elektřinu až 80 let od jejich spuštění, tedy do roku 2080 a 2082, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Bloky by taky měly fungovat o 20 let déle, než se doteď uvádělo. Stejné prodloužení oznámil ministr už v dubnu v Dukovanech. Pro delší provoz ale budou nutné rozsáhlé investice do modernizace. Půjde například o výměnu generátorů nebo části řídících a bezpečných systémů. Írán dnes zachránil 23 námořníky z nákladní lodi, která se u Hormuzského průlivu srazila s dalším plavidlem. Podle polostátní agentury Fars posádku tvořili pouze zahraniční pracovníci. U poškozené lodi s prodraženým trupem zasahuje íránský vlečný remorkér. Nehodu už vyšetřují úřady. Incident se stal severně od ostrova Kešm. Ten v noci na dnešek čelil další vlně amerických útoků. Ukrajina si pořídí 16 francouzských stíhaček Rafale a systémy protivzdušné obrany Mamba. Po jednání koalice ochotných to potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron, který v Paříži přivítal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a přes 20 dalších zahraničních lídrů. Začíná 18. ročník festivalu pouličního divadla Za dveřmi. Na dvou scénách v Praze nabídne téměř 40 akcí. Na výstavišti v Holešovicích a na Mariánském náměstí se představí hudebníci, herci a akrobaté nejen z Česka, ale třeba také z Nizozemska, Srbska nebo Německa. Festival potrvá do neděle. A počasí. Bude oblačno, postupně na většině území přeháňky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Na východě Moravy a Slezska přeháňky a bouřky až později odpoledne a večer. Bouřky budou lokálně doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33, maxima na horách kolem 22 stupňů Celsia. Víc zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
2: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna www.letníslavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Duo zpívajících violončelistek, které tvoří Dorota Barová a Andrea Konstankievič Nazir, to je Tarafuky. Do počátku 20. století si kultura vystačila s 9 múzami, které obsáhly jakékoliv umění. Hudbu měla mimochodem na starosti múza Euterpe. V roce 1911 použil italský filmový teoretik a režisér Ricciotto Canudo ve svém slavném manifestu termín 10. múza, a to pro film. Hovoří o syntéze uměleckých disciplín. Vltavské filmové léto se line naším vysíláním jako červená nit. Její cestu budeme sledovat i dnes odpoledne. Po 16. hodině se vydáme opět na výlet po filmových místech Olomouckého kraje. Navštívíme Habermanův mlýn. Ale v nejbližších chvílích nás čeká rozhovor s Helenou Třeštíkovou, která získala na Karlovarském filmovém festivalu diváckou cenu za svůj časozběrný dokument Bára Basiková. A hned poté se v seriálu Kina v prachu času vydáme za zaniklým biografem do Jihlavy. Nejen filmem budeme ale dnes odpoledne žít, taky chystáme spoustu festivalových a knižních typů pro děti a mládež po 14:30 a po 15. hodině přivítáme ve studiu spisovatelku Viktorii Hanišovou. Její nový román Hoří ti táta už má i svoji audiopodobu. Nahlédli jsme do programu úterní odpolední Vltavy a můžeme začít. Klidný poslech přejí od mikrofonu Michaela Dittrichová, z techniky Nataša Vodvářková a editor Jan Zítka.

0: Část symfonie číslo 4 D-moll Roberta Schumana přednesl Gürzenik Orchester Köln s dirigentem Francoisem Xavierem Rothem. 12 minut po 14. hodině v úterý 14. července. Pěkný den, vážení a milí. Diváckou cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získala režisérka Helena Třeštíková. Publikum v těsném hlasování zvolilo její česosběrný dokument Bára Basiková. Filmařka známou zpěvačku sledovala téměř 30 let a vznikl z toho svěžný, osobní i hudebně bohatý portrét. Při příležitosti tohoto ocenění natáčel s Helenou Třeštíkovou náš redaktor Tomáš Pilát. Režisérka neskrývala radost a připomněla také mimořádně vřelé přijetí filmu při jeho světové premiéře ve velkém sále hotelu Thermal.
1: To je právě vždycky pro režiséra strašně zajímavý, když poprvé vidí film s publikem, protože najednou tam právě cítí ty ohlasy, o kterých dřív třeba jenom přemýšlel, jak na tohle to budou lidi reagovat, jestli se tady zasmějou a tak, a teď to najednou je živě. A mě to vlastně hrozně dojímalo, protože se tam jak se potvrdily některé věci, o kterých jsme si ve střežně říkali, no tak tohle to snad bude fungovat a tady na tohle lidi nějak zareagujou, takže byl to krásný, byla jsem dojata, Bára brečela, no a já jsem taky skoro brečela.
2: A třeba naopak, že byly bouřlivé reakce, smích v místech třeba, kde jste to nečekala, říkala jste si, aha, tak to je asi taky vtipné.
1: No tak tam byla taková asi největší reakce na to, když Bára říká, že si dala inzerát na Seznamku. A že ti muže na Seznamce, že jsou strašní a odrbaný nátělníky, tak tam myslím docela publikum reagovalo živě. To mě skoro až překvapilo.
2: To je velmi štipný moment, kdy Bára Basiková říká, no ti muži, kteří byli v jejím věku, jsou prostě na mě staří.
1: No, prostě u Báry je strašně fajn a to platí po celou tu dlouhou dobu natáčení, že ona je opravdu upřímná, autentická, otevřená, že ona si nehraje na nic. Člověk to zná, že zejména teda lidi, kteří se pohybují v té branži jako ona, tak myslím, že mají hodně velkou tendenci se stylizovat nějak. A to ona ne, ona je úplně taková, jaká je.

0: Vaše respondentky předešlé, například Dáša Pecková, měla tu tendenci se stylizovat trošku?
1: No, myslím, že zrovna Dáša Pecková byla taky velmi otevřená a velmi upřímná. Taková divoká žena. Ale možná Jakub Špalek, že byl takovej trošku, přes tím jsem točila taky poměrně dlouho, a že při tom natáčení pořád jsem měla pocit takového přece jenom jakoby skla mezi náma.
0: Jak moc myslíte na diváky, když tvoříte film?
1: No tak samozřejmě ten film člověk nedělá pro sebe, ale pro diváky, takže to je samozřejmě velmi taková stálá otázka, když sedíme ve střižně, jak tohle to vezmou lidi, co na tohle to řeknou lidi, jestli to není moc rychlý na to, aby to bylo srozumitelný, nebo jestli to někde se moc nevleče tady, aby se už zase přece jenom trochu nenudili. Tak to je pořád, vlastně si to člověk nějak tak uvědomuje. Ale samozřejmě, že když sedíte dlouho ve střižně, tak trošku člověk ztratí nadhled a přestane to vidět nějak tak nezaujatě, nebo já nevím, bych to řekla, prostě jste v tom příliš ponořený. My někdy děláme takovou věc, že stříháme a pak, když je možnost, tak třeba 14 dní si dáme od toho pauzu a potom vlastně novým okem, čerstvým zrakem to člověk zase najednou trošku vidí jinak.
0: Měla se třeba s Bárou Pasikovou nějaké dohady o tom, že jste říkala, to by tam mělo být, to se divákům bude líbit. Bára Pasiková říkala, to by tam podle mě být nemuselo, a vy zase, divákům by se to určitě líbilo.
1: No právě to je zajímavé, že vůbec nic takového nebylo. Že Bára byla naprosto v té střižně, když to viděla, tak všecko přijala. Jenom měla pocit, že někde něco musí malinko doříct. Malinko, jak se ještě doplnila ten konflikt s tím svým druhým mužem, že to všechno, co říkal, byla lež a klam. Ono to z toho tam samozřejmě vyplývá, protože údajná dcera nebyla dcera, ale milenka se ukáže. A ona jenom potřebovala ještě udělat takovou tečku, no, ale jinak nezasahovala vůbec.
0: Jaký je podle vás význam divácké ceny, nebo pro vás význam divácké ceny, a myslíte si, že může ovlivnit následnou návštěvnost filmu v kinech?
1: Divácká cena je samozřejmě strašně důležitá, protože film člověk dělá pro diváky. A pokud to diváci přijmou, tak to je vlastně veliká odměna, protože dělat, samozřejmě, kdyby člověk si to takhle definoval, dělám filmy pro diváky, tak to by mohlo sklouznout k určitý lacinosti, to samozřejmě bych nerada, ale pokud takovej příběh, který dělám s plným vědomím závažnosti toho příběhu a opravdovosti, pokud zaujme, no tak to se nedá ničím zaplatit, to je prostě úžasný pocit.
2: Raduje se režisérka Helena Třeštíková ceny diváků, kterou dostala na Karlovarském filmovém festivalu za svůj časosběrný dokument Bára Basiková. Snímek bude v kinech v září. V příspěvku jsme slyšeli ukázku z písně Martina Němce Doba ledová, kterou naspívala Bára Basiková se skupinou Precedence roku 1987. I ta v dokumentu zní.

0: Anglický zpěvák, pianista, skladatel Anthony Strong v písni, kterou napsal britský skladatel a textař Lionel Bart. Poprvé zazněla v roce 1960 v úspěšném muzikálu Oliver, kde ji proslavila herečka a zpěvačka Georgia Brown. Naše verze byla z roku 2019. Ladíte úterní odpolední Vltavu, která zůstává ještě chvíli ve světě filmů. Kdysi bývala kina srdcem měst i vesnic. Dnes po mnohých z nich zůstaly jen vzpomínky. Tomáš Pilát a Josef Vomáčka se v cyklu Kina v prachu času vracejí na místa, kde se psaly dějiny českých biografů a hledají divácké zážitky, které odvál čas. Včera nás zavedli do Opavy, dnes společně s nimi zamíříme do Jihlavy.
1: Už dávno nehrají v tom starém kině na předměstí.
2: Přesunuli jsme se na Vysočinu, fouká vítr, možná je to v mikrofonu slyšet. Jsme u pěkně zrekonstruovaného kina Dukla, které má dva sály, Reform a Edison, což jsou názvy původních jihlavských kin, ale k tomu se postupně dostaneme. Tady v tom kině a ještě v Domě kultury odboru se promítá taky v rámci festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, ale to je až mnohem pozdější historie jihlavských kin.
3: Promítalo se tam už v roce 1898, ale zajímavý byl ten vývoj. Ona Jihlava nabízela celou řadu kin, která se různě přejmenovávala, stěhovala, zavírala, otvírala. To první kino se jmenovalo Elite a to končilo už v roce 1923.
2: To další, to už byl původní Edison, respektive kino s názvem Edison, stál od roku 1914 u řeky Jihlavy v dřevěných mlýnech. Hned u řeky, takže potom se mohli jít navštěvníci kina po filmu osvěžit a skončil ale už v druhé polovině 40. let 20. století.
3: Tam vůbec to changování z názvy bylo velmi zajímavé, protože, jak všichni víte, Jihlava byla takým německým ostrovem té střední Moravy nebo jižní Moravy, takže ta kina se také jmenovala podle toho, pro koho promítala. Čili takové důležité kino bylo kino Grand, pak se jmenovalo Jas za komunistů. Ovšem během války se jmenovalo Kapitol nebo Victoria.
2: Kino Union je další kino velmi významné. Stálo v centru města jihlavského a nabízelo filmy pro české publikum i pro německé, čili bylo zajímavé tím, že nikoli pro německé obyvatelstvo Jihlavy, kterého byla většina, ale že i Češi, kteří sem zabloudili nebo tady náhodou bydleli, tak si mohli zajít na české filmy nebo na filmy v češtině.
3: To stanovil zákon z roku 1935 nebo 6, kdy byla povinnost v městech, v těch soukromých kinech i jakýchkoliv společenských kinech promítat určitý podíl českých filmů, i když to byla města německá, jako třeba v Sudet, nebo například Jihlava.
2: Samozřejmě válka ovlivnila celkovou kulturu v Jihlavě, nacionalistické směřování, což se týkalo i kin. A ještě v roce 1940 měla Jihlava několik kin, jak jsme před chvílí řekli. A zpátky k tomu roku 1940 tehdy fungovalo v Jihlavě kino Reform a pravděpodobně také kino Elite Edison. A to jsou právě ty dva sály dnešního kina Dukla, Reform a Edison.
3: To bylo zajímavé, že tu budovu postavil architekt Artur Koracin a zajímavé bylo také to, že se to kino, jak se za protektorátu velmi často přejmenovávalo, čili se stačilo jmenovat taky Deutsches Volkskino.
2: Neboli německé lidové kino, ano.

0: Smutná je historie toho největšího kina, což bylo kino, které provozovali Sokolové. Také se stačilo jmenovat i Vysočina. A ještě po roce 90 promítala jako jediné velké širokoule kino v Jihlavě.
1: Kino Dukla, jak jsme řekli, zrekonstruované, promítá dodnes a pojďme trošku si připomenout jeho historii.
0: To kino promítalo prapůvodně od května 1915. Od roku 1945 se stále přejmenovávalo, také bylo Stalingradem a podobně a to kino ku podivu vydrželo.
1: A je to tedy jedno z nejdéle fungujících kin u nás v současné České republice.
0: Mně je třeba líto toho velkého sálu, který patřil těm Sokolům, že to bylo velké kino. Po roce 89 se prodalo nakonec jistému družstvu, které tam dneska má sklad nábytku. To je takový smutný konec, který vlastně postihl většinu českých a československých kin, která známe.
1: Dnes se v té budově Sokola promítá v sále Diod, právě v sále Sokola v Jihlavě na té hlavní třídě směrem k Domu kultury odborů a taky v době konání Jihlavského festivalu.
0: Když se to zavíralo, tak se nabízela sedadla i zařízení, čili část techniky se přesunula právě do zmíněného kina Dukla.
1: A ještě taková drobná zajímavost. Dneska úplně zapomenuté je kino Čásek, které bylo v horní části dnešního Masarykova náměstí. A běžel tady non-stop program od raného dopoledne, od 10 hodin až do 17. hodiny, čili až do podvečera.
0: Ano, kina Čas a Čásek byly v celé republice. Jsem rád, že byly i v Jihlavě. Když začínali, ještě koncem 40. letech se tam promítaly staré americké grotesky, střídané týdeníky a sovětskými naučnými filmy o orání před radličkou a podobně.
1: Takže velmi pestrý program.

cestě za zaniklými kiny v českých zemích jsme se dnes vypravili do Jihlavy. Zítřejší část cyklu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta Kina v prachu času nás zavede do Českých Budějovic. Bude to opět před půl třetí.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Diana Krall na albu Turn Up the Quiet. Klid a pohodu, ovšem už asi ne ticho, nabízíme v následujících minutách. Chcete sebe i své ratolesti udržet v létě v pohybu a neopominout přitom kulturu? Vydejte se na festivaly tance a fyzického divadla. Vyrazit můžete nejen do Prahy, ale také Lanškrouna, Liberce nebo Žďáru nad Sázavou. Kulturní tipy pro děti a mládež přinášíme v pravidelné rubrice Kultivátor společně s redaktorkou Veronikou Joškovou Štefanovou. Zdravíme, Veroniko.
1: Dobré odpoledne.
0: Pražské ulice, náměstí a další veřejné plochy už dnes ožijí po uličním divadlem v rámci festivalu Za dveřmi. V programu najdeme představení s obřími loutkami, hudbu i cirkus. A právě novocirkusová rodinná představení mají na festivalu své pevné místo.
1: Ve čtvrtek 16. července v programu najdeme například představení BAU, výrazné české performerky a akrobatky Elišky Brtnické, která tentokrát vytvořila představení pro děti od 4 let ve spolupráci s italským performérem, žonglérem a akrobatem Matyou Komisem. Pamatujete si dětskou touhu stavět si z dek a židlí vlastní bunkry? Tak inscenace BAU toto promění ve vizuální a pohybovou podívanou, ve které se před očima diváků rodí i rozpadají dočasné architektury a otevírá se otázka, co dnes znamená mít místo, kterému můžeme říkat domov. Více o projektu řekla autorka Eliška Brtnická.
2: V projektu BAU používáme dřevěné destičky ve tvaru čtverců a obdélníků. Používáme to jako stavebnici. Vystavujeme takové různé domečky, které propojujeme jednak provázky a jednak také svými těly, svými končetinami. Vznikají architektury, které se proměňují, jsou to takové skulptury. A jako pohybový materiál samozřejmě používáme akrobatickou techniku, vzdušnou akrobaci a v případě mého kolegy také hand balancing. Používáme také kladkostroj, díky kterému můžeme celý ten domeček zvednout do výšky.
1: Představení BAU bude k vidění v areálu Pražského výstaviště a o den později, v pátek 17. července, tamtéž, vystoupí Felix Baumann, berlínský performer, choreograf a tvůrce, který ve své práci propojuje nový cirkus, fyzické divadlo s tancem. Jeho autorský rukopis stojí na hravé práci s tělem, materiálem a humorem a v soulové inscenaci Hahahahy promění zdánlivé selhání v pohybovou grotesku, která oslavuje lidskou nedokonalost i schopnost smát se sám sobě. Představení je určeno divákům od 6 let.
0: Z pražských ulic a náměstí se teď vydáme do veřejného prostranství Lanškrouna, kde ve čtvrtek 16. července začne 6. ročník festivalu Fresh Dance Fest. Jaký program nabízí pro dětské a dospívající diváky?
1: Festival, jak už jeho název napovídá, je určený všem milovníkům a milovnicím tance, samozřejmě i hudby a pohybu. Je vhodný pro široké vrstvy publika, včetně rodin s dětmi, i pro seniory, stejně tak je určený i profesionálním tanečníkům a tanečnicím. Hned první festivalový den v Zámecké zahradě nabídne výtvarné tvoření a pohybové aktivity na slackline, hravé hřiště, stezku v pohybu nebo dokonce vodní zónu. 17 hodin uvede Vítě Marčík divadelní loutkové představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda, vhodné pro děti od 4 let, a na to navážou hned dva workshopy, pohádkový a taneční. Ten taneční povede Jaroslava Havlíčková. Na workshopy není nutné se hlásit předem a zvládnou je i děti zhruba od 2 let věku. 18. července dostane v Lanškrouně prostor i street dance formou street dance talk a workshopu pro veřejnost. Na festivalu má své místo i sport v dialogu s uměním ve formě freestyle fotbalu, který se stal základem inscenace Vivat Messi souboru Spitfire Company. A toto představení bude na Fresh Dance Festu vidění v sobotu 18. července od 18 hodin a je koncipované pro děti od 10 let.
0: Kukokli, to je kultura, kostel, klid. Jde o název multižánrového kulturního festivalu a neziskového projektu, který se od roku 2018 koná v barokním kostele Navštívení Panny Marie v Horním Vítkově u Liberce, kam se na jeho další ročník můžete vydat už v pátek 17. července.
1: A vzít s sebou můžete i své děti. Pro ty je v sobotu 18. července připravena pohádka Když mraky nepláčou v podání divadla Hedárium. Divadlo Hedárium je svět autorských loutkových pohádek Hedviky Řezáčové, který vyrůstá z radosti z vyprávění a ze síly příběhu. Když mraky nepláčou je dobrodružné rodinné představení, vhodné pro diváky od 4 let a vypráví příběh o světě, který zahalí věčný mrak a ohrozí rovnováhu celého vesmíru.
0: A z Liberce rovnou do Žďáru nad Sázavou na festival Korespondanc, který od 17. do 19. července otvírá prostor kreativitě bez hranic a otevře ho právě představením dětí z tábora Korespondanc.
1: Týden před festivalem, tedy už teď, se proměňuje zámecký areál v tvůrčí laboratoř, kde děti pod vedením profesionálních umělců vytváří vlastní site-specific performanci, která slavnostně otevře nové kulturně kreativní centrum Vysočina, a to už v pátek 17. července. Rodiny s dětmi pak mohou navštívit představení finského souboru Kokomo, ve kterém obyčejné dřevěné kostky díky pohybu a zvuku vytvářejí pod rukama Rózy Halme nové významy. Roza Halme je finská divadelní umělkyně a loutkářka, která už víc než 10 let rozvíjí originální koncept kostkového divadla. A chybět nebude ani tradiční Correspondance Battle, energická přehlídka improvizace a street dance, která propojí tanečníky z celého světa s domácí scénou. O víkendu se utkají v kategoriích 1 versus 1 nebo 2 versus 2 o hlavní cenu, čili cestu na prestižní nizozemský Battle Soul Cypher, a mezi hosty nebude chybět ani uznávaný tanečník a ilustrátor Christian Mensa alias Mr. Chris.
0: Redaktorka Veronika Jošková-Štefanová nás v rubrice Kultivátor pozvala na festivaly tance, nového cirkusu a pouličního divadla, které v různých koutech České republiky vítají rodinné publikum. Veroniko, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Josef Boloň byl francouzský houslista, dirigent, skladatel a voják afrického původu. Kromě toho prokázal vynikající výkony jako šermíř, sportovec a tanečník. Jeho historický význam spočívá také v jeho osobitém původu jakožto svobodného muže jiné rasy. A Josef Boloň byl autorem symfonie G-dur, jejíž část přednesla komorní filharmonie Pardubice s Michaelem Halásem. A teď jiné téma. Malí nerdi, malí šotouši, malí zvědavci i malí hledači. Těm všem je určen náš dnešní prázdninový knižní kultivátor pro zvídavé děti aktivních rodičů. Tři knižní tipy si pro ně připravila naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Pěkné odpoledne, vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Co má tvoje dnešní knižní trio tipů společné?
1: Tak všechny tři ty knihy se letos ocitly v nominacích na nejrůznější ocenění a i když je nakonec neproměnily, tak jsou to nápaditě zpracované tituly, které přináší témata nejen pro děti, možná fascinující, podnětná i zábavná. A protože dnes v dnešní době se sluší dodávat citlivým posluchačům taková varování, že se bude třeba povídat o něčem, co by se jich mohlo dotknout, vyděsit je nebo šokovat, tak teď nastal čas pro sdělení, že tu budu mluvit i o defekaci, exkrementech a podobných vylučovacích procesech.
0: Už jsme tady posluchače varovali, šlápneme tedy do toho a pustíme se do knížky pro děti, které svými otázkami uvádějí rodiče do rozpaku.
1: Knížka Tajemství prdění a krkání ilustrátorky a autorky Mariony Tulozy Sisteré byla v rámci cen Zlatá stuha 2026 nominována, schválně, jestli byste to uhodli, za překlad. A to v podkategorii Literatura faktu pro děti a mládež. Ze španělštiny přeložil Martin Jun, který od té doby ale do češtiny převedl také Tajemství čurání a kakání. To vyšlo v nakladatelství Bambus letos v květnu a proto jsem dnes přinesla ten novější přírůstek. Publikace obě dvě mohou rodičům mileniálům připomenout třeba francouzský seriál Byl jednou jeden život, který na legračních postavičkách a pidižvících ukazoval, jak fungují tělesné pochody, k nímž přispívají různé látky, hormony či enzymy. Autorka témata zužuje na ta, která děti zajímaví obzvlášť, ale mohou mít pocit, že se o nich nemluví. A jako výtvarnice to celé dokresluje za trochu jinak pojatými než v tom seriálu, barevnými obrázky plnými rozverných bytostí, jež se podílejí na životních procesech. A kromě už těch zmíněných dvou napsala podobně laděné tituly třeba i o virech, chlupech, soplech a různých bolístkách.
0: No a co se v ní děti všechno dozvědí?
1: V té knížce Tajemství čurání a kakání se pochopitelně doví o tom, jak tělo vylučuje odpad, z čeho se tento skládá, jak vzniká, proč

0: třeba nevoní, z čeho vychází ho zbarvení. Dojde i na tvary a konzistence exkrementů, na druhy toalet, způsoby defekace zvířat, také se třeba uvádí, která z nich výkaly jedí, nebo dojde na rozličná použití odpadních látek v historii lidstva. A na konci je pro čtenáře nachystán vtipný testík, jestli si všechny ty poučné věci zapamatovali. No jestli pak víte, co v roce 1969 poletovalo v lodi kolem posádky mise Apollo 10.
1: Nebudu odpovídat, to nebyla otázka pro mě. Druhá tvoje dnešní kniha se vysloveně hodí na prázdniny. Má kapesní provedení, výrazné ilustrace a putuje se v ní po celém světě. Kdo se v ní potká?
0: Nepotká se s ní spisovatel Daniel Penak, ale ten se potkává s domácím čtenářstvem už po několikáté. Vyšly tu knihu pro děti i dospělé, třeba Známe vášeň podle Terezy nebo knihu Jako román. Pro nakladatelství Baobab je Vlčí oko, což je ta aktuální kniha, o které hovoříme, jeho třetí kniha. Ve francouzském originále vyšla už roku 1984. Pardon. Potká se v ní ovšem vlk modrák a kluk jménem Afrika, kteří na sebe v jedné zoo zírají tak usilovně, až pochopí, co je tam přivedlo. Jejich cesty jsou plné ztrát a ztráta svobody je bez pochyby jednou z nich. Jejich putování i setkání ale ukáže čtenáři nejen barvitost světa a jeho obyvatel, ale i jeho proměnlivost a taky sílu příběhu, která nás spojuje. A i přes všechna traumata a nepřízeň osudu v sobě vlk i kluk nesou vnitřní sílu a imaginaci, která jim dává schopnost nejen klást odpor, ale i nacházet radost a útěchu uvnitř své hlavy. A díky tomu i ve všem kolem. A navzdory malému formátu nechybí ani takové jímavé zlatošedomodré ilustrace Fanny Luba, které v sazbě Juraje Hormáta Vlčímu oku vynesly druhé místo v cenách právě nejkrásnější kniha, a to nikoli v dětské literatuře, ale přímo v kategorii krásná literatura.
1: Cestování se týká i třetího dnešního typu, jakým dopravním prostředkem pojedeme?
0: V kategorii dětská literatura, kterou jsem teď zmiňovala, v těch cenách nejkrásnější kniha, si pro druhé místo přijala Tramvaj. To je protagonistka knížky nakladatelství Paseka Řekni koleje. To je celá taková vtipná historie městské hromadné dopravy v Praze a začíná tím, že malá tramvaj Fanny dostane za domácí úkol vypracovat rodokmen. No a veškeré příbuzenstvo od trolejbusů, omnibusů, metra i včetně lanovek a přívozů se vrhá do vyprávění. Nakonec MHD v podobě koně spřežné tramvaje byla v Praze zavedena už roku 1875.
1: Tahle kniha je ze všech tří nejtlustší. Čím to je?
0: Samozřejmě je to i množstvím informací. Třeba věděli jste, že ta zmíněná koníka jezdila po kolejích, nebo že za první i druhé světové války jezdila v Praze sanitní i pohřební tramvaj. Že zavedení autobusů se na poprvé v roce 1908 tak docela nepovedlo a že místo metra měla být nejprve zbudována podpovrchová tramvaj. Milada Resková, autorka knih jako To je metro Čéče nebo To je pokrok Čéče, spolu s výtvarníkem Lukášem Urbánkem ty informace dávkují tak, abyste se po čtení o nezbedné tramvaji museli tak trochu zastavit u stránek, kde jsou ta fakta rozesetá zase v trochu v jiné podobě a fontu, nebo abyste se zasmáli u komiksových bublin a stripů. Pro děti jsou tu vesele antropomorfizované postavičky dopravních prostředků a rodiče se možná nostalgicky zasní nad starými fotkami s buclatými tvary retrovozidel. Navíc Milada Resková nespěchá jenom předávat informace, ale v tom vyprávění si ujíždí na slovních hříčkách, kdy třeba babička malé tramvaje vykřikuje: ať se propadnu do tunelu na Florenci, jestli. A sousedka hned přizvukuje: ať mě Fíra zapomene na konečný. A děda dodává: vsadím své laminátové sedačky Vertex, že vás to bude bavit.
1: Na dětské knihy Řekni koleje, Vlčí oko i Tajemství čůrání a kakání nás v dnešním Kultivátoru upozornila naše literární redaktorka Šárka Jančíková. Děkujeme.
0: Hezký den.

0: Stile Antico. Proslulý londýnský ansámbl se třemi nominacemi na cenu Grammy.
1: Teď poprvé v České republice.
0: Na zahajovací večer festivalu letní slavnosti staré hudby přiváží program Legendae Sanctorum a neb úcta ke svatým ženám a mužům víry.
1: Zazní hudba mistrů renesanční polyfonie Giovanniho Pierluigi da Palestrini a Gregoria Allegriho.
0: Přímý přenos z pražských Emaus poslouchejte ve čtvrtek 16. července od 20 hodin.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Evropská agentura pro bezpečnost letectví vyzvala aerolinky, aby nelétaly nad Kuvajtem, Katarem, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty a nad Ománským zálivem. Důvodem jsou pokračující boje mezi Spojenými státy a Íránem. Doporučení se vztahuje na všechny letové hladiny a platit by mělo do 29. července. Americké údery podle agentury AP kolem poledne dopadly na íránské přístavní město Búšehr a okolí přímořského Bandar a Basu. Raketa neznámého původu zasáhla také tanker v nedalekém Ománském zálivu. Zlínští hasiči začali kvůli riziku bouřek monitorovat intenzitu větru u hořící výškové budovy v někdejším baťovském areálu. Silný vítr může mít vliv na stabilitu torza zničeného objektu. Podle statika je může ohrozit vítr při 50-kilometrové rychlosti. Výstraha meteorologů na silné bouřky platí pro celý Zlínský kraj od dnešního podvečera do zítřejšího dopoledne. Rychlost větru může dosáhnout až 70 km za hodinu. Filmový a hudební festival Litomyšl Fest letos nabídne divákům téměř 100 filmů a 12 koncertů. Začne 29. července a potrvá do 2. srpna. Do Litomyšle se vloni přestěhoval z jihočeských Slavonic. Na organizaci přehlídky se podílí malá skupina spřátelených lidí a akce neztratila nic ze své původní punkové podstaty, jak řekl dnes hlavní organizátor festivalu, filmový režisér a producent Ondřej Trojan. Během 5 festivalových dní se bude promítat v 7 sálech. Přehlídka uvede mimo jiné slavnostní premiéru nového seriálu České televize Na tělo. Natočil ho Jan Hřebejk podle knihy a scénáře Martiny Formanové. A počasí především ve východní polovině území skoro jasno až polojasno. Jinde bude převažovat velká oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Na jihovýchodě a východě Moravy a na východě Slezska budou přehánky a bouřky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 33, maxima na horách kolem 22, na Šumavě až 25 stupňů. Víc zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Beninská zpěvačka Angelique Kidjo, kterou jsme viděli na podzim roku 2023 i ve Fóru Karlín, otevře další hodinu úterní Odpolední Vltavy.

Zasutá rodinná traumata, od skrytého rasismu a manipulace až po zneužívání teď obohatila o roli dezinformací a čím dál rozdílnějších politických orientací nejen ve vztazích mezi rodiči a dětmi. O svém novém románu Hoří ti táta nám poví víc spisovatelka Viktorie Hanišová už za chvíli v úterní odpolední Vltavě. Po půl čtvrté pak na náš rozhovor naváže další díl seriálu Ženy na cestách. Dnes bude v hlavní roli ukrajinská cestovatelka, fotografka a filmařka Sofie Jablonská. Když čteme její zápisky, máme mimochodem pocit, že jsme se ponořili do postřehu své všímavé kamarádky. No a v závěru této hodiny pak nahlédneme do světa konspiračních teorií, a to v úvaze architektky a básnířky Anny Beaty Háblové. Vážení a milí, klidný poslech. 14. červencovým odpolednem vás provází Michaela Dittrichová.

0: Georg Kalweit dirigoval Akademie für Alte Musik Berlin, hráli část symfonie G-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Je 12 minut po 15. hodině, ladíte úterní odpolední Vltavu. Mezi knihy o různorodých rodinných traumatech jako Houbařka, Aneška, Rekonstrukce nebo Neděle odpoledne přibyla další s expresivním názvem Hoří ti táta. Nese podtitul Román o pomstě, která nikdy není vítězstvím. Začíná tím, že se před budovou poslanecké sněmovny upálí muž. Jeho čin možná souvisí s výzvou extremistického populisty a pozůstalá dcera, Lada, spisovatelka, pátrá po skutečných motivech a píše o tom. Tolik stručně k příběhu, který přináší román Hoří ti táta. A já už vítám ve studiu jeho autorku Viktoru Hanišovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Odkud vzešel impuls k otevření tématu, jako je politicky motivované sebeupálení a navíc ne v kontextu zoufalého Palachova činu, ale v souvislosti s dezinformací a s radikalizací seniorů?
1: Samozřejmě ten román je jakousi odpovědí na tuto dobu, která je hodně politicky exponovaná. Mám pocit, že jsme se dostali do stavu, kdy se lidi mezi sebou už jak pořádně nemůžou bavit, protože se nachází na dvou opačných táborech a co vnímám v politice, co vnímám, co se děje ve zprávách, tak to jsou stále agresivnější situace, agresivnější zprávy, agresivnější činy a tady ta knížka je jistou odpovědí na to.
0: A jak jste vlastně došla k tomu zmíněnému výraznému názvu?
1: Nebude to velký spoiler, stane se to v první kapitole, Hoří tam táta, je to, teda, jak jste říkala, je to tatínek spisovatelky Lady Kuncové a on se upálí před poslaneckou sněmovnou kvůli schvalovanému zákonu a je to jako velice extremistický čin a ten název Hoří ti táta je v druhé osobě, protože to je jistým způsobem apelativní, protože si myslím, že nejenom spisovatelka Lada Kuncová zažívá to, co zažívá, že její tatínek se extremizoval. Myslím si, že spousta posluchačů má rodiče, kteří se radikalizovali.
0: A nakonec si můžeme poslechnout krátkou ukázku.
2: Už jsi to viděla? Zeptala se vyděšená Majka a pustila mi video na iDnes. Jakýsi staromódně oblečený muž na ulici, který chvíli něco štrachá v kapsách, načež se mírně sehne a pak najednou skoro celý vzplane. Několik vteřin hoří, než se k němu přiřítí policista a snaží se ho uhasit svou bundou. Vzpomínám si na pocit, jako by mě někdo čapnul za srdce a pořádně ho zmáčkl. Tehdy jsem to přičítala šoku, ale ze zpětného pohledu si myslím, že už jsem tenkrát podvědomně moc dobře věděla, o koho jde.
0: To byl tedy sestřih ukázky z audioknihy podle vašeho románu Hoří ti táta v podání Adély Kubačákové a v režii Martiny Frejové. Krátké z vydavatelství One Hot Book. Vaše předchozí prozy se často soustředily na ženské postavy a dysfunkční mateřské vztahy. I tady je vypravěčkou žena, ale soustředíte se i na figuru jejího otce. Bylo to pro vás něčem jiné, nebo jste vklouzla do známých vod toho rodinného dramatu?
1: Tak já bych neřekla, že je to nějaká zásadní odbočka. I v mých předchozích knihách hrají často otcové velmi, velmi významnou roli, velmi často neblahou, třeba asi v mém nejznámějším románu Houbařka. V tomto směru si myslím, že to nebylo nějakým způsobem jako významně jiné. Ne, takže za mě v pohodě.
0: Hlavní hrdinka Lada je úspěšná autorka, která ve svých předchozích textech literárně vytěžila rodinná traumata. Vy to téma v knize zpracováváte a v poslední době se diskuze kolem něj dost posouvá. Mění se s časem i váš pohled na roli spisovatele a na etické hranice tvorby?
1: To je něco, co ještě nedokážu pořádně zodpovědět. Já když jsem začala psát, tak jsem začala psát jako vlastně omylem. Bylo to taková jako moje reakce na poporodní depresi. Ale postupem času, když se člověk dostane do toho procesu, tak už jako je spisovatel a nějak se od něj vnitřně i zevnějšku očekává, že napíše další knihu a pro mě se jako změnilo to, že jsem se na svět začala dívat jistým způsobem jako na materiál. Že třeba jdu na sraz třídní se spolužáky a já si říkám, já tady tu historku bych mohla použít a tak dále. A člověk se z toho dostane do takové jako zvláštní schizofrenie a musím říct, že mě z toho jako není úplně dobře. Já jsem jako je otázka, kladu si tu otázku, jestli člověk jako má právo nějakým způsobem takhle podstoupit od světa a dívat se na něj se spisovatelského podstavce. Takže to je to druhé významné téma knihy.
0: Výrazným motivem knihy je radikalizace seniorů, dezinformace a vliv internetových algoritmů. Jak moc jste tento fenomén pro knihu rešeršovala nebo s někým konzultovala?
1: Celkem významně ani ne tak pro knihu, to spíš jako ta kniha je reakce na ty dlouholeté rešerše, protože to je něco, co mě dlouhodobě zajímá. Nakoukala jsem spoustu filmů, načetla jsem spoustu literatury, spoustu článků a tak dále. A konec konců mám i ve svém okolí spoustu lidí, kteří se tímto způsobem radikalizovali. Takže musím říct, že jako ta moje příprava byla, ani ne tak příprava, ale to moje studium bylo jako dost extenzivní.
0: Říká spisovatelka Viktorie Hanišová o svém románu Hoří ti táta. K němuž se vrátíme i po následující skladbě.

0: Paul McCartney roku 1982. Se spisovatelkou Viktorií Hanišovou si povídáme o jejím novém románu Hoří ti táta. V textu střídáte ladinu, bezprostřední realitu a její vznikající rukopis. Chtěla jste v této proze důsledněji zachytit proces vzniku knihy a spisovatelské tápání, nebo to byl až druhotný prvek?
1: No, technicky za to byl druhotný prvek. Já jsem první napsala ten příběh o otci, který se upálí. Poslala jsem ho už předchozí rok, jsem ho poslala do nakladatelství a tam ho vrátili s tím, že ten příběh je hodně jednorozměrný. A pak mě napadlo zasadit to do toho kontextu psaní románu, jak se píše román a jaké otázky si spisovatel klade, a sepsala jsem to znova a to už nakladatelství prošlo.
0: V románu je v kontrastu patos tragédie s banální realitou, ale i s ironickým zobrazením českého literárního provozu v lince takzvaného kremrolismu. Nakolik jste se chtěla s nadsázkou vypořádat s vymezováním pozic v literatuře? Co to vlastně je ten literární kremrolismus? Pojďme to říct.
1: To je takové moje snad vtipné označení jednoho takového jevu. Konkrétně v té knížce jsou čtyři spisovatelky, které se scházejí každý měsíc a diskutují o literatuře a spíš teda diskutují o mateřství a chlapech a tak dále, o celkem banálních tématech, a ostatní spisovatelé nenávidí, protože tyto čtyři spisovatelky jsou velmi úspěšné a nějak se jim vysmívají, a protože ta jedna, ta spisovatelka byla vyfocena někým v situaci, kdy zrovna kouše do kremrole, tak se jako pro tady ten spisovatelský svět zžil termín kremrolismus a označuje to autory, hlavně teda spíš autorky, jejichž knihy jsou velmi čtivé a tím pádem a ne moc dobré, aspoň to si myslí jejich literární méně úspěšní kolegové.
0: No a vy jste se s tím vypořádala jak, nebo jak jste chtěla, jakou pozici vy zastáváte?
1: No, já si bych spadla jako do té grupy kremrole, ona se to jmenuje jako grupa kremrole, ta jejich. A protože já jsem jako relativně čtená spisovatelka a mám pocit, že v posledních letech na literární scéně je taková tendence mezi intelektuálnějšími autory právě nějakým způsobem napadat ty čtené autory. Mně to přijde škoda, myslím si, že to jako není nutné.
0: Lada v knize čelí tlaku redaktora na autentičnost a prodejnost, přičemž sama pochybuje o vlastní upřímnosti. Jak vy sama vnímáte hranici mezi autofikcí a literární stylizací?
1: No, já tím, že jsem začala psát knížky až po 30. roce, tak mě, bych řekla, jako neměla jsem takovýto období, že bych měla pocit, že moje třeba deníkové zápisky jsou natolik ohromné, že by je stálo za to vydat.
0: To se vydává až posmrtně, myslím.
1: Možná třeba jenom napíšu v paměti, jestli na ně někdo bude zvědavej. Ale takže já jsem po tom 30. roce už přece jenom jsem měla něco jako za sebou a neměla jsem pocit, že bych měla psát primárně o sobě. Nicméně ve všech knihách zpracovávám témata, která se mě nějakým způsobem osobně dotýkají. A jsou tam i některé situace, které jsem prožila, takže všechny moje knihy, včetně této, jsou autofikce, přičemž část slova fikce je třikrát potržena.
0: Postava populistického aktivisty funguje jako protihráč hlavní hrdinky. Podle jakých kritérií, rešerší nebo vzorů jste modelovala jeho charakter, retoriku, specifické lidové chování?
1: Tak já nebudu jmenovat samozřejmě, kdo je před obrazem toho politika, který se jmenuje Werner, a je to takový ultrakonzervativní, ultrapravicový politik, který jede hodně na sítích, šíří konspirace a nechá si platit za svoje videa a tak dále. Myslím si, že si posluchači dokážou představit, kteří z politiků, samozřejmě není to jeden, byli jistým před obrazem toho Wernera. Já jsem zároveň chtěla, aby to nebylo jako jedna ku jedné s konkrétním politikem. Chtěla jsem, aby přece jenom ta postava Wernera byla nějakým způsobem, doufám, že ne nadčasová, doufám, že to, co teď zažíváme v politice, je jenom nějaké období, že se to zlepší, ale uvidíme.
0: Závěr románu přináší zlom v jednání hlavní hrdinky a v podstatě stírá hranice mezi fikcí a realitou. Bylo finální vyústění, které nebudeme prozrazovat, vaším záměrem od začátku, nebo jste naopak dlouho váhali, jak příběh skončí?
1: Ne, to jsem neváhala, to prostě je taková, já to právě nechci vyspoilerovat, co se tam stane v závěru, a je tam celkem takový jako z mýho pohledu jako dramatický finále. A je to hodně spojený právě s tím, že ta spisovatelka Lada si klade otázku, do jaký míry, jestli je skutečně spisovatelka, jestli se za to může, jestli se za ní může označit, a ona jako vezme si to slovo autorka. Autor je ten, co tvoří, a rozhodne se, že vezme osud svůj a osud ostatních do vlastních rukou a odhodlá se k jednomu celkem radikálnímu činu.
0: Teď vám dám otázku, která se nemá dávat, ale jaká témata vidíte teď ve společnosti, která by se mohla promítnout do vašich dalších knih?
1: Tak ve společnosti je spoustu témat. Jako, co by mě asi hodně, co bych hodně chtěla zpracovat, ale myslím si, že na to nemám, je, že mám pocit, že současná společnost trpí absencí nějaké vize. Že kdykoliv se podíváme do minulosti, tak tam něco bylo, ať to bylo náboženství nebo nějaká politická ideologie, a neříkám, jako jestli špatná nebo dobrá, ale prostě byla tam nějaká vize, a teď mám pocit, že se takový, jako potácíme v takovém očekávání, co se stane. Uvidíme. Tak to je něco, co bych chtěla zpracovat, ale mám pocit, že skutečně na to nemám. Nicméně já jako teď plánuju jednu takovou knihu, což je jako do jisté míry jako určitá radikální odbočka proti tomu, co dělám. Byla by to kniha pro dospívající děti ve věku tak třeba tomu 14, 15, 16 let, a byla by určená zejména pro moji třídu, protože já jsem taky učitelka na základní škole. Tak byla by to kniha o dospívání.
0: Hostem odpolední Vltavy byla Viktorie Hanišová, spisovatelka. Hovořili jsme především o jejím románu Hoří ti táta. Vydalo jej nakladatelství Host. Moc děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.

0: Část z předehry k opeře Rinaldo Georga Friedricha Händla hrál ensemble Four Times Baroque.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Když se narodíte na Ukrajině roku 1907, jakou máte šanci, že vystudujete dokumentární tvorbu v Paříži a pak s kamerou a fotoaparátem procestujete celý svět? Sofii Jablonské se to povedlo a v dnešní části seriálu Ženy na cestách vám redaktorka Šárka Jančíková, básnířka Maria Iljašenko a filoložka Solomíja Chorob prozradí, jak to udělala.
2: Sofia Jablonská je ukrajinská a francouzská spisovatelka, novinářka, fotografka, dokumentaristka a cestovatelka. Narodila se v Tarasivce, v západní části Ukrajiny, což byla oblast s velkou patriarchální tradicí. A její otec byl navíc kněz, takže to vypadalo, že její život je jednoznačně předurčen. Ale jsme na začátku bouřlivého 20. století, nicméně právě dějné okolnosti jí možná pomohly pohnout se z místa. A i když se filmu věnovala už v Ternopilu, kde řídila kino, bylo jí jasné, že se svými plány a představami o životě musí jít dál, do Paříže. Tam studovala dokument a v roce 1931 začala pracovat právě jako dokumentaristka, díky čemuž procestovala celý svět.
3: Sofia Jablonská se narodila roku 1907, kdy tedy emigrovala do Paříže, aby tam studovala, a jaký potom je kontext toho jejího cestování?
4: She emigrated in her 20s.
2: Do Paříže emigrovala, když jí bylo přes 20. 20letá, neprovdaná, necestovala v rámci žádné skupiny, nechtěla nikoho poučovat, jen se snažila pochopit, jaké je žít na jiném kontinentu, v různých kulturních kontextech. Francie a Paříž jí dali možnost skutečně pracovat s kamerou a stát se dokumentaristkou.
3: Tak líčí její začátky ukrajinská filoložka a novinářka Solomíja Chorob. A čím Jablonská zaujala básnířku a překladatelku Marii Iljašenko?
5: Mě na Sofii Jablonské fascinovalo, že je to spisovatelka, která tvořila před 100 lety, ale když si čteme její knížky, tak to, o čem vypráví, jak vypráví, je nesmírně moderní. Je to pořád ta stejná zkušenost mladé ženy, která, když se vydává do světa, tak neustále naráží na nějaké předsudky, na to, že ji někdo poučuje. A ona to zažívá nejenom jako mladá žena, ale i jako Ukrajinka, jako představitelka národa, který nemá svůj stát a který leží kdesi ve východní Evropě. Takže tam vzniká taková zajímavá dvojí perspektiva.
6: Štve mě, jak povýšeně se Manerie nese. Tenhle Francouz se zjevně cítí být pánem celého Maroka a chová se k Arabům jako k nevolníkům. Stydím se za jeho ostrý tón, za jeho aroganci i za slepenost, když si z něj kajt jemně a rafinovaně utahuje. Pak začal Manerie radostně vykládat, že návštěvy u Arabů sice bývají nudné, avšak mívají zajímavé zakončení. Ty náramky, co jste dostala, mají podle mne hodnotu alespoň 600 franků. To stačí, zvolala jsem popuzeně. Vaše dnešní chování mi pomohlo porozumět nenávisti zdejších lidí a také jejich nedůvěře k vám. Jen prosím bez přehánění a zbytečných sentimentalit, řekl Manerie s předstíraným klidem. Za několik měsíců budete dokonce i vy, necivilizovaná Ukrajinka, o nich stejného mínění jako já. Nic se mu na to neodpověděla, ačkoliv krev mi vřela v žilách.
2: Když čteme a snažíme se nějak interpretovat její zápisky z cest, musíme brát v úvahu tři různé kontexty. Když si vezmeme knihu Čáry Maroka o její cestě po Africe, tak Sofia píše z pozice Ukrajinky, tedy občanky kolonizovaného národa, která se pokouší ovhled do situace jiného kolonizovaného národa, ale pracuje pro francouzskou společnost, tedy pro kolonizátora. Když tu poprvé potkává někoho z místních, je vnímána jako další běložka odněkud z Evropy, která mluví jazykem kolonizátorů. V tu chvíli se vždycky pokoušela vysvětlit, že jim sice nemůže zcela porozumět, ale že chápe, jaké je žít v zemi, kde je vaše vlastní kultura potlačovaná. Postoj jejího okolí k ní se tedy průběžně mění. Tenhle kontext je důležité si uvědomit.
5: Ale tím, že to byla emigrační autorka, tak celé 20. století zmizela z literárního kánonu.
2: Jablonská je takzvaně navrácená autorka, protože do ukrajinského kontextu a k ukrajinským čtenářům se její tvorba vrátila až nedávno. Ve své době byla na Ukrajině nesmírně populární.
5: Protože o ní se nemluvilo, o ní se nepsalo, ona byla zapomenutá.
2: Takže byla zakázaná. Nejen, že byla emigrantka, ale taky samostatná žena, která přemýšlela určitým způsobem. Cestovala po světě. O takové vzory ze Sovětského svazu nikdo nestál. Takže jsem ráda, že poslední dvě dekády a ještě víc za posledních 5 let je na Ukrajině zase

0: Polská zpěvačka Agazarian na albu My Lullaby. Před půl čtvrtou jsme v rozhovoru se spisovatelkou Viktorií Hanišovou narazili i na téma konspiračních teorií. A těm se věnuje ve své úvaze i architektka a básnířka Anna Beata Háblová. Text nazvala Svět konspiračních teorií.
1: Bezprecedentní vlna veder mě smetla do otupělých mrákot, během kterých se nedalo dělat nic jiného, než pít vodu s ledem a číst. Vrátila jsem se tak k objemné knize od Naomi Klein s názvem Dvojnice, která mě svými texty a interpretací současného světa smetla do mrákot ještě hlubších. Vyprávění začíná osobní zkušeností. Autorku si lidé léta pletli s jinou spisovatelkou, Naomi Wolf. Zatímco Klein se dlouhodobě věnuje kritice neoliberalismu, klimatické krizi a korporátní moci, Wolf se v posledních letech stala jednou z výrazných tváří konspiračních teorií, z nichž se ta nejznámější

0: Známější týkala pandemie covidu. Dvě ženy se stejným jménem se postupně staly symboly dvou odlišných způsobů, jak interpretovat současný svět. Právě z této záměny vyrostla otázka, co se stalo s veřejnou debatou, ve které lidé nevycházejí jen z odlišných názorů, ale z úplně jiných verzí reality. Naomi Klein tuto situaci popisuje metaforou světa za zrcadlem, který je stejně reálný jako ten před ním, jen existuje v jakési pokřivené podobě. Reálné problémy, jako jsou rostoucí nerovnosti, koncentrace ekonomické moci, selhávání institucí nebo nedůvěra vůči velkým technologickým společnostem, řeší obě strany. Jenže ve světě za zrcadlem se tyto reálné zkušenosti proměňují v příběhy o tajných spiknutích, všemocných elitách nebo skrytých plánech několika jednotlivců. Přerod někoho, kdo stál původně před zrcadlem, ale ocitl se za ním, bývá většinou pozvolný a vede k němu řada drobných kroků, z nichž každý se dokonce může zdát pochopitelný. Zlom nastává ve chvíli, kdy se konkrétní zkušenost zobecní. Z výroku tato instituce se v tomto případě mýlila, se stane přesvědčení, že instituce lžou vždy. Schopnost rozlišovat jednotlivé situace mizí a nahrazuje ji všeobecná nedůvěra. Právě tehdy se otvírá prostor pro nové a pokřivené autority. Klein tvrdí, že až příliš často se proti sobě staví dva extrémy. Na jedné straně stojí bezvýhradná důvěra v instituce, na druhé přesvědčení, že institucím nelze věřit vůbec. Klein se snaží ukázat, že existuje třetí cesta. Být kritický, aniž člověk sklouzne ke konspiračnímu myšlení. Tato myšlenka mi připadá velmi aktuální. V posledních letech se totiž ukazuje, že největším problémem západních demokracií není jen polarizace, ale skutečnost, že lidé stále častěji sdílejí odlišné informační světy. Nevedou spor o řešení téhož problému, ale vedou spor o to, co je vlastně skutečnost. Sociální sítě tento proces ještě urychlují. Algoritmy odměňují obsah, který vyvolává silné emoce, pobouření nebo pocit výlučného odhalení. Vznikají zvláštní spojenectví mezi skupinami, které by ještě před několika lety stály na opačných stranách politického spektra. Kritika farmaceutických firem se může propojit s krajní pravicí, alternativní spiritualitou nebo radikálním individualismem. A společným jmenovatelem se stává nedůvěra. Naomi Klein knihou Dvojnice připomíná, že kritické myšlení spočívá ve schopnosti rozlišovat mezi oprávněnou skepsí a svůdnou jednoduchostí. V době, kdy se každý může uzavřít do vlastního informačního vesmíru, je to dovednost, která se stává jednou z podmínek svobodné společnosti. Četbu Naomi Klein jsem několikrát proložila koupáním v rybníku, jehož voda byla tak teplá, že by se k ní snad poprvé za celý můj život hodilo přirovnání voda jako kafe. A podobně nahnědle i vypadala. Doufám, že se v ní nepřemnožily synice a bude to ještě nějaký čas útočiště, kde se mdloby ze současného světa na chvíli rozplynou.
1: Svět konspiračních teorií, úvaha architektky a básnířky Anny Beaty Háblové. Milí posluchači, pěkné červencové odpoledne. Za 9 minut bude 16 hodin, kdy přineseme zprávy a pozveme vás na výlet k Habermanovu mlýnu. Ještě předtím bude hrát pianista Aaron Parks, ale nejprve je tu jedno presto Josefa Haydna. Giovanni Antonini diriguje Bazilejský komorní orchestr v části symfonie 65 Adur.

0: Pražská FAMU slaví 80 let.
1: Jak se tam studuje a jaké filmy se tam natáčejí?
0: Vltavské Art Café na letní filmové škole v Uherském Hradišti 29. července ve 14 hodin.
1: A pak záznam v našem vysílání a na webu Vltavy.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Česko dnes zasáhnou silné bouřky, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území. Bouřky se mají nejdřív tvořit hlavně na severu republiky, později odpoledne a večer pak dorazí i na Vysočinu a Moravu. Po celém Česku může bouřky doprovázet i přívalový déšť a kroupy o průměru kolem 2 cm. Silný vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 70 km za hodinu. Hrozí taky pády stromů nebo zatopení sklepů. Během noci budou bouřky na jihozápadě republiky ustávat. Na východě Česka pak zeslábnou zítra kolem poledne. Vojenská přehlídka v centru Paříže letos patřila Ukrajině a spojencům Francie. Tisíce vojáků a stovky kusů techniky se ukázaly na bulváru Champs-Élysées. Defilé bylo v rámci oslav 14. července, kdy se Francie připomíná dobytí Bastily. Vrcholem přehlídky byly stíhačky Mirage s francouzsko-ukrajinskými posádkami, které přelétly přes Vítězný oblouk a pokračovaly na náměstí Concorde. Přítomné byly také zahraniční síly z takzvané koalice ochotných, tedy skupiny zemí, které podporují Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. Letní Shakespeareovské slavnosti v Ostravě nabídnou od 20. července do 10. srpna na Slezsko-Ostravském hradě a v komorní scéně Arena 20 představení 8 inscenací. V pondělí 19. ročník festivalu zahájí inscenace Marná lásky snaha. Na programu letošního ročníku je také nová inscenace Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka, ale i Derniéra Zimní pohádky, slovenské Skrotění je zlej ženy a britské představení Petty Men, které bude uvedeno 4. srpna v komorní scéně Arena v angličtině s českými titulky. A počasí zítra v severovýchodní polovině republiky bude především v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami, ojediněle i intenzivními. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21, maxima na horách kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Brazilské umělce Antonia Carlose Jobima a Elis Regínu najdeme pospolu na albu Elis a Tom z roku 1974 a taky právě teď ve vysílání Odpolední Vltavy.

0: Březnové vody a bosanova nás naladily bezstarostně a jarně. My máme ale léto a zveme vás na poměrně pochmurné filmové místo naší země. Výlety s Vltavou mají v těchto dnech za cíl Olomoucký kraj, kde putujeme do míst, která inspirovala filmaře. Průvodci nám jsou Miroslav Kobza a Tomáš Soldán. Dnes se zaměří na Habermanův mlýn a osudy mlynářského rodu.
1: Výlety s Vltavou.

0: Kopce jsou od nás dnes dál. Stojíme u pole ječmene. Za námi teče ještě mladá řeka Morava, která už se v těchto místech ale vzpíná, jak jsme viděli, když jsme přicházeli k místu na břehu v podobě halt odklizeného nánosu, který tady zůstal po povodních. A šli jsme kolem poměrně podsadité, na zeleno natřené, dřevem hrázděné vily, dnes také restaurace, která souvisí ještě s další stavbou, kousek proti proudu řeky Moravy, a kterou je mlýn. S Mirkem Kouzou vás vítáme u druhého dílu Výletu s Vltavou, kdy vás tento týden vodíme po místech spjatých se filmy, s filmovou produkcí na sever od Olomouce. Mirku, co jsem to teď popsal?
1: Popsal jsi krásně zákoutí u obce Bludova na Šumpersku. Nacházíme se skutečně, někdo říká, v nejsevernějším bodě Hané, protože tady se vlévá řeka Morava, vytéká z těch kopců a pomalu prochází těmi rovinami až někam na tu jižní Moravu a na Slovensko, kde se vlévá do Dunaje. A to, co jsi popsal za budovu, tak jsou budovy, které jsou z filmografie velmi známé, protože je to Habermanův mlýn a Habermanova vila. A tím už vlastně předjímáme, kterému filmu se dnes budeme věnovat. Je to film Habermanův mlýn, který vznikl na základě románu Josefa Urbana a natočil jej Juraj Herz. Když mi Pepa Urban, protože jsme kamarádi, tehdy psal, že přišel tady na ten příběh mlýnáře Habermana, že ho teda nějak sepsal románově, byť on se teda od reality trošičku odklonil, tak jsem říkal, to je věc, kterou já vůbec neznám, začal jsem se o to víc zajímat a vlastně mě napadlo, že ten Bludov je svým způsobem velmi zajímavá a velmi neuvěřitelná obec, už z hlediska třeba dávné historie, už z hlediska toho, kdo tady všechno prošel a tak dál. Tak když bych si dovolil pozvat do Bludova, ještě než se vydáme zpátky k Habermanově vile a Habermanovu mlynu, tak bych řekl, že to je jedna z nejstarších obcí vůbec tady na Šumpersku. Aspoň teda ve jméně svého pravděpodobného zakladatele Bluda z Bludova, což byl příslušník rodu Bludoviců, byl to přerovský purkrabí, byl to člen královské družiny a byl to člověk, po němž pravděpodobně Bludov dostal své jméno. První zmínky o něm pochází z počátku 13. století. My netušíme, jestli tam na tom kopci, který tamhle vyčnívá, kde jsou vidět zbytky hradu Bludova, jestli ten hrad stavěl už právě v počátcích 13. století, ale není to úplně vyloučeno, protože ono, když to tak vezmeme, tak je to vlastně doba počátku osídlování tohohle kraje a kdybychom brali, že Bludov je takovou poslední starou sídelní vesnicí, tak by se dalo říct, že to byla hranice mezi místem, kde ještě žili lidé a tam by bylo na mapách bílé místo a napsáno Hic sunt leones, tam žijí lvy. Takže tam možná začalo osídlení Šumperska jako takového. Bludova je zajímavý ještě jednou věcí a to bych určitě v souvislosti s Bludovem zmínil. On je praotcem známého moravského rodu žerotínů. Stará žerotinská legenda říká, že ten rod pochází z Kijevské Rusy a že dokonce zasahuje do kijevského panovnického rodu. No a co je zajímavé, tak vlastně nejenom Blud z Bludova, ale později ještě několikrát se žerotinové do Bludova vrací. Když se podíváme, Bludov tvoří takový kříž, bychom řekli. Jenom kousek odsud se nachází kostel svatého Jiří. Já bych se zmínil, že právě z druhé strany tohoto kostela se nachází hrobka rodu pánů ze Žerotína. A ta je pozoruhodná nejenom tím, že tam leží spousta zdejších, někdejších majitelů a obyvatel, ale také tím, že sem byl druhotně tedy převezen nejslavnější Žerotín, Karel Starší ze Žerotína. Kromě toho bychom měli zmínit i to, že Bludov byl poutním místem a to velmi významným. Kromě kostela svatého Jiří se totiž nad Bludovem, tamhle na tom sedílku, které tady vyčnívá, nachází uprostřed lesů úžasný kostelík Božího těla. Říká se, že je vytvořen na místě, kde kdysi usnula nějaká selka a vypadla jí hostie a našli divoké včely, odnesli si ji do hnízda a udělali okolo ní nádhernou monstranci. A tak se řeklo, že když je taková k Božímu tělu mezi včelami, tak by měla být i mezi lidmi. A místní lidé tam postavili kostelík. Vypráví se o něm spousta dalších legend. Krásná legenda je, když se podíváte na katastrální mapu Bludova, tak ona se tak vykusuje tím kostelíkem do katastru Hrabenova, který se nachází na druhé straně toho kopce. A říká se, že Hrabenováci prohráli tenhle kostelík s bludovskými kartách. Takže i to se může stát.
0: Já jsem u toho kostelíka loni byl a mohu ho doporučit, protože je to osaměle stojící budova na kopci, ale obklopená stromy, takže je tam přítmí. Když se tam stmívá, tak to dostává velmi zvláštní atmosféru, klidnou a neklidnou zároveň. Není to tak daleko a není to tolik do kopce. Je to poměrně, když se člověk pak vrací, tak zjistí, že je to opravdu kousek za vsí.
1: A druhá věc tu najdeme zase tady na kopci, přímo když se díváme od Moravy. Není vidět, protože je za stromy, tak tam je krásná malá rozhledna. Ten kopec se jmenuje Brusná a na něm se nachází necelých 20 metrů vysoká rozhledna Brusinka. Je to spíš taková vyhlídka, došlape se tam každý, i dokonce ten, kterému se mu člapat nechce. Kopec je sice relativně prudký, ale zároveň je krátký, ale když se tam vyšlapete, tak kromě toho, že uvidíte celý Bludov jako na dlani, tak uvidíte překrásné panorama Jeseníků a samozřejmě uvidíte taky Habermanovu vilu a Habermanův mlýn. Já se možná trošku ještě vrátím, protože samotný film se v Bludově nenatáčel. Všecko se točilo ve středních Čechách. Já jsem zjišťoval, kde, takže většina těch záběrů se točila na Malešovsku. Například filmový Habermanův mlýn je Vítův mlýn na řece Blanici nedaleko Vlašimi. Hájovna Hajného Březiny dodnes stojí v Polánce u Malešova. Další lokality bychom hledali třeba na Slapech, hledali bychom je třeba v městečku Úterý v západních Čechách a podobně. Ale přesto, tady když se vydáme, tak tady se ten příběh opravdu udal. A možná právě někde tady, jak stojíme u řeky Moravy, tak tady možná skončilo tělo nebohého mlynáře Habermana.
0: Já už jsem to říkal, řeka Morava za našimi zády je už do šířky, ale ne do hloubky a je to takový poměrně klidný tok, řeklo by se prostě rozvodněný potok. Nedokážu si teď představit, jak to vypadá, když se do něj hodí tělo, když zrádce se potřebuje zbavit důkazů. Ale pojďme si tedy říct, kdo byl mlynář Habermann, co tady dělal v Bludově a jaký byl jeho osud.
1: Rodina Habermanů je zvláštní. Bludov býval vždycky českou dědinou. Odpradávna to tak bylo. Byla to taková jako posledně opravdu hanácká vesnice, přestože za kopcem byl onen Šumperk, který byl vyloženě hradbou němectví tady. A Habermani sem přišli z nedaleké české vesnice Chromeč. I tam vlastnili mlýn, který později prodali. A stále vykazovali svou národnost jako německou, nebo spíš tehdy obcovací řeč. Nutno říct, že ale i v Habermanově rodině se mluvilo velmi často česky. Na druhou stranu je třeba v obecní kronice na počátku 20. století krásný zápis, že vlastně se hrálo divadelní představení v Bludově a načež vystoupil starosta hasičů a přerušil představení a říká: bratr Habermann, nech se odebere domů, nep mu hoří mlýn. Bratr Habermann, Němec, na sokolském a hasičském představení. Je to možné? Tady to je možné. Pokud Habermanni tady chtěli žít, museli se s tou českou většinou žít. A je pravda, že já jsem kdysi pátral, ještě když jsem pracoval v novinách tady v Šumperku, tak tehdy vyšla ta kniha a vzbudila různé kontroverze. A my jsme pátrali na tom, jak to bylo s těmi Habermanny ve skutečnosti. A vlastně tehdy žila ještě spousta pamětníků, kteří i mlynáře Huberta Habermanna znali. Nikdo z nich neřekl ani slovo o něm špatného.
0: Přišla druhá světová válka. Pohraničí se do jisté míry radikalizovalo, navíc na popud propagandy, dnes by se říkalo dezinformací anebo alternativních pravd. Konec konců zažíváme to, sice ne s Němci, ale zažíváme to také. A jak se zachoval mlynář Habermann během druhé světové války?
1: Ty říkal, že se radikalizuje pohraničí, ale tady to úplně neplatilo. Hubert Habermann zase byl v české krajině, musel vycházet z Čechy a pamětníci říkali, s Hubertem nebyl problém, dalo se domluvit, mlel i na černo, když na to přišlo. Dokonce se tvrdí, že pomáhal tady místním odbojářům, kteří tady sídlili někde v lesích, že jim tam prostě posílal mouku, aby vůbec přežili a tak dál. Je pravda, ale že také vycházel ze zdejší německou správou, do mlýna, do vily jezdili představitelé německé moci ze Šumperka a on se snažil s nimi vycházet korektně, aby asi neměl problémy, spíš se snažil, aby ta rodina žila. Zajímavé je, že i manželka Huberta Habermanna byla rodilá Češka, jmenovala se Aurelie a pocházela z české rodiny stejně jako její máma. Mám pocit, že měla kořeny někde tady v Sudkově nedalekem, takže i to je znát. Děti chodili do české školy, čili žádná zášť tam nebyla. Přišel konec války, dokonce jsou ještě zprávy, že Hubert Habermann vyjednával s okupační správou, aby nevyhazovali do povětří tady ten most, který je přímo u mlýna přes Moravu, že to je škoda, že ničemu si tím nepomohou. Nakonec to nedopadlo a potom byl ale z nějakého důvodu zatčen. Obecní kronika Bludová v roce 45 uvádí. Majitel mlýna v Bludově starousedlík Hubert Habermann, jehož matka byla Češka s Chromčerodem, se v převratových dnech roku 1945 ztratil beze stopy. Udržuje se pověst, že byl neznámým pachatelem pro svoje němectví a snad i pro peníze, které u sebe měl, odpraven. Úřední vyšetřování nevneslo do věci světla. Mrtvola jeho nebyla nikdy nalezena. Tolik kronika. Pravdou je, že vyšetřování smrti Huberta Habermanna se rozjelo až v roce 1950. V té době už jeho manželka byla odsunuta do Německa, ale zůstala tady její sestra a řešilo se potvrzení, že Hubert Habermann je mrtev. Protože pak ona by v Německu měla nárok na nějaký příspěvek jako válečná vdova.
0: Jeho manželka, která byla původem Česka, byla odsunuta do Německa.
1: Ano, to jsou paradoxy.
0: Přestože Češi, jak se dozvíme, zabili jejího manžela.
1: Ano.
0: A vyšetřovali to komunistické úřady v roce 1950.
1: Je to tak.
0: To je velká fantazie, pokračuj.
1: Na základě té žádosti se skutečně vyšetřování rozjelo, byly vyslechnuti různí svědkové. Svědkové tvrdili, že Hubert Habermann byl zatčen a byl veden do místních lázní, kde v té době fungoval i legální národní výbor. Někdy v tom mezidobí se měl místní holičský pomocník Jiří Bazour v opilosti v hospodě přiznat, že zabil Habermanna. Ty vyšetřovací orgány potom uvádějí, že skutečně Pazour jako Habermanna zastřelil a že uvádí, že to bylo proto, protože za okupace spolupracoval s Němci, že dostal úkol jej střežit, Habermann se mu prý postavil na odpor, tak ho zastřelil. Tolik je jeho verze. Ve skutečnosti ale potom byli vyslechnuti další svědci a tam zjistili, že se věci udály jinak. Ta eskorta zatkla Habermanna, vedli ho do lázní, což se šlo tady kolem Moravy a v té chvíli se objevil Jiří Pazour a řekl, že toho Habermanna zabijí.
0: Protože byl Němec.
1: No, to se tak jako tvrdilo, ale ve skutečnosti se zjistilo, že Pazour hrával za války s Habermannem karty a prý mu dlužil poměrně velkou částku peněz a rozhodně ji nechtěl vracet. Dokonce i Habermann říkal, že když ho vydají Pazourovi, ať ho radši zastřelí, že nechce tam skončit. No a nakonec se stalo tak, že ten Pazour jakoby tu eskortu i s Habermannem přepadl a zbraní, kterou měl, Habermanna zastřelil. Pravdou je, a to je na tomto nejparadoxnější, že Jiří Pazour, který skutečně tu vraždu spáchal, tak sice byl označen jako viník, ale nakonec byl osvobozen, protože bylo řečeno, že se tady ta událost stala v souvislosti s Benešovými dekrety a že prostě se na ní vztahuje tady ta pardon, generální. Takže člověk, který tady živil za války půlku vesnice, skončil kvůli kartám v řece jenom proto, že prostě někdo nechtěl platit svoje dluhy. To je jako neuvěřitelná věc.
0: Od Habermannova mlýna a Habermannovy vily z obce Bludov od teď už klidné řeky Moravy, která odnáší naštěstí jenom vodu, se s vámi v tomto dílu výletu s Vltavou loučí Mirek Kobza
1: a Tomáš Soldán.
0: A zítra se vypravíme také po stopách jednoho silného filmového příběhu.

Filmová místa Olomouckého kraje poznáváme ve výletech s Vltavou. V pořadí třetí výlet nás čeká zítra po 16. hodině a vydáme se v něm po stopách filmu Zánik samoty Berhov.

0: Polka pro housle a klavír, tedy autorská transkripce části skladby Gogol Suite rusko-německého židovského skladatele Alfreda Schnittkeho zněla pod rukama Alexeje Botvinova a Daniela Houpa. Července 23 uplyne 100 let od narození českého prozaika, fejetonisty, publicisty, disidenta, autora manifestu 2000 slov a zakladatele samizdatové Erice Petlice Ludvíka Vaculíka. My si jej budeme už od dneška připomínat jeho asi nejintimnější prózou Stará postel. Knihu budeme otevírat na Vltavě v nové 20-dílné čerbě s hvězdičkou. Děj nás přenese do léta roku 1968 a následujících zhruba 10 let. Fyzické a duchovní podstaty života a mužského a ženského elementu se autor zmocňuje s upřímností, vášní a fascinací.
1: Byl jsem jí vděčný za to, jak mě rozvazuje a vysvobozuje. Rozvazuje ze všech zatvrdlých starých suků, tlačících jak žízeň bez vody, jak chuť bez škvíry. Jak hřích bez možnosti provést ho. Myslím dnes, že mi to tehdy obrovsky pomohlo. Ale cítil jsem i strach a lítost, co s ní bude, když taková je, takového muže potřebuje, a já to být přece nemůžu. Jak já asi budu potrestán?

Díky dědicům díla Ludvíka Vaculíka a nakladatelství Atlantis získal Český rozhlas exkluzivní práva k rozhlasovému zpracování v roce, kdy si připomínáme z té výročí od narození autora. Čerbu s hvězdičkou v brněnském studiu natočil režisér Lukáš Kopecký. Účinkují Michal Bumbálek a Jana Štvrtecká. První díl tedy můžete poslouchat už dnes od 23 hodin. No a pozvánkou k poslechu prozy Stará postel končí úterní odpolední Vltava s datem 14. července. Klidný den přeje ze studia Michaela Dittrichová.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 16 hodin a 30 minut a Vltava přináší reprízu pořadu Akcent z letošního dubna. U příležitosti Dnů evropského filmu jsme si tenkrát připomněli osobnost a dílo Paola Sorrentina.

0: Velká nádhera, mládí, božský, milost. Filmy Paolo Sorrentina, které spojují výrazný vizuální styl s osobitým vyprávěním, letos připomínají Dny evropského filmu. Do doprovodného programu byla zařazena i masterclass jeho dvorního střihače. Jak právě střih formuje rytmus, atmosféru i způsob vyprávění Sorrentinových filmů, ale především proč je tento tvůrce považován za jednoho z nejvýraznějších vypravěčů současné kinematografie. O tom bude dnešní akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. No a v našem brněnském studiu je filmový kritik a publicista Ondřej Pavlík. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A ve studiu v Praze pak dramaturg Dnů evropského filmu a muž, který právě dával dohromady tuto retrospektivní sekci Paola Sorrentina, Šimon Šafránek. Dobré odpoledne, Šimone.
2: Dobré odpoledne.
0: A když se řekne Paolo Sorrentino, co je ta první scéna, která vás okamžitě napadne? Já dám za sebe konec velké nádhery, plavba po Tiberu a do toho Kronos Quartet, skladba od Vladimíra Martinova. Co Ondřej?
1: Já jsem skoro si vybavil podobnou pasáž, no, z konce velké nádhery, jak Jeb, protagonista, stoupá po těch schodech a tam je, myslím, nějaká ta, kdo to je? Nějaká církevní hodnostářka, je taková hodně stará. A teď si to nebavím přesně, ale tahle scéna třeba, no, taky velká nádhera asi.
0: A co Šimon?
2: Já mám finále Consequences of Love, následků lásky, a potom začátek Il Divo, kde,
0: božský,
2: kde on jde po té noční ulici jako premiér vlastně Itálie. Tony Servio hraje
0: Giulio Andreotti,
2: jo. A už je jako starý a bilancuje všechny ty svoje...
0: Tak jako spoustu hrdinů filmu Paolo Sorrentina.
2: Stáří, přesně. A jde po té ulici a je to takový úplně, jak kdyby... ta sekvence působí hrozně zpomaleně. Tam vlastně na něj čeká ty jeho bodyguardi a on jde sám po té ulici a je to fenomenální takový záběr. Včera jsem na to zrovna koukal, to je super.
0: Ondřej, dá se nějakým způsobem okamžitě rozpoznat, že se díváme na film Paola Sorrentina?
1: Okamžitě asi ne, ale po pár minutách možná ano. No, i tím, že teda přesně Tony Servio se objevuje velmi často v těch jeho filmech, byť ne ve všech, ale já si myslím, on se, Paolo Sorrentino, postupně tak jako vyvinul, vlastně vypěstoval si určitý takový autorský styl. A samozřejmě to jako dá se tam už jako zahrnout přesně ty první filmy, jako Následky lásky nebo Božský, ale ty byly v nějakém ohledu ještě takové zárodečné nebo vždycky navázané na nějaký žánr třeba, nebo víc na tu realitu, třeba u toho Božského je to opravdu ta italská politika a kontext vlády toho Giulia Andreottiho.
0: A ne poprvé a naposledy. Poprvé, ale ne naposledy.
1: No a s tou velkou nádherou, která si myslím, že představovala takový průlom opravdu v kariéře toho Paola Sorrentina, kdy se stal nejenom oceňovaným a na festivalech hraným tvůrcem, ale zároveň opravdu populárním jako relativně, řekněme, u evropského publika, jako známým vlastně a chodilo se na ten film hodně do kina i potom v distribuci, tak tam najednou tady ten film se stal už myslím tak jako prvním fakt nadžánrovým dílem, kde, řekněme, ten styl Sorrentinu se začínal víc ukazovat a postupně opravdu ho můžeme rozpoznávat i v těch dalších filmech, jako je Mládí, nebo Boží ruka, nebo Partenope do jisté míry. A většinou spočívá jednak v tom stylu, v tom, že opravdu ta kamera většinou nějak pluje tím prostorem, ukazuje nějaké krásy třeba toho města, ať už je to Řím, nebo Neapol. Jsou to takové, řekněme, epizody, fragmenty většinou ze života nějakého člověka, který je většinou nějakým způsobem výjimečný. A teď do toho právě často v těch pozdějších filmech Sorrentina sledujeme, jak třeba ten protagonista nebo protagonistka se potkávají s různými lidmi z různých prostě sfér světa nebo života a s tím vedou takové oduševnělé dialogy. Teď je otázka, jestli ty dialogy jsou opravdu oduševnělé, nebo jestli tak jako fingují trošku tu oduševnělost. Já se kloním spíš tomu druhému teda, ale jako je to prostě něco, co se velmi, myslím, teď jako stává takovým autorským trademarkem Sorrentina. Takové oduševnělé dialogy, vlastně mudrování tak jako o životě, o všech jeho možných aspektech, o kráse, o kráse žen, samozřejmě o pomíjivosti té krásy, o mládí, o stáří. Jo. Takže to jsou nějaké vlastně tematické takové klastry, které tam potom se vyskytují vlastně najednou často.
0: No a teď jste z toho pochopili, že Ondřej Pavlík sice má asi do určité míry Paolo Sorrentina rád, ale ne nekriticky. A jak by ten styl definoval Šimon sám pro sebe?
2: Já myslím, že vlastně většina těch věcí, co jste řekli, já bych řekl, že ta kamera pluje, ano, ale především odkryvá, že je prostě epická a vlastně se snaží furt jako ukazovat nový, poskytovat nový věmy. To svícení v interiérech je taky barokní a máš tam jako extrémní kontrast vlastně obrazu a hudby, kdy on si pomáhá samozřejmě písničkama populárníma, takže tam hraje prostě techno, hraje tam kytara a do toho jde nějaká opera nebo nějaká klasická hudba. A samozřejmě ta originální hudba většinou od toho Teardo, toho skladatele, který spolupracuje i s Blixou Bargeldem a takový oduševnělý vlastně smyčce.
0: Takže Ondřej, ano, pardon.
2: No, takže já si myslím, že v tomhle tom ten kontrast, a myslím si teda, že vlastně tahle ta, a samozřejmě Tony Servio, který u něj podle mě působí úplně jinak než u všech jiných režisérů, a tím myslím líp. A myslím si, že teda je to vlastně od první vteřiny poznat, že to je on. Protože je to opulentně krásný vlastně ten obraz.
0: A Ondřej, pomůžu si nějakýma citacema třeba z Guardianu, u Velké nádhery. Čisté smyslové zahlcení bohatstvím, podivností a smutkem. A nebo jiná citace, existenciální rozjímání. Nebo v jedné akademické studii bylo neobarokní estetismus. Nebo hledání smyslu, prázdnota v okázalých životech. Sedí to všechno? Ještě mám spojení půvabu a vulgarity lidské povahy. To se mi líbilo nejvíc.
1: Já myslím, že to sedí, no. On v tomhletom, ten Sorrentino, by se dalo říct, že zapadá. To neobarokní je zajímavý. Tam vlastně se dá načrtnout nějaká podobnost teda mezi tím Sorrentinem a třeba tvůrci toho francouzského neobaroka, které teda, o kterém se takto mluvilo v nějakých třeba 90. letech. To byly ty starší filmy, no, první filmy Léose Caraxe, nebo Jean-Jacques Benet a prostě i Luc Besson do jisté míry z začátku. Takový ti jako okázalý film, kteří většinou právě používali ten styl jako sám o sobě určitou jako určitý výrazový prostředek, který se odděloval do jisté míry do toho vyprávění. Někdo říká, že to je samoučelné vlastně, ale zároveň přesně oni někteří se snažili tímhletím způsobem taky vykreslit takovou jakoby vyprázdněnost té moderní existence, jo, ve které vlastně není najednou prostor pro nějakou autentickou lásku. To byl přesně taky ten Carax, jo, prostě filmy jako Zlá krev a tak. A tam vlastně do jisté míry na to navazuje, takže v tomhle tomto neobaroko tam sedí, jo, ten Paolo Sorrentino, který tyhle ty motivy a přesně v té velké nádheře. Vůbec to témat se tam začíná fakt hodně silně objevovat, takovýho té ztráty toho smyslu životního, nebo vůbec nemožnosti toho směřování k něčemu konkrétnímu, ať už je to možnost nějaké tvorby, nebo prostě možnost se zamilovat, tak tohle to tam prochází nějakou krizí a přesně jako nastupuje nějaká ta kultura prostě těch, té relativizace třeba možná pravdy a zároveň i toho večírkování, toho jako trávení vlastně času někde u těch jako povrchních smyslových věmů a atrakcí, vlastně to jako komentovali ten Fellini už, k tomu se možná dostaneme. Ale tady tohleto jako se dá potom určitě s tím spojit a zároveň potom je otázka, nakolik tohle prostě můžeme říct, to je třeba nějaká jako postmoderní stylizace a přístup u toho Sorrentina, kdy tyhle ty prostě aspekty často s tou postmodernou si spojujeme. No.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: Věnujeme se v Akcentu dnes Paolu Sorrentinovi, filmovému režisérovi a scenáristovi, společně s filmovým kritikem a publicistou Ondřejem Pavlíkem a s dramaturgem Dnu evropského filmu a také filmovým režisérem Šimonem Šafránkem. Šimone, pokud jsme se teďko bavili i o tom charakteru filmu, tak nemůžeme pominout právě střih. On to Paolo Sorrentino úplně nezjednodušuje svým střihačům, protože skutečně ti mají za úkol spoustu takových těch epizod dát dokupy do nějakého jednoho celku. A vám se povedlo, že na Dnech evropského filmu jste neměli jenom toho současného dvorního střihače, ale shodou náhod i střihače jeho prvních filmů.
2: Jo, tak to bylo vyloženě náhoda. My jsme pozvali Christiana Travajoliho, který se Sorrentinem pracuje právě od filmu Il Divo, božský, a od té doby vlastně na každém jeho filmu. A když Cristiano přijel prostě večer, tak první, co říkal, hele, tady ještě přijel Giorgio Franchini, který právě stříhal ty první tři filmy, Konsekvence lásky, no a teď ty dva filmy, na který si nespomenu.
4: Přebytečný člověk.
2: Přesně tak.
4: A potom Rodinný přítel.
2: A Rodinný přítel, což je taky teda fenomenální film. A já mám tyhle ty starého filmy hrozně rád. No a on právě mi říkal,
4: a tady ten Giorgio tady přijel pouze na dovolenou.
2: Ten přijel s rodinou na prázdniny po 36 letech do Prahy. A potkali se tady a měli se výborně. Ale on, jako Cristiano právě říkal, že už dělal asistenta na těch starších filmech a že jsou kamarádi. A no, tak to bylo docela vtipný.
4: A pokud se právě budeme věnovat tomu samotnému střihu, co říkal vlastně současný střihač Paolo Sorrentino právě o tom, jak spolu dělají na těch filmech, tak aby to vlastně celé klaplo?
2: No, tak jednak spolu prostě už dělají strašně dlouho. Jednak on říkal, že jejich nejoblíbenější film o jejich obou je právě teda Il Divo. A potom k té spolupráci on říkal, že vlastně Paolo je ten divokej a on, Cristiano, že se tam snaží dostat nějaký...
4: Ten pragmatik.

0: ženy na sebe zdánlivě třeba nemusí navazovat, ale celé to se to snaží mít v těch nejlepších filmech nějaký smysl.
1: To by stálo za nějakou fakt jako analýzu, kterou teď bohužel nejsem asi schopný vyseknout tady taková.
0: Tak jenom subjektivně.
1: No, jasně. Ten střih bych popsal jako asociativní a poetický, jo, že on vlastně kolikrát úplně nesleduje nutně nějakou třeba konzistenci toho prostoru, byť jako někdy ano, třeba v tom posledním filmu Milost, ten je takový stříhaný často v interiérech, působí to skoro jako nějaká nenutně divadelní hra, ale je to takové velmi jako sevřené, komorní, jo, jako je audience prostě toho prezidenta s různými zase jako lidmi. Ale třeba u té velké nádhery tam opravdu si myslím, že hraje roli taková ta krása toho okamžiku, která je promítnutá i do toho střihu a působí to tak jako na prchavě vlastně. Kdybychom třeba dokázali přirovnat, já nevím, to je trochu klišé, jo, ale k nějaké estetice Marcela Prousta jako literáta, který prostě psal o tom přesně nějaké vzpomínání a vlastně nějakém jako prchavosti okamžiku. Dejme tomu, jo, je to teda jako hodně, ale napadá mě něco takového vlastně, co ten střih jakoby akcentuje, tak je to právě tady ta prchovost těch okamžiků a nějaká pomíjivost těch krásných věcí, které tam třeba často sledujeme. Tak to je nějaký princip možná.
0: Šimone?
2: Já tam ještě vnímám jako ten hudební rytmus, že on vlastně říkal, když se baví o filmu dalším nebo co dělají, takže vlastně hází na stůl jako inspirace z výtvarného umění a z hudby a ne z filmového světa vůbec. Mně připadá mi, že ta hudba tam jako má extrémní roli vlastně. I vložený ten rytmus, no.
1: To je pravda, že tam je spousta, nebo bývají tam často takové ty jako taneční sekvence nebo jako scény, kde se fakt, kde hraje ta hudba na hlas a vlastně je to jenom o tom, že jo, nějaká. Takže tam to je pravda, že ta hudba asi dost určuje, no. Ten rytmus toho filmu celkově.
0: Teď budu trošku citovat Ondřeje Pavlíka z jeho recenze na ČT Art k filmu Partenope a vlastně schválně, co na to řekne Šimon Šafránek, jak to on vidí. Celá ta recenze je uvozená titulkem Je tu nový Sorrentino, film Partenope, civění na nahou ženu a chytračení vyšeptalých starců. A teď to Ondřej v Perexu rozvádí, že zlé jazyky tvrdí, že Paolo Sorrentino se počínaje velkou nádherou proměnil v mitkultového šarlatána, fingujícího hlubokomyslnost a parazitujícího na panteonu italských autorů s Federikem Fedínem v čele. Filmař sice poprvé do centra vyprávění staví ve filmu Partenope ženu a sleduje její životní cestu, ale kolují zde zástupy nedosochaných tors, vyvanutých stylistických figur a duchamorných mouder. Šimone.
2: Jo, já jsem na Partenope šel v Cannes na tu premiéru nějakou a já nevím, kolik jsem tomu dal, 30 minut, jako jsme smáli na hlas prostě těm jako přesně nějakým jako fórum, který vlastně mi přišli oplzlý a celý to čumění na ty holky. Jako
0: male gaze,
2: no. Ale vtipný je, že přesně když jsme se o tom tady bavili s Kristianem, tak on říkal jasně, vím to.
0: S střihačem,
2: tak on jako taky říkal, jo, je tam prostě, ale že někomu přijde, že male gazing je tady v tom filmu, v Partenopi někomu, že v mládí, mně přijde, že v podstatě ve obou. Jakože vlastně asi, kdyby bylo potřeba to shrnout kriticky, tak mně přijde, že od té velké nádhery, která přinesla, kdy to jako opravdu bouchlo, kdy dostali toho Oscara a vlastně se stali, nevím, jako
0: nesmrtelnými.
2: Tak, jeden z filmů prostě 21. století, který je v té kategorii prostě
0: už je to kánon.
2: Nejvrchnější. Tak takže v podstatě pak jako se tak jako hledá, snaží se najít, ale vlastně se opakuje.
0: Ondřej?
1: Já s tím souhlasím, no, do jisté míry určitě. Teď přemýšlím, jak rozvést, jestli rozvést teda tu linku toho civění těch starců, jako ono. No, je to taková stařecká erotika trochu, no, maličko. Mně to jako připomíná vlastně nějakou poetiku i třeba Jiřího Mencla, jako v něčem, jo, vlastně takový to, jako na jednu stranu je to krásná, ta žena, vlastně budeme jako obdivovat tu estetiku, nebo ty estetické kvality toho ženského těla třeba a tak, ale zároveň je v tom určitý jako kdo se dívá, nebo jestli vlastně, jo, je to taková ta...
0: Ale přece jenom musíme říct, že filmy Jiřího Mencla vznikaly trošku jiné době.
1: No, ne, určitě, jo.

0: tak, a tak taky jsou to takový donšajní trochu občas u toho Sorrentina v těch filmech, no, jako ty postavy a jako různě, no, a takže tohle je nějaká asi linka, která se tam objevuje v těch filmech potom dál, určitě v některých, ne ve všech, zase v Milosti to není vůbec třeba, jo. Partenope se to snaží přesně rozvinout skrz to, že teda ta žena je najednou i ta protagonistka, která ale na jedné straně je to taková mytická figura, na druhé straně prostě má mít nějaký jako ambice kariérní a je to intelektuálka v podstatě, ale to je otázka a pak prostě v mládí je to to vzpomínání těch starých mužů, no, na to, taky vlastně tam v tom hotelu jsou takovým jako prostředí, kde se dívají na ty mladé ženy a tak, takže, nebo Boží ruka, tam je to vlastně taky, to je takový ten, to už takový ten Sorrentinův vlastně Amarcord potom, pokud teda velká nádhera je ta, je ten sladký život, tak ten Boží ruka autobiografická a tam to je vlastně taky zase, taky znovu, no a já nevím, no, pro mě to je fakt komplikovaný, protože na jedné straně ten Sorrentino jako si trochu dělá alibi pro to, že teda s tím takto zachází, protože on to tematizuje, jo, pro mě to není jako jenom, prostě máme tady nějakou ženu, tak se na ní budeme dívat, prostě bude nahá, nebo já nevím, ale prostě pro něj to je to téma, jo, na jedné straně, prostě krása, jo, nebo nějaký pomíjivost toho a tak, ale na druhou stranu prostě ten způsob, jakým on to téma rozvíjí a jakým ho právě dostává na ten, na to plátno, na ten obraz, tak je takový v něčem vlastně pořád trošku uslintaný, no, někdy.
1: Akcent. Téma Akcentu je režisér a scenárista Paolo Sorrentino. Ve studiu je s námi filmový kritik a občas ostrý filmový kritik a publicista Ondřej Pavlík a v našem studiu dramaturg Dnu evropského filmu a filmový režisér Šimon Šafránek, který také dokáže být neméně ostrý, ale s přibývajícími lety už přece jenom také trošku ubral. Ale když se podíváme právě na ten samotný výběr, Šimone, na Dnech evropského filmu. A teď se vlastně bavíme o tom, když člověk třeba i nestihne samotné Dny evropského filmu, ale chce si postupně doplňovat filmografii Paola Sorrentina, tak jak na to jít? Chronologicky? A nebo tematicky, to znamená, podívám se na všechny filmy, kde jsou v hlavní roli postavy italské politiky, to znamená, půjdu Božský, Silvia Berlusconiho a Milost, anebo jinak?
2: Já bych šel od srdíčka, no. jako se ti bude líbit plagát, jako třeba. Aha. Nebo...
1: Takže není potřeba zvolit nějakou
2: ne,
1: linku.
2: Myslím si, že ne. Myslím si, že ne, protože vlastně ty filmy mají, jsou v takových jako... ty první tři jsou vlastně mnohem žánrovější a mnohem ucelenější v ději. Že jo, tady nějaká...
1: Tady, aby jsme znovu zmínili, prostě... Přebytečný člověk, Následky lásky a Rodinný přítel.
2: No. A Rodinný přítel i Následky lásky jsou i to první vlastně. Má to tu mafiánskou jako tematiku trochu.
1: Připomeneme, že Paolo Sorrentino je rodák z Neapoli.
2: Ať už vážnou nebo komediální. Pak vlastně přišel ten Il Divo, s kterým dostali velkou cenu v Cannes. To byla vlastně docela jako taky, tam to bouchlo vlastně pro něj poprvé, že s úplně jiným typem filmu, že s tou jako vymezením se v určitý politický, sociální situaci prostě v Itálii, že vzali tady tu jako postavu megaslavnou, kontroverzní, všechno možný. A tam se seznámil se Seanem Pennem, který mu tu cenu dal, protože byl prezident poroty. A natočili spolu This Must Be The Place, Tady to musí být. Což je podle mě film, který mě osobně se hrozně líbí, o takovým jako stárnoucím a la Cure prostě zpěvákovi, který jde řešit svoje kořeny. A zároveň je to ale film, kde podle mě už to přijetí nebylo vůbec jako jednoznačný. No a pak byla prostě velká nádhera, která to všechno změnila. Od té doby vlastně je tam opravdu velký tlak na tu fragmentalizaci a na tu videoklipovost. A já jsem třeba, když mě Cristiano na tu masterclass posílal nějaký klipy z Partenopy.
1: Znovu připomeneme, Střihač
2: Paolo Sorrentino. Střihač Paolo Sorrentino posílal klipy z Partenopy, který chtěl pouštět a ukazovat na tom nějaký příklady. Tak když mi poslal ty jednotlivý klipy, jako pětiminutový, tak to vlastně bylo super. A když se to složí do té dvouhodinový jako cukrový vaty, tak já prostě odcházím, no. A zase dneska opravdu ta Milost je úplně jiný typ filmu. A pak samozřejmě ještě ten seriál Mladý papež, to je taky úplně co jiného.
1: S Judem Lowem v hlavní roli, což je teda opravdu velmi specifická záležitost. Ondřej, teď úplně na závěr, po velké nádheře si myslím, že anebo i po vlastně Božském, tak spoustu lidí se vyloženě těšilo na jakýkoliv nový film Paolo Sorrentina. Pak ale přišly i ty filmy, které z mnoha pohledů jsou slabší. Jak to vlastně máte se Sorrentinem teď? Těšíte se na každý jeho nový film, nebo už trošku máte obavy?
0: No to já mám obavy, jako vždycky vlastně, po těch posledních zkušenostech. No, já si taky myslím, že Božský je jeho nejlepší film, teda podobně jako Šimon, tak to je skvělý, že jsme se shodli. Tam fakt on se dostal úplně hrozně blízko i té politice. Ten film byl silný nejenom proto, že jako byl nějak stylizovaný, jak potom byl typický pro toho Sorrentina, ale zároveň, že prostě dokázal fakt jako koncentrovaně odvyprávět určitý politický kauzy, ale zároveň si udržet určitou ambivalenci v tom, že tam fakt jako u toho Andreotti to nevěděli, jako do jaký míry vlastně on byl zapojený do těch mafiánských všech komplotů, ale asi byl, ale vlastně nebylo to jasný z toho filmu, že taková ambivalence, která fakt fungovala, tak to je něco, co podle mě se mu úplně nepodařilo znovu takhle na to navázat a opravdu to stejně podobně kvalitně jako vystihnout. Takže já možná jenom vlastně mě ještě napadá jedna věc, kterou jsem si tady poznamenal a kterou jsem nezmínil a připadá mi vlastně docela důležitá pro toho Sorrentina obecně, že jednak to je vlastně jako i v ty politický filmy určitá jako nějaký kontrast vůči tomu, co je to jako italský politický film, že tam většinou se hodně křičí, je to takový jako velmi emotivní film s Gianem Mariem Volontem, nebo takový jako podivné vyšetřování Elia Petriho a tak, to jsou 70. a tak, jo, je to prostě už docela dávno. Ale je to nějaká, řekněme, tradice toho italského politického filmu, který třeba jako zkoumá podobný témata jako ten Il Divo Božský, ale dělá to úplně jinak. A ten Tony Servillo je právě takový ten jako herec naopak s tím utlumeným výrazem, většinou takovým stoickým, ten jako nehne tu tváří. A to je fakt jako zajímavý kontrast v tom, jak ty filmy vlastně pracují s tím protagonistou. I to byl ten Božský taky, vlastně ten Andreotti, úplně kamenná tvář. Tak to mi připadá jako něco, co vlastně novýho vnáší ten Sorrentino do toho italského filmu, politického i. A co se vlastně dá najít i v té Milosti. Jo. Tam je vlastně minimum nějakých vyloženě emotivních scén, to jsou ty protagonisti, jsou nějací introverti, fakt jako takový zakuklení do sebe. A tohleto jako si myslím, že opravdu je nějaký jako autorský vklad, který tam je pořád vidět. Otázka je zase přesně, do jaký míry to je jako nějaký opakování, už trošku vyčerpanost, vyšeptalost a do jaký míry to je ještě prostě inovativní. No.
1: Myslím, že celou pestrou paletu Paolo Sorrentina jste dostali v dnešním Akcentu. Ve studiu s námi v Brně byl filmový kritik a publicista Ondřej Pavlík. Moc děkujeme.
0: Taky děkuju.
1: A v našem studiu v Praze potom dramaturg Dnů evropského filmu a filmový režisér Šimon Šafránek. Děkujeme, Šimone.
2: Díky.
1: A ještě bychom také vás rádi pozvali k poslechu vltavské rubriky Četba s hvězdičkou, ve které jsou ještě dostupné povídky Paola Sorrentina, Tony Pagoda a jeho přátelé v podání Jiřího Vyhorálka, vřele doporučuji. Na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu Akcentu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: A já ještě dodávám, že jsme slyšeli reprízu pořadu Akcent z letošního dubna. U příležitosti Dnů evropského filmu jsme si připomněli Paola Sorrentina.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby i v budoucnosti platily letošní ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Podnikatel František Savov má jít na 9 let do vězení za krácení daní a praní špinavých peněz. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Savov také nesmí 10 let vést firmy. Podle obžaloby spolu s dalšími 9 obviněnými připravil stát o víc než 650 milionů korun. Podnikatel, který v Česku v minulosti vlastnil vydavatelství Mladá fronta, k soudu nepřišel. Savov dlouhodobě pobývá ve Velké Británii, kde je tak stíhaný jako uprchlý. Vinu odmítá. Rozsáhlou daňovou kauzu začal soud v Praze řešit loni na podzim. Ukrajinský parlament přijal demisi premiérky Julie Svyrydenkové a tím i celé vlády. Pro její přijetí hlasovalo 258 poslanců, za potřeby jich bylo minimálně 226. Odchod premiérky už v neděli naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po společném setkání zdůraznil nutnost změny politické strategie. Svyrydenkovou podle médií zřejmě vystřídá současný šéf energetické společnosti Naftohaz Serhii Korecký. A počasí. V noci bude oblačno až zataženo, hlavně na západě a jihozápadě Čech postupně ojediněle až polojasno. Občas s deštěm a přeháňkami. Místy bouřky ojediněle silné. Postupně na západě a jihozápadě Čech srážky jen ojediněle. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na horách kolem 12. Zítra v severovýchodní polovině republiky bude především v dopoledních hodinách oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a také bouřkami ojediněle silnými. Jinak bude oblačno až polojasno. Ojediněle odpoledne přechodně, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Ojediněle i intenzivními. Nejvyšší zítřejší teploty 23 až 28 stupňů, na severu kolem 21, maxima na horách kolem 17, na Šumavě až 20 stupňů. Víc zpráv si můžete přečíst na webu irozhlas.cz. A teď už je na programu repríza pořadu Art Café.

0: Art Café.
1: Mým dnešním hostem bych mohl natočit klidně 6-7 pořadů a každý by byl jiný. Jeden by mohl být o její taneční kariéře, která ji dovedla až do New Yorku a Francie, kde se podílela na choreografiích světových celebrit v rámci filmového festivalu v Cannes. Další by mohl být o její herecké dráze, úspěšném seriálu Iveta, tvůrčího tandemu Hřebejk-Kolečko i účinkování v Národním divadle. Třetí pořad bychom mohli zaměřit na Romy, k jejíž národnosti se hrdě hlásí a často neopomene zmínit svou prababičku Elenu Lackovou, která jako první Romka vystudovala Karlovu univerzitu a psala poezii, pohádky, povídky a divadelní hry v romštině. Mohli bychom se bavit o módě, účinkování v soutěžích krásy, influencerství, jídle, cestování. Myslím, že alespoň částečně se některého z těchto témat dnes dotkneme, ale gro našeho rozhovoru by měla být hudba a konkrétně nové album Where Do We Go When The Silence Comes, které je, a to bych rád, aby tady zaznělo hned na úvod, skvělé a patří mezi události na tuzemské hudební scéně letošního roku. Jsem rád, že mým hostem je zpěvačka, všimněte si, že to říkám na prvním místě, herečka, tanečnice Alžběta Ferencová alias Zea. Vítejte na Vltavě.
2: Ahojte, ďakujem za takýto krásny úvod, to som asi nikdy nezažila.
1: Tak to sem rád. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement. Je to skutečne tak, že teď sa zrovna cítite nejvíc ako spivačka?
2: Áno, prevláda to trošku a myslela som si, že tento rok sa budem práve venovať viac oveľa tej hudbe, keďže tie 3 roky predtým som mala skvelé herecké príležitosti, ale osud to zase zariadil tak, že prišli ďalšie skvelé herecké príležitosti. Takže ja to tak, ako keby teraz posledné roky, nechcem povedať, že to je úplne 50 na 50, ale veľmi krásne sa to strieda, ale áno, moje srdce teraz a hlava a všetko patrí hlavne albumu, takže sa áno, momentálne prevažuje ta hudba.
1: Vy o té své všestrannosti často mluvíte a vysvětlujete to tím, že třeba ty reklamní spolupráce hlavně berete proto, abyste mohla dělat hudbu, která je vaše velká láska, ale prostě vás to neuživí. Je to tak?
2: No, ono, ano, akože keby uživí vás to, akože mňa to uživí, asi to nie je úplne niečo horibilné, ale dokážem si s tým zaplatiť nájom a všetko okolo. Skôr ta samotná hudba stojí veľa peniazí.
1: Jasne.
2: Čiže ja vlastne všetko, čo zarobím cez tie spolupráce alebo cez nejaké reklamy, tak vlastne investujem hlavne do tej hudby.
1: Takže kdyby se třeba nějakým zázrakem stalo, že by se z té vaší hudby stal skutečně biznis, že by to bylo úplně nádherně úspěšné, tak byste potom ty všechny svoje další aktivity zredukovala a nechala si hudbu, jsem tam třeba nějaký film, nějaké divadlo, ale hlavně byste dělala tu hudbu?
2: Asi určitě ano. Akože zredukovala by som to na film, na herectvo a hudbu. A no, to by bolo vlastne najlepšie a to by bol úplne sen, aby tá hudba si dokázala na seba zarobiť a ešte vlastne zarobiť si aj potom na to živobytie. Zatiaľ nehovorím, že nie sú mesiace, kedy si zarobí na oboje, ale sú mesiace, kedy musím práve zarobiť inde, aby som to mohla potom ďalej tú hudbu dotovať a posúvať niekam.
1: Vy jste své debutové album Burning Light vydala v roce 2020, tedy v době nastupujícího covidu. Vlastně období, kdy se lidi nemohli potkávat, byly omezené koncerty. Byl to důvod, proč jste na to nové album čekala 6 let? Že jste prostě chtěla tomu debutu dát ještě prostor, aby se dostal k lidem?
2: Určitě, lebo ako hovoríte, vyšel v roku 2020, prvotné svetlo a nejaký záujem sa dostavil až v roku 2021. Okrem teda pesničky Hold Me, ktorá bola titulná a tá mala podľa mňa dosť veľký úspech, zatiaľ asi najväčší zo všetkých mojich pesničiek.
1: Asi 500 000 ľudí na YouTube, to je pekný číslo.
2: Takže, ale keď opomeniem tu ako keby jeden ten single, tak celý ten album začal žiť vlastne až skoro rok po vydaní. A až 2 roky alebo 3, keď potom vznikol seriál Iveta, tak vlastne to začali objavovať aj ľudia a širšia verejnosť, nielen nejakí moji fanúšikovia. Takže áno, ja si aj doteraz myslím, že je ešte veľa ľudí, ktorí ho nepočuli a že ten album si ešte zaslúži stále veľký priestor. Takže ja ako keby na nových koncertoch prepájam ten starý album, stále hrám a pridávam k tomu tie nové veci.
1: Nové veci. Byl nejaký moment, nějaký okamžik, kdy jste si řekla, jdu dělat nové album?
2: No, ono je to také akože vtipné, alebo vtipné. Ja som teda bola presvedčená, že ešte to nechcem robiť. A ja som taký najväčší vnútorný kritik a blázon, ktorý má pocit, že keď nie je všetko perfektné, tak to proste nevíde. A ja som chcela aj ten druhý album robiť s Milanom Andrem, ktorý mi produkoval prvý album.
1: Ja slovensko-kanadský producent. Áno.
2: Ale on sa nachádza momentálne v Kanade, bolo to zložité. A môj priateľ Pauli Garant, ktorého možno niektorí poslucháči poznajú, tak on je tak strašne aktívny, že on za tých 5 rokov vydal 5 albumov. On je vlastne v tomto veľká inšpirácia. On vlastne naozaj pracuje a dokáže vyprodukovať tak veľa hudby, že on už vlastne bol ten človek, ktorý zasiahol a povedal a dosť, už musíš proste všetky tie svoje emócie a myšlienky dať do hudby a ja to teraz urobím za teba. Takže niekedy je dobre, keď ten človek za vás urobí nejaké rozhodnutie, ak mu dôverujete. Takže on to tak ako keby odštartoval a povedal, ideme na Tenerife a začneš proste písať album.
1: Jak jste řekla, to první album produkoval, nebo vlastně jste ho stvořila s Milanem André Boronelem. Teď ta novinka je ale v jiné sestavě. Vy jste to album stvořila s Matějem Soukupem alias Under My Pillow a Štěpánem Urbanem. Kdo vás propojil s touhle dvojicí velmi mladých muzikantů?
2: No právě Pauli. Lebo vlastně Pauli objavil Matěja Soukupa v jedné soutěži a také remixové a odvtedy Mati s nami vlastne mu už produkoval dva albumy, spolu tiež aj s Milanom. A Štepán sa stal súčasťou vlastne Pauliho a mojej kapely. A Štepán sám o sebe je úžasný spevák a proste potreboval chvíľu mať nejaký možno priestor na práve to zarobenie peniazy, takže s nami hrával. A tam my so Štepánom sme prišli na to, že máme veľmi podobný vkus a hudobný a rozumieme si. Tak vlastne Pauli, hovorím, za všetkým týmto začiatkoch je vlastne Pauli, že on povedal, že mám vedľa seba týchto dvoch úžasných ľudí a že by som tomu mala dať šancu.
1: Jak sa říká, za vším hledej ženu, tak ve vašem prípade
2: za vším hledej Pauliho.
1: Jak no, som tak, áno, pardon.
2: Nie, áno, je to tak, akože v niektorých tých hudobných veciach, chvála Bohu, že ho mám. Mne by to trvalo dlhšie.
1: Jak som tak vytušil, tak první píseň z toho alba byla Tenerife Sea.
2: Je tak.
1: Tu si teďka zahrajeme a jestli jsem to pochopil správně, je to taková intimní výpověď o vnitřním klidu, návratu k sobě a momentu ticha místo útěku. Ono to nové album není koncepční, jako třeba ten debut. Nicméně to téma, řekněme, nějakého ticha, útěku, klidu, se v tom albu docela objevuje často.
2: Mm-hmm. Ano. Áno, ja som vlastne napísala tie songy veľmi samostatne a v rôznych obdobiach a chvíľku som potom premýšľala, ako to spojiť, ja milujem konceptuálne veci, až som vlastne dospela k tomu, že koncept tohto albumu je, že nemá koncept, pretože...
1: A to je taký koncept.
2: Presne, no, vlastne, koniec koncov, lebo to vzniklo v určitých obdobiach môjho života a ja som chcela, aby to tam bolo. Zároveň ja mám také dosť pravidlo, ktoré sa zatiaľ dodržiava a to je to, že ak robím takéto projekty, tak ja nemám moc proces toho, že by som si selektovala veci, ktoré na album idú a ktoré nie. Ja tam ako keby, ja vlastne pripravujem 8 vecí, ktoré na album pôjdu a ktoré vzniknú a nechce sa mi ich ako keby meniť a nahrádzať. Ja v tom cítim tú realitu toho, že takto to vzniklo a tam to chcem. Že neurobila som 13 vecí a dám na album iba 8. Takže preto neboli úplne konceptuálne rovnaké, ale koniec koncov si myslím, že vlastne ten môj hlas to asi nakoniec tak prepája, že to snad sedí a funguje to. Ale vy ste to počúval, tak ako cudzie ucho. Ja už to mám tak napočúvané, že mi to teraz vlastne fakt všetko sedí a zapadá do seba.
1: Jak to sedí a zapadá do sebe, teď koniec koncov môžu posúdiť i posluchači, pretože si zahrajeme práve zmiňovanú píseň Tenerife Sea.

0: Ještě chvíli v Art Café zůstává hostem Zea. Já jsem v úvodu říkal, že hrajete v Národním divadle ve hře Mephisto, ale musím se opravit, protože vy jste měli včera derniéru.
1: Ano. Ano, a preto som tu a je dobré, že ma nevidíte, lebo som spala iba 3 hodiny.
0: No, ja som sa na to chtěl zeptat, jak tá derniéra probiehla.
1: Bolo to krásne, pre mňa to bolo fakt veľmi silné, pre mňa opera a Mephisto je jeden z najsilnejších momentov umeleckého života, pretože som nikdy nehrala divadlo a hneď moje prvé bolo na najväčších doskách, akých mohlo byť.
0: A pomierne veľká role Juliety.
1: Áno. Takže
0: exotické tanečnice. Takže i ten tanec jste tam využívá.
1: Áno, aj spev, potom tam spievam po nemecky, keby ste chceli vedieť. Takže áno, bola to derniera a bola to krásna skúsenosť. A snáď možno ešte niekedy príde v budúcnosti nejaká.
0: Objavila sa už nejaká zmínka?
1: Tak divadlo, akože ja som si ho tak vymanifestovala. že som strašne chcela hrať a ďalej sa posúvať v tom divadle a vlastne medzi tým prišiel Viktor Tauš a Human Zoo a to je úplne diametrálne odlišná vec od vlastne činohry Mephista a to ma posúva úplne zase inými smermi. Objavujem niečo, čo by som v živote tiež nevedela, že v sebe mám a odporúčam. Human Zoo je niečo veľmi nekonvenčné, emočne, hudobné, je to vlastne gospelová anarchia, tak sa to volá. A
0: spieva sa tam Nová spirála.
1: Áno. A spieva sa tam, tancuje sa tam, robil to Roman Holý, Viktor Tauš. A, takže to je divadlo, ktoré teraz mám.
0: A tam je vaše role jaká?
1: Moje role je role nadpozemskej bytosti, aniela a robota a toreadora v jednom. Takže čo vám k tomu mám povedať? Musíte to vidieť. Niekoho, kto drží ochrannú ruku nad všetkými ľuďmi, ktorí v tej Novej spirále sú.
0: A co ještě nějaké další herecké plány? Vy máte za sebou, samozřejmě jsme to zmiňovali, i nějaké filmy, seriály a tak dále.
1: Tento rok mám právě 3 filmové výzvy, takže se velmi těším. Jedna je právě slovenská, čo ma velmi těší, lebo já jsem na Slovensku dlouho netočila, skôr v Čechách. A dve sú vlastne české ponuky. Jedna je taká menšia postava, ale na ňu sa veľmi teším. Potom je to celý večerný film a celovečerný slovenský film. Takže to príde všetko asi v lete.
0: Podľa čoho si vybíráte role?
1: Úplne pravdivo. Mm-hmm. Ono je to asi tak, ako som vám na začiatku aj povedala. Každá nejaká artovejšia vec asi musí vyvážiť hod. Či chcem, či nechcem niekedy možno nejakou komerčnejšou vecou, ktorá možno nie je úplne to, čo by som akože že nejaká vysnívaná šialene rola, ale je to úplne vlastne v pohode a to sa dosť odráža na tom, prečo si to tak vyberám. A ten princíp a dôvod je veľmi jednoduchý a to sú naozaj v niektorých prípadoch vlastne financie, že musíte vedieť financovať práve tú hudbu alebo tie projekty, tance, klipy. Takže to je dosť také rozhodujúce a snažím sa to veľmi vyvažovať. A potom veľmi dôležitý herecký moment, čo vyvažujem, je, aby sa vyvážila tá romská etnicita, aby sa niekde vlastne vôbec nezmieňovala, pretože to nie je dôležité, aby to bola čisto postava, na ktorú ma chcú.
0: Takže aby Rómku hrála proste Rómka.
1: Áno, alebo aby hrála postavu žena a nemusí sa definovať, či je Rómka alebo nie.
0: Musím ocenit, že se mi hodně líbí, jak otevřeně mluvíte o penězích. Že vlastně neváháte přiznat i konkrétní částky, třeba kolik stojí videoklip. Mm. Že to je vlastně docela drahá legrace. No. 250 000 třeba stojí taková.
1: Tak ano, to jsou taky ty základnější. Akože ano, můžete si natočit v dnešní době i za 50 000, za 100, ale ak naozaj to chcete trošku něco kvalitnější a zaplatit lidi, čo je moje pravidlo, že já se snažím, aby pro mě fakt nikdy v životě nikdo úplně nepracoval zadarmo. A snažím se vždy aspoň něco a nájsť nejakú cestu, takže áno, teraz sa napríklad pripravuje klip, kde si myslím, že ten budget je okolo 300 000 a to už nie je potom jednoduchá vec, ale ja to robím práve preto, aby som tým ľuďom mohla dať niečo, čo zase ja milujem, takže je to vyvážené.
0: Ten nový klip bude na jakou píseň?
1: Bude to na píseň Fire.
0: Mm-hmm. To se hodí, protože tu si zahrajeme nakonec. K tomu novému albu vznikly 2 videoklipy.
1: Ano.
0: Já jsem se na ně podíval, viděl jsem i ty z toho minulého alba. Co mě zaujalo, že ač jste herečka, tak ty klipy jsou vlastně pocitové, že tam není žádný herecký příběh.
1: No a to právě máte super mostíky k tomu, že právě v tom Fire bychom se velmi chceli už odrazit týmto smerom. Chcela by som si tam fakt zahrať v tom klipe. Takže, ale áno, ono niekedy bolo, strašne sa chcelo to vymýšľať, ale prišlo to prirodzene. Či to ten riff si, čo by som tam vlastne hrala? Bolo to veľmi ťažké nejak rozklúčovať a zároveň sa vraceme k tomu, tie financie boli obmedzené a na to, čo zvládla táto slečna, ktorá je veľmi šikovná, tak je to podľa mňa veľmi krásny klip. A vlastne ho mám strašne rada, iba vám musím povedať, že si ten klip musíte pozrieť, pretože sme 3 dni hľadali jeden strom na Tenerife. 3 dni, až sme ho našli na sopke. A
0: skutečne perfekcionizmus.
1: Takže áno, ten herecký klip dúfam, že sa podarí a malo by to byť práve na tento song Fire.
0: Možná to jméno, které jste nezmínila, bylo Viktoria, já to asi neřeknu.
1: Je to ťažké, že?
0: Valcuniak,
1: ano.
0: Zhruba, tak nějak. Ano. Snad ano. Jsem úplně slečnu neskomolil. Vím, že dělala i 2 videoklipy vlastně na ty první dva...
1: Ano.
0: Ty první 2 videoklipy. Ano. A ona je i spoluautorkou celého vizuálu
1: ano.
0: toho alba.
1: Ano, já jsem se vlastně takto, já ji milujem, to je mladá slečna, která pracuje pro tuto české magazíny Fashion a je velmi šikovná a má strašně krásné oko a je to velmi dobrý člověk a přesně jsem si povedala, že chcem s ňou robiť celou vizualitu, takže ona mala pod palcom aj to, ako bude vyzerať cover albumu a všetko.
0: Záverečná píseň Fire je o autentické ženskosti, vnitřní síle a sebepoznání. Trefal jsem to.
1: Ano. Je to vlastně velmi... Ten text v Fire nie je možno až tak hlbavý jako v iných veciach, ale zas hovorí jednu důležitou vec a to je v refréne I don't have to compromise. Že teda nemusím robiť tie kompromisy, keď nechcem v niečom niekedy a postaviť sa ako žena sama za seba.
0: Tak to bylo Art Café se zpěvačkou Alžbetou Ferencovou alias Zeou. Příště, až se potkáme, tak probereme filmy, seriály a možná potom v budoucnu i třeba jídlo, módu, influencing a další vaše bezbřehé aktivity. Moc děkuju, že jste byla hostem a ať se vám daří.
1: Já děkujem velmi pěkně a pozdravujem všetkých poslucháčů.
0: A příjemný zbytek večera vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement a tady je poslední ukázka z desky Where Do We Go When The Silence Comes, píseň Fire.

0: Tak to byla pro dnešek poslední ukázka z nového alba zpěvačky a herečky Zeji. O albu byla řeč v dnešní repríze Art Café a křest alba proběhne 21. srpna a Zeja ho pokřtí v Lanově vile v Praze. A o čem bude Art Café zítra? Publicistka Jana Kománková se ve své nové knize vydala po stopách české diaspory v německé metropoli. Publikace Češi v Berlíně, život za hranicí, zavede čtenáře do diplomatických sídel i do polorozbořených skvotů. Nabízí mnohdy fascinující osoby a příběhy. Berlínem prošli Jaroslav Rudiš, Dagmar Pecková, Šimon Šafránek, Libuše Jarcoviáková, Anna Vaverková, Luciáš Svoboda a také Franz Kafka. No a Jana Kománková svou knihu osobně představila v Art Café společně se spisovatelem Petrem Borkovcem loni v říjnu. Pokud jste neslyšeli, příležitost máte zítra na Vltavě, opět v Art Café krátce po 17. hodině. Teď máme minutu po 18. Martina Kolajová mám od mikrofonu Vltavy přeje hezký podvečer. Ten bude v následující půlhodince hudební. Čeká nás repríza půlhodinky, jazzové půlhodinky Ondřeje Konráda.
1: Jazzový podvečer. Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád. Před týdnem jsme se zastavili u některých snímků, bohužel v říjnu zemřelého bubeníka Jacka D. Johnetta. Tentokrát to bude ohlédnutí za jeho nástrojovým kolegou, který také bohužel vloni zemřel, Alem Fosterem, a to snímky, které byly pořízeny jen 4 měsíce před jeho smrtí, a to ve velmi exkluzivní a přitom zároveň narozeninové sestavě.

Mohli jsme obdivovat nejen Fosterovu dynamickou a spoluhráče neustále k novým podnětům vybízející hru, ale také jeho vynalézavé solo na takzvané tomtomy, čili kotle bicí soupravy. Al Foster slavil víc než 10 let pravidelně své narozeniny v newyorském klubu Smoke. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. Šlo o 2 koncerty, které se konaly 18. a 19. ledna a účastnili se opět exkluzivní hosté. Jako už po mnohakáté Chris Potter, tenor saxofonista, případně soprán saxofonista, který ostatně s Al Fosterem nahrává a na jeho deskách působí celá desetiletí. Na kontrabas Doug Weiss a za piano si nesedl nikdo jiný než Brad Meldau. Slyšeli jsme Amsterdam Blues, které napsal Chris Potter, a ta další skladba z alba Live at Smoke má název Simon's Dance, čili Simonin tanec, a autorem není nikdo jiný než sám kapelník Al Foster.

Slyšeli jsme Simon Dance a la Fostra, bubeníka známého především ze sestav Milesa Davise 70. a 80. let. Tentokrát byli jeho spoluhráči Joe Martin na kontrabas, Brad Meldau na piano a Chris Potter na tenor saxofon. Skladba Simon's Dance ovšem pochází z jiného Fosterova alba Inspirations and Dedications, vydaného v roce 2019. Tentokrát šlo o kvintet, to znamená, že vyjma Ala Fostera, tu hraje na basu Doug Weiss, na piano Adam Birnbaum, na trumpetu Jeremy Pelt a na saxofony Diana Stephens. A jde o záležitost krajině přitažlivou, jeden z nejpěknějších standardů moderní éry, který napsal v 60. letech Herbie Hancock, Cantaloupe Island. No a já se těším za týden opět naslyšenou.

0: Čas, který je u nás na Vltavě každodenně vyhrazen pro jazzovou půlhodinku, právě vypršel a nás už za chvíli čeká četba na pokračování. Jediná noc změnila svět a záhadný nebeský úkaz připravil většinu lidstva o zrak. Civilizace se během několika hodin hroutí a z ulic mizí řád i bezpečí. Jenže to nejhorší teprve přichází. Svobodu získávají trifidi, záhadné, inteligentní a smrtelně nebezpečné rostliny, které už člověk nedokáže udržet pod kontrolou. Nenechte si ujít naši rozhlasovou četbu na pokračování z románu Johna Wyndhama Den trifidů. Tato četba je mimo jiné také vltavskou vzpomínkou na ostravského herce Norberta Lichého a jeho charismatický hlas. Díky němuž se naše četba z Wyndhamova románu stala velmi oceňovanou a vyhledávanou. Další v pořadí šestá část už za okamžik.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
3: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
2: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
3: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
2: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Četba na pokračování.
0: Nejen napínavým příběhem o boji o přežití, ale také mrazivou úvahou o křehkosti civilizace, lidské odpovědnosti a hranicích vědeckého pokroku je legendární sci-fi román Johna Wyndhama Den trifidů. My ho na Vltavě uvádíme v podobě 15-dílné četby na pokračování a dnes a právě teď pro vás máme část šestou, čte Norbert Lichý.

Když jsem se probudil, hodiny ukazovaly téměř 7. Josel jsem zastihl u pánve nad petrolejovým vařičem. Chovala se s jistotou a klidem, které v ničem nepřipomínaly vyděšené děvče z minulé noci. Bohužel máme jen kondenzované mléko. Lednička nefunguje. Ale všechno ostatní je, jak má být, řekla. Chvíli jsem ani nemohl uvěřit, že tato účelně oblečená dívka je totožná s plesovým přeludem z včerejšího večera. Rozhodla se pro temně modrý lyžařský oblek s bílými ponožkami, ohrnutými přes pevné vysoké boty. Namísto nešikovné kudly, kterou jsem jí včera vybral já, měla na tmavém opasku připjat pěkně vypracovaný lovecký tesák. Taky jsem mohl myslet trochu dopředu. Dvouřaďák není zrovna nejvhodnější pro fušku, co máme před sebou. Mohl ses obléct líp, přisvědčila s kritickým pohledem na mé pomačkané šaty. To světlo, co jsme včera viděli, přicházelo z věže univerzity. Jsem si tím skoro jistá. Vešel jsem do její ložnice a podíval se ve směru líhy, kterou jsem vylípal do okenního rámu. Ukazovala přímo k věži. A ještě něčeho jsem si všiml. Ze stožáru na věži vlály 2 vlajky. Jedna mohla zůstat vztyčena náhodou.

0: ale dvě byly nepochybně záměrným signálem. Při snídaní jsme se dohodli, že náš plánovaný program zatím odložíme a nejprve prozkoumáme, kdo se to usídlil ve věži. Projížděli jsme ulicemi bez větších obtíží a zanedlouho jsme zahnuli do Store Street, na jejímž druhém konci se proti nám styčila věž univerzity. Ale vlnil se tam taky neprávě zanedbatelný dav. Přibrzdi, řekla Josela. Strhl jsem prudce vůz do Gower Street, ujel ještě nějakých 50 metrů a zastavil. Trochu to tady znám. Za těmi domy je zahrada. Odtamtud dobře uvidíme, aniž bychom se do toho zapletli. Vystoupili jsme z auta a začali s nadějí nahlížet do suterénních vchodů. Ve třetím jsme našli otevřené dveře. Chodba procházející domem vedla přímo do společné zahrady. Větší část byla na úrovni suterénu a tudíž níže než okolní ulice, ale na vzdálenější straně, přilehlé k budově univerzity, se zdvíhala terasovitě vzhůru. Od ulice jí oddělovala vysoká železná vrata a nízká zídka, za níž jsme se přikrčili. Podařilo se nám najít menší vyvýšeninu, která nám umožnila dobrý výhled přes hlavy davu na vrata. Skrze mříže hovořil ve mlouvavě jakýsi muž v placaté čepici, ale reakce druhého muže stojícího za vraty se stávaly výlučně z odmítavého vrtění hlavy. Výmluvný muž se nyní otočil, takže jsme si ho mohli prohlédnout z profilu. Měl přímý úzký nos, poněkud kostnaté rysy a hádal se mu kolem 30. Jak se debata skrze mřížový vrat rozvíjela, aniž k něčemu vedla, nabýval jeho hlas na síle a důrazu. Nicméně na toho druhého to nijak viditelně nepůsobilo. Nebylo pochyb, že muž za vraty vidí. Za ním stál hlouček tří dalších mužů. Stejně jako jejich mluvčí pohlíželi na dav a jeho řečníka s bedlivou pozorností. Chlápek na naší straně se dostal do varu.
1: Tihle tady mají stejný právo na život jako vy. Nebo snad ne, sakra. Jejich vina to není, že jsou slepí. To není ničí vina. Ale vaše vina bude, jestli je necháte chcípnout hlady.
0: Jeho projev byl podivuhodnou směsicí hrubosti a vzdělání, takže ho bylo těžko někam zařadit. Jakoby mu nebyla zcela vlastní ani jedna z těchto poloh.
1: Dělám pro něco můžu, ale pro boha jsem na to docela sám a jich jsou tisíce. Vy byste jim taky mohli schánět jídlo, ale co děláte vy? Co pro ně vůbec děláte, hovno?
0: S opovržením si odplivl a zvedl v řečnickém gestu dlouhou paži.
1: Támhle?
0: Napřáhl ruku zahrnuje do toho pohybu celý Londýn.
1: Támhle čekají tisíce nešťastníků, až jim někdo ukáže, kde si vzít jídlo. Pro boha všemohoucího, co pak nejste lidi?
0: Muž na druhé straně vrat, co si řekl, ale z našeho místa jsme mu nerozuměli.
1: Jak dlouho?
0: Křičel muž na naší straně.
1: Jak mám sakra vědět, jak dlouho ještě jídlo vydrží? Já vím jenom to, že když takový parchanti, jako jste vy, nepotáhnou s náma a nepíchnou nám, moc živých nezbude, až konečně přijdou a začnou dávat tenhle velemaglajs do figury.
0: Zmlkl a metal chvíli očima blesky na svého odpůrce.
1: Já vím, co zatím vězí. Vy totiž máte strach. Bojíte se schánět jim jídlo. Čím víc toho snědí, tím míň zůstane pro tu vaši sebranku.
0: Ani tentokrát jsme nerozuměli odpovědi toho druhého. Ale ať řekl cokoliv, řečníka to nikterak neuspokojilo. Okamžik mlčky zachmuřeně zíral skrze mříže, potom z nenadání blesku rychle prostrčil ruku mřížemi a popadl muže na druhé straně za paži. Prudce jí protáhl mříží a skroutil. Volnou rukou pak hrábl po nejbližším slepci.
1: Pevně ho drž, kamaráde,
0: řekl a v zápětí skočil k hlavnímu uzávěru vrat. Muž za vraty se vzpamatoval z prvního překvapení. Zády k mřížím snažil se divoce vyprostit s pomocí volné ruky. Náhodou přitom udeřil slepce do obličeje. Ten vykřikl, ale sevřel ho ještě pevněji. Vůdce davu se zatím pokoušel uvolnit uzávěr vrat. V tom práskla puška. Kulka pleskla o mřížový, odrazila se od něj a zarila se do zdi budovy. Vůdce se nerozhodně zarazil. Za jeho zády se zdvihla vlna nadávek a jeden, dva zděšené výkřiky. Zástup se navalil dopředu a zase zpátky,

0: jako by v nejistotě zda vzít do zaječích nebo na vrata zaútočit. Rozhodli za ně ti na dvoze. Spatřil jsem, jak si nějaký mladě vyhlížející muž nasazuje cosi pod rameno a jakmile se ozval štěkot samopalu, strhl jsem Josselu k zemi. Bylo zřejmé, že střelba jde úmyslně vysoko, nicméně její rachot a hvízdání odražených střel nahánělo strach. Jedna krátká dávka všechno urovnala. Zástup se rozpadl, slepci prchali do bezpečí. Jejich vůdce se ještě krátce zastavil, aby zařval něco nesrozumitelných slov, ale pak se dal také na útěk. Běžel po Malic Street vzhůru a cestou se všemožně snažil znovu sjednotit své rozprášené druhy. Usedl jsem na zem a pohlédl na Josselu.
1: Měl pravdu,
0: řekla.
1: Víš přece, že měl pravdu, viď? Ano, měl. A přesto se strašně mýlil. Neexistují žádní oni, kteří by přišli a dali tenhle velemaglajs do figury. Tím jsem si už naprosto jistý. Nikdo to nedá do pořádku. Mohli bychom dělat, co říká. Mohli bychom některým, i když jen některým z nich, obstarávat jídlo. Mohli bychom to dělat několik dní, snad i několik týdnů, ale co potom? Připadá mi to hrozné. Tak necitelné. Poctivě vzato, volba je docela prostá. Buď začneme zachraňovat všechno, co se z toho vraku zachránit dá, včetně nás samých, anebo se obětujeme alespoň částečnému prodloužení života ostatních. A i kdybychom jich pár mohli zachránit, které si vybereme? Vidím, že ses už rozhodl.
0: Těžko posoudit, zda to byl, či nebyl nádech nelibosti, co zaznělo z jejího hlasu.
1: Moje milá, mně se to nezamlouvá o nic víc než tobě. Předložil jsem ti naše alternativy bez všech příkras. Ti lidé za vraty si zřejmě umínili přežít za každou cenu.
0: Zaryla prsty do země a dívala se, jak se jí z hrsti sype hlína.
1: Řekla bych, že máš pravdu. Ale moc se mi to nelíbí. S rozhodováním podle toho, co se nám líbí nebo nelíbí, je definitivně konec.
0: Přelezl jsem zítku a pomohl Josselle na druhé straně dolů. Muž za vraty nám otevřel a vpustil nás dovnitř. Kolik je vás? Zeptal se. Jenom my dva. Tak pojďte se mnou, vyhledáme plukovníka. Boubelatý muž těsně kolem padesátky seděl za stolem, po kterém bylo v úhledných hromádkách s matematickou přesností rozloženo množství papírů. Když jsme vešli, změřil si nás každého zvlášť dlouhým upřeným pohledem, trvajícím o něco déle, než bylo zapotřebí. Vaše jména, prosím? Adresy? Obávám se, že vám za současné situace moc platné nebudou. Zamomlal cosi o systému, organizaci a příbuzných a zapsal si je. Následoval věk, povolání a všechno ostatní. Potřebujeme schopné lidi. Pan Beadley vám řekne, co je zapotřebí. Michael Beadley byl pravým opakem plukovníka. Byl hubený, vysoký, ramenatý a mírně přihrbený. Soudě podle vzezření nespal celou noc. Nicméně nás srdečně přivítal a hned představoval mladou ženu, která si znovu zaznamenala naše jména.
1: Sandra Telmontová je náš profesionální pamětník. Jejím chlebem bylo odjakživa psaní kronik, takže její přítomnost mezi námi považujeme za zvláštní prozíravý zásah prozřetelnosti.
0: Sandra kývla na pozdrav.
1: Prozatím je nás tu kolem 35. 28 vidí. Zbytek tvoří jejich manželky nebo manželé a taky dvě nebo tři děti. Nevidomé. V tomto okamžiku je naším hlavním cílem urychlený přesun z města někam do bezpečí. Mělo by k tomu dojít někdy během zítřka. Budeme-li do té doby připraveni?
0: Pověděl jsem mu o našem stationu.
1: Zásoby jsme si chtěli opatřit dneska odpoledne. Kromě spousty trifidích zbraní nemáme ještě skoro nic.
0: Sandra se pousmála a Bíli tázavě zvedl obočí.
1: Jako prvořadá potřeba mi to připadá trochu zvláštní.
0: Vysvětlil jsem mu naše důvody, ale nějak zvlášť to na něj nezapůsobilo. Jen pokrčil rameny a pokračoval.
1: Chcete-li

0: potravin, kuchyňského nádobí a nějakého ložního prádla.
1: Pokud jde o potraviny, zaměřte se na nejvyšší výživnou hodnotu a co nejmenší objem. Chci říct, že i kdyby snad byly kukuřičné vločky tou největší vášní vašeho života, uděláte líp, když na ně zapomenete. Radím vám, abyste se drželi skladišť a obchodních domů.
0: Vzal mi seznam z ruky a načmáral na ně 2 nebo 3 adresy.
1: Co se týče potravin, hlavním předmětem vašeho zájmu budou konzervy a pevné obaly. Nedejte se například zlákat pytli mouky nebo cukru. Tyhle věci má na starost jiná parta. Snažte se udělat do tmy co nejvíc. Kolem 10. večer se tady bude konat společná schůze. Máte pistoli?
2: Na to jsem ještě nepomyslel.
0: Vytáhl ze stolní zásuvky 2 pistole a přistrčil je k nám.
1: Pro všechny případy. Docela stačí, když vypálíte do vzduchu. Přeju dobrou kořist.

Nákladák, který nám padl do oka, se ukázal k nepotřebě, neboť byl plný dřevěných beden, příliš těžkých, než abychom je mohli sami vyložit. S dalším jsme měli větší štěstí. Byla to z brusu nová prázdná pětitunka. Přesedli jsme si a ponechali station jeho osudu. Na první adrese byly rolety skladu spuštěné, ale tlakem páčidla ze sousedního obchodu se dali snadno přesvědčit, aby lehce vyjeli nahoru. Uvnitř jsme učinili znamenitý objev. U nakládací rampy stála přistavena 3 nákladní auta. Jedno z nich bylo plně naložené bednami masových konzerv. Rozhodli jsme se, že pro tento nákladák se vrátíme později a s naším prázdným jsme odjeli do dalších skladů pro balíky prostěradel, přikrývek, prošívaných dek a řinčivou všeho chuť hrnců, pánví, rendlíků a konvic. Pak jsme zajeli do prvního skladiště pro naložený nákladák a zavezli obě auta zvolna a bez problémů do univerzity. Zaparkovali jsme na předním dvoře a vyrazili za další kořistí. Kolem 6:30 jsme se vrátili podruhé s dalším párem důkladně naložených nákladáků a s pocitem užitečně naplněného dne. Z budovy se vynořil Michael Beadley, aby si prohlédl náš příspěvek. Všechno schválil až na tucet bedínek, které jsem přidal ke svému druhému nákladáku. Co to je? Trifidí pušky a střelivo. Zamyšleně si mě prohlédl. Bylo mi jasné, že má posedlost trifidy mne u něho staví do poněkud pochybného světla. Viděl v tom patrně zaujatost u člověka mého povolání docela pochopitelnou, nicméně zhoršenou v důsledku nedávného uštknutí a v duchu uvažoval, zda by tato obsese nemohla zahrnovat ještě nějaké další, nejiž tak neškodné projevy. Poslyšte, přivezli jsme 4 plně naložená auta. Chci od vás jen, abyste mi v jednom z nich poskytli místo pro těchhle pár bedníček. Jestli ovšem myslíte, že tolik místa nevyšetříme, dojdu sehnat nějaký přívěs nebo ještě jeden nákladák. Ne, jen je nechte, kde jsou. Moc místa stejně nezaberou, rozhodl. Vešli jsme s Josselou do budovy a vypili trochu čaje v improvizované jídelně. Myslíš si, že mi ti trifidi straší ve věži? Řekla bych, že na to brzy přijde sám. Divím se, že je zatím ještě nikdo jiný neviděl. Tihle lidé se drželi pouze v centru města. My jsme dneska taky žádného neviděli. Mohou se vydat až sem? Těžko říct. Někteří tady možná zabloudí. Jak se asi uvolnili? Když začnou loncovat kůlem a nestratí výdrž, obvykle se jim to podaří. Na farmách utíkali zpravidla tak, že se napřeli proti jedné části plotu a tlačili na ní, dokud nepovolila. A to jste nemohli stavět pevnější ploty? Mohli. Ale nechtěli jsme je mít natrvalo na stejném místě. Ostatně trifidi to nedělali tak často a většinou se dostali jen z jednoho pole na druhé, takže stačilo zahnat

0: o kus dál a plot znovu vstyčit. Pochybuji, že by sem nějaký zabrousil úmyslně. Z trifidího hlediska musí být město něco jako poušť. Patrně se budou snažit dostat se spíš do volné krajiny. Střílela si už někdy z trifidí pušky? Josela zavrtila hlavou. Napadlo mě, že bych tě mohl trochu zacvičit. Vzali jsme 2 trifidí pušky a odešli do parku na blízkém Russell Square. Dobrou půl hodinu jsme odstřelovali nejvyšší vrcholky příhodných křovisek, když se k nám po trávníku přiloudala mladá žena a zamířila na nás malý fotoaparát.
1: Vy jste co? Od novin?
0: Vyzvídala Josela.
1: Vlastně ano,
0: řekla mladá žena.
1: Alespoň prozatím pořizují něco jako oficiální kroniku událostí. Elspeth Kerryová.
2: V tomhle vidím prsty našeho pořádku milovného plukovníka.
1: Máte pravdu,
0: přisvědčila. Pak najednou ožila.
1: A vy jste, slečna, Plejtnová. Často jsem si říkala, jak asi...
3: Poslyšte,
0: přerušila jí Josela.
1: Což pak zrovna moje pověst musí být jedinou věcí, která se v tomhle rozvráceném světě drží zuby nechty. Neměli bychom na to zapomenout.
0: Řekla zamýšleně slečna Kerryová.
1: Takže, co to pořád máte s těmi trifidy?
0: Řekli jsme jí to.
1: Všichni si myslí,
0: dodala Josela,
1: že je buď panikář nebo pošuk.
0: Slečna Kerryová zvažovala, ke které variantě se má přiklonit. Její obličej byl spíše zajímavý než hezký a její pleť určitě chytala barvu pod silnějším sluncem, než bylo naše. Oči měla poctivé, bystré a tmavě hnědé.
1: A jste?
0: Zeptala se.
2: Víte, myslím si, že když se vymknou z ruky, dokážou nadělat dost nepříjemností, abychom je museli brát vážně.
1: To rozhodně. Viděla jsem místa, kde se lidem vymkli z ruky. Vypadá to pak škaredě. Ale v Anglii neumím si to dost dobře představit. Nebude nás tolik, abychom je zastavili.
0: Chtěla-li na to něco odpovědět, překazil jí to řev motoru nad našimi hlavami. Obrátili jsme oči vzhůru a spatřili, jak se k nám od střechy Britského muzea snáší helikoptéra.
1: To bude Ivan,
0: vysvětlila slečna Kerryová.
1: Říkal, že se mu snad podaří jednu sehnat. Musím si jít zmáčknout, jak přistává.
0: A odběhla po trávníku pryč. Když motor helikoptéry zmlkl, zdálo se ticho hlubší než dříve.
1: Pořád tomu nemůžu věřit. Snažím se, ale nejde mi to. Všechno přece nemůže jen tak končit. Končit. Končit. Je to určitě nějaký zlý sen. Zítra bude tenhle park zase plný rámusu. Po ulicích kolem budou rachotit červené autobusy. Chodníky budou plné hemžících se davů. Semafory budou zase blikat. Takhle svět přece nekončí. Nemůže.
0: Cítil jsem v podstatě totéž. Domy, stromy, nesmyslně honosné hotely na protější straně náměstí, to všechno vypadalo až příliš normálně. Až příliš připraveno pro oživující dotek. A přesto
1: mám dojem, že kdyby dinosauři byli schopni myslet, mysleli by si svého času zhruba totéž, co my. Čas od času se to prostě stává. Chápeš? Ale proč zrovna nám?
2: Řekl bych, že je to prostě slepá náhoda.
1: Náhoda, že se to stalo, nebo náhoda, že se to stalo zrovna nám? Že se to stalo nám. Jednou k tomu nějak dojít muselo. Nebylo by přirozené, aby jeden druh tvorstva převládal natrvalo.
2: Nechápu proč.
1: To je, Věru, zapeklitá otázka.
2: Ale nevyhneš se závěru, že život musí být dynamický, nikdy ne statický. Tak či onak vždycky musí dojít ke změně. Všechno má svůj začátek a konec. Ale protýkám, že podle mého k tomu tentokrát nedošlo. I když jsme měli zatraceně na mále.
1: Tak tady nemyslíš, že je to naprostý konec nás lidí?
2: Mohl by to být konec, ale ne, nemyslím. Tentokrát ještě ne.
0: Stále to mohl být náš konec. Nepochyboval jsem o tom ani v nejmenším.
1: Nejotřesnější na tom je, jak hladce jsme přišli o svět, který nám připadal tak bezpečný a zaručený.
0: Měla 100% pravdu. Jádrem šoku se jevila právě ta prostota celé katastrofy. Uprostřed důvěrně známého světa člověk snadno zapomíná na všechny síly, které tento svět udržují v rovnováze, a jeho jistotu považuje za něco samozřejmého.
1: Bude to podivný svět, to, co z něho zbude. Pochybuju, že se nám v něm bude líbit.
0: Řekla přemýšlivě Josela. Přišlo mi to trochu absurdní. Jako kdybychom mohli namítat, že se nám nelíbí myšlenka na smrt či na zrození.

0: Tak to byla další v pořadí šestá část 15-dílné četby na pokračování z klasického sci-fi románu Johna Windhama Den Trifidů. Přestože je to román, který vznikl před 75 lety svou naléhavostí a také vizí světa po katastrofě, nepřestával fascinovat čtenáře a ani posluchače. Z překladu Jaroslava Kořána četbu připravila Eva Lenartová, natočili ji režisér Tomáš Soldán a my četbu na pokračování z Windhamova románu Den Trifidů posloucháme v podání herce Norberta Lichého. A k napínavému příběhu o světě po katastrofě, kde největší hrozba číhá na každém kroku, se vrátíme zase zítra. Poslouchejte další díl v pořadí už sedmý, ten zítřejší bude mít podtitul Svět mění pravidla. A dnes večer, milí posluchači, a to přesně za hodinu, vás pozveme k rozhlasové hře. A čeká nás černá komedie, ve které se vražda plánuje stejně chladnokrevně jako výměna staré ledničky. Čeká nás rozhlasové zpracování kultovní klasiky americké coolness dramatiky Tracyho Letce, Zabiják Joe, tak se jmenuje Tracyho Letce divadelní hra, její rozhlasovou adaptaci nabízíme dnes večer ve 20 hodin a tady je malá zvuková pozvánka.
1: Takže neřekl byste nám, jak to celý probíhá?
2: Je to jednoduchý. Vy mi zaplatíte za službu, kterou já vám poskytnu.
1: Aha.
2: Vy mi řeknete, kde se dotyčná vyskytuje, její denní program a zvyky a já se podle toho zařídím. Nebudu vás obtěžovat detaily. Čím méně toho budete vědět, tím líp pro všechny.
1: To chápu, jasně.
2: Mám ovšem určitý pravidla, na kterých trvám.
1: Samozřejmě, jistě, jistě.
2: Jestli vás chytnou, nebo jestli budete s tím případem nějak spojovaný, za žádných okolností nesmíte prozradit mou totožnost a mou účast. Je to jasný?
1: No samozřejmě, jasný.
2: Kdybyste tohle pravidlo porušili, zabiju vás. Já nebo někdo jiný.
1: Já bych rozhodně...
2: Já nechci dělat zbytečný dusno nebo vás nějak strašit, ale tady jde o biznis a v téhle věci musí být mezi náma naprosto jasno.
1: Rozumím.
2: A vy?
3: Jo, rozumím.
2: Můj honorář je 25 tisíc dolarů v hotovosti a předem, bez výjimky.
0: Poslouchejte tedy rozhlasovou adaptaci příběhu, ve kterém se černý humor mísí s neúprosným napětím a kde se zdánlivě výhodný obchod může během okamžiku proměnit v boj o holý život. Tracy Letts a hra Zabiják Joe. Večerní drama na Vltavě dnes ve 20 hodin.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer, vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss. Opět začíná Sedmé nebe, tentokrát se zaměříme na pozoruhodného skladatele italského původu Giorgio Morodera a pokusíme se přiblížit jeho rukopis a vliv na diskohudbu nejen 80. let. Důkazem, že ovlivnil další generace hudebníků, může být i tvorba francouzského dua Daft Punk, ke kterým se taky dostaneme dneska a které bohužel přednedávnem ohlásili konec své kariéry. Z jejich posledního alba Random Access Memories si pustíme spíš ty méně známé písničky a méně hitové skladby, ale teď už teda zpátky k Georgiovi. Pustíme si skladbu, která nese název From Here to Eternity a zaměřte se na takovou jistou podobnost s kapelou Kraftwerk a jejich Trans Europe Express, legendární to píseň, kde uslyšíte jako v klávesách projíždějící vlak a ten hypnotický rytmus speciálně v tom začátku. Je to stejný rok 1978, tak nevím, kdo od koho opisoval.

Giovanni Giorgio Moroder je italský skladatel a hudební producent. Někdy se mu také říká otec diskotéky, neboť Moroderovi se připisuje průkopnictví v eurodisku a elektronické taneční hudbě vůbec. Jeho práce se syntetizátory a s arpeggi, jak jste měli možnost slyšet, měla obrovský vliv na spousty kapel a pomohla vytvořit několik hudebních žánrů, jako právě zmíněný disco nebo new wave, house a techno. My si teď pustíme další skladbu ze stejné desky, tentokrát s názvem Utopia Mi Giorgio. A zase uvidíte takovou podobnost s Underworld, s mojí oblíbenou anglickou kapelou, hlavně v tom úvodu, ale teď se píše rok 1977.

Tak právě jste slyšeli závěr, klenutý závěr písně, ve které byly nepřehlédnutelný skvělý bicí od Omara Hakima, což je jeden z nejlepších bubeníků, který chodí po této zemi. A Daft Punk samozřejmě měli vliv na spoustu dalších hudebních počinů elektronické scény, ale pojďme si je trošku představit. Daft Punk jsou francouzský elektronický duo, který vzniklo v roce 1993 v Paříži a založili ho dva chlapíci. Jeden se jmenuje Guy Manuel Deum Christo a druhý se jmenuje Thomas Bangalter, doufám, že to čtu správně. Často jsou považovaní za jeden právě z nejvlivnějších počinů v historii taneční hudby. Úspěch si vydobili mimo jiné kombinací prvků house music s funkem, techna, diska, indie rocku a popu. Všechno to zamixovali dohromady a ty desky mají skvělý sound. My si dneska pouštíme speciálně z jejich poslední desky, ale jejich debutový album studiový Homework, vydané v roce 1997, měl obrovský úspěch i vlastně kladný recenze a myslím si, že všichni známe singly jako třeba Around the World nebo Da Funk. Od roku 99 převzali identitu robotů s přelbama, což byl dost výrazný vizuální počin a vlastně oblíkli se do takového kompletně zahaleného oblečení i s rukavicema, takže z nich nebylo vlastně vidět nic a skryli tím svoji pravou identitu a tváře. Album Random Access Memories je čtvrté a poslední studiové album a spolupracovali na něm třeba s Pharrellem Williamsem nebo Julianem Casablancasem, což je zpěvák z kapely Strokes, Panda Bear. Nile Rodgers jim nahrál kytary a právě zmiňovaný Giorgio Moroder, a to je ten krásný oslý můstek na dnešní vydání Sedmého nebe. A my si pustíme z alba Random Access Memories od Daft Punk ještě jednu krásnou písničku Within.

taková smutnější skladba, která se hodí, protože právě vám chci říct, že 22. února 2021, což bylo minulý měsíc, zveřejnili Daft Punk na svém YouTube kanále video s názvem Epilog, které obsahuje scénu z jejich filmu Electroma z roku 2006, kdy jeden robot exploduje a druhý odejde. A já nevím, jestli jste to video viděli, ale když tak si ho zkuste vyhledat, je to hrozně působivý, i když vlastně jim nevidíme do tváře, mimika tam žádná není a přesto to má v sobě spoustu emocí, je to tak pomalu natočený, slyšíme jenom zvuk nějakého větru na té poušti a opravdu to vlastně se mnou docela zahejbalo, musím říct, i když jako Daft Punk mám rád, ale není to ta moje úplně nejoblíbenější kapela, ale tohle je působivý video, tak vám ho doporučuji. Daft Punk tím tedy bez udání důvodu skončili a tato zpráva vedla k prudkému nárůstu prodejů jejich desek, přičemž, a teď se podržte, nákupy digitálních alb vzrostly o 2650%. To si skoro neumím představit. Ale my se vracíme teď zase k Giorgio Moroderovi. Daft Punk si ještě pustíme dneska, ale teď zpátky k Moroderovi a jeho albu From Her to Eternity. Uslyšíme krásnou píseň First Hand Experience in Second Hand Love.

Během diskotékové éry 70. let Giorgio produkoval singly třeba i pro Donu Summer, ale spolupracoval s celou řadou výrazných umělců, jako například David Bowie nebo Kylie Minogue, Sparks, těm dělal 3 desky, nebo s nima Janet Jackson, Bonnie Tyler, nebo dokonce Blondie. Takže on má těch zářezů spoustu, dokonce skládal i filmovou hudbu a za zmínku určitě stojí Midnight Express, American Gigolo, Superman 3, Scarface, anebo dokonce Neverending Story, jestli si pamatujete. A nebo taky Cat People. A z tohohle soundtracku si hrajeme právě skladbu Leopard 3 Dreams.

Za zajímavost, myslím, stojí album E rovná se MC na druhou z roku 1979, což je oficiálně první album, které bylo nahráno zcela digitálně. Ono těch zajímavostí u Giorgio Morodera je vícero. V roce 1990 ku příkladu složil oficiální ústřední melodii světového poháru FIFA, takže fušoval i do fotbalu. Je to opravdu zajímavá osobnost, ale pod námi už se rozjíždí skladba právě z alba Cat People, nebo se soundtracku k filmu Cat People. A v této písni uslyšíte skvěle zpívat mýho oblíbeného Davida Bowieho Putting Out Fire.

Tak to byla spolupráce Davida Bowieho a Giorgio Morodera. Moroder někde uvedl, že dílo, na které je nejvíc hrdý, je píseň Take My Breath Away, kterou asi známe všichni z filmu Top Gun a která mu v roce 1986 vynesla Oscara a Zlatý Globus a za nejlepší původní píseň. Stejné ocenění získal taky v roce 83 za titulní píseň k filmu Flashdance a kromě 3 Oscarů a 4 Zlatých Globů získal Moroder ještě také 4 ceny Grammy za tyto skladby a více než 100 zlatých a platinových disku, takže myslím celkem slušná bilance. V roce 2004 byl uveden do síně slávy taneční hudby, ale my si teď můžeme poslechnout i takovou jako odvrácenou stranu Giorgio Morodera, což je skladba Kakofony, zní hodně kakofonicky, jak můžete slyšet, a ta je právě ze soundtracku k filmu Midnight Express, tak si ji chviličku vychutnáme.

Tak to byl rok 1978 a my se teď v čase přeneseme do roku 2013 a opět se posuneme k Daft Punk, o kterých už tady dneska byla řeč, a pustíme si skladbu Kontakt, která mě zaujala z toho jejich alba posledního Random Access

Memories, právě tím, že je tam použitej sample výňatku řeči kosmonauta Evžena Cernana z mise Apollo 17. Uslyšíte v úvodu. Je to silná píseň, hlavně když si představíte, že vlastně se jim podařilo udělat jakoby pocit, že jste v té raketě a prostě někam směřujete do vzduchoprázdna. Uslyšíte v závěru. Užijte si to. Apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's

Skladba ještě pokračuje, ještě je tam jeden takový vzlet, ale čas nás trochu tlačí. Myslím, že to stačilo jako ukázka toho, jak si může člověk připadat v raketě. Album Random Access Memories od Daft Punk vyšlo 21. května 2013 a hnedka první single Get Lucky se stal nejvíce streamovanou novou skladbou v historii Spotify. Aby toho nebylo málo, tak na 56. výročí udělení cen Grammy získalo tohle album 5 cen Grammy za nejlepší taneční elektronické album, album roku, nejlépe připravené album a skladba Get Lucky za nejlepší popové duo, výkon ve skupině a nahrávku roku. Daft Punk vystoupili na slavnostním ceremoniálu, dokonce se s legendárním Stevie Wonderem. Nile Rodgers samozřejmě hrál kytary, Pharrell Williams zpíval a na bicí Omar Hakim, už zmiňovaný. A Daft Punk byli v těch helmičkách, takže nikdo na ně neviděl. Já doufám, že vás dnešní vydání bavilo. Bylo konceptně zaměřené na Giorgio Morodera, který ho považuji za důležitou figuru v historii hudby. A pustíme si poslední písničku Beyond od Daft Punk, která má takový symfonický úvod a budu se těšit za týden zase naslyšenou. Milan Cajsa loučí. Mějte se pěkně a buďte zdraví.

0: Takto jsme se na Vltavě v prázdninovém čase vrátili k jednomu z pořadů Sedmé nebe Milana Zeise a byl to pořad, ve kterém mimo jiné zazněla také hudba dua, které si říká Daft Punk.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: A máme tu, milí posluchači, 20:00 večerní. Od mikrofonu Vltavy vás zdraví Martina Kolajová. A pokud si chcete zpříjemnit dnešní a tedy úterní večer zajímavým příběhem, výjimečnou hudbou a také inspirativními vzpomínkami, pak vás zvu, zůstaňte s námi, poslouchejte Vltavo až do půlnoci. My vám ovšem nejprve, a to už za malou chvíli, nabídneme rozhlasovou adaptaci kultovní hry amerického dramatika Tracyho Letse Zabiják Joe. Čeká nás drsná černá komedie, ve které se obyčejná touha po penězích změní v nebezpečnou hru bez pravidel. Pak to bude v 21.15, se vydáme do světa Wolfganga Amadea Mozarta a přiblížíme vám koncertní árie, které tento salzburský génius komponoval pro svou múzu a také jednu z nejslavnějších pěvkyň své doby, Aloisii Weberovou. Čeká nás tedy Mozartova hudba plná virtuozity, emocí i také příběh mimořádného uměleckého setkání. Ve 23 hodin nás čeká nová četba na pokračování, uslyšíme první kapitolu z prozy Ludvíka Vaculíka Stará postel a čeká nás vězte osobité, citlivé i ironické vyprávění jednoho z nejvýraznějších českých spisovatelů. Náš dnešní rozhlasový večer uzavře další kapitola rozhlasových vzpomínek novináře a komentátora Petra Nováčka, který tento týden v Osudech ve svých vzpomínkách nabízí osobní pohled nejen na svůj život, ale také na významné události i osobnosti, které ho za život potkali. Přeji vám tedy příjemný poslech. Děkuji za všechny, kteří pro vás dnešní večerní program připravovali, že svůj večer trávíte právě s námi a s Vltavou. A teď už vás zvu k poslechu avizované rozhlasové hry, která se jmenuje Zabiják Joe. A je to adaptace divadelní hry, kterou v roce 1991 napsal herec Tracy Letts. Byla to jeho první divadelní hra, nabídl ji hned několika americkým scénám a přestože tento jeho dramatický debut netrpí žádnými začátečnickými neduhy, naopak je to velmi suverénní černá komedie se skvělými dialogy a pěti velkými hereckými příležitostmi, žádná z oslovených scén nechtěla zabijáka Joea uvést. Příběh, který Letts ve své hře vypráví, se totiž zdál všem příliš drastický, jazyk vulgární, postavy amorální, cynické nebo zvrácené. Přestože s textem nikdy neuspěl, rozhodl se v roce 1993 za pomoci několika spřátelených kolegů uvést ve vlastní produkci. Kritiky sice měla inscenace smíšené, ale divácký ohlas byl velmi povzbudivý a nejenom ve Spojených státech po úspěchu na festivalu experimentálního divadla v Edinburgu pro sebe hru i autora objevila Evropa a zařadila si je do nastupujícího proudu takzvané coolness dramatiky. Čeká nás tedy rozhlasová hra Zabiják Joe, ve které můžete slyšet strhující směs thrilleru, drsného humoru a také psychologického dramatu. Pojďme se tedy podívat do světa postav, které balancují na hraně mezi směšností a hrůzou. Je to hra, ve které se napětí stupňuje s každou scénou a až do poslední chvíle si nebudeme jisti, kdo je skutečnou obětí a kdo katem.
1: Večerní drama.
0: Kolik stojí lidský život a co všechno je člověk ochoten udělat, když věří, že peníze vyřeší úplně všechno. Posloucháme rozhlasovou hru, kterou natočila režisérka Natálie Deáková a ve studiu se sešli herci Martin Finger, Petra Špalková, Leoš Noha, Ondřej Rychlý a Šárka Vaculíková. Připravte se na návštěvu jedné americké rodiny, kde panují opravdu zvláštní vztahy.

0: Hiki? Hiki? Hiki, zbuď se. To jsem já. Kuci, Hiki, pust mě dovnitř, slyšíš? Musím se vychcát. Tak dělej, otevři, drž hubu, bifteku. Hiki, do prdele, zbuď se, než zburcuju všechny kolem. Kurva, otevři ty dveře, než celou tuhle zasranou kolonii podpálím. Hiki! Kurva!
1: Ježišmarja.
0: Ježiš, prosím tě, oblíkni si něco.
1: No jo, co pak jsem mohla vědět, že jsi to ty?
0: To chodíš takhle otvírat, když ani nevíš
1: Hele,
0: komu?
1: Hele, jen se neposer. Není to nic, co jsi ještě v životě neviděl.
0: A co neviděla půlka Dallasu?
1: Nemůžeš za sebou zavřít.
0: Kde je otec?
2: Spí.
0: A Vicky?
1: Všichni spějí, jsou skoro 3 hodiny ráno.
0: A vím, kolik je hodin. Musím mluvit s otcem.
1: Adel tě vyhodila.
0: Jo.
1: A proč tě vyhodila?
0: Svině.
1: Ty jsi zase sfackoval.
0: Ne. Ale vem si něco na sebe, prosím tě.
1: Bože, to jsem nevěděla, ty s tím naděláš.
0: No promiň, ale mě to vadí. Konverzovat s vlastní matkou a koukat přitom na její chlupatici.
1: Tak se nekoukej.
3: Co je to tady za bordel?
0: Čau, tati.
3: Co tady děláš?
1: Adel ho vykopla.
3: Ty jsi zase zmlátil?
0: Ne, kurva, nezmlátil.
1: Tak proč tě vykopla?
0: A co je tobě do toho?
1: Hele, já tady bydlím, jo.
3: Hlavně klid.
0: Do prdele, tati, já se odsnu uprostřed noci na ulici. Přijdu za tebou prosit o pomoc a tady lítá tvoje manželka s holou prdelí a děláme výslech 3. stupně.
1: Nebuď drzej.
0: No, přišla mi otevřít a takhle na mě vyplazovala kundu.
1: Hele, dej si pozor na jazyk.
3: To kdy tě noc, jak mohla vidět, že jsi to ty?
0: Tak o to přece kruci vůbec nejde. Nechci, aby se Vicky musela dívat na čury pindu svý macechy.
1: Já už toho mám dost. Jdu spát.
3: Dobrou noc.
0: Spi sladce.
1: Encle.
0: Ať tě blechy štípou celou noc.
3: Jak to, Krysi?
1: Dneska ať si tu pro mě za mě zůstane, ale zítra musí padat, jinak za sebe neručí.
0: Já tady zůstanu, jak dlouho budu chtít, rozumíš?
3: Přelenku, přece nemusí, takhle rozlobený se přece nerozejde, ne?
1: Dobrou noc.
0: Aby tě ve spaní náhodou něco nekleplo, ty krávo.
1: Krepene.
3: Ti pěkně děkuju. Budu mít peklo.
0: Vyser se na ní.
3: Ono by se to řekne.
0: Nezahulíme si.
3: Třeba ho.
0: A máš něco?
3: Ano, myslím, že už tam ještě něco zbylo.
0: Dík. Chceš taky?
3: Třeba.
0: Ty vole, co to je za sajrajt? Takový seno, kde jsi to vzal?
3: Jsem koupil od tebe.
0: To je ono? Super. Potřeboval jsem s tebou o něčem mluvit.
3: Já ani brachy dělat nemůžu, fakt ne?
0: Aspoň něco. Lítám ve velkým pruseru.
3: No, jako vykle.
0: Ne, tentokrát to fakt smrdí, tati.
3: A to říkáš vždycky.
0: Mně jde kurva o život. Jestli neseženu 6 000, tak mě zabijou.
3: Už nezdrneš, seber se a plát.
0: Kdybys mě založil aspoň 1000.
3: Jo, kdybych ji vzal.
0: 1000 by jim zacpala hubu, aspoň na čas.
3: Krysi, já nemám $1000.
0: A víš, kdo mě do toho pruseru dostal? Matka.
3: Ale prosím tě.
0: Ukradla mi 10 deka kokainu.
3: No, tak to kecáš, to je matka nešňupe.
0: Ty vole, tati, já vím, že nešňupe. Že ona ho prodala. A nebo dala tomu hajzlovi Rexovi. Prostě koks byl v prdeli a ona jediná věděla, kde jsem ho měl. Takže to zboží, co jsem chtěl prodat, abych zamást ten dluh, je v prdeli. A oni mě teď odkráglujou. A víš, kdo za to může? Moje vlastní matka. Tak co?
3: Co, co?
0: Ty prachy. Půjčíš mi?
3: Ne.
0: No tak to je opravdu báječný. To seš teda u mě normální, víš co? Já jsem vyřízený.
3: Krysi, co pak já měl někdy pohromadě $1000?
0: A chtěl bys?
3: Co?
0: Chtěl bys 15 000?
3: No co zase žvaní za kraviny?
0: Ne, počkej. Nech si to vysvětlit. Mám plán.
3: Ne, ty s tou tvojí farmou jako nedáš pokoj.
0: Ne, o farmu nejde. Tohle by bylo mnohem snadnější. Slyšel jsi někdy o zabijáku Joe Cooperovi?
3: Co?
0: Je to policajt. Teda spíš detektiv.
3: No a?
0: Má takový jako vedlejší kšeftík, víš?
3: Co dělá?
0: Zabíjí. Lidi.
3: A?
0: Matka má životní pojistku na 50 tisíc.
3: Co tím chci říct?
0: No ty víš, co tím chci říct. No a nekoukej se takhle na mě.
3: No a kdo je ten nabíd? No, víš, co myslím.
0: Kdo to dostane? Vicky.
3: Všecko?
0: Všecko.
3: A já nic?
0: A proč by dávala něco tobě?
3: Tak jsem její bývalý manžel, ne?
0: Ale ty tě nenávidí a ty to víš.
3: No ale stejně.
0: Ne, tak co myslíš?
3: Na kolik by to přišlo?
0: Slyšel jsem, že si počítá 20 tisíc.
3: Probo.
0: Hele, v tomhle bychom neměli troškařit.
3: A kde bychom asi tak vzali 20 tisíc?
0: No myslel jsem, že bychom se s ním dohodli. Nejdřív ať udělá ten job a pak ho zaplatíme z pojistky.
3: No dobře, ale až ho vyplatíme, zbyde nám všeho všudy 30 tisíc, což děleno 4.
0: Třema.
3: Jak to myslíš?
0: No ty, já a Vicky.
3: A co Šarla, její podíl?
0: Ta hovno podíl, Šarla je kráva, teď nepatří ani do rodiny.
3: A je mojí ženou díl, než byla Adel.
0: A pak to bude ale méně peněz.
3: A pro tebe.
0: No a víc pro tebe.
3: No a? Já jsem otec, ne? Adel byla moje žena. Já jsem ji našel a přived. Ne ty, ani Vicky.
0: Dobře, dobře, dobře, dobře, tak to rozdělíme na 4 díly.
3: Moment. Ještě jsem neřekl, že s tím souhlasím. Tohle to je totiž vražda, kamaráde.
0: Tati, koukni se na to z jiné strany. Je někomu k něčemu dobrá?
3: Jak to myslíš?
0: Bude jí někdo postrádat, když tady nebude?
3: Rex?
0: Rex by se radostí podělal. Měl bys ho slyšet, jak mu chudákovi dává za huly.
3: No mě o tom povídej, já jsem si s ním užil svý. No,
0: vůbec, prosím tě, na Rexe se stejně můžeme vysrat.
3: No to je fakt.
0: Kdo ještě?
3: Vicky možná.
0: No správně, Vicky. A teď mi něco řekni. Co myslíš, že by bylo pro Vicky lepší? Aby měla 10 táců a mohla jít na nějaký ty kurzy? Nebo aby se dalších 20 let koukala na svou starou, vošklivou, permanentně vožralou, hádavou matku?
3: Něco na tom je.
2: Ahoj, Chrissy.
0: Ahoj, Vicky.
2: Co tady děláš?
0: Ale pohádal jsem se s matkou.
2: To městečko si postavil sám?
0: Co? Jo, jasně, no. Cihlu po cihle.
2: Říkali to lidi na svatbě.
3: Spí.
2: Nespím, jenom pracuju.
0: Myslíš, že nás slyšela?
3: Myslím, že ne.
0: Kurva, já se lek, ty vole. Tohle náměsíčnost je pěkný horor.
3: Je to s ničím dál horší. Tohle dělá skoro každou noc.
2: Slyšela jsem, že chcete zabít mámu. To je dobrý nápad.

0: musí být těžký. Pardon, já jsem vás nechtěl vylekat.
1: Kdo jste?
0: Omlouvám se.
2: Jmenuji se Joe Cooper a jsem známý vašeho
1: brata. Jak jste se sem dostal?
2: Dveřma, klepal jsem, ale ta televize tak řvala, že jste mě neslyšela.
1: Vy jste mě polekal.
2: Moc se vám ještě jednou omlouvám.
1: No, tak už je to lepší, no.
2: To musí být těžký, takhle cvičit podle kazety kung fu. Měla byste si najít instruktora. Joe Cooper, těší mě.
1: Dobrý den.
2: Jsem domluvený s Chrisem na 10:30.
1: Ještě tady není.
2: Přišel jsem o chvilku dřív.
1: On vždycky chodí pozdě.
2: Ha. Mohl bych vás poprosit o kafe?
1: Jo, jistě, jistě. Pardon. Posaďte se.
2: Jak se jmenujete, jestli to není tajemství?
1: Vicky.
2: Těší mě, Vicky.
1: Mě taky. Co děláte? Myslím, co jste zač?
2: Jsem detektiv.
1: Fakt? Jako Nick Slaughter?
2: Ne. Nick Slaughter je soukromý očko. Já jsem policajt.
1: A on taky není opravdický.
2: A to není. Ale já jsem opravdický.
1: Četla jsem, že si některý policajti za celý život ani nevystřelej z pistole. Je to pravda?
2: To je možný.
1: Vy jste si někdy vystřelil?
2: Já? Jo.
1: Jaký to bylo?
2: Já jsem střílel mockrát.
1: Po lidech?
2: Jo.
1: Po kom?
2: Ty byste neznala.
1: A zabil jste někoho?
2: Jo, zabil.
1: Teda, ale o tom asi nechcete mluvit, že ne?
2: Proč? Ne teda, že bych o tom mluvil Kora rád, ale hlava mě z toho nebolí.
1: Jak kafe. A co bylo nejzajímavější, co jste zažil?
2: Nejzajímavější? To nevím. Fakt ne?
1: Určitě jste zažil mnohem zajímavější věci, než mě kdy v životě potkají. Mlíko, cukr.
2: Děkuju. No, zažil jsem jednu strašně jo. Srandovní.
1: Jo?
2: No, tak možná ani ne tak srandovní, jako pošáhanou.
1: Jo.
2: Tak to chcete slyšet.
1: Ano, ano.
2: No, byli jsme s kolegou ve službě, aha, když nám nahlásili nějaký domácí násilí.
1: Aha.
2: Byl jsem u policie teprve krátce a tyhle rodinný spory jsem neměl rád.
1: Jo, jo, jo.
2: Když jsme tam přijeli, z baráku se ozýval příšerný řev, takový jako ječení.
1: Yeah.
2: Vlítli jsme dovnitř a tam byla naprostá tma, takže jsme šli za tím hlasem chodbou až dozadu do ložnice. Mm-hmm. Netušil jsem, co mě čeká. A jak otevřu dveře, najednou proti mně vyrazí s děsným jakotem chlap jako hora. Srazím je k zemi a skočí na mě.
1: Pane Bože.
2: Jenže pak se ukázalo, že mě nechtěl zabít. Chtěl, oh, abych já pomohl jemu.
1: Jak to?
2: No, ten jak. To on řval bolestí.
1: Ne, ne.
2: To bylo tak. Pohádal se s holkou, protože mu zahýbala, aby ji vytrestal. Přesně takhle to řekl. Vytrestal. Polil si přirození benzínem a zapálil.
1: Aha, mně už to došlo. Já myslela, že se to doopravdy stalo.
2: No stalo. To hovado pitomí si udělá faguli z přirození a chce tím vytrestat svou holku. Věřila byste tomu? Tu to muselo sebrat, když jí ho potom ukázal.
1: A byl pak v pořádku?
2: Ne. Jak by mohl být v pořádku, když si podpálil přirození?
1: Já měla tetičku, která se podpálila. Celá. Ale ne úmyslně. Měla na sobě krajkovou robu a chytla od kamen. Než ji uhasili, byla mrtvá.
2: Fakt jo.
1: Prý jsem jí nejvíc z rodiny podobná. Jmenovala se Viva, to je jméno, co? Viva. Nikdy se nevdala, pokud vím. Zabijete mou mámu?
2: Co? Ještě nevím. Proč?
1: Jenom tak. Máma se pokusila zabít mě, když jsem byla malá. Dala mi polštář přes obličej, abych se udusila. Poněvadž mě neměla ráda, jako jiný mámy mají rády svoje děti. A ona se chtěla starat jenom o sebe a ne o mě. Asi se nechtěla dívat na někoho, kdo vyšel z ní a kdo třeba jednou bude lepší než ona. Protože pak bych to nejlepší z ní byla já. Jenže se jí to nepovedlo. Vrátit mě. Tam k Pánu Bohu. Pár dní jsem byla nemocná a mimo, ale pak jsem se vrátila a ona byla smutná, že jsem zpátky a že tady už zůstanu.
2: Jak to víte?
1: Co?
2: Že se vás matka pokusila zabít.
1: Protože si na to pamatuju.
2: Dobrý den.
3: Vy jste asi pan Cooper, že jo? Chris Smith. A tady je můj otec Ansel. Smith.
2: Ansel.
4: Jo, Smith?
3: S Vicky jste se už seznámili.
2: Ano.
3: Prosím tě, nechala bys nás tu chvilku.
1: Jo, už jdu. Naschledanou.
2: Naschledanou, Vicky. Pojďme rovnou k věci, jestli proti tomu nic nemáte.
3: Ne. No tak především musím teda říct, že já a ani tady otec... My jsme nikdy nic podobného... Že jo, tati?
4: No, upřímně řečeno, je nám to proti srsti. Ale musí to být.
2: Tohle mě nezajímá.
3: Fajn. Takže neřekl byste nám, jak to celý probíhá?
2: Je to jednoduchý. Vy mi zaplatíte za službu, kterou já vám poskytnu.
3: Aha.
2: Vy mi řeknete, kde se dotyčná vyskytuje, její denní program a zvyky a já se podle toho zařídím. Nebudu vás obtěžovat detaily, čím méně toho budete vědět, tím líp pro všechny.
3: To chápu, jasně.
2: Mám ovšem určitý pravidla, na kterých trvám.
3: Samozřejmě, jistě.
2: Jestli vás chytnou, nebo jestli budete s tím případem nějak spojovaný, za žádných okolností nesmíte prozradit mou totožnost a mou účast. Je to jasný?
3: No, samozřejmě, jasný.
2: Kdybyste tohle pravidlo porušili, zabiju vás. Já nebo někdo jiný. Ano?
3: Já bych rozhodně...
2: Já nechci dělat zbytečný dusno nebo vás nějak strašit, ale tady jde o biznis a v téhle věci musí být mezi náma naprosto jasno.
3: Rozumím.
2: A vy?
4: Jo, rozumím.
2: V pořádku. Můj honorář je 25 000 dolarů v hotovosti a předem, bez výjimky.
4: 25?
2: Ano.
4: Ty jsi říkal 20?
3: Já jsem slyšel, že 20.
2: 25 je to problém.
3: Těch 25 tisíc není problém.
4: Počkej.
3: Ne, těch 25 táců není problém,
2: co
3: ale...
2: Co je teda problém?
3: Problém je, že to chcete předem.
2: Bez výjimky.
3: Víte, jeden z důvodů, proč o tom vůbec uvažujem, je to, že moje matka má vysokou životní pojistku.
2: To mývají většinou.
3: A my doufali, že vás zaplatíme, až pojišťovna ty prachy pošle.
2: O tomhle nediskutuju, náš rozhovor je u konce.
3: Prosím vás, moc nám na tom záleží.
2: Chcete se mnou smlouvat?
3: Ne, to
2: náš
3: ne.
2: Náš rozhovor ale... skončil, nikdy jsem vás neviděl, vy mě taky ne. Řekněte Vicky, že děkuju moc za to kafe.
4: Jo, jasně.
3: Řekne.
2: Samozřejmě, ještě jsme neprobrali možnost zálohy.
3: A co tím myslíte?
2: Kdyby měla zájem, dejte mi vědět. Víte, jak mě kontaktovat.
3: No do prdele!
4: Jakou zálohu myslel?
3: Jakou asi? Myslel Vicky.
4: No a co jako si...
3: Jsi opravdu tak blbej?
4: To dále, dej si pozor na jazyk, jo.
3: Ty vole, co budeme dělat, tati? Musíme něco vymyslet.
4: Mohli bychom to udělat sami.
3: Ty chceš někoho zabít? Ty nemůžeš ani do pěti počítat.
4: Tak něco vymyslí ty chytrej.
3: Můžem na celou věc zapomenout, nebo... Nebo... mu můžem dát Vicky.
4: Nakonec... třeba by to mohl být k něčemu dobrý.

0: Co se jevíš? Nikdo to neuvidí. Se pořád bojíš. No, tvůj ksicht na žádný tý fotce není. Myslíš, jo? Ne, v tom fotostánku v obchoďáku. Ježíš, ty seš starosta. Nějaká poděbaná holka v životě ještě žádnýho neviděla. Aspoň ne tak velkýho. Tak kdy pro mě přijedeš? Dobře, tak v 11:30. Co bys to chtěl?
1: Jenom se podívám...
0: Moment, Jenny! Vicky, a co to chystáš? Voní to jako sekaná.
1: Je to sekaná.
0: Jo, obleč si k večeři ty nový šaty, zlato.
1: Proč?
0: Budeme mít hosta. Ansel přivede nějakýho známýho. Co? Ne, to je Vicky.
1: To bude slavnostní večeře?
0: Ne, ale já jen, že ti ty nový šaty moc slušej.
1: Radši si je schovám na jindy. Jenom k večeři by mi to připadalo pitomý.
0: Jenny, zavolám ti z práce, jo? No teď nemůžu, fakt. Musím... Jo, jo, jo. No, ty mě taky. Hele, oblíkni si ty šaty.
1: To se všichni nastrojí do svátečního.
0: Já nevím, co budou dělat všichni, já jdu do práce. Tvůj otec chtěl, abys vypadala k světu. Sakra, já musím letět.
1: To jsi mluvila se svým milým?
0: Co?
1: Jestli ten na tom telefonu byl tvůj milej.
0: Zbláznila ses? Vždyť jsem vdaná.
1: Já to tátovi neřeknu.
0: Nechápu, o čem mluvíš. To byla Jenny, co jsem s ní chodila do školy.
1: Je hezký? Doufám, že je hezký. Přála bych ti hezkýho milýho.
0: Vicky.
1: Já jsem měla milýho ve 3. třídě. Jmenoval se Marshall. A byl tlustej. Nikomu jsem to nikdy neřekla. Ale miloval mě.
0: Ty bys měla častěji někam na vzduch.
1: Ve škole nikdo nevěděl, že spolu chodíme a doma taky ne. My jsme se nikdy nebavili o přestávce. Ani jsme neseděli u stejného stolu při obědě. Ani jsme nechodili společně domů. Nic takovýho.
0: A kdy jste se teda viděli?
1: Ve 3. třídě. Ve škole.
0: Já myslím jako sami.
1: Sami jsme se nikdy neviděli.
0: Nikdy?
1: To by pak přestalo být tajemství.
0: A jak jste přišli na to, že spolu chodíte?
1: To jsme věděli.
0: Počkej.
1: Nikdy jsme o tom nemuseli mluvit. Kdyby jsme o tom mluvili, už by to nebylo tak pěkný.
0: Co?
1: Naše láska. Milovali jsme se. Miloval mě ryzím citem.
0: No. No jo, no. Takových už dneska moc není, co?
1: To přijde ten Joe, viď?
0: Joe? Který Joe?
1: Já zapomněla, jak se jmenuje. Jeho oči mě straší. Říkal, že bych si měla najít instruktora na kung fu.
0: Jo?
1: A chtěl, abych mu uvařila kafe.
0: Hele, tak co? Oblíkneš si ty šaty?
1: Když myslíš...
0: Jo, a na to s tou Jenny zapomeň. Jo, je to moje stará kamarádka a já nechci mít s tvým tátou problémy kvůli nějakým svým starým kamarádkám. Jo?
1: Měla bys mít hezkýho milýho.
0: Vicky! Hele! My o vlku!
2: Jste mluvili o mě?
1: Ne.
0: Říkala jsem Vicky, že jsi chtěl, aby si oblíkla ty nový šaty.
2: No, oblíkneš si je, zlato.
1: Vy se všichni oblíknete do svátečního.
2: Jo, všichni.
1: Tak dobře.
0: Ansle, kdy jí to hodláš říct?
2: Co?
0: Že tu bude sama s Joem.
2: Tak není pitomá, ono to dojde.
0: Ta holka není jako ostatní. Chris, ty nebo já bysme hned věděli, o co kráčí, ale jí to netrkne.
2: Dívo, nic nejde.
0: V životě neměla s nikým rande.
2: Co pak tohle rande?
0: V každém případě je to její první mužský. Kromě nějakého tlustého kluka, co o tom ani nevěděl.
2: Jakýho tlustého kluka?
0: Dej sem klíčky od auta, já musím do práce.
2: Počkej, jakýho tlustýho kluka?
0: Promluv s ní. Jinak si na nejlepší cestě to celý zvorat. Když Vicky nebude vědět, co po ní Joe chce, tak ho může pěkně naštvat.
2: Tak přece ji nebudu zaučovat.
0: No ne, ty teda fakt ne. Dej sem kluci ty klíče.
2: Jau, neby mě.
0: Tak čau.
2: Počkej, jaký odlustího kluka? Wow, no teda, vypadáš jako filmová hvězda. Ukažte mi. Fakt, že jo?
1: Připadám si divně.
2: Proč?
1: Já nevím. Připadám si jak v tom snu, co jsi mi vyprávěl. Jak jsi šel nahatej do školy.
2: Blbost. Vypadáš senzačně. Jsi krásná holka.
1: Mám moc velký zadek.
2: Ale já ti prozradím takový malý tajemství. Velký zadek, to je přesně to, co se mužským líbí.
1: To není pravda.
2: Ale já mluvím z vlastní zkušenosti.
1: Šadla nemá velký zadek.
2: Ale brzo bude mít, uvidí.
1: Jdi se už taky převlíknout.
2: Já nebudu večeřet.
1: Co?
2: Máme s Chrisem ještě nějakou fušku.
1: Kde je Chris?
2: Přijde, co nevidět.
1: A je to, že máte nějakou fušku?
2: Ta večeře, to budeš prostě jenom ty a Joe.
1: Tak to se jdu převlíknout.
2: Ne.
1: Ale jo.
2: Víš, Joe by
1: udělal radost. Já se musím jít převlíknout.
2: Tak moment, moment.
1: Pusť mě.
2: Poslouchej
1: mě. Já se musím jít převlíknout, tak já musím.
2: Poslouchej mě, Kili.
1: Musím se převlíknout.
3: Co se tady děje?
2: A chceš si převlíknout ty šaty?
3: No a?
2: Já jsem ti říkal, že mi Joe udělá radost.
3: Ať se převlíkne, ne? Když chce.
2: Ale nevidíš, jaký to sluší.
3: Obleč si, co chceš, Vicky.
2: No tak pozor.
3: Tati, nenuti.
2: Ale co si to kurva dovoluješ?
3: Nech ji, ať se převlíkne. Jdi, Vicky. Jo, jdi se převlíknout.
2: Kaj to slušelo?
3: Stačí, že jí tomu hajzlovi dáváme jako prezent. To parádní balení si můžem odpustit.
2: Tak hele, já jsem tady doma, rozumíš?
3: Tomu říkáš
2: a
3: doma?
2: A co řeknu, tak to prostě platí,
3: vole! Drž hubu!
2: A jenom, aby ti to bylo jasný.
3: Ví vůbec, že tady s Joem bude sama?
2: Teď už jo.
3: Fajn. To prdele! Škoda, že nepotkal jako první Šarlu. Možná by dostal zálusk na ní a byl by klid.
2: No to mluvíš o mojí ženě, jestli ti to nevadí.
3: Je z toho všeho nablití.
2: Hele, musíme padat, měli jsme být už půl hodiny pryč.
3: Seru na něj!
2: Hele, on je tady prostě hlavní princip.
3: Půjdu, až se mi bude chtít!
2: Chrissy, jestli to fakt chceme, tak se prostě musíme podřídit.
3: No, tak jo. Hej, kurva.
2: Vicky?
1: Ještě nejsem.
3: Tak otevři.
2: No jo.
4: Co tady ještě děláte?
3: Už jsme na odchodu.
4: Myslím, že jsme se dohodli.
3: Klid, klid. Však my už jdem.
4: Kde je?
3: Převlíká se.
4: Vicky? To jsem já, Joe Cooper. Jsme tu sami. Mně nevadí, jestli nechceš vyjít. Zůstaň tam, jak dlouho chceš. Ale to jídlo voní fantasticky. Co to bude? Škoda, že nemám žádnou srandovní historku, která by se hodila k téhle situaci. O tom, jak se dva sejdou a večeře je v troubě a tak. Třeba mě něco napadne později. A třeba ne. Hank Williams. Víš, odkud je? Z Oklahomy. A o něm mě taky nenapadá nic legračního. Ani o Oklahomě. I když Oklahoma je tak trochu legrační. Když jsem byl kluk, tak jsem na Oklahomu koukal přes Červenou řeku z jižního břehu. Já jsem tam odsaď, víš? Tehdy vedla hranice mezi Texasem a Oklahomou přesně prostředkem řeky. Takže ty na severním břehu chytali oklahomský ryby a my chytali texaský. Nejspíš chutnali stejně. Jenže později jsme se té naší půlky řeky vzdali. Teď celá patří Oklahomě. Hranice je jižní břeh. A nechápu, proč jsme to udělali. Hrozně mě to štve. To je jako kdyby člověku nepatřilo zápraží vlastního domu.
2: Dobrý večer.
1: Musím se podívat, jestli to není spálený.
4: Ahoj. Ty mě ani nepozdraví?
1: Dobrý den.
4: Přinesl jsem ti kytky.
1: Děkuju.
4: Není zač. Jsi moc pěkný děvče.
1: Převlíkla jsem se.
4: Jo?
1: Nevěděla jsem, že budeme večeřet jen my dva.
4: A co jsi měla na sobě předtím?
1: Šaty.
4: To bych chtěl vidět.
1: Máte hlad?
4: Strašnej.
1: Takže bych to nandala?
4: Jak si přeješ?
1: Vaše oči mě straší.
4: Prosím?
1: Nic.
4: Můžu si vzít pivo?
1: Jistě. Tak já nandám na stůl, ano?
4: Báječnej nápad. Můžu s něčím pomoct?
1: Ne, to je dobrý, děkuju.
4: Kolik je ti?
1: 20.
4: A Krysovi?
1: 22. Nezdá se vám to kvůli tátovi? Když se Krys narodil, bylo tátovi 16 a mámě 15.
4: Tak mladý?
1: Oni ho nechtěli, ani se nechtěli brát.
4: Tak proč se vzali?
1: Nevím, ale pořád říkali, že se nikdy nechtěli brát.
4: Bojíš se mě?
1: Tak trochu.
4: Nevadí.
1: Vy jste byl ženatej?
4: Možná.
1: Co to znamená?
4: Že ne.
1: A proč?
4: Protože ženský jsou zrádný a prolhaný a panovačný. A škodolíbí. A zavilí. A zlý. A starý. Můžu ti taky nalít?
1: Ne, děkuju.
4: Nádhera.
1: Sekaná.
4: Vypadá to krásně.
1: Děkuju. Já jsem ještě pana.
4: Já vím. Můžu servírovat?
1: Prosím vás.
4: Moc dobrý. Škoda, že ses převlíkla z těch šatů.
1: To by se nehodilo.
4: A neoblíkla by sis je. Kvůli mně.
1: Jak chcete zabít moji matku?
4: No, to není zrovna nejlepší téma k večeři.
1: Leda byste jí chtělo trávit.
4: Já ještě nevím, jestli zabiju tvou matku.
1: Jak to?
4: Protože tyhle věci většinou já nedělám. Mám na to pomocnou sílu.
1: Jakou pomocnou sílu?
4: Pomocníka. Asistenta.
1: Aha.
4: O tvoji matku se postará někdo jiný. Pokud se ovšem nerozhodnu udělat to sám.
1: Takže možná přece jenom vy?
4: Možná. Ještě nevím.
1: A jak to uděláte? Vy nebo ta síla?
4: No, prostě se to stane.
1: Kdy?
4: To ještě nevím.
1: A vy to budete vyšetřovat?
4: Pravděpodobně ne. Ale i to se stává.
1: A to je pak problém?
4: Ne, výhoda.
1: Mít rodinu je taky výhoda. Já mám Kryse. Když se táta s mámou rozváděli a říkali, teda máma říkala mě a Krysovi, byla zrovna opila, už vašeho tátu nemám ráda, nikdy jsem ho neměla ráda. Tak já začala řvát něco nesmyslného a vyběhla jsem z domu na dvorek, plácla sebou pod lampu a brečela. A Krys vyběhl za mnou. Nic neřek, jen si na mě lehnul. Takhle roztáhnul ruce a celou mě přikryl, až jsem přestala brečet.
4: Vicky.
1: Nikdy jsme o tom spolu nemluvili.
4: Přines ty šaty.
1: Teď?
4: Ano.

0: Neoblíkla by si je. Kvůli mně.
1: A ty šaty, to... To nejsem já.
0: To ne, když v nich nejseš.
1: Jednou jsem měla milýho.
0: Oblíkni si je.
1: Tak jo.
0: Oblíkni si je tady.
1: Já...
0: Prosím tě. Prosím tě, Vicky. Rád bych tě viděl, jak si je oblíkáš. Počkej, takhle ne. Napřed si sundej to, co máš na sobě. Proč jsi přestala? To ještě není všechno. Sundej si ponožky. Sundej si podprsenku. Sundej si podprsenku. Sundej si kalhotky.
1: Miminka.
0: Teď si oblíkni ty šaty. Pojď ke mně. Blíž. Ještě blíž. Rozepni mi zip a strč mi ruku do kalhot.
1: Já si nevzpomínám.
0: Cítíš to?
1: Ano.
0: Jaký to je?
1: Já si nevzpomínám.
0: Kolik je ti?
1: 12.
0: Mně taky.

0: 세계 사슴.
1: 그만
2: 봐.
3: 아니 선생님, rozumíš? Pomalu dej pracky na. Pomalu, to tě odprasknu.
1: Ježíši Kriste, to jsem já?
3: Krysi.
1: Kurva, můžeš na mě přestat mířit tou bouchačkou?
4: Co se tady děje?
3: Přišel Krys, rozsviťte.
1: Tati!
4: Pro boha, co se ti stalo?
5: Jak to vypadá?
1: Moje ruka.
5: Proč ji udělali oni?
1: Já myslím, že ji zlomili.
4: Pro boha, fuj.
5: Ale jsi už pítal.
1: Oni mě zmlátili, ty svině.
3: No. Nic se neděje. Spí.
1: Vicky! Vicky!
6: Krysi, co se ti stalo?
1: Ty hajzlové mě zbyli.
6: Šarlo, podej mi prosím tě mokrej ručník.
4: Jo.
5: Chtěli tě jenom zmlátit, nebo...
1: Co?
5: No, nebo tě chtěli zabít.
3: Kdyby ho chtěli zabít, tak už je po něm.
4: No, tady má.
6: Jo, dík. Kuka. Ty máš zlomený nos.
5: Říkali něco.
1: Co si myslíš, že asi říkali?
5: No, chtěli ty peníze.
1: No, ne asi.
3: Kde se to stalo?
1: V té putice ubyla. Počkali si na mě na parkovišti.
5: A s Bilem si mluvil?
1: Ne, proč?
5: Dluží mi $10.
1: Ježišmarja, tati!
6: Měl bys tím jít do nemocnice.
3: Nic mu není. Dostal trochu napráskáno, chudáček.
1: To
3: nic ve zlým, ale nic ve zlým, to se může stát každému.
5: To...
3: Vyspí se z toho. Všichni bychom měli jít zase zpátky do postele.
6: Krysi, je to lepší.
3: Určitě.
4: Tak dobrou noc. Hensle, pojď.
5: No jo.
3: Vicky! Běž už si taky lehnout.
1: Ne, Vicky, počkej. Počkej. Já jsem nechtěl, abys...
4: Hensle, tak jdeš už?
5: A já, kruci.
1: Vicky, já jsem ti chtěl něco říct. Já jsem nikdy nechtěl, abys musela...
3: Vicky, něco jsem řekl. Jdi spát.
6: Dobrou noc, Krysi.
1: Musíme si promluvit.
3: Zítra.
1: Ne, teď.
3: No tak mluv.
1: Chtěl bych vědět, jak jsi daleko s tou prací.
3: O všecko je postaráno.
1: No, hlavně o tebe. Už týden tu s náma bydlíš, šukáš mou sestru a moje matka je v tuhle chvíli 100x zdravější, než jsem já.
3: O co ti jde, mladý? Chceš to odtroubit?
1: Nevím.
3: Stačí říct.
1: Kdy to chceš udělat?
3: Zítra.
1: Fakt?
3: Ano.
1: A jak?
3: To ti neřeknu.
1: Kdy přesně?
3: To ti taky neřekl.
1: No, tak jsem zákazník, nebo
3: proto
1: ne?
3: Proto zítra víc vědět nepotřebuješ.
1: Takže zítra odsaď vypadneš.
3: Ne.
1: Jak to, že ne?
3: Záloha se netýká té práce, ale honoráře. Dokud nedostanu zaplaceno, zůstávám tady.
1: Mně se to nelíbí.
3: To mě je fuk.
1: No, nechci, abys mi šukal sestru.
3: To je tvůj problém.
1: A kdybych ti řekl, že to odtroubíme,

0: Není vaší povinností zatknout člověka, co má na svědomí vraždu?
1: A kde bych podle tebe měl začít, mladý?
0: Joe? Nebuď na mou sestru zlej. Co je? Čemu se směješ?
1: Nevím, jen mi to přišlo legrační. Tak dobrou.

0: Joe? Joe? Oh, díky bohu. Já jsem se bál, že to nestihnu. Díky. Hele, musíme to celý skračovat. Jo? Prosím tě, nezlob se, že jsi s náma zbytečně ztrácel čas. Já tu Megeru nenávidím, ne že ne, ale tohle nechci. Tohle je na mě moc, ale hlavně jde o Vicky. Víš, ona nikdy nikomu neublížila a já tohle si prostě na svědomí nevezmu. Musíš jí nechat. Jo, já si nepřeju, abyste se vy dva stýkali. Rozumíš? Joe? Máš na ní špatný vliv. Vždyť ty vole, ty zabíjíš lidi, pro boha. Já se tě nechci dotknout, jo? Já neříkám, že bychom já nebo fotr nebo máma byli buchví jaký svatoušci, ale Vicky byla doteď docela v pořádku. Jediný, co já teď pro ní můžu udělat, je zabránit, aby se stýkala s lidma, co by jí mohli ublížit. Tak pojďme to zabalit dřív, než bude pozdě. Nikdo na tom sice nic nevydělá, ale ani nestratí, ne? Co? Koukni na mě. Pořád ložím Robařovi těch 6 táců. A myslíš, že ty peníze někdy schrastím? Ani omylem. Ale i kdybych je měl, nebyla by to kravina cpát je do kstánu těm sviním. Jednou jsem zkoušel založit králičí farmu. To by mě bavilo. Jenže jsem to posral, no. Posral jsem to a všichni králíci mi pochcípali. Pak jsem začal prodávat drogy na kšeft. V tom jsem měl trochu víc zkušeností. Prostě nemůžu mu zaplatit a ani nechci. Z čehož vyplývá, že ty musíš vypadnout, Joe. Rozumíš? Rozumíš, co ti říkám? Haló?
1: Odkud voláš?
0: Co?
1: Za jak dlouho tady můžeš být? Potřebuji, abys mi pomohl naložit do auta.
0: Co? Jak naložit do auta? Koho?
1: Hoď.

0: Vypni to, Vicky. Taková kravina.
1: Já se koukám.
0: Prosím tě.
1: Chtěla jsem vidět, jak to dopadne.
0: Ale nechytne ho, neboj. Takhle se honí pořád dokola.
1: Jo?
0: Vicky, já vím, že kapíruješ, co se stalo. Vím, že ti nemusím nic říkat, ale chci, abys věděla jednu věc, jo? Tobě jsem nikdy nechtěl ublížit. Věříš mi?
1: Mhm.
0: Kdybych věděl, jak to dopadne, asi bych udělal pár věcí jinak. Hm. No možná, že ne, ale třeba jo. V každém případě brzo bude všecko za náma. Jen co přijdou prachy, tak toho grázla vyplatíme a on vypadne.
1: Proto jsou pryč?
0: Kdo? Táta se Šarlou, jo, šli za Kilpatrickem.
1: Ale dneska jim ty peníze ještě nedá, nebo jo?
0: Ne, šli se jenom seznámit s pojistnou smlouvou.
1: Takže Joe ještě neodejde.
0: Ne, ale už brzo. Jo? A pak už ho nebudeš muset nikdy vidět.
1: Nikdy?
0: Nakonec si třeba všichni polepšíme. Já se dostanu z toho pruseru, najdu si práci a od teďka už budu sekat dobrotu.
1: Uh-huh.
0: Otec si bude moct... Vlastně nevím, znáš ho.
1: Hmm.
0: A ty Vicky, budeš konečně moct jít do té školy pro modelky. Vzpomínáš? Jak jsi to vždycky chtěla? Víš, jako ty holky u té... Jak se jmenuje?
1: Kristý Brinkliová.
0: No. Možná si myslíš, že jsem se na tobě provinil, ale... Přísám bohu, já jsem to myslel dobře.

0: Nechtěl jsem nikomu ublížit. Nikdy.
1: To bude soud.
0: Co?
1: Jestli bude soud?
0: Nevím. Pochybuju. Joe se vyzná. Viděla jsi tu fotku auta v novinách. Nemohli ani udělat pořádnou pitvu, protože toho na pitvání moc nezbylo.
1: Nikdy jsem nebyla u soudu.
0: To bude táta se Šarlou. Tak co?
2: Kreten.
0: Co je?
2: Pitomečku zasranej.
0: Počkej, co se stalo?
2: Před Vicky o tom mluvit nebudu.
3: Prosím tě, Vicky ví o všem.
2: Před ním o tom mluvit nebudu.
0: Co se děje? Jak jste dopadli u Kilpatricka?
1: Ty peníze nedostanete, že ne?
0: Tati?
3: Tak mu to řekni, Ensle. Ať to ten blbeček slyší.
0: Tak co je?
2: Kdo ti řekl o Adelině pojistce?
0: Rex? Jen se o ní zmínil, když jsme se bavili, jen tak mimochodem.
2: Rex, kdy ti o tom řekl?
0: Když jsme se bavili, jen tak...
2: Pé, idiot! Tam si tě kdy?
0: Ježiš, je to pár týdnů. Zrovna jsme se s matkou rafli.
2: Já se zblázím.
3: Neříkala jsem to, Ensle. Od samého začátku jsem ti říkala.
0: Ty drž hubu, Šarlo.
3: Hele, ty si na mě nevyskakuj, jo? Já jsem to celý neposrala jako někdo.
0: Prosím tě, tati, co je?
3: Přijde si sem.
0: Tati.
3: Každý mu vykládá, jak si budeme dělit 100 000 dolarů.
0: Do prdele, vyklop to.
2: Vicky není nabyvatel, ale Rex.
0: Tomu nerozumím.
2: Protože jsi blbej.
0: Počkej, vysvětli mi to.
2: Ty prachy nedostane Vicky, ale Rex.
0: Počkej, jak to, že...
2: Těch 50 ptáčů nedostane Vicky, ale Rex.
0: Ne, to není pravda, to nemůže být pravda. Jak to myslíš? Teď mě bylo řečeno, mě Rex mi říkal.
1: Rex byl mámin milej.
0: Ty drž hubu, Vicky! Rex mi řekl,
3: no, tak že... Tak ti lhal?
0: A proč by to dělal?
3: No proč asi?
0: Ne. Ne, nemohl přece předpokládat, nemohl tušit, že já bych provedl něco takovýho.
3: On sám tě na to přived.
2: Kdo ti řekl o zabijáku Joe?
0: Ježišmarja.
3: Neříkala jsem to?
2: Jo.
0: Ne. Jamagor. Bože můj, já zasranej. Idiotský pitomej.
2: Sežral jsi mu to i zabijákem.
0: To není pravda.
3: Je mi s tebe šoufl.
0: Bože můj, já tomu nemůžu uvěřit.
2: Tak tomu radši rychle věř, poněvadž čím dřív tomu budeš věřit, tím dřív začneš přemýšlet, kde zkrastit ty prachy pro Joe'a.
3: Už aby jsme šli, ne?
2: Kam?
3: Za půl hodiny je ten pohřeb.
0: No jděte napřed, já musím něco vymyslet.
2: No to je báječný nápad. Ty tvoje výmysly jsou pro nás, pro všecky, vždycky obrovský ternou.
1: Kde je Joe? Přijde taky na pohřeb?
3: Ne.
1: Ale vrátí se sem, že jo?
0: Jo, vrátí. Bohužel.
2: Tak pojďme. Musíme tvou matku uložit do hrobu.
0: My s Vicky jdem hned za váma.
2: Vicky?
1: Přijdem za váma.
2: No, dobře. Hele, udělej nám všem laskavost a hoď se kurva mašli!

0: Vzalo tě to?
1: Možná to byl fakt omyl. Že jsem se vůbec narodil.
0: Vrátíš se, viď? Protože já si myslím, že jsem...
2: Já beru roha. Půjdeš se mnou?
0: Kam?
2: Do Mexika. Nebo ještě dál, do Peru, do Jižní Ameriky.
0: A jak se tam dostaneme?
2: Autem. To zvládnem, Vicky. Co tady? V Texasu. Já to tady vždycky nenáviděl.
0: Já ale musím mluvit s Joeem.
2: Ne, to není dobrý
0: musím
2: nápad.
0: Musím mluvit s Joeem.
2: Jestli chcem do Peru, musím jít rovnou.
0: Tak jeď sám, já musím mluvit s Joeem.
2: Dobře, víš co? Dohodneme se. Půjdem na ten pohřeb a ty budeš mluvit s Joeem.
0: Prima.
2: Ale nesmíš mu říct, že chceme zdrhnout. Rozumíš? Nesmíš se s ním vyloženě loučit.
0: Tak jo.
2: A tátovi ani Charlie taky nic neříkej. Protože teď mají na mě vztek, víš? A mohli by nám ten výlet překazit.
0: Mhm.
2: Těšíš se?
0: Já se pořád těším.
2: My dva to zvládnem, Vicky. Žádný strach.
0: Jenom mě nesmí nikdo rozlobit.
2: Co?

0: tady tma.
1: Vicky, to jsme my.
0: Kurva, kde je zase ten vypínač?
1: Tady je. Vicky, stavili jsme se v KFC, nesem večeři. Máš hlad? Vicky? Chrissy?
2: Chris není doma.
1: Ahoj. A Vicky?
2: Spí.
1: Dáš si s náma kuře? Ještě je teplý, stavili jsme se v KFC.
2: Rád.
1: Stehínko nebo prsíčko?
2: Stehno.
1: Uh-huh. Chceš to na talíř?
2: Ne, děkuju.
3: Dáš si pivko?
2: Ano, díky.
4: Šalinko, mohl bych to kynout?
1: Jo, určitě, určitě. Tak, tady to máte. Já nechápu, proč po pohřbu mají lidi vždycky hlad. Já teda mám strašný. Hele, řekla ti Vicky o té pojistce?
0: Šarlo.
1: Co?
2: Jo, řekla.
0: Já fakt nevím, co bych na to řekl.
1: A co bys na to říkal? Tvoje vina to není. Ten Chris. Já jsem věděla, že to takhle dopadne.
2: Věděla? Tak proč si nám nic neřekla?
1: Neřekla co?
0: Nemá to myslela jinak, to se tak říká. Ne?
2: Co?
0: No, to, co řekla, že věděla, že to tak dopadne, to je takový rčení, víš?
1: Nikdy jsem ho neměla ráda, hajzla.
2: Já vím.
1: Nedá se mu věřit. Je prostě na hovno. Myslí jen na sebe. Na nikoho jinýho, než na sebe.
0: A počkej, to není fér.
1: A je to pravda.
0: Tak každý myslí především na sebe, ne?
1: No, jenže ono pak není divu, víš?
0: Co?
1: Že je, jaký je.
0: Jak to myslíš?
1: Prosím tě, radši mlč.
0: Pak
1: jak může být někdo tak blbej, že se nechá oblbnout i od takovýho blba, jako je Rex?
2: Rex.
1: Jo, Rex.
0: To je Adelin Fryer.
2: Byl.
0: Jo. Byl Adelin Fryer.
2: Řekni mi o něm něco.
0: To bys chtěl vědět.
2: Ty ne, ty.
1: Co?
2: Řekni mi o Rexovi.
1: Co jako chceš slyšet?
2: Znáš ho, nebo ne?
1: Jo, já nechápu, co...
2: No, je Rex vysoký, je tlustý, je to Číňan.
0: Číňan.
2: Kde pracuje, jak je starý, má nějaký zvláštní znamení, třeba dlouhý lalůčky na uši.
0: Lalůčky.
2: Řekni mi o něm něco.
1: No, Rex je... A to je jaká pitomost, ne? Já nechápu.
2: Kdo ti řekl o naší dohodě?
1: O jaký dohodě?
2: Mezi mnou a touhle rodinou, kdo ti o tom řekl?
1: Enzo.
2: Proč?
0: Jo, tak pochop, tak je to moje manželka, víš.
2: Tebe jsem se neptal.
0: Pardon.
2: Proč ti o tom řek?
1: Poněvadž jsem jeho žena. Teď jsi to slyšel, ne?
2: Měla jsi z těch peněz dostat taky podíl?
1: Měla.
2: Proč?
1: Proč?
2: Proč?
1: Poněvadž jsem jeho žena.
2: Řekla jsi Enslovi, aby do toho nešel?
1: Ne.
2: Proč ne? Vždyť jsi věděla... Jak to dopadne? Že to Chris podělá?
1: No, to není moje věc.
2: Ale ano. Jak to, že ne? Jestli jsi měla dostat z těch peněz podíl, pak je to tvoje věc. Nemám pravdu?
1: No, jo, já nevím.
2: A přesto si Enslovi neřekla, aby do toho nešel.
1: No tak neřekla, no.
2: Proč ne? Proč jsi mu neřekla, aby do toho nešel?
1: Protože jsem chtěla ty prachy. Kdyby to vyšlo, kdyby to Chris bejval nepodělal.
2: Měla jsi mít podíl na Enslově třetině? Nebo jste to chtěli rozdělit na 4 díly?
1: O tom jsme nemluvili.
2: Ale ano, jistě jste o tom mluvili. Ty jsi přece praktická ženská.
1: No nevím, no, tak... asi jsem měla mít tu čtvrtinu.
2: Ne, šestinu?
0: Šestinu.
2: Polovinu ze třetiny.
1: Ne, měly to být 4 díly všem stejně.
2: Takže mezi váma čtyřma se mělo rozdělit
1: jo.
2: Zbytek po tom, co jste měli vyplatit mě.
1: Jo.
2: Tudíž, když se odečte 25 000...
1: Jo, jsem to nepočítala.
2: Tak to pojďme spočítat spolu, ano? Přijde pojistka a ten agent Kilpatrick ti napíše šek, která napíše Enslovi šek na pomoc mi?
1: Já nechápu, proč se o tom vůbec bavíme. Když
2: prosím tě, chci v tom mít jasno.
1: Tak dobře.
2: Čili, Ansel dostane šek.
1: No a když je ten šek na 100 000 dolarů a tobě vyplatíme 25?
2: Kolik?
1: 25.
2: Ale na kolik, že byla ta pojistka?
1: No, to byla... Jo, já vlastně nevím, na kolik. Na kolik?
0: Na 50 tisíc.
1: Jo, takže 50 bez 25.
2: Bez 25 jistě, ale ty jsi řekla 100, že jo?
1: Jaký 100?
2: 100 tisíc dolarů. Řekla jsi, že ten šek je na 100 tisíc dolarů.
1: Prostě tolik a tolik bez 25 tisíc a zbývá 25 děleno 4.
2: Ale ty jsi řekla 100.
1: Jo, já nevím, na kolik.
0: Tak jsi spletla, no, je to 50.
2: Ano?
0: Ano. Nebo ne?
2: Ne.
0: Tak moment.
2: V případě nehody se částka zdvojnásobí.
1: No jo, Kilpatrick nám to dneska ráno říkal, viď?
0: Ne.
1: Ale já myslím, že to říkal.
2: Ensle? Říkal to?
0: Takže to není 50?
2: Ne, je to 100 tisíc.
1: No, jak říkám, tolik a tolik, no.
2: Tolik a tolik?
1: Hele, o co ti jde?
2: O co?
1: Jsem se spletla.
2: To teda jo.
1: Mělo to být 50 a ne 100, nebo já nevím kolik.
0: A pojďme se na to vykašlat.
1: Jo.
2: Napřed se spolu podíváme na nějaký fotky, ne?
0: Jaký fotky?
2: Tyhle.
1: Do prdele.
2: No jo. Čí je tohle přirození?
1: Kde jsi to vzal?
2: Sadil bych se, že tohle není Enslovo přirození, co? Je to tvoje přirození?
0: Asi ne.
1: Ale jo, je, byl zvožralej, vzpomeň si.
2: A co tohle?
0: Ne.
2: A tohle? Podívej se pořádně, třeba jsi byl vožralej.
0: Ne.
2: Tak čí to asi bude přirození? Komu patří ten čurák v tvý puse? Že by tvýmu nevlastnímu synáčkovi, co ho tak nemáš ráda?
1: Nech to.
2: A nebo to dotyčný přirození patří tvýmu milenci?
1: Prosím tě.
2: Tvýmu milenci Rexovi, tomu blbou.
1: Prosím tě.
2: Tomu, který schrábne všecky ty prachy.
1: Já jsem nevěděl.
2: Celých 100 tisíc dolarů.
1: Nech mě na pokoji.
2: Moc pěkný obrázek. Měla by si to dát zarámovat. Ty jsi o tom věděl?
0: A nikdy nic nevím.
2: No právě. Takže naposled. Čí je to přirození?
0: Nenadávky se zlušuju. Já ti taky nenadávám, takže se ke mně chovej slušně. Ano, jsem konec konců váš host.
2: Stačí, když mi pěkně řekneš, komu patří ten čurák. A neopovažuj se mě lhát, nebo to bude poslední lež v tvým životě.
1: Rexovi!
2: Správně.
1: Ensle, prosím tě.
2: Nepředpokládám, že by ti Ensle zrovna v tuhle chvíli měl sto chutí přispěchat na pomoc. Že ne, Ensle?
0: To teda ne.
2: Řekl bych naopak, že docela rád zůstane sedět na prdeli a ani se nehne.
0: Jo.
2: Já jsem si to myslel.
1: Pust mě, ty dobytku.
2: Co jsem říkal o tom nadávání?
1: Pust mě, já nemůžu dýchat.
2: Říkala jsi něco, promiň, ale není ti rozumět.
1: Pust mě.
2: Musíš mluvit hlasitěji.
1: Já nemůžu. Jo.
2: Vrať se do postele, kotě.
3: Vynesl jsi smetí?
2: A ještě ne, ale brzy ho vynesu.
3: Máš oči černý jako noc?
2: No, tak dobře, ale jdi zase spát.
3: Já nemůžu spát, když je tady matka.
1: Ty peníze ti dáme, přísahám. Promluvím s Rexem a dáme ti, o co si řekl.
2: To bohužel nejde.
1: Ale jo, určitě jo.
2: Rex vyzvedl ten šek od Kilpatricka už dneska odpoledne.
1: Co?
2: Dal mi ho těsně předtím, než odešel. Tady. 100 tisíc dolarů.
0: Proboha živýho.
1: A kam šel?
2: Tenhle šek je bohužel bezcenný kus papíru, protože je psaný na Rexe.
0: A kurva.
1: Kam říkal, že jde?
2: Nebyl schopen se vyjádřit.
1: To nechápu, proč ho nedonutil. Ale já to udělám. Řeknu mu, ať to
2: už nepůjde. Budeš si muset najít novýho milence. Třeba mě. Aspoň na chvíli.
1: Vyser si v okoty.
2: Zase mě uraž. Víš, co ti udělám? Takhle pěkně ti skalpuju ksicht a nasadím si ho na svůj obličej. Víš, jak to myslím?
1: Ensle.
0: Ale jak si kdo ustavuje?
2: Jasně, tak si lehne.
1: Ensle, prosím tě.
2: Mám ti ten ksicht opravdu odříznout?
1: Ne.
2: Teď mě hezky poslouchej. A ty, Ensle, taky. Prokázal jsem vaší rodině jistou službu a zasloužím si odměnu v plný výši. Jenže kvůli nedorozumění stran pojistky za svou práci nedostanu ani dolar. A to není spravedlivý. Nezajímá mě, kdo za to může, ani jestli vás to mrzí nebo ne. Vy všichni nesete stejnou zodpovědnost. Naštěstí jsem myslel dopředu a zajistil si zálohu za svoje služby. A protože já jsem svoje závazky vůči vám splnil a protože peníze nebudou, ta záloha je teď celá moje. Až odsaď odejdu, beru ji s sebou. Pokud vím, Krysovi se můj plán nelíbí. Až sem dneska přijde, bude si chtít mou zálohu odvíst a tomu nemůžu dovolit. Celá tahle rodina mu to nesmí dovolit. Je vám to jasný? Jestli tahle rodina dovolí, aby dneska Krys odešel z tohohle domu, všechny vás podřežu jak prasata. Věříš mi, že to udělám?
3: Ano.
2: To rád slyším. Potřebuji od vás pomoc. Můžu se spolehnout?
3: Jo.
2: Ensle?
0: Jo.
2: Fajn. Víš, že jsi moc pěkná ženská? Co si myslíš, Ensle? Je?
0: Ne, to jednu.
2: Není roztomilej, co říkáš?
3: Jo, jo, jo.
2: Tak. A teď padej do kuchyně a připrav stůl na slavnostní večeři. Pak se hezky v klidu najíme. Jenom my čtyři. Naše rodina. Tak co, starý?
0: Jak přišel k těm fotkám?
2: Na tom nezáleží. No co, kouřila cizí péro a chtěla ti ukrást prachy. Mohl jsi dopadnout i hůř.
0: Jak?
2: No, nejspíš ne. Možná je nejhorší zrovna tohle. Muset žít s vlastní ženou. No nic, dojdu pro Vicky.
0: Šarlo?
1: No.
0: Jseš v pořádku?
1: Jo. Jsem.
0: Pak?
1: Jo. Ahoj, všichni.
3: Ahoj.
0: Ahoj, synku.
1: Vicky je doma?
0: Je u sebe.
1: Kuře, no prima, já mám takový hlad. Ozval se Joe?
0: Je tam taky, u Vicky.
1: Vy jste už jedli?
3: Ahoj, Chrissy.
1: Ahoj, Vicky.
2: A senátor je konečně doma.
1: Čau.
2: Tak jsem slyšel o těch penězích a musím říct, že jsem teda pěkně naštvaný.
1: Já taky.
2: Ale svět se nezboří.
1: Co?
2: Tak už to někdy chodí prostě.
1: No.
2: No.
1: Právě.
2: Je to vis major, jestli víš, co myslím. Řízení vyšší moci. No. Teď budeme večeřet. Šarlo!
1: Ano?
2: Pojď mezi nás.
1: Tak tady to je.
2: Voní to božsky. Ensle, kuřátku?
0: Jo, nemám hlad, opravdu.
2: Ale měl by ses k nám přidat. Teď jsme všichni u stolu. Báječný. Kdo řekne modlitbu? Vicky, prosím tě.
3: Díky, Bože všemohoucí, za dary, které nám poskytuješ. Děkujeme, že jsme se tu všichni sešli, v klidu a bezpečí. Mrzí nás, že maminka je mrtvá a doufáme, že už je u tebe v nebi. Promiň nám všechny viny a chraň nás od všeho zlého, abychom se v nebi zase jednou všichni setkali. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
2: Amen.
3: Amen.
0: Amen.
2: To zřekla moc hezky.
3: Děkuju.
2: Tak, dobrou chuť.
0: Dobrou chuť.
2: To je báječný. Šarlo, prosím tě, schováš mi ještě to křidílko.
1: Ano, ještě, samozřejmě.
2: Ensle, sůl?
0: Ne, děkuju.
5: Chrissy, proč nejíš?
1: Nemám chuť.

0: rád bych vám oznámil radostnou novinu. Jak jste si jistě všimli, trávíme teď s Vicky spoustu času spolu. My dva jsme se totiž do sebe zamilovali. Požádal jsem jí o ruku. A můžu vám s hrdostí říct, že Vicky souhlasí stát se mojí ženou. Nemám pravdu, miláčku?
1: Máš.
2: No, tak pokud je o mě, tak já jsem moc rád,
3: Mlč. Že...
0: Takže navrhuju přípitek mé nastávající.
4: Vicky, na zdraví.
3: A kdy to má být?
0: Odcházíme hned po téhle náramné večeři.
3: Je to pravda?
1: Ano.
3: Joe, já to nedopustím. Moji sestru si ty nevezmeš.
2: Chrissy, to snad není tvoje starost.
3: Drž hobu.
2: Jak to se mnou mluvíš?
3: Drž hobu, ti říkám.
0: No tak, Chrissy, je to sice pěkný, že máš svou sestru rád, ale znáš to, každý mládě musí jednou vylítnout z níst.
3: O tom se s tebou vůbec nebudu bavit. Vicky je moje sestra a ty jí mít nebudeš. Odvádím ji pryč. Ještě dneska spolu odjíždíme.
0: Nechceš nechat na ní, aby se sama rozhodla?
3: Vicky tomu nerozumí.
0: To se moc pleteš.
3: Nepletu. Vicky, jdi se spakovat.
0: Zůstaneš sedět.
3: Vicky.
0: Sedni si, Vicky.
3: Vicky, jdi si pro svý věci.
0: Sedni si.
3: Tak Vicky.
0: Vicky.
3: No, Jendi. Hodná holčička.
0: Stůj.
3: Vem si věci a vrať se.
0: Vicky.
3: Vicky.
0: Vicky. Ona. Je moje záloha.
3: Z obchodu sešlo.
0: No to ne.
3: Musíš se s tím smířit, Joe. Tak se to nepovedlo, no?
0: Ty víš, že tě zabiju.
3: Polip mi prdel. Vicky, běž si pro svý věci.
0: Hleda přes mou mrtvolu.
3: Tak fajn.
0: Ty jsi po mě vystřelil. Ty zmrde. Ensle, kyďo.
1: Nechte to.
3: Tati, pust mě!
2: Mámo, Joe, drži ho!
0: Podrž mu
1: nohy. Toho, Joe, nech toho, Joe. Pust
3: mě, tati!
0: Charlo, seber mu tu bouchačku.
3: Nech to sem,
1: nech to.
3: Vicky! Vicky, pomoz mi, Vicky! Tady máš! Odstřílej je všechny!
0: Vicky, dej mi tu
1: ne, pistoli. Ne, nechte toho!
0: Já tě zabiju, uškrtím tě, ty zmrt!
1: Ne, nechte pro boha!
0: Drž ho pořádně, kroci!
3: Vicky,
0: už jsi slepý! Vicky,
1: já se rozlobím! Já se rozlobím!
0: No tak, Vicky, uklidni se,
1: já se zlobím!
5: Ne, Vicky, prosím tě, nezabíjej mě! Mě ne, Vicky!
1: Budu mít miminko.
0: Miminko? Opravdu, miláčku?
1: Budu mít miminko. Mě nesmí nikdo rozlobit. Mě nesmí nikdo rozlobit.

0: Kultovní černou komedii amerického dramatika Tracyho Letse zabíjá Joey. Jste poslouchali na Vltavě dnes večer, a tedy v úterý 14. července. Poslouchali jsme rozhlasové zpracování hry z roku 1993, která se stala mezinárodním divadelním hitem a později byla úspěšně zfilmována. Hru Tracyho Letse do češtiny přeložil Jiří Josek a dramaturgyní byla Renata Venclová. Hru Zabiják Joe v Českém rozhlase natočila režisérka Natálie Deáková. Osoby a obsazení: Chris Smith, Ondřej Rychlý, Šárla Smithová, Petra Špalková, Ansel Smith, Leoš Noha, Vicky Smithová, Šárka Vaculíková a Joe Cooper, Martin Finger. Poslouchali jste rozhlasovou adaptaci černočerné komedie, kultovní klasiky americké coolness dramatiky. Hra byla natočena v Českém rozhlase v roce 2016. A jak jsme slyšeli, postavy dnešního příběhu si nebrali servítky a jejich vyjadřování rozhodně nebylo uhlazené. Doufáme tedy, že omluvíte, že hra vzhledem k autorovi a prostředí, ve kterém se odehrávala, obsahovala vulgarizmy.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Milí posluchači, máme 2,5 minuty po 9:45, co Vltava pro vás připravila dál až do půlnoci. Už za malou chvíli nás čeká Mozartovská akademie, pak si poslechneme také jednu z Mozartových sonát, až ji dohraje Alfred Brendel. Bude 23 hodin, a to neznamená nic jiného, než že vám Vltava nabídne pravidelnou četbu s Hvězdičkou. Dnes nás v ní čeká první část premiérové četby na pokračování s fascinující intimní prozy Ludvíka Vaculíka s názvem Stará postel. O 23:30 budeme poslouchat Osudy a v nich druhou kapitolu pětidílných rozhlasových memoárů novináře a také dlouholetého politického komentátora Českého rozhlasu Petra Nováčka. Posloucháte Vltavu, přejeme vám dál pěkný úterní večer.
2: Akademie.
0: Že léto letošní je na Vltavě létem filmovým, už určitě víte, milí posluchači, a pokud nás posloucháte třeba o nedělních dopolední, pak víte také, že v nedělním radioseriálu vysíláme Šefrova Amádea. No a také dnešní akademie, kterou otevíráme právě teď, bude Mozartovská. Mozart o lásce zpívá, tak to je název pořadu, který před několika lety připravil Libor Dřevikovský a věnoval ho koncertním áriím pro sopranistku Aloisii Webrovou, což byla Mozartova první velká láska, také pozdější švagrová. Nechme se tedy pozvat do Vltavské akademie plné mozartovských koncertních árií.

Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu Akademie, pro kterou jsem zvolil méně obvyklé, ale určitě zajímavé téma. Mozartovy sopránové koncertní árie, složené pro Aloisii Weberovou.

Žánr koncertní árie byl v 18. století velmi oblíbený a rozšířený, neboť podobnou formou jako instrumentální koncert dával příležitost solově vyniknout znamenitým pěvcům. Velké oblibě se těšily především ženské sopránové hlasy. Z těch nejznámějších si alespoň namátkou připomeňme jména vídeňských hvězd druhé poloviny 18. století. Kateřinu Cavalieriovou, Nancy Storáčovou, Luisu Villeneuvovou či Aloisi Weberovou. Úvodem si dopřejeme miniaturní exkurs na téma koncertní árie. Mozart zkomponoval celkem 650 koncertních árií, z nichž rovných 630 je určeno sopránu. Zde si ještě musíme připomenout, že některé árie byly psány pro mužské soprány, kastráty, kteří v Mozartově době završovali svoji oslňující epochu. Co se vlastně žádalo od koncertní árie, která se nám dnes jeví v poněkud zvláštním světle? Vypadá velice osamoceně, jakoby vytržená z nějakého kontextu a velmi se odlišuje od doprovázené písně. Bodem číslo 1 zde bylo předvedení pěvecké virtuozity ve stejném duchu jako v instrumentálním koncertu. Jelikož však šlo o lidský hlas, schopný vedle zpěvu tónů sdělovat ještě i nějaký obsah slovy, podkládaly se tyto virtuózní kusy různými texty dramatických či lyrických rolí, vytržených z operních libret své doby. Na póze momentálně předváděné postavy z jakési opery, kde není oproti písni důležitý dějový kontext, předvedl sólový pěvec své umění nejprve v dramaticky vzrušeném recitativu, v zápětí vystřídaného rozespívanou kantilénou, aby ukončil svoji sólovou kreaci brilantní pěveckou technikou. A skladatelé? Ti pod tíhou takovýchto požadavků komponovali své koncertní árie přímo šité na míru konkrétnímu pěvci. Nejinak tomu bylo i u Mozarta, pouze s tím rozdílem, že jeho koncertní árie svojí hudebností vysoko převyšují běžnou dobovou hudební produkci a k většině z nich se pěvci vrací dodnes. Přistupme nyní k vlastnímu tématu naší akademie, totiž k Mozartovým koncertním áriím zkomponovaných pro Aloisi Weberovou. Aloisie Weberová byla jednou z vídeňských sopránových hvězd posledního 20letí 18. století. Byla dcerou Fridolina Webera, zpěváka, hudebníka a opisovače not. S Mozartem se seznámila v zimě roku 1777 v Mannheimu, kudy mladý maestro projížděl na cestě do Paříže. Aloisie byla přes své výrazné mládí, v době setkání s Mozartem jí bylo 17 let, nesmírně muzikální a proto není divu, že upoutala Mozartovu pozornost. O 4 roky starší Amadé jí věnoval své přátelství a obdiv v takové míře, že pravidelná cestovní korespondence mezi rodným Salzburkem a vášnivým Mannheimem dostávala stále častěji velmi kritický tón. Prvým dílem, které rozpálený Mozart zkomponoval pro svoji divu, byla koncertní árie Alcandro lo Confesso na text z libreta opery Olympiade od básníka Pietra Metastasia. V dopise otci z 28. února 1778 popisuje Mozart, za jakých podivných okolností nová árie vznikala. Jak původně chtěl komponovat hudbu pro někoho jiného, jak se mu však pořád vracely nápady právě na tuto árii, jak se chtěl svojí skladbou vyrovnat svému skladatelskému idolu Christianu Bachovi a jak potom toto dílo věnoval Aloisi Weberové, která je zaspívala jako nikdo před ní. Sumou řečeno, Leopold Mozart určitě tušil, odkud a kam vane vítr, ale prozatím zachovával chladnou hlavu. O to více se pak mohlo rozbušit Amadeovo srdce a zkomponovat překrásnou sólovou árii pro soprán. Sólový hlas je zde doprovázen smyčcovým orchestrem rozšířeným o dechové nástroje, dvě flétny, dva klarinety, dva fagoty a dva lesní rohy.

0: nejmilejší přítelkyně, doufám, že vám zdraví slouží a prosím vás, abyste na to vždy dbala, protože zdraví je to nejcennější na tomto světě. Já se mám, chvála Bohu, dobře, pokud jde o mé zdraví, protože o ně dbám. Ale moje duše není spokojená a nebude do té doby, než nastane den, kdy budu mít to největší potěšení vás uzřít a z celého srdce obejmout. A to je také všechno, v co si dovoluji doufat a toužit. Jenom v těchto představách nalézám útěchu a klid. Prosím vás, pište mi často. Neumíte si představit, jakou mám radost z vašich psaní. Mějte se zatím krásně, nejlepší přítelkyně. Hořím touhou po dopisu od vás. Prosím vás, nenechte mne příliš dlouho čekat a soužit se. Doufám, že velmi brzy dostanu od vás nové zprávy. Líbám vám ruce, vřele vás objímám a jsem a navždy zůstanu vaším jediným upřímným přítelem. Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Z Mozartova dopisu psaného 30. července 1778 je patrné, že pisateli leží na srdci nejenom zachování pevného zdraví slečny Weberové, ale přímo z něj srší touha po osobním setkání s ní. Kdo vlastně byla a jak vypadala tahle mladá Weberová, v jejíž přítomnosti se Mozartovi prudce zrychloval puls. Německý spisovatel Alfred Burkhardt ve své novele Mozart o lásce zpíval podává popis Aloisie Weberové a její rodiny takto.
0: Dříve než mohl mladý salzburský mistr pokračovat ve své cestě do Paříže, zahlédl v Mannheimu, městě rozkvětlému umění dramatického i orchestrálního, 17-letou pěvkyni Aloisii Weberovou, která se mihla před jeho zraky jako zjevení. Wolfgang ji oslovoval procítěným jménem Luisa. Při svém mládí byla kráskou pravidelných rysů s lehce výrazným orlým nosem, štíhlá jako proutek, vábně pobledlá, byla mistryní v ovládání svých pohybů a nikterak ochotná rozdávati se kdekomu. Otec Fridolin, opisovač not a zpěvák bez jakýchkoliv vynikajících kvalit, patřil k orchestru kurfiřství Falckého, měl malý plat a byl věčně v peněžních nesnázích. Matka Cecílie vládla jako hrdopyšná, rozmarná despotka, která věnovala lovení nápadníků pro své dcery, zralé navdavky, všechen svůj ženský instinkt. Jako mol zvábený světem upadl Mozart do osidel této rodiny a už se viděl ve svých snech, jak s Aloisií Weberovou triumfálně projíždí hlavními evropskými městy. Itálie by jí padla k nohám. Ona, primadona s nesrovnatelně oduševnělým a umělecky dokonalým sopránem, on, její zbožňovatel, jako mistr čembala nebo klavíru, sypající z rukávu zázračnou tvorbu nových árií. Fata Morgana.
1: Otec Leopold Mozart, nadálku větřící neštěstí, uštědřil mladému Romeovi nelítostnou dopisovou sprchu.
0: Žebrácká princezna na schnilé slámě není cílem mého syna, který jest povolán k vyšším metám. Pryč s tebou do Paříže, kde ti kyne sláva a čest. Buď Cezarem, nebo ničím.
1: Jenomže právě tyto tak Leopoldem odsuzované žebrácké princezny na schnilé slámě bývají příčinou uměleckých rozmachů velkých mužů. Dodávají tvůrcům energii, bez níž by jejich tvořící jiskra pouze doutnala. A to i za tu cenu, že žár sálá pouze z jedné strany. Wolfgang Amadeus byl však poslušným synem svého otce. V 18. století se rodičům tak důsledně zase neodporovalo. A odjel na krátký čas do Paříže, kde měl na svoji mannheimskou milostnou epizodu zapomenout. Výsledkem toho byla nová, velká sopránová koncertní árie Popoli di Tesalia, zkomponovaná pro Aloisii Weberovou. Po předchozím Burkhardtově literárním popisu mladé Aloisie zde máme konečně k dispozici její přímo autentický umělecký portrét, jehož autorem je sám Mozart. Jde o jednu z nejnáročnějších sopránových árií, které byly v 18. století napsány. Hlas Aloisie Weberové musel být nesmírně plastický, lehký, mrštný, ale zároveň i dramaticky výrazný, neboť Mozartovy požadavky v tomto ohledu jsou maximální. V samotném závěru árie je hlas rozespíván až k tónu tříčárkované G, což je svojí polohou oblast určená již spíše houslistům. Obsazení orchestru doprovázející sólový soprán je tvořeno smyčcovými nástroji se dvěma lesními rohy, koncertantním hobojem a fagotem. Text je převzat z libreta Rainiera Calzabiciho opery Alcesta. Co je na této árii zajímavého je fakt, že je dílem sice zamilovaného a bezradného ctitele, utápějícího se v neopětovaných nadějích, ale hudebně zde není po nějaké vášnivosti, tak jaký například předvádí o 7 let později Mozartův Kerubín ve Figarově svatbě, ani památky. Umělec svoji lásku zobrazil nikoli v prostřednictvím vášní, ale pouze čistým hudebním uměním, oproštěným od záchvěvu vlastních emocí. Árie je tak efektní velkou dramatickou scénou ve stylu opery seria, adorující Aloisino pěvecké umění.

Po návratu z Paříže do Mannheimu čekalo Mozarta velké zklamání. Mezi 8. a 13. lednem 1779 došlo k osudovému vyjasnění vzájemných sympatií mezi ním a Aloisií. V době jeho nepřítomnosti se totiž rozzářila Aloisiina pěvecká hvězda nebývalým světlem. Nabídky přicházely přímo od kurfiřtského dvora, ba co víc, čím dál tím častěji se o Aloisii Weberové hovořilo jako o primadoně ve Vídni, kde císař Josef II. Hodlal založit národní německou zpěvohru. Je tedy asi pochopitelné, že Aloisie si již plně uvědomovala své hudební kvality a byla určitě rozhodnutá svůj další život tomu také přizpůsobit. Romantizující beletrie příštích dvou století líčí v této epizodě mladou Weberovou jako sobeckou a koketní osobu, která se zachovala velmi tvrdě a nevděčně vůči mladému maestrovi, který byl do ní zamilován a komponoval pro ní árie s nejkrásnějšími melodiemi a tak dále a tak dále. Skutečnost mohla být však asi daleko prozaičtější. Konec konců tento model lásky a nelásky je stejně tak starý asi jako lidstvo samo. Jisté je, že Aloisie Weberová nikdy neopětovala Mozartovi city v takové míře, v jaké je on sám vůči ní projevoval. Vzhlížela k němu s úctou, jako k učiteli, rádci a příteli, a jejich vzájemná korespondence z tohoto období pak mluví pouze ve prospěch Mozartovy vášně a lásky. Po velmi emotivním výlevu, zakončeném hádkou, opouští Mozart 13. ledna 1779 Mannheim a vrací se prozatím do Salzburgu.

0: V roce 1781 se Mozart po cestách do Mannheimu a Mnichova, kde připravoval nastudování své nové opery Idomeneus, ocitl ve Vídni. Úhrnem z povinnosti následovat svého salzburského zaměstnavatele, ale též i pokusit se poohlédnout po nějaké skladatelské příležitosti a usadit se zde. Pokud se říká, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš, pak Mozart je příkladem pravého opaku. Ve Vídni se ubytoval v domě, jemuž se po kdysi zázračném přečkání požáru říkalo u Božího oka. Jeho bytná ovdovělá paní Cecílie Webrová, žijící nyní ve Vídni, jej velmi srdečně uvítala. A opět se začala odvíjet podobná historie, avšak s relativně překvapujícím rozuzlením. Mozartova první láska Aloisie Webrová byla již přes rok provdána za herce Josefa Langa a úspěšně rozvíjela ve Vídni svoji pěveckou kariéru. Tato záležitost již matku Webrovou netížila. Na řadu přišla další dcera, 19letá Konstance. Po ročním bydlení u Webrů, několika intimních chvilkách s dívkou a dobře míněných radách ze strany Konstanciny matky a jejího poručníka, oženil se v létě roku 1782 Wolfgang Amadeus s Konstancí Webrovou. Románová, ale i odborná hudebně vědní literatura nám v tomto momentu nabízí jednu velmi zajímavou psychologickou domněnku. Zda Mozartova volba Konstance na místo Aloisie nebyla pouze jakousi psychickou variací, možností, jak zůstat v blízkosti své první lásky, výdat se s ní a přitom zachovat společenskou únosnost. Jejich mannheimský rozchod v roce 1779, ač vypadal dramaticky, totiž určitě neznamenal, že by již spolu nikdy neměli mluvit či se setkat. Aloisie Webrová se v Mozartově životě vyskytovala i nadále, a to ještě celých příštích 10 let. A opět to bylo v roli fenomenální pěvkyně, jak ji kdysi poznal a pro níž on komponoval nejkrásnější a nejvirtuóznější árie. Bylo zmíněno, že Aloisie se provdala rok před Mozartovým příjezdem do Vídně. Vzala si dvorního herce a malíře Josefa Langa, který se v pozdějších letech asi nejvíce proslavil svým tajemně působícím nedokončeným portrétem V.A. Mozarta. Aloisina pěvecká kariéra se ve Vídni skutečně odvíjela v duchu mannheimských proroctví. Svoji kariéru zahájila úspěšným vídeňským debutem 9. září 1779 v německé verzi opery Das Rosenfest von Salency francouzského skladatele François André Philidora. Následovaly četné role v německých singspielech a jako jedna z mála německých zpěvaček získala angažmá v nové vídeňské italské operní stagioně. Stala se skutečnou operní primadonou, zpívala velké sopránové postavy, vystupovala koncertně, pořádala umělecká turné po Evropě. Je až neuvěřitelné, jaké náhlé zvláštní osobní kritice jí vystavuje Amadé ve svých vídeňských dopisech z roku 1781 adresovaných otci v Salzburku. 16. května píše o Aloisii Webrové, nyní již provdané Langové, zatím s trochou nejistoty.
1: V případě Langové jsem ovšem byl blázen, to je pravda. Ale co neudělá zamilovaný člověk? Miloval jsem ji opravdu a cítím, že mi stále ještě není lhostejná. Naštěstí je její muž žádlivý blázen, nikam ji nepouští a já ji tedy zřídka vídám.
0: A v legendárním dopise z 15. prosince téhož roku, který bývá v mozartovské literatuře dosti často citován, již nelítostně drtí svoji mannheimskou nejmilejší přítelkyni a budoucí švagrovou slovy.
1: Langová je falešná, zlomyslná koketa.
0: S Aloisií Webrovou, kterou si i nadále budeme připomínat jejím dívčím jménem, se Mozart opět setkal ve Vídni roku 1783, kdy 11. ledna zpívala na Velké hudební akademii jeho novou koncertní árii Mia speranza adorata. Věnování v záhlaví partitury zní Perla signora Lange, recitativo con rondo di Wolfgango Amadeo Mozart in Vienna. Věcné konstatování zralého umělce, kterého spojuje s Alojzí Weberovou již jediná láska, láska k umění, láska k hudbě, anebo mu stále ještě nebyla ta falešná, zlomyslná koketa lhostejná. Samotná árie je opět rozvržena do dramatického recitativu a kantabilního ronda, prozrazující svými koloraturami ve vysoké poloze a volném tempu stále se rozvíjející Aloisino pěvecké umění. Textový podklad k árii převzal Mozart z libreta k opeře Zemíra od básníka Gaetana Sertora. Doprovod je svěřen smyčcovému orchestru se dvěma hoboji, fagoty a lesními rohy.

V roce 1783 složil Mozart pro svoji již švagrovou Aloisii Weberovou celkem 3 koncertní árie. Prvá z nich, Mia speranza adorata, kterou jsme vyslechli, byla datována 8. ledna. Druhé 2 pocházejí z června téhož roku. Ty se od těch předchozích árií liší tím, že nebyly komponovány jako sólová koncertní čísla, nýbrž jako vložky do oper jiných skladatelů. To byla v 18. století velmi běžná operní praxe. Pokud zpěvák došel k názoru, že je v opeře pro něho málo efektních árií, obrátil se on či intendant divadla buď na autora nebo na některého z momentálně méně vytížených skladatelů, aby přikomponovali novou árii. Byly to zakázky příležitostné, avšak i hned honorované. To je totiž jeden z důležitých momentů i v Mozartově životě, který si musíme uvědomit, abychom pochopili, proč se této práce chopil i on, který měl jinak v oblasti operního umění velmi náročné požadavky a názory. Zřejmě se stejnou prosbou se na něho obrátila i Aloisie Weberová, když měla zpívat v opeře Pasquale Anfossiho Il Curioso Indiscreto roli Clorindy. A kdo jiný než Mozart, jakožto vynikající znalec jejího hlasu, mohl v této záležitosti přicházet v úvahu? Máme tu možná další důkaz toho, jak velmi si byla Aloisie vědoma Wolfgangových znalostí jejího operního hlasu, jak si jej vážila jako skladatele a jak byl on tenkrát v Mannheimu asi úplně mimo, když se s ní pohádal o své srdce. Mozartova árie Vorrei spiegarvi o Dio, vložena do prvého dějství zmíněné Anfossiho opery, je dalším mistrovským kouskem svého tvůrce a zároveň i interpretačním oříškem. Po klidném a přívětivě pomalém úvodu nastoupí afektovaná rychlá část, vrcholící v nádherně vypjatém intonačním skoku v rozsahu přes 2 1/4 oktávy.

Srovnáme-li si prozatím všechny předchozí Mozartovy koncertní árie s áriemi z jeho oper, pak můžeme být překvapeni, o jak velmi odlišné dva světy jde po pěvecké a kompoziční stránce. Tam, kde Mozart zhudebňoval děj celé opery, byl nesmlouvavý a minimálně přístupný všem manýrám, které tehdy vládly v pěveckém přednesu. Oproti tomu v koncertních áriích, v těchto nikam nepatřících útržcích, jak si je můžeme láskyplně pohanět, jako by se přímo nechal unášet možnostmi zpěváků, jejich manýrami, přílivem své vlastní invence a schopnostmi modelovat lidský zpěv jako málo kdo před ním. Árie No che non sei capace uzavírá Mozartovu sopránovou trilogii z roku 1783 zkomponovanou pro Aloisii Weberovou. Jde opět o vloženou árii pro roli Clorindy do druhého dějství opery Pasquale Anfossiho Il curioso indiscreto. Tato árie je psána v již typické mozartovsky zestručnělé operní formě s nádherně vygradovanou virtuózní stretou. Rád bych v souvislosti s touto Mozartovou árií upozornil na jednu pozoruhodnost, která ačkoliv vychází z faktického zjištění, má nepochybně hypotetický závěr. Melodické obrysy árie No che non sei capace výrazně připomínají známou velkou koloraturní árii Konstance ze druhého dějství Mozartova Singspielu Únos ze Serailu. O tom, že operní Konstance je personifikací Konstance Weberové, s níž se Mozart oženil několik týdnů po premiéře Únosu v roce 1782, jsou již popsány kilogramy papíru. V případě podobností mezi árií zkomponovanou pro Aloisii Weberovou a árií z o rok staršího Únosu může jít samozřejmě jenom o náhodu. Vzpomeňme, jaké množství hudby Mozart zkomponoval. Ale zrovna tak musíme připustit, že struny umělce mají sklon ke zrychleným rezonancím. A proč by si nemohl Mozart vytvořit ve své tvůrčí fantazii asociaci mezi divadelní postavou Konstance z Únosu, která odmítá pašu Selima, se skutečnou postavou Aloisie, své někdejší prvé lásky, která kdysi odmítla jeho, a to vše, viděno z již velkého nadhledu, zakomponovat v hudebních narážkách do virtuozně nádherné hudby. Připomínám, že jde jenom o osobní hypotézu, o první dojem. Může být klamný.

Poslední velkou sólovou koncertní árii pro Aloisi Weberovou zkomponoval Mozart v březnu roku 1788. Pro jakou příležitost dílo vzniklo, není jasné. Nejstarší zmínka o veřejném provedení pochází až z dubna 1791, kdy měla Aloisie zpívat na spolkovém koncertu vídeňského Tonkinstervitven Societet. Zmínil-li jsem se na začátku akademie, že koncertní árie pro hlas je jakousi modifikací sólového instrumentálního koncertu a pokud všechny předchozí Mozartovy árie spíše inklinovaly k opernímu pojetí, pak árie Ach, Seinchel, Benigne Stele bude přímo učebnicovým příkladem instrumentálně pojatého vokálního partu. Sólový soprán tu plyne v pravidelně členěných liniích, modelovaných skoro jako pro nějaký dechový nástroj. Bez problémů si lze představit v sólovém partu místo sopránu například flétnu či hoboj. Ostatně zpěv má v práci s dechem ke hře na dechové nástroje velmi blízko. Poměrně rychlé tempo, velké množství pasážových běhů pak od interpreta vyžaduje, aby disponoval lehce posazeným a technicky zvládnutým hlasem. Opět tak máme od Mozarta k dispozici další významný hudební portrét koncertní pěvkyně a operní primadony Aloisie Weberové. Árie Ach, Seinchel, Benigne Stele je zkomponovaná na metastáziův text z libreta k opeře Leroe Cinéze. Sólový soprán doprovází smyčcový orchestr se dvěma hoboji, fagoty a lesními rohy.

0: Pro většinu úspěšných koncertních umělců 18. století byl v jejich kariéře jeden typický prvek. Raketový start, prudký vzestup, zazáření a po vyhoření paliva zřícení se do širokých končin světa či podsvětí. Tomuto osudu neušla bohužel ani Aloisie Weberová. Narodila se v roce 1760 v rodině průměrného hudebníka, ve 20 letech jí oslavovala Vídeň a na sklonku 90. let 18. století si již na ní málo kdo vzpomenul. 38 let po Mozartově smrti se v létě roku 1829 setkal ve Vídni s Aloisií Weberovou anglický skladatel a hudební organizátor Vincent Novello s manželkou. Mary Novellová pak strávila několik hodin ve společném rozhovoru s Aloisií na téma Ona a Wolfgang Amadeus. Toto zajímavé svědectví o Aloisii Weberové v roce 1977 parafrázoval rakouský muzikolog Wolfgang Hildesheimer ve své knize nazvané Mozart. V odvolání na paměti Vincenta Novella zde píše:
1: Aloisie, kdysi slavná zpěvačka, nyní starší 69-letá dáma, zapůsobila na Mary Novellovou dojmem ženy, která si sebelítostně stěžuje na svůj osud. Naříkala, že ve svém věku musí ještě dávat hodiny zpěvu, protože její muž, se kterým se rozešla, jí neposkytuje dost peněz. Její manžel, Josef Lang, trávil většinu času na venkově, kde se pokoušel zbavit vzpomínek na svoji nepříliš podařenou kariéru. Mary Novellovou však tolik nezajímaly její současné problémy. Jejím objektem byl Mozart. Zeptá se na něj a Aloisie prohlásí, že velmi ráda odpoví. Pravda je taková, že Mozart jí miloval až do konce svého života. Na otázku, proč ho tedy nevyslyšela již v Mannheimu a později v Mnichově, odpověděla Aloisie velice podivně. Nemohla ho tenkrát milovat. Nerozpoznala v něm toho, kdo ve skutečnosti byl.
0: O několik odstavců dál v téže knize Hildesheimer bilancuje.
1: Aloisie Weberová byla primadona nejenom podle hierarchie v hudebním životě, ale i svým natyrelem. Měla vynikající smysl pro hudbu, bezpečný umělecký cit a celým svým vnitřním založením byla skutečná umělkyně, která velmi hluboce o sobě samé pochybovala, až se z toho vyvinuly těžké deprese a funkční poruchy. Celá léta trpěla psychicky podmíněnými žaludečními křečemi. Po Mozartově smrti záhadným způsobem zapadla i její sláva. V tomto faktu je přímo cosi až osudového. Aloisie Weberová, kdysi první vídeňská Dona Anna v Donu Giovannim, na berlínském a hamburském turné oslavovaná v roli Konstance v Únosu ze Serailu, vystupovala v pozdějších letech již jen na příležitostných dobročinných koncertech. Po rozchodu s manželem Josefem Langem upadla v definitivní zapomnění. Zemřela v Salzburku 8. června 1839.
0: Téma naší akademie je vyčerpáno. Vše ostatní by byly již jenom spekulace. Ať již byl Mozartův vztah k Aloisii Weberové jakýkoliv, polehčující okolností tu bude vždy jeho hudba. Ta nám konec konců prozradí pouze to, co byla schopná jako hudba samotná pojmout. Závěrem zazní Mozartova německá árie pro soprán Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner, vzácní mecenášové, přijměte můj dík, zkomponovaná v roce 1782 pro vídeňský benefiční koncert Aloisie Weberové.

Na Vltavě se v tuto chvíli uzavírá akademie, které patřil dnešní večer. A my jsme v ní poslouchali pořad o Mozartových koncertních árií, které psal pro Aloisii Webrovou svoji velkou lásku a múzu. Pořad připravil a uváděl Libor Dřevikovský a my jsme Mozartovy árie poslouchali v podání Cindy Seiden a orchestru 18. století, který dirigoval Franz Brüchen. A Mozartovi věnujeme i zbývající čas, který nás dělí od 23. hodiny. Ovšem nebudeme už poslouchat árie, ani operní, ani koncertní, ale sáhneme po jedné z 18 Mozartových klavírních sonát. A vybíráme sonátu D-dur, Kechl 311. Na klavír hraje Alfred Brendel.

0: Wolfgang Amadeus Mozart a jeho klavírní sonáta D-dur Kechl 311 v nahrávce Alfreda Brendla.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Velmi otevřená a také intimní je proza Stará postel, kterou napsal Ludvík Vaculík, a ode dneška až do 2. srpna ji o tomto čase na Vltavě budete poslouchat jako četbu na pokračování. Dnes je tedy připravená první část, účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká.

Černá herna. Až vypadnou z tvé herny hosti, pak rozvezou se tvoje kosti pod horší vahou chladné hlíny. Co jak červ bude žrát tě v zemi, že pak už v týdnu nevýjde mi čas píchnout do tvé práchniviny. Raz otevřou se hroby všecky, ty hned si nové zrobíš cecky a dáš se v život druhý, jiný. Odhodíš staré vady krásy, většího pozveš chlapa asi, aby ti slíbal dolní sliny. A zamkneš si ho ve své herně, tam do stěn, ať si mlátí věrně, než spadneš i s ním v zemní stíny. Až proboří se váš hrob černý, zavalí hlína prostor herny a vyrazí z ní kvítek divný. Ten květ neurčí žádný vědec, z něj žádná pana by si věnec nespletla v klínku prsty svými. To kvítí zná jen harmomistr, ten starý dámský harmomistr, co pro les možná všemi klíny. Na stonu vstřícném temná číše, z jejího pestí blizne tiše mlaskula v tvaru masturbíny. Čmíří ejakul roste po ní, pímem a čím si hrozně voní. To zná, kdo hrává do štěrbiny. Upaluj hráči od hřbitova, cít tě ta věčná v hrobě vdova, v píčí zas do své hlinné výlny.

0: Nehledejte starou postel, nemáte skoro naději. Museli byste rozhrnout lesy, objevit tu vesnici, uhádnout práchnivou chalupu, dotápat vlhkou síní s hliněnou zemí k černým dveřím a vylomit je. V koutě vpravo od oken opravdu stojí stará postel s buchtou peřin. Pak byste mohli odházet ty peřiny, ale proč? Je-li vám život milý, najděte si někde svou starou postel, ano? K čemuž vám přeju, ať vás žádný ani nehledá. Postel jsme, ona a já, oživili sotva hodinu po nastěhování do chalupy, jen co jsme si rozložili věci, donesli vodu a babka odešla z chalupy. Bylo skoré šero letního odpoledne, jež se už nerozjasnilo, naopak přešlo za deště v dlouhou, teplou několikadenní noc. Pokusíme se dost podrobně popsat její ráz, ale následky asi jenom naznačíme. Já jsem ani nechtěl jíst.
1: A já se krom zubů ani neumyla. Ve světnici byly dvě židle a stůl s jednou nohou podhnilou. Dovezla jsem si z Prahy své povlečení. Asi sem za námi přijdou myši, až se doslechnou, že chalupa je zalidněna. Oblékla jsem si novou, dlouhou, modrou, průhlednou košili. Ulehla jsem.
0: A já si lehl do ní jak do futrálu. Pokojně jsem ležel, nemohla si uvěřit, že se nám podařilo být tu. Ale ona se pode mnou chvěla, dokud jsem ji nezbodl. Vzdechla a laskavě se kolem mne přivřela. Kolem mých boků, ramen i hlavy. Ten vzdech. Při prvním pichu po každé prudce vydechne, jako by to tak dalece nečekala. Bolí snad? Ptával jsem se ze začátku, před půl rokem. Pohnula vždycky hlavou, že ne. Ale co tedy? Prostě ona tak přijímá.
1: Já tak ano, pokaždé přijímám. Jako překvapení. Překvapí mě to tam vždycky.
0: To mám najednou času. Nic hlídat a než se vyspíš, nadělám si nového semení. Netrápit se jak dvě oddělená těla, ale plynule vypouštět do spojeného oběhu každý svou povahu a látku. Vyspíš. My spolu spíme. Dospat se naholo a ráno se budit v nečekané skladbě.
1: Než jsem jela, promyslela jsem nás takto. Ať mi udělá, co chce, pane Bože, proč ne? Máš? Zeptal se a zadmul, aby mi označil, co kde.
0: Odpověděla mi uvnitř. Tak jsme si vyměňovali dojmy ještě chvíli, ale pak už mi štiplavé napětí v okolí věstilo Ron. Zastavil jsem.
1: A když se zastavil, řekla jsem si, proč? Vždyť hospodářství dlouhé noci je jiné než krátkého dne, můj milý. Tak na mě nečekej a pusť si.
0: Nadzdvihla pánev, rukama mě stiskla v kříži. Tedy jsem doložil chuti a spustil. Vteřiny překvapení a úžasu, jak dlouho teče do ženské, která má dost času.
1: Červenec je letos mokrý. Prší několikrát za den, ale je teplo. Můj drahý, překrásně. Po pozítřku chci zajet někam pro dort. Který je den? Jaká hodina?
0: Hodina, černá jak v pytli, je teplá, hladká a oblá. Objíždí mi rukou a ona se mi bezvědomně vzdouvá do klína. Každá půl hodina je oddělena rýhou. Nachlípnu jí prsty, uložím do ní vulvoň, aby nezanikla, nezarostla, nezaschla, než se vrátím, a vzdávám se spánku. Vzbudím se nevím kdy, ale za tmy na pravém boku, čili zády k vulví, která mě vytlačila na tvrdou postranici staré postele. Tma je tak černá, až si napřed myslím, že mám snad hlavu pod peřinou. Taková je první noci zdejší noc, přestože dvě stará okna do noci v polích. Musím ven a mám taky žízeň. V botách na boso jdu na dvorek. Neprší už. A luční vánek ševelí ve švestce u plotu a ofukuje mě hojivě. Vzdán tmě odvažuju se výjimečně jít sloupnutý. Takové volno. Moje kulky, hleďme, jsou nadál těžké, dokonce jako by se naduly. Ve světnici našátrám blůzu, v ní sirky a zapálím svíčku přilepenou na obráceném kastrolu na rohu stolu. Objeví se hrbatý strop, pavučiny v koutech, rance na zemi u stěny, konev s vodou a hrnek na pití. Hned také bílé můry zvenku na okně. Piju vodu. A teď tu máme, je to pravda, v rohu postel. Víc na peřině než pod ní leží plná stínů žena. Spí jak zvíře daleko před zabitím, natočena ke mně zadkem, horní stehno se jí sesulo dopředu a v temném rozvrátí jejího tělesa panuje katastrofální mokro. Nahnu se a vložím do něho polibek jenom. A ona se hned rozkládá, rozvírá. Tvoří zas ten žlab. Nechceš jít ven, nebo nemáš žízeň? Ptám se. S nesrozumitelnou odpovědí vztahuje ke mně mdlou ruku. Tak při svíčce zapouštím tvář do temné spleskané šklíby nasáklé mým přenošeným pímem, zatímco koňskou částí těla lezují po obličeji a spící vulvie začíná mít dyfalické sny.
1: S námahou, jako by to byla nějaká nutná práce, dávala jsem si marně dohromady protilehlé věmy. Mám ho přece v ústech a působí mi v klíně. Rozpor mě rušil a burcoval ze spánku. Údy nesouhlasili. Místo ruky, noha. Hořela svíčka, tekl, vonil a prskal stearin, až jsem se nutkavým cumláním dobrala k čurání. Rázem mě probudilo. Promiň,
0: řekla, pohybem stehen vymnula mou hlavu, od úst si odklonila Týk a řekla mu:
1: Zůstaň.
0: Má doma psa. Týk myslel, že musí trčet na místě, ale po chvíli začal upadat v zamyšlení.
1: Vyšla jsem ven. Tam byla absolutní noc, ale vítr už hnal tmu k západu. V ústech jsem i za dřepu měla pocit válce až do hrdla. To nebylo jak živ. To jsem velice jinde. Teplý větřík hladil mě po těle všady.
0: Ano, províval jejím rozvichlípím, jako bych to viděl. A jezdil ten černý vítr přes její prsy, jako bych jimi já rukou chtěl kývat. A to mě tak složilo, že vůbec nemíním vyjít zas do světa? To mě tak rozpustila z formy ta upřímná čurda brava, co se teď venku prázdní roztřepeně? Přičemž vypouští i mléčí moje ze sebe?

0: Docela teplo venku, věříš?
1: Pravila tónem, jako by vyšla jen zjistit počasí a jako by byla oblečená a ne nahá z podmilence.
0: Nemáš hlad?
1: Přistoupila ke stolu s krabicemi a balíčky. A plamen svíčky spatřil obludnou věc, napřed zděšeně uskočil, pak se naopak natahoval ke chlupům a prskal.
0: Chceš něco?
1: Trošku jí ju prolíznout chtěl jsem. Ale ještě roky budu takováto přání mlčet.
0: Nebo kávu?
1: Když před ránem podává se teprve večerní káva, jaká noc to právě začíná? Vyspaný jít do noci, přání člověka. Můžeme číst, pálit svíčku za svíčkou, povídat o čem si konečně bezvědomí své spářivosti, uspat se a vyspat se klidně, bez lítosti, že promeškáváme páření. Ráno si něco říct a udělat, převrstvit si údy, umýt se, obléct a jít ven, a když bude venku škaredě, tak se vrátit do postele, kde je při dostatku času možno podebatit si a podobně. Lihový vařič šuměl, já jsem žil a mlčel, ona si před černým oknem česala siluetu. A její druhá, zvětšená, čti, jak vidíš, silhoueta, pohybovala obrovskou lomenou prdelí po protější stěně a po stropě. Dal jsem si podat knížku o kočce a myši od Gintra Grase. Dal jsem si podat kávu, hladit mužský pohlavní út nechal jsem si a předčítal, než jsme kávu vypili. Pak jsme zhasli svíčku, objali se a spali.
0: Ráno, ať je to psáno, ohnula jsem se v posteli před ním v kleče, jak poručil. To cítím pokaždé vzadu společenské rozpaky. Ale musí se mu to umožnit.
1: Jelikož já nemohl jsem přes touhu po její touze po mém pii odpravit už jináč a odzadu mi zatím pomáhá vždy. Mláska nám však laskala už asi 20 minut. Cítil jsem, že tentokrát zřejmě uspořím. Ale proč ona by si nemohla ždímnout? Když je čas a nástroj? Proč ona, když můj kůl v ní je pevný, neustrouhne si na něm sama soukromou rozkoš? Divil jsem se často. Nic, takzvaný miláčku? Zeptal jsem se jí odzadu a pleskl jí po zádi.
0: Čekám na tebe, miláčku. Odpověděla jsem dozadu.
1: Nečekej a utíkej sama, takzvaný miláčku.
0: Víš, miláčku, že neumím sama a nechci sama. Nejsem jenom tvá samice, jsem také Eva.
1: Prima, řekl jsem a vytáhl docela pevný mulec z Eviny muldy. Sklesla k němu, vzala ho do dlaní, udiveně si ho prohlížela a pravila.
0: Jsem špatná, vím.
1: Závada není v tvé přijímačce, pravil jsem a natáhl se na záda. Za hlavou nahmátl jsem knížku. Začal jsem předčítat, zatímco ona ještě chvíli drobně olibovala pána, který v její skroužené ruce rudě tuhnul, a byl to úžasný pocit. Pocit moci bez nutnosti. Ale ještě úžasnější byl to portrét. Rozkošně strhaný a zcuchaný obličej ženy, přetrhnutý tím žilnatým tělesem. Předsevzal jsem si udělat si ho do života. Četli jsme na znak asi hodinu nebo déle, z hořejšky pravoúhle odkloněnými až do vzdálenosti přátel. Nejdřív jsem četl já s údem v údírně, potom pijana, sedíc na mě s přirozeným důvtipem tak, že nemohla sklouznout, přičemž se definitivně ukázalo, že knížka vůbec asi nebude o kočce a myši. Brzo četba spadla za postel, pijana se vzepěla, soustředila a konečně si pod rozhoupnutými ceci dala do vrchu vystříknout hormon. V poledne jsme vstali a šli se podívat po vesnici. Když se před obléknutím umývala, chtěla, abych se nedíval, ale já jsem jí nevyhověl, protože jsem věděl, co by udělala. Ne, budu se dívat, řekl jsem. A ona to neudělala. Nepršelo, ale všude krom na průchozí asfaltce bylo bláto. Proto jsme jen prošli tam a zpátky pustou vesnicí, vrátili se, lehli si do postele a četli Gintra Grase, než se nahřála voda na moje holení. Můj udatný pes, říkejme mu Donk, se automaticky zas uložil před rozkošárem, ale podřimoval. Výjímal se tam, jak chlapčí šulínek u vrat kokotny. Ženská díra může být hrozná. Pro muže, jenž by ji nemohl zacpat. Teď, jak jsem to pozoroval, byl to poměr až směšný. A co jsme jedli, nevím. Před večerem jsme se chtěli podívat do hospody, ale byla zavřená. Začal jsem myslet na les a na houby. A na všecko, inač jsem nechtěl kruci. Lehli jsme si do postele. Do našeho útulku dostavila se myš, asi ta, co pochybila Grasovi. Obezřetně přišla ke knížce pod postelí, zapanáčkovala, začala slabikovat k o č, ale ta mazala. Nastal večer, leželi jsme a přes pahory našeho masa debatovali o poměrech. Cumlal jsem bližší z ceců a pravil jsem, jak se to vezme.
0: Spisovatelé by neměli,
1: pravila Cecana, přehánějíc si plochou dlaní varlata sem tam po mém břichu. Myslel jsem si své, sloupni, no sloupni mi ho prudce, bolestivě. Hovor skutečně dospěl po chvíli k tomu, že mi jemně jak mazlíček sloupla sloupek, vzala ho do ústních pisků, sála jemně, pak jemně mačkala a pak pozorovala bezbarvou řídkou kapičku.
0: Co to je? To neznám.
1: Ochutnala ji. To jsi přeci musela číst.
0: Nikdy jsem nic takového nečetla. Protivilo se mi to číst.

0: Pokynul jsem jí, aby mě překlenula. A brzy vzájemná klidná ližba přenesla nás do jiné říše. V níž se mi nezdálo snad nic, ledaže by bylo jenom snem to, co jsem měl za skutečnost. Jak se prodírám do jakýchsi nedoberných brodidel, v předklonu tlačím se dopředu a odtlačuju pažema teplé mokré stěny, plovu ve šlemech a živím se jimi, chutnají mi jak vlastní krev, váznu v blanách, rozpouštím se a taju. Nebo lezu točitými rourami a schodištěm ve skále, jež vyústí na vrcholu hory, odkud vlaju na provazech nad krajinou. Rozkošný strach láká mě pokračovat v nebezpečí a když sen se přeruší, obsedantně ho navazuju technickým nasazením vypadlého čehosi kamsi. Pochová pochva chovana, chovan schován. Kochano, kochano, haló! V krátkých procitnutích stačil jsem se podivit, co to dělá spát se žen ženou, slinout s jejími buňkami, žbluňkami, doplout na pudu, až kam on doteče, doline, dosákne, dochlístne a vchlípne. A je či není? Co je? Kde to jsem? Nebyl jsem s to spočítat, jestli je to pořád ta první noc, kdy jsme začali, nebo už jiná. A vždycky jsem se našel zas na tvrdé postranici, kruci už. Dvakrát jsem roztahovačnou souložnici odvalil po dobrém. Pak jsem jí mrdno došiboval ke zdi, kde jsem jí přidržel za vlasy a chystal jsem se jí vlastně znásilnit. Ale to drapnutí za vlasy jí rozzuřilo, ztratila ochotu, hrubým hmatem nemilosrdně velmi odstranila si z vagíny cizí předmět, urazila se a dala pokoj na své postranici. Ráno, ať je to psáno, obudilo mě dost hrubé tedy tření. Bez mého vědomí, to udělala prvně, vzala žena kochák a nakládala s ním, až bolel. Ale co se úplně děje, domákl jsem se zvřelé rýhy, jež se mi mokře mazlila po nose a po čele. I poznal jsem svou službu její vilnosti. Byl jsem šťasten. Právě se ukázalo, jaké mám štěstí. Ona je chlípná. Konečně protrhla se draperie lásky a z ní otrčuje se mi do tváře správným koncem samice vzbuzená. Ještě jsem si však nebyl úplně jist. Chce to výlena vážně a neuhne naraz? Já to chtěl celého půl roku, co ji znám, jenom jsem se neodvážil. Prudká chuť hnala se mi už ke špici. Ještě můžeš uhnout ty, když ne já. Drhnul jsem jemně mezi svými zuby její piskoviště, šíleně se na mě tiskla a na druhém konci zuřivě sála. Ve zmateném, roztřeseném vroubí našel jsem její IQ a tu se ženženin pohlavní otvor začal křičovitě svírat a vylil ostrou, pánové, samičí vůň, jež mi poručila chlístat do krutých zubů teď, s myšlenkou, že právě jsem svědkem panenského oplodnění. Až teď. Živote sladkosti, naděje naše, buď zdráva. Ta těžká bohorodice musí se brázdit horem dolem 3 dny a noci, než. Zalikavé vzliky dusily se na mém břichu, zatímco na ústa líbaly mě prázdné tiché poliky. Ráno jela autobusem do města, aby přivezla sekt, maso, svíčky a dort. A baterku. Když se ustrájela za dámu, pod prsenkou nejdřív cecínie, a česala se v šatech, hleděl jsem na to ze svého stanoviště ve staré posteli a žasl nad rozdílem, čím byla v peřinách střebna a čím se zdá být, čím se všecky zdají být, když jdou na schůzi, po obchodech, na koncert. Přelakovala si vysoký účes, vyznačila ústní pisky, dopolkla zbytek spermatu, nasadila si hodinky a překontrolovala v nepořádné kabelce, zda má peníze a občanku na jméno Prudencie Feláciová. Úžasné divadlo. Prsa, boky, pyšná hlava, jako by s myšlenkami nikdy nespřízněnými s nějakým podkulím a meziřitím. Neuvěřitelné. Proto k potvrzení její totožnosti vstal jsem z postele, dokročil k ní, tlakem dlaně mezi lopatky ohnul jsem ji na stůl, zvedl jí šaty, sloupnul ty čerstvé kalhotky bílé. Je úžasné, že takového něco se smí, a z dálky čtyřikrát, nevíc, píchl jí de facto ocas do piče, od spoda šikmo. Šel tam jak do omáčky. Tak, vrať se brzo, Prudencie, takzvaný miláčku. Řekl jsem nad vytaženým z ní kiváním a zabavil jsem jí ty kalhotky. Úžasle se vzpřímila, obrátila ke mně, uhladila si šaty a se širokýma očima pravila.
1: Jen tak? Nic?
0: Zamával jsem jí pak z okna jejím kouskem prádla. Potáhne městem jak vonná fena. Všichni féni budou se za ní otáčet.

0: Oblékl jsem se, rozhodil peřiny a vyšel na polní cestu za chalupou. Pole byla hrazena kamennými tarasy, zarostlými mochnou a mateří douškou. Na rozcestí polních cest stál dřevěný kříž s plechovým Kristem. Došel jsem na hráz rybníka za vesnicí. Leskl se kalně, šedě a z nepřítomného slunka nedalo se poznat, jeli spíš po ránu či před večerem. Věčný čas kamenných zdí. Tu na hrázi rybníka se nezměnilo nic za 30 let, co jsem tu nebyl. Ve vesnici skoro také ne. Jsem to vůbec já, kdo tu je? Není tu ten honivý kluk, který se brouzdal lukami a lesy, hledaje nevěděl co? Kdyby už nepřijela ta žena, tápal bych, jestli se mi to celé jenom nezdálo. Mohl jsem tu utkvět od onanického mládí v trápivých, masitě živých snech, ale ve skutečnosti nekolébaný na bochanech, neobracený v klíně, neexistující. Blaho, že táhne městem, žena má fena. Jde krokem hladkým, vymazána řádně v kuloáru a myslí celá na mne. Potřásla je kulováčkem, vracel jsem se a bylo mi slunno. Zatím jsem zametl světnici a ustlal starou postel. Přišla paní Dolinová zeptat se, jestli něco prý nepotřebujeme. Měl jsem otevřená okna do lilií v zahrádce. Kde máte manželku? Manželka jela nakoupit, odpověděl jsem nepřesně. Féni přitáhli za ní z města až k tyčkové brance. Musel jsem je zahnat za skladskem. Obešli chalupu, přelezli plot, šlápli do lilií a cpali se do oken. Před jejich divokýma očima jsem Prudencí opřel zas o stůl a ucpal jí feminu. Pak teprv odtáhli s ušima dolů. Když jsem ze všech svých sil vytáhl z ní páreň, otočila se ke mně obličejem, pevnými prsy v bílé blůzce, jakýmisi novými korály a s obočím v údivu zdviženým pravila:
1: A to mělo být co?
0: Jenom jestli si to ty, odpověděl jsem. Usmívala se, zatřepala hlavou, dřepla a zlíbala mi hlavičku. To je co? Zeptal jsem se.
1: Pozdrav.
0: Tak se zdravíš ráno s kolegy?
1: Od té doby, co tě znám, jsem přestala.
0: A oni?
1: Jen brečí.

0: Posloucháte Vltavu a právě jsme uvedli první část 20-dílné četby na pokračování z prozy Ludvíka Vaculíka Stará postel. Pro rozhlas ji připravila dramaturgyně Petra Hinčíková, v brněnském studiu natáčel režisér Lukáš Kopecký. Učinkovali Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Premiéra druhé části z fascinující intimní prozy Ludvíka Vaculíka ve vltavské předpůlnoční četbě s hvězdičkou zase zítra.
1: Osudy.
0: A tím, jehož vzpomínání tento týden v Osudech posloucháme, je Petr Nováček, novinář a erudovaný komentátor, vyhledávaný odborník na domácí politickou scénu, řadu let spojený s Českým rozhlasem. Do síně slávy Českého rozhlasu byl uveden v roce 2015. Petr Nováček je mimo jiné také držitelem ceny Ferdinanda Peroutky a novinářské ceny Opus Vitae, udělované nadací Český literární fond. A to všechno jsou ocenění, která Petr Nováček získal na konci své novinářské kariéry. V Osudech ale posloucháme, jakou životní i profesní cestou prošel. Rozhlasové vzpomínání Petra Nováčka za technické spolupráce Ladislava Čurdy připravil David Hertl.

bez problémů jsem odmaturoval, ale co je důležité říct, už od třetího ročníku, já tomu říkám gymnázium, jo, takové SVVšky, jsem měl veliký štěstí, protože přes jakousi známou, která pracovně jezdila k tátovi z Arytmy Vukovice, jsme získali kontakt na téměř souseda té paní a to byl skvělý historik. Už je na pravdě boží, jemu jsem za moc vděčný. Jmenoval se doktor Bohumil Klípa, kandidát věd a pracoval ve Vojenském historickém ústavu a my jsme se pak zkamarádili a už jsme si tykali. A on mě od poloviny třetího ročníku toho gymplu mě dával k přečtení nejrůznější věci, třeba z Liblické konference, protokoly, z jiných konferencí, diskusí v historickém ústavu a tak dále. Jo. Takže já jsem byl snad připraven jaksi nadstandardně na přijímací zkoušky, které na Filozofické fakultě tenkrát opravdu nebývaly žádná legrace, protože to byla vysoce, vysoce výběrová škola. Mimochodem, oni vždycky chtěli nějakého studenta, ti vyučující, aby seděl jako za svaz mládeže u těch přijímacích pohovorů. Mě to potkalo dvakrát, když jsem byl už ve vyšších ročníkách. A proč to říkám? Protože se pamatuju, že když dopoledne třeba odzkoušeli čtyři a odpoledne čtyři, tak řekli, tak vememe jednoho dopoledne, druhý odpoledne. Šel, že to byl asi tento poměr na historických oborech, kde jsem se teda pohyboval. Já. No a tak jsem tam dělal zkoušky a září, respektive fakticky od začátku října, 64 jsem se stal posluchačem Filozofické fakulty Karlovy univerzity, oboru dějepis čeština, protože tenkrát já jsem chtěl dějepis filozofie nebo něco jiného, a když jsem dělal ty přijímací pohovory, dneska už vím, kdo to byl, že šéfem byl pan profesor Kašík pozdější, to jsem pak dobře znal, tak se tam dohadovala ta komise, kde byla paní doktorka Urbanová přes jazyky a ještě, já nevím, kdo to tam byl tenkrát, přes dějiny obecné, možná pan docent Roch, tak když jsem udělal ten pohovor, tak on říkal, no jo, filozofie není, on tady má filozofii, kam ho dáme, na ruštinu, jako vedlejší obor, že jo, musím mít dva obory, dějepis a češtinu jsem pak. A když padlo to na ruštinu, tak ten pan profesor, tehdy pan docent Kašík křikl a říkal, Ježíš pane bože, to snad ne, tomu neuděláme. No, takže jsme měli na češtinu, ne, já jsem to nenáviděl, ale zpětně se všem omlouvám a jsem jim vděčný, protože například, když jsem přišel do novin, tak jsem neměl problémy s tím slušně psát, nějako čuně, jo. A snad to bylo znát i v Českém rozhlase. Aspoň to mě říkali. Tak jsem studoval fakultu a teď přešly ty velké změny, že jo. Teď já jsem navíc byl zásobován tím doktorem Klípou, všelijakou literaturou, která vlastně běžně nebyla k publikování. On mi z ústavní knihovny mi půjčoval knížky západoněmecký a tak. Já jsem potřeboval k tomu, protože mě zajímalo totalizace státu, Hitler, přeměna německého formálně výmarského demokratického režimu ve státu totalitní, že jo. A to mě zajímalo, tomu jsem se pak věnoval a na tom jsem taky udělal práci magisterskou a malý doktorát. Bohužel ne velký, ne CSC, pač soudruzi mě nepustili k poslední zkoušce neboli k obhajobě, všechny ostatní jsem měl hotový.

velký doktorát, to měl v roce 1973 a já jsem končil fakultu v roce 1969. To byla bouřlivá doba. Navíc, já jsem nechtěl bydlet u strýce a u tety, tam se mi to zdálo příliš sešněrováno a já jsem rád chodil takhle do vináren a tak to se přiznám, co by ne, ale tenkrát hlavně si povídat, jo, ne do řvoucí hospody, člověk neslyší ani slovo. No, tak to jsem měl rád a strýc zase ten byl abstinent, takže když náhodou šel z oné místnosti půl druhé v noci a já jsem z druhé strany štrchal klíčem, protože jsem se právě vracel domů, tak jako zneklidněl a nějak alarmoval mého tátu a protože oni oba byli jako nováčkové, no tak se dostavila trestná rota a já hrdě jsem na to zareagoval, že jsem se vztahl na kolej a tam se mě ujal můj dlouholetý kamarád Vojta Blodyk, který studoval taky historii, vlastně jsme dělali podobné obory a protože jeho kolega v dvoulůžkové pokoje, ten býval z těch jejich Pardubic v Praze jenom nějak přes jednu noc, tak já jsem tam mohl klidně bydlet, až měl se tam matraci, pak už jsem tam byl pořád. Takže jsem na těch kolejích zažil ledacos, taky jsem se tam seznámil se svojí první ženou, o ní ale prý nemám hovořit, ona si to nepřeje, nevím proč, byla to hodná, zajímavá dáma. A tak jsme tam žili takovým volným životem, ale oba jsme skvěle studovali. My jsme všechno stihli, jo. No jo, jenom, že jsme zažili takový najednou, to už bylo v tom 67. pak, jo. Půjdeme se podívat na Strahov, to máme kousek, tam prej byli policajti, no tak jsme tam dorazili s nějakým odstupem, že jo, tam byl ještě vyjevený, rozházený věci na koleji a tak dále, ještě tam brali. U nás na Větrníku se to nekonalo, tohle to musím říct. Teď mi dochází bedně stařecké, že málo kdo ví, co to byly takzvané strahovské události. Na Strahově byly velké koleje. Mimochodem, ty byly původně postaveny jako hlavně šatny pro spartakiády. Ty byly trošku méně podle než ty u nás na Větrníku a hodně tam bydleli třeba lidi z práv, bydleli tam ale taky, myslím, z techniky. Filozofická fakulta bydlela většinou na Větrníku, ale ne všichni. V prvním ročníku někteří mý kolegové bydleli na Větrníku, zrovna ten již zmíněný Vojta Blodyk, za který jsem se tam chodil dívat, protože jsem chtěl, jak to vypadá. No a ty koleje na Větrníku, ty byly postaveny později, byly takové menší a tam celkem v té době všechno fungovalo. A ty koleje na Strahově, jak to budovali rychle, aby to bylo na tu spartakiádu a těch pár dní to asi vždycky vydrželo, tak tam měli nekonečné problémy. Tam vám se jim ucpávala kanalizace, ale hlavně, co já se pamatuju, tam mívali opakované a mnoha hodinové výpadky v dodávce elektrického proudu. Takže oni si nemohli v těch kuchyňkách ohřát večeři, oni si nemohli, když potřebovali vyprát, prostě vysprchovat se a tak dále, že jo. Takže tam byla velká nevole, anž to oni si přes všelaky ty studentský samosprávy stěžovali, nemělo to žádný efekt, zaž to jednoho dne vypadlo, až takhle jednoho dne vypadlo, tak oni se dohodli, srotili se a vypochodovali ven. A chtěli pochodovat, někteří se domnívali, že to chtějí říct zadem nahrát. No a do toho se tam objevil pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti a ten je tam začal rozhánět. Pár jich odvezli, myslím, do Bartolomějské, pustili je, ale bylo z toho pak vyšetřování po školách, kdo se tam zúčastnil nějakých těch akcí a kdo ne a tak dále. Nás se to jako koleje na Petřinách netýkalo, jo? Ale my jsme o tom věděli a proto tam bylo kousek pěšky, jak jsme tam šli podívat. No. Pamatuju se, že i někteří lidi z toho Strahova asi měli strach po tomhle výpadu nebo co, protože se objevili u nás na Větrníku, jestli by u nás mohli pár dní přespat, co jsme jim samozřejmě umožnili. Že jo. Tak tohle byly strahovské události, ale to už bylo vidět, že prostě ten, dneska se tomu říká eroze toho systému, takže už je jako pokročilá a že dokonce ani ten tupý, ale jako pořád šlapoucí v lajině režim Antonína Novotného už to nějak jako přestává zvládat.

To bylo v listopadu roku 67. A to je pro mě rok, u kterého já bych se trošku rád dostavil, jestli mohu. V tom roce se konal 4. sjezd československých spisovatelů, na kterém vystoupilo několik autorů názorů velmi nekompatibilních s ideologií tehdejší komunistické strany. Vím, že ten sjezd měl jako po stranické linii za úkol předpřipravit. Jo. Jaroslav Kladiva, pozdější šéf, děkán filozofické fakulty, já ho znal jako velmi hodného člověka, který mnoha lidem pomohl, taky šéf katedry, kde jsem studoval. A tomu se to ovšem nepovedlo, protože spisovatelé se zbouřili a řekli, že takhle oni dále ne. Takže tehdy byl na sjezdu přítomen soudruh Jiří Hendrich, šéf přes ideologii na ústřední výboru, a ten se tak dožral, že z toho sjezdu odešel, z celou sjezdu spisovatelů. No to byl malér, tak to pak dávali dohromady, on se tam nějak jako na poslední den vrátil, teď to bylo tak jako předjednaný, že teda už nebudou ale žádný takový projevy, ale ti spisovatelé se říkali, že ale závěrečná rezoluce, takže teda bude, jo. Takováhle zrušená atmosféra, to jsme samozřejmě byli blí. Já v té době už od svých kantorů jsem měl prostě řadu blízkých, důvěrných informací o tom, co je v zákulisí KSČ. To jsem prostě věděl o spoustě věcí. No a ještě, aby to bylo pikantní, tak v srpnu nás 60 odjelo na výměnný zájezd do Sovětského svazu, fakultní. No to vám bylo nádherné, my jsme objeli prostě po trase Kyjev, Orša, tam byla největší tanková bitva druhé světové války, do tehdejšího Leningradu a pak do Moskvy. Celkem jsme tam byli 6 týdnů a viděli jsme všecko možné. Doprovázel nás po galeriích pan profesor, který studoval ještě v Paříži ve 30. letech, jo, který nás odmítal víc na socialistický umění, že na to se mu koukat nebude a tak. No prostě měli jsme tam spoustu zážitků a viděli jsme, že tam už to, že jsou z nás trošku vykulený, ale že nám ty mladí drží palce, jo? A že říkají, no, oni jsou tady zneklidění, ty jsou duzi starý, ale děláte to dobře, nás už to tady taky takhle nebaví. Já jsem měl tyhle zážitky dva, jak si každý jiný, že ten sjezd spisovatelů a pak tohle. No a do toho přišly dvě pléna UVK ještě těsně za sebou na konci roku 67. Se připravovalo sesazení Soudá Novotného, jenomže se hledal vhodný nástupce. No, nakonec skončilo ještě jakýmsi smírem, to jednání se protahovalo a tak to pak bylo dojemné vám, protože to druhý skončilo nějak snad 23. prosince a vím, že se tam soudružky, členky ústředního výboru se řadili a postupně šli brahopřat soudru prvnímu tajemníku Novotnému, všechno nejlepší k Vánocům s dodatkem, ať se soudružce Novotné pěkně povedou Vánočky. A přišel leden a 5. ledna, to, aby se hrylo prasklo, byl zvolen prvním tajemníkem Alexandr Dubček. Mezitím třeba u nás na filozofické fakultě už půl roku předtím jsme zrušili Československý svaz mládeže, a místo toho tam existoval studentská samosprávná jakási organizace, která se jmenovala Klikoživ. Takže tam byl naprostý už takový jako chaos a teď to začalo 68. rok. K nám na tu fakultu chodili různý, Vaculík tam byl a Jiří Suchý tam chodil. Že jo, a byl tam téměř každý, kdo v té takzvané obrovné politice měl něco co dělat. No.

kraje roku 1968, pár dní po novém roce, nastoupil do čela komunistické strany Československa jako první tajemník, tehdy ještě ne generální, prosím, to byl pak až Husák, tedy jako první tajemník Alexander Dubček, slovenský komunista, kterému je připisován hlavní úkol v takzvaném obrodném procesu. Ten ovšem zrál v Československé komunistické straně déle, dá se říct, že už od začátku 60. let minulého století. No, s Dubčekem byla spojována velká očekávání. Já jsem měl štěstí, že jsem se pohyboval mezi takovými lidmi na filozofické fakultě, že jsem zase taková očekávání neměl, protože oni mi zaprvé vysvětlili, jak to je se stranickou kariérou Alexandra Dubčeka, a za druhý se pamatuju na děkana filozofické fakulty, který nás, tři studenty, tady jsme byli jedničkáři a oni si nás dali na katedru, tak si nás povolával, vždycky nás informoval o situaci, jednou přišel a říkal, tak jsem byl pozvaný na Velikonoce, musel jsem tam jít. Zvoním, otevřou se dveře, tam stojí Šaňo, k Šandách a říká, pojď dále Jaroslavu, a toto je tetka Betka, toto je strýko tento a tak, konalo se to na Hradě. A tenhle ten politice zkušený člověk, ten pan děkan, říkal, tedy Jaroslav Kladěva, profesor Jaroslav Kladěva, to pro nás hrnul takto. Pamatujte si, když jsem to tam viděl, to nedopadne dobře. Já jenom říkám, že jsem nepatřil k lidem, kteří by byli úplně rozdivočile nadšení tím, jak se odehrával rok 1968. Také bylo zřetelné, že ta komunistická strana není jednotná. Pořád tam byl někde v koutě Bilák a byl tam Indra a byl tam pražský Kapek a tak dále. A co bylo zřejmé, že to ještě všechno nekončí. A že to možná ani nezačne. No pak taková zvláštní osobnost Zdenka Mlináře, který pak emigroval a posléze se v červnu 1968 postavil proti obnově sociální demokracie. Hodně ošklivých slov slyšel, ale jeho zdůvodnění bylo jednoduché. Prosím vás, než dáme trochu dohromady tu komunistickou stranu, tak si nemůžeme dovolit zakládat strany nové, protože se nám to celé rozsype. No, on se to rozsypalo stejně. Ten vlastní 68. rok, ten jsem prožíval uvnitř toho kvasu na filozofické fakultě, protože to byla opravdu taková tehdy hodně výběrová škola a měl jsem štěstí, že jsem měl kolem sebe kantory, kteří měli pro mě

na katedře československých dějin něco, co by se týkalo toho, co mě zajímalo, vývoj toho nacionálního socialismu, fašistických systémů a tak. Já jsem tenkrát čekal, že něco takového napíše pan proslulý profesor Robert Kvaček, který když si napsal, udivil se svou kandidátskou prací o Hansimenově misi koncem 50. let a ta byla třeba dopsat. Mnichov. On to nenapsal, napsala to Míla Lohová. Víte odkud? Z Ústavu dějin KSČ. Edvard Beneš a Mnichov. To vůbec není tak špatná knížka, jak by si mohl někdo myslet. No a prostě jako nikdo o nás nejevil moc zájem. Oni měli ještě kontakty, ale ne, teď nemluvím o Kvačkovi, to spíš jedna paní docentka, pak slavná profesorka, ale oni si je zvali na sovětské vyslanectví tak jako pohovořit, protože tam byl legační rada, tam byl historik, soudruh Prasolov, takže on udržoval s filozofickou fakultou kontakty, aby jako věděl, že jo, a tak dále. No a tohle to mě nevyhovovalo a tehdy my jsme v trojici kamarádů byli špičkoví studenti. Řekli, hele, na katedře, která se jmenovala MDH a teď tam budou politické, dějiny politických stran a hnutí a politických systémů, tak nám jsou ochotní zorganizovat speciální semináře, které se týkají německého nacismu, českého fašismu a já nevím ještě čeho, se vším tudy. Půjdem tam, oni si o nás budou pečovat a oni o nás učinili, co budou moct a taky učinili, já jsem tam šel. Ale to byl jako můj třetí obor. Jo. Já jsem normálně dodělal obecné dějiny, československé dějiny. Tomáš Pasák, když mě zkoušel, vlez jsem do místnosti a říkal, vy jste tam od zhora. No tak vy to musíte umět dopředu, dozadu. A než jsem došel ke katedře, už jsem dostával šestou otázku. Řekl, jo, dobrý, stačí, tady máte jedničku na sklenou. Ale pozor, já to nepovažuji za náhodu, že ta katedra československý dějin a obecný dějin, že s jakousi opatrností sobě vlastní nevyužila času toho 68-69 a že ty lidi nenapsali všecko, co měli v šuplíkách a co napsat chtěli a měli. Zatímco ty nahoře to napsali a někteří z nich taky hned na chvíli končili. Ale já z té horní katedrady říkám, tak to je ta s tím dlouhým názvem původně MDH, kterou vedl profesor Kašík. A profesor Kašík, to byl mimořádně vzdělaný člověk, napsal ty známý ty dějiny internacionály, první internacionály. Já když jsem si později četl Brauntala, Geschichte der Internationale, tak musím přísahat, že jsem se tam toho nedověděl vůbec víc. Ten Kašík je dokonce podrobnější, akorát, že ten Kašík tam má na začátku úvodní povinnou kapitolu Marx Engels o dělnickém hnutí, nějaké takovýhle tyhle, jo. No. A já musím tvrdit o sobě, že já opravdu vím, co jsou to dějiny dělnických a sociálních hnutí. Protože mě to dva roky, semestr po semestru, vykládala řada lidí, kteří se speciálně zabývali něčím. Pan docent Suchopár, ten uměl kominternu ve 20. letech na spaměť. A taky jsem věděl, jak to bylo s československými komunisty a s německými komunisty. Oni byli tak otevřený, že i věci, které vlastně nesměli tenkrát nám ještě říct, tak nám je říkali. A mimochodem na této katedře se objevil v roce 1968 na stejné chodbě, pan profesor Kašíkový chodil do semináře. Víte, nenechám hádat, Palach. A pan profesor Kašík mi pak říkal, to byl tak strašně přemýšlivý, hodný kluk. A on si opravdu nevěděl rady se sebou. On byl už úplně... Tak já jsem si ho kolikrát pozval do ty svý pracovny a tam jsem s ním povídal. Říkal prostě moc hodin, jo. Já jsem toho nešťastného Palacha potkával na chodbě, když on jako mladší student šel k tomu panu profesoru Kašíkovi a my už jsme šli někam jinam, jo, čistou naší trojicí.

68 jsem strávil u mých rodičů, tam Rakuje nad Jizerou. Krátce předtím jsem byl v Praze a 2 dny po srpnu zase. A noc, najednou někdy rád.

Ano, v 5 hodin, když rodiče stávali do práce, tak mě vnikla do pokoje máma, já jsem vždycky do půlnoci něco poslouchal a tohle. Prosím tě, oni nás obsazujou. Já jsem říkal, kdo? Rusáci. Jsem říkal, to se jste zbláznili, ne? Jsem se rychle vyskočil, brácha okamžitě vyskočil a sedl na kolo a začal tam u nás, tam jsou louky kolem Jizery, objíždět ty louky a přivez mi celý balík takových těch ve východním Německu někde u Drážďan vydávaných novin s názvem Rudé právo. To jste poznali, když jo, oni to nedodrželi velikost kraje mezi krajním levým sloupcem a krajem papíru. Měli to, jo, to. Ale na první stránce soudruh prezident Svoboda a pak, jak to s náma myslí, dobře. No a to tam rozhazovali z vrtulníků. No. To jsem někde měl, když jsme se stěhovali, jak jsem o to přišel. Měl jsem i spoustu letáků. Každý vlak, který u nás zastavil, tak ty strojvedoucí vyhazovali ve noviny a vždycky brácha mě tam na ně chodil počkat. No. Pak se na mě obrátil můj bývalý učitel dějepisu, bezvadný chlap, jestli náhodou nenahrávám si takový ty stanice, co teď jako jsou rušený, ty naše. Já jsem říkal, no samozřejmě. On říkal, no já jsem si kvůli tomu koupil 2 magnetofony Tesla, abych si to mohl přehrávat z jednoho na druhý. Půjčíš mi to? Já jsem říkal, já vám to musím nahrát, půjčte mi magnetofon, pač já to nahrávám na 19 rychlost a to vy nemáte na ty Tesla, jo. No tak jsme si takhle vyměňovali jako velezrádné zvukové materiály. To jsem měl spoustu cívek. No ale pak mě právě se stala velká nehoda a teď možná tací, kteří prošli anglickým parkem a jsou, abych tak řekl, ideově zcela kovaní, tak budou křičet, jak mohl, jak mohl. No, asi krátce po srpnu pár dní se konal sjezd strany. Konal se v objektech ČKD ve Vysočanech a delegáti tam byli sváženi konspirativně sanitkami, nákladními auty, no všelijak. A od nás z Bakova tam byl také jeden účastník, takový velký vstoupenec obrovného procesu. A když se vrátil, tak byl tak plný nadšení, že ve spolupráci s Národním výborem druhý den svolali veřejnou schůzi do místního kina. A teď nám o tom vykládal a jak ten soudu Dubček a jak tam nebyl a jak tenhle ten a tamten a co schválili, nám tam přečet, to měli rozmnožený. A teď prostě tyho, to byla strašně elektrizující, euforická atmosféra. Mně bylo 22, už jsem nebyl blbej, ale ještě jsem neměl patřičné životní zkušenosti. A tenhle ten soudruh volá, prosím vás, lidi dobrý, ta strana, ten Dubček, teď budou strašně potřebovat každýho z vás, abyste pomohl, protože jinak se nám to celý skácí a všechno nám to zase vemou. Kdo chcete pomoct, přihlaste se. No byli jsme 3, kteří zvedli ruku. A vyústilo to v to, že když jsem asi za 1,5 roku šel se svojí nastávající dámou do takzvaného studentského baru na koleji, tak proti nám jde bývalý předseda 4. generace KSČ, to byla studentská, to byl pak mimochodem Nobel student, Slovák, šéf tady toho Slovenského kulturního domu tady v Praze. Tak potkám tohle Vojtu a on říkal, Peter, máš u nás kandidátskou preukazku? A já říkám, a jako to myslíš, aku, že? A říká, no kandidát strany. Já jsem říkal, jo kandidát strany, tak prosím tě, dej do obálky, pošli naspátek v obvodnímu výboru, že na služby této strany již nereflektuji. Neblbni, to bude malé. Já jsem říkal, tohle, co ti říkám, tady na to mám svědky. No, a oni to udělali. A já jsem myslel, tehdy existoval zvláštní vysokoškolský výbor KSČ a ty, když likvidovali a museli to všechno předat městskému výboru v Praze 1, tak spoustu věcí opravdu zlikvidovali. Ale mě nezlikvidovali. Já jsem se nikam netlačil, ale po čase to na mě vyšlo najevo.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se můžeme těšit na řadu vynikajících děl autorů od raného baroka až k vrcholnému klasicismu v podání těch nejlepších hudebníků věnujících se interpretaci staré hudby. Na úvod zazní symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Haydnovy symfonie jsou fascinujícím svědectvím vývoje této formy v průběhu druhé poloviny 18. století, k němuž ve své době přispěl rozhodující měrou. Z let 1757 až 95 je dochováno celkem 107 Haydnových symfonií, z nichž většinu napsal během svého téměř 30-letého působení ve službách knížete Esterházyho, kde nalezl takřka ideální podmínky pro svůj umělecký růst. Sám na tuto dobu později vzpomínal. Kníže byl se všemi mými díly spokojený, dostával jsem jeho schválení. Jako šéf orchestru jsem mohl provádět experimenty, mohl jsem pozorovat, co účinek zesilovalo a co ho oslabovalo, a tak jsem ho vylepšoval, přidával, ubíral, riskoval. Byl jsem odříznut od světa, v mé blízkosti nebyl nikdo, kdo by mě znejistil nebo pronásledoval, a tak jsem se musel stát originálním. Symfonie číslo 43 S-dur, zvaná Merkur, byla napsaná roku 1771, tedy ve skladatelově středním období. Je to doba, kdy se v Haydnově hudbě začínají stále více ozývat osobní tóny, kdy různě experimentoval s výrazovými prostředky, a tyto stylové tendence bývají proto někdy označovány jako Sturm und Drang. Přezdívka Merkur nepochází od autora, symfonie ji získala z dnes neznámých důvodů až v 19. století. V Haydnových symfoniích sice již není předepsán číslovaný bas, ale účast čembala v orchestru Haydnovy doby byla běžná. Nahrávka, která za malou chvíli zazní, je realizována i s čembalovým kontinuem. Kanadský soubor Tafelmusik diriguje z pozice koncertní mistryně britská houslistka Rachel Podger.

dozněla symfonie číslo 43 S. dur Josefa Haydna. Soubor Tafelmusik řídila Rachel Podger. Georg Friedrich Händel dosáhl skladatelských úspěchů ve třech zemích. Nejprve v rodném Německu, pak v letech 1707 až 1710 v Itálii a nakonec v Anglii, kde se od roku 1712 usadil natrvalo. Ač nikdy nebyl zaměstnán v církevních službách, napsal velké množství významných duchovních skladeb pro tři různá vyznání – protestantské, katolické a anglikánské. Velký význam pro tuto oblast Händlovy tvorby mělo právě jeho italské období. Když 22-letý Händel počátkem roku 1707 dorazil do Říma, platil tu papežský zákaz operních představení a proto upnul své síly na tvorbu oratorií a církevních skladeb. Přestože byl vyznáním luterán, neměl problém tvořit díla v duchu katolické tradice. Různé formy latinské liturgické hudby Händlovi naopak poskytovaly možnost předvést své skladatelské schopnosti, čehož dokonale využil. Salve Regina pro soprán, koncertantní varhany smyčce a basso continuo pochází z roku 1707, bylo provedeno pravděpodobně 16. července v římském kostele Santa Maria in Montesanto, anebo podle názoru některých muzikologů již o dva měsíce dříve v soukromé kapli markýze Ruspoliho ve Vignanelu. Oproti velkolepým zhudebněním žalmů je toto dílo pojato komorněji, ale výrazově velmi intenzivní a koncentrované. Nyní si poslechneme Händlovo Salve Regina v interpretaci sopranistky Gilles Rosé a Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

Vyslechli jsme Salve Regina Georga Friedricha Händla pro soprán, koncertantní varhany, smyčcové nástroje a basso continuo. Solový part přednesla Julie Rozet, Millennium Orchestra řídil Leonardo Garcia Alarcón. Wolfgang Amadeus Mozart zanechal výjimečné hodnoty téměř ve všech tehdy známých hudebních formách, ale přesto lze říci, že zcela zásadní význam pro jeho skladatelský růst i pozdější vývoj mají koncerty pro klavír a orchestr. Právě v klavírních koncertech z vídeňského období Mozart značně rozvinul své instrumentační umění. Orchestr není vůči klavíru doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru na způsob komorní hudby. Mozart měl ve zvláštní oblibě kombinaci klavíru s dechovými nástroji, které tak získaly mnohdy až koncertantní ráz. Mozartovy klavírní koncerty pak měly zcela zásadní vliv na koncerty Beethovenovi. Jedním z Mozartových vrcholných děl tohoto druhu je i koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459. Mozart jej zkomponoval koncem roku 1784 pro vlastní potřebu, ale provedení je doloženo až 15. října roku 1790 ve Frankfurtu nad Mohanem během slavností korunovace Leopolda II., proto se někdy nazývá jako druhý korunovační koncert. První věta vychází z jednoduchého pochodového tématu, které prochází celou větou a neustále se ozývá pokaždé v trochu jiném harmonickém a instrumentačním kontextu, často je exponováno v dechových nástrojích proti pasážím solového klavíru. Koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur nám nyní zahraje Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1805, postavenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr bude řídit jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl na kopii klavíru Antona Waltra Christian Bezeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz. Začátek 17. století je v hudbě obdobím velkých změn. Lze říci, že jde o jeden z nejzásadnějších stylových zlomů v dějinách hudby. Již u skladatelů madrigalů období pozdní renesance a manýrismu vedla snaha o vyjádření výrazu k uvolňování kompozičních pravidel a vedle polyfonie se začíná cíleně pracovat i s harmonií, včetně volnějšího užívání disonancí. Hudební nástroje se postupně stávají samostatnou složkou, což platí především pro generálbasový doprovod, který se záhy stal nepostradatelným. Se vznikem raně barokního slohu se objevily zcela nové formy instrumentální hudby a došlo k jejímu nebývalému rozvoji. Instrumentalisté se snažili na nástroje napodobit výrazové schopnosti zpěváků a zároveň se i do komponovaných skladeb přeneslo mnoho z tehdy běžné improvizační praxe. Sonáty raného baroka jsou jednověté útvary s bohatým vnitřním členěním, častými změnami tempa, metra a hlavně způsobivými náladovými kontrasty. I přes množství vypsaných ornamentů bylo zvykem jednotlivé party dále vylepšovat improvizovaným zdobením za účelem zdůraznění afektu. Italský skladatel Dario Castello patří k nejvýznamnějším raně barokním skladatelům zaměřeným výhradně na instrumentální hudbu. Narodil se a žil v Benátkách v letech 1602 až 1631, kdy podlehl morové epidemii. Dochovalo se od něho celkem 29 sonát pro 1 až 4 sólové nástroje a basso continuo, vydaných tiskem ve dvou sbírkách nazvaných Sonate concertate in styl moderno per sonar, první kniha roku 1621 a druhá 1629. Obě sbírky patří k tomu nejoriginálnějšímu, co v tehdejší době vzniklo, a četné dotisky svědčí o jejich oblibě. Castellovy skladby jsou proslulé velmi náročnými party, ale jejich virtuozita se při odpovídajícím provedení nikdy nemíjí účinkem. Sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo je součástí druhé tištěné sbírky z roku 1629. Přednese nám ji italský soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Na nahrávku byly využity velké varhany z první poloviny 17. století v chrámu Casa Tico di Marcaria v Mantově.

To byla sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo od Daria Castella. Hrál soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti, cink, Rosella Croce, barokní housle a Nicola Lamon, varhany.

Ensemble Aeolus je francouzský soubor historických dechových nástrojů zaměřený na hudbu 17. a 18. století, pojmenovaný podle řeckého boha větru Aeola. Své nástroje se snaží používat v historicky co možná nejvěrnější podobě bez obvyklých současných kompromisů. U žestů to znamená užití skutečných přirozených nástrojů bez dolaďovacích dírek nebo techniky krytí v případě lesních rohů, a u dřevěných dechových nástrojů jde v první řadě o hru na dvojité plátky neboli strojky zhotovené dobovým způsobem. Uměleckým vedoucím a zakladatelem je významný francouzský trumpetista Jean-François Madev, který zároveň hraje i na barokní lesní roh a je průkopníkem hry na přirozené žestové nástroje bez moderních dolaďovacích pomůcek. V interpretaci tohoto výjimečného souboru nyní vyslechneme svitu F-dur pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot Georga Filipa Telemana. Je to typ obsazení bez akordických nástrojů bassa continua, užívaný pro venkovní produkce. Navazuje na tradici francouzských dechových souborů tvořených hoboji a fagoty, které rozšiřuje o dva lesní rohy. Zároveň lze Telemanovy skladby pro toto obsazení považovat za raný příklad dechové harmonie, která nabyla značné obliby v druhé polovině 18. století. Soubor Aeolus vystoupí v tomto složení. Elsa Frank a Joan Maître barokní hoboje, Jean-François Madev a Pierre-Yves Madev barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio barokní fagot.

Vyslechli jsme svitu F dur Georga Filipa Telemana pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot. Hrál soubor Aeolus v obsazení. Elsa Frank a Joan Metr, barokní hoboje, Jean-François Madef a Pierre-Yves Madef, barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio, barokní fagot. Sonáta pro klavír číslo 14 C-moll, Kechlův seznam 457 Wolfganga Amadea Mozarta, nese v autorovi vlastním katalogu skladeb datum dokončení 15. října 1784. Je v mnoha ohledech výjimečným dílem. Je jednou ze dvou Mozartových klavírních sonát v molové tónině a nese nápadné beethovenovské rysy. Podobnost s Beethovenovou patetickou sonátou C-moll, napsanou o 14 let později, je poměrně zjevná. Je psána ve stejné tónině, rovněž druhé věty jsou obě v tónině azdur. Spolu s fantazí C-moll, napsanou o několik měsíců později, ji věnoval své někdejší žačce Tereze von Trattner. Sonátu C-moll, Kechlův seznam 457, si nyní vyslechneme v nahrávce na originální Mozartův nástroj, který roku 1782 postavil významný vídeňský výrobce klavíru Anton Walter. Hrát bude vynikající mozartovský interpret a zároveň i muzikolog Robert Levin.

dozněla sonáta číslo 14 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na originální Mozartův klavír od Antona Waltra hrál Robert Levin. Hudební život v Anglii první poloviny 18. století významným způsobem ovlivnil mimo jiné londýnský hudební vydavatel John Walsh. Byl vynikajícím obchodníkem s mimořádně vyvinutým citem pro to, co se bude líbit. Roku 1715 Walsh vydal z dnešního pohledu pirátským způsobem sbírku 12 koncerty Grossi opus 6 Arcangela Corelliho a ta se v Anglii dočkala takové obliby, že ovlivnila podobu domácí koncertantní tvorby na mnoho desetiletí. Nejvýznamnějším dílem, reflektujícím styl tohoto italského mistra, se stal cyklus 12 koncerty Grossi Georga Friedricha Händla pro stejné obsazení, tedy pro dvoje housle violončelo smicový orchestr a basso continuo, pouze s později přidanými hobojovými party ad libitum. Händel je zkomponoval během září a října roku 1739, každé koncerto Grosso zvládl napsat za jediný den. Shodou okolností získal Händlův cyklus následující rok při Walshově vydání tiskem i stejné opusové číslo 6. Händel ale nevytvořil pouhou napodobeninu Corelliho děl, ale jeho styl dále rozpracoval, obohatil svou nezaměnitelnou melodikou i velmi citlivě aplikovanými prvky stylu francouzského. Své koncerty Grossi Händel uváděl jako mezihry během oratorních představení. Koncerto Grosso číslo 1 G-dur nyní uslyšíme v podání souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí koncertní mistr Bernard Forck.